0: Já jsem Halinu zaznamenal, Milane, literárně, její knížky, kterých je přes 30. Ale potom jsme se potkali v Brně.
1: Ano.
0: Při banánových rybičkách. A to bylo velmi milé pozvání.
2: Tam jsem byl taky s Martou Kubišovou, ty jsi tam byl s kým?
0: Ano, to si nepamatuju, že jsem koukal jenom na Halinu.
1: No. No, ale já si taky nepamatuju, s kým tam byl Honza, protože jsem zřejmě koukala jenom na něj. Ale pak si pamatuju, že jsme se ještě setkali ve Zlíně, protože ty jsi pravidelným hostem Zlínského filmového dětského festivalu. A tam jsme byli spolu potom v nočním baru. Teda bohužel...
2: Držíš stále téma.
1: A... bohužel nejenom my
2: hezký.
1: Dva.
2: Aha, Čenský, ale, s tebou v baru.
1: Ano, ale Honza vyprávěl asi hodinu vtipy a já jsem se hodinu strašně smála a říkala jsem si, nejenom, že je hezký, ale je i chytrej a vtipnej a milej.
0: O, děkuji, je neděle dopoledne, milí posluchači. Nemůžeme reprodukovat.
2: Nicméně, prosila jste se potkali při nějakém natáčení nebo jste něco spolu uváděli?
1: Myslím, že jsme se potkali pouze při natáčení reklamní kampaně,
0: ano,
1: na naše pořady na Dvojce.
0: Ale jestli si to nepamatuješ, byla jsi hostem v mém pořadu,
1: jo,
0: který bohužel skončil. Také nedělní pořad pro ty, kteří stávají hodně brzy ráno, v 9. To byl pořad My dva čas.
2: No tam jsem,
1: ano,
2: byl taky Honzo
1: pravda.
2: Vlastně.
0: Ano, správně.
1: A to bylo moc příjemný, to je pravda, to si pamatuju.
0: O, děkuji.
2: No ale já se tady pochlubím, Pavlovskou pro jeviště, pro pódium jsem objevil já. Přátelé, to už je skoro pro mě, Halino, čtvrtstoletí. Halinu jsem zaznamenal v televizním pořadě, tenkrát se jmenoval Všitě, myslím, pak se jmenoval Žito jenom.
1: Ano.
2: A to byl mimochodem velice vtipný, hravě a s nadhledem a ironií dělaný společenský magazín. Dnes to všichni berou hrozně vážně. Určitě byl opravdu krásný, úsměvný pořad. Taky jsem byl vyzbrojen zážitky tedy z knih Haliny Pavlovské. A když jsem ji spatřil v tom pořadu, tak jsem si řekl, ta ženština má obrovské osobní kouzlo, šarm. Hlavně má obrovskou kulturu řeči, báječnou dikci, nádherný osobitý hlas. Tak jsem si řekl, ta patří na jeviště. A dal jsem jí nabídku, aby v Ungeltu měla svůj autorský večer, že by četla ukázky ze svých knih a kdyby se někdo na něco zeptal, že může zkusit i odpovědět. No, takhle se zrodila pódiová Pavlovská. Nicméně v den premiéry měla příšernou trému. Zavřela se na záchod tady vzadu. My jsme po třetí zvonili, bouchali na Pavlovskou a ona nebyla ochotná vyjít z té toality ven, takže pak jsme skoro vypáčili dveře. Teď to lehce dramatizuju. A Pavlovská vstoupila. No a dnes vyprodává velké domy. Se svou pódiovou show.
1: Možná, že já nevím vlastně, jestli jsem to vůbec takhle nějak veřejně říkala, ale asi ano, protože já říkám prakticky všechno, ale jak to vzniklo, že jsem se vůbec dostala do té televize? Jako ta moderátorka, aby si mě mohl objevit.
2: To... jak ses dostala do žita, já nemůžu
1: vědět.
2: No, ne,
1: já jsem nechtěla, já jsem vystudovala scenaristiku, dramaturgii. A no teď díky tomu, že nikdo si většinou nezapamatuje, kdo něco napsal, ale často si zapamatujete spíš toho, koho vidíte, tak si lidi myslí, že jsou to takový chudáčkové, ti scénáristi, a že jsou takový šedý myšky vzadu, ale...
2: profláklý ksicht.
1: No to tak není. Oni scénáristé, když jako třeba mají trošku úspěch, tak naopak v nich je taková, řekla bych, snad si to mohu dovolit takhle říct, až určitá arogance vůči těm reprodukčním umělcům. Protože buď jim zkazí to, co napsali, a to je ve většině případů. Takhle tam jako skoro vždycky to zkazí ten režisér, který potom ještě vede
2: ty herce. Herců, ano.
1: Chraň pánbu, když herci improvizujou, že jo, to úplně to kazej. Teď si myslí, že jsou vtipný ty herci, ono to tak není, že jo. Teď to, chápete, to je pohled scénáristy tohle, jo. Takže on je takový vlastně trošku nafoukaný, sice o něm nikdo neví, ale on je takový jako malinko jako nafoukaný na to, že nebej těch jeho papíru a těch jeho slov, co by tam dělali? Co by hráli, že jo? Vemte si ty prázdný papíry a jděte točit.
2: A k čemu směřuješ? Jakože najednou si byla ty ta
1: tak,
2: před
1: kamerou. A já jsem byla taková nafoukaná, zcela neznámá scénáristka. A najednou jsem byla vyzvaná v televizi, abych tam napsala společenský magazín. Přesně jako jenhle název to byl, společenský magazín. Já jsem říkal, že to tak blbej název, společenský magazín. No a dobře, napsala jsem společenský magazín, řekla jsem, že by se mohl jmenovat V žitě, a moderátorku jsem vyzvala, Dášu Havlovou. Jako říkala jsem, ta by to mohla tak jako optimisticky tak šťavnatě říká ta Dáša.
2: To byla ještě veškrnka.
1: To byla veš-

0: veškrnka samozřejmě. Ano. To byla absolutní veškrnka. Veškrnka prostě z holek, z porcelánu, jsem řekla, ta to tak pěkně řekne. A s Dášou jsme se sešli ve Vinohradském divadle, v divadelním klubu. A Dáša to tam četla. A teď říká, tady to musíš napsat jinak, to takhle nemůžu říct. A já jsem říkala, je to tak hezky řečený, Dášo. Ne, to musíš jinak napsat. My se znali já. A pak Dáša zase v chvilku četla, říká, hele, ale ty to prostě píšeš, jak bys to říkala ty. A já jsem říkala, no jistě, Dášo, takhle bych to říkala já, tak si to napiš sama, jak bys to říkala ty, jsem řekla. Že jo, jako moderátorka, ale v dobrém, jo. A Dáša pak říká, tak si to říkej ty. A já jsem říkala, jsi blázen, já přece nepůjdu na kameru. Ale Dáša vlastně mě předhodila těm kamerám. Mm-hmm. A já jsem to zkusila a oni řekli, tak jo. No, takže pak
1: takže
0: to tak
1: díky
0: vzniklo.
1: Dáši Veškrnové se objevila před kamerou.
0: Ano,
1: díky Hajnovi se pak objevila na jevišti. Ano. Halina Pavlovská. Tak a teď si dáme krátký oddechový čas a zaspívá nám Hanka Křížková.

0: Ano, tento váš potlesk patří Hance Křížkové a dozněla píseň Svůj ráj mám na zemi je z posledního alba Hanky, které vyšlo v loni v roce 2022.
1: Haničko, děkujeme. To bylo nádherné. Dneska vystoupila Hanička, Halina, Honza a Hain.
0: Pravilčenský, ano.
2: Já myslím dokonce, že jsem Hance tu knížku křtila. Nebo knížku, já už taky blbnu, písničku, no, jako...
0: Vy jste kamarádky?
2: My jsme kamarádky s Hankou.
0: Ale ty jsi chtěla...
2: Já jsem chtěla ještě
0: navázat
2: říct k tomu
0: na něco,
2: vystoupení,
0: já nevím, jak na co, gestikulovala zvýrazně?
2: Já jsem jenom si vzpomněla, že jak jsem tady vystupovala už před tou strašnou...
0: Ano, 25
2: let. Tak totiž ty jsi mi řekl, Milane, že má mít autorský večer a já jsem vůbec nevěděla, co to je. Co to je ten autorský večer? Co mám jako dělat? A vlastně celý ten večer jsem spolu s diváky hledala cestu k tomu, co to je autorský večer. Takže tak se to naplnilo poprvé. A já se na to strašně často vzpomínám, protože teď hrozně frčí mezi mladší generací stand-upy výstupy, že oni si připravili.
0: Tak to byl vlastně stand-up svého
2: druhu.
0: To byl
2: v podstatě stand-up, i když já pořád mám stand-up. Já to mám dlouhý, oni to mají většinou 20 minut, já to mám 2 hodiny, ale to bych nevydržela na stand-up, že jo? Já mám prostě sit-down. Já jsem na sedáka, já nejsem na stojáka, že jo? Já bych to nevydržela, ale vždycky si říkám, ten sedák, to si zavinil teď s tím autorským večerem.
0: Pojďme, budem gentlemani, jak si zpovídat Halinku teď. Ty jsi se zmínila, že jsi tedy vystudovala scénaristiku a pak si chvilku ještě v minulém režimu pracovala v tehdejší Československé televizi v redakci Zábavy. No a pak přišel i pro tebe, řekl bych, přelomový rok 89 a Pavlovská se rozjela. Začala jsi vydávat knihy, začala si u Romanky Přidalové, to myslím, trvá ta vaše spolupráce s nakladatelkou.
2: Ano, Romana Přidalová je moje kamarádka. Stala se mou kamarádkou a nejprve byla mou vydavatelkou. Ona mě vlastně oslovila, taky to už je také dlouho, ježišmarja. A ona žila nějaký čas v emigraci v Rakousku a tam byla smutná. Ona byla ve Vídně, tam balila balíky, balila ty sachardorty a zařezávali se jí ty provázky do ruky a ona tak trpěla, co jí drželo při životě, bylo, že hodně četla. A četla takové motivační spisovatelky, kde vždycky hrdinka byla žena, která překonala ty překážky a brala ten život docela jako vesele. Pak se vrátila do Čech, do Prahy a najednou zjistila, že tady žádný takový knihy ale nejsou. Že tento druh literatury, že absentuje. A někdo jí dal tip na mě, že já jsem scénáristka, že mám humor jako v tom, co píšu. A ona mě oslovila tehdy, ale já žádnou knihu neměla. A ona říká, ne, opravdu jako nemáte. Jo, pak jsme zjistili, že jsme vlastně spolu chodili na jazykovou školu, ale kde jsme se nestřetli, protože jsme v obě chodili za školu. Jo. A tak intenzivně jsme chodili za školu, že jsme se vůbec nesetkali celý rok.
1: Ani za školu?
2: Každá jsme měli svoje party. No, ale takže ona mi řekla, že jestli něco bych neudělala. Já jsem říkala, no, mám vlastně tady jednu takovou filmovou povídku a to jsem jako, nakonec jsem od toho upustila.
0: Takže jsi obětovala film a zrodila se první kniha.
2: No, ona si to přečetla, říká, to je krásný, to je kniha, to je novela. A jsem říkala, no, tak to je super, tak mám novelu, ani jsem o tom nevěděla. A pak ona za mnou přišla, říká, jenom ten začátek je takový trošku moc filmový. Tak jsem říkala, to není problém, tak já trošku ten začátek změním. Pak ona přišla a říká, teď ten konec je takový jako filmový. A pak jsem změnila i prostředek a vznikly tehdy první vydání, tak je hrozně dávno, Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Mm-hmm.
0: No tím jsi velmi prorazila. Kolik jste spáchali knih dodnes? No.
2: Jo, tak to...
0: Skoro 30 nebo tak?
2: 30 asi 7, ale hlavně těch čtenářů je přes hodně milionů. No, to je jako by dělá radost. A to já teď nechci tady, to je takový adorující. Já si myslím, že Honzíko, nechci ti vůbec mluvit, teda Honzíko, Milane, promiň, vidíš to, jak se mi tam pořád ten Honza...
0: Ale tak to mě lichotí, to mě lichotí.
2: Pořád to tam mám prostě. jestli, já myslím, že to je o mně už hodně tady. Že moc mluvím už tak.
0: Ne, ne.
2: Ne.
1: Dobře se to poslouchá, Halino.
2: Jak myslíte?
0: A ty jsi zvyklá na to, že ti lidé rádi poslouchají, ale ty jsi pak stala šéfkou časopisu a to mi k tobě nějak nejde šéfovat.
2: To mi šlo výborně.
0: Jo. Ty jsi družný, spontánní tvor, občas chaotický, promiň, zatímco šéf by měl mít disciplínu dle mého.
2: Já jsem taká chaotická v bezvýznamných věcech.
0: Aha.
2: Ale myslím si, že jako tak v těch důležitých věcech jsem tak chaotická. Nejzde, já jsem tuhle o tom tak přemýšlela. Ve všem mám spoustu pochybností, jestli jsem dobrá spisovatelka, jestli dobře vystupuju a jestli jsem dobrá matka, jestli jsem dobrá jako partnerka a babička, jestli dobře umím vařit a moderovat. Ale v čem jsem si skoro jistá, jo? Já si myslím, že by byla dobrá panovnice.
0: Aha, takže...
2: jako mě...
0: Tě šéfování bavilo.
2: Mě to hrozně vlastně bavilo, protože jsem měla svoji vizi, jak by to mělo vypadat. A pak jsem si hledala pro to vhodný lidi, který jsem řekla, to dokážeš. Že jsi nikdy nepsala do časopisu, no a co? Tak začneš, jo, nejvyšší čas, je 50, no ideální, že? Zaž máš trošku odžit, to budeš vědět, co máš napsat. Napiš, budeš to psát. No a vlastně takhle jsem si vybrala lidi, vybrala jsem si i grafiky, i výtvarníky a pak jsem věděla, jak to má vypadat. Teď já jsem měla úžasný šéfy, to byli Holanděni a oni na mě tak, já jsem nějak uhranula úplně a oni úplně tak jako ostražitě mě pozorovali, ale nechali mi úplně volné ruce. A do těch rukou mi dali svoje peníze. Takže
0: no,
2: to bylo báječný.
0: To je kombinace.
2: No, no, ale já jsem jich strašně těch peněz jim přinesla zpátky. Takže oni pak, oni Holanděni jsou strašně lakomí, jo, úplně příšerně. To si říká, co Skotovi upadne, to Holanděn zvedne. To fakt, to je pravda, jo. No takže oni tak úplně mě pak jako zbožňovali.
0: A to
2: jo,
0: mluvíme že... o story nebo o jakém časopise?
2: O story bylo, ano, mm-hmm. To jsem založila. No.
0: A pak jsi měla ještě dokonce další časopis.
2: Šťastný Jim, pak Glance. Všechny to vždycky bylo v jednu dobu nejúspěšnější časopis.
0: No teď jsi velice univerzální kreativní bytost, rozkročena na mnoha stranách, jsi i herečka. Nestýská se ti teda potom šéfování v časopise? Nezaložíš si svůj nový?
2: Ne, to ne, to ne, to tady je spousta těch povinností, které pak opravdu jsou byrokratické a je v tom moc peněz a pak do toho všichni mluvějí, to já nesnáším, pak takový ty... To zajímavé tam bylo s těma Holanděrem, jak byly lakomí. Tak byly schůze samozřejmě finanční a tam oficiálním jazykem byla angličtina. Tam všechno probíhalo v angličtině. Tak jo, tak já samozřejmě nejsem tak jistá v té angličtině, vždycky jsem byla vynervovaná. A zajímavé je, že když se začalo mluvit o penězích, tak já, aniž jsem si to uvědomila, jsem přešla do němčiny. Ale já to vůbec nevěděla, jo. A oni z toho měli strašnou legraci. Či oni samozřejmě Holanděni umí německy, jo, všichni. Takže oni mě nechali a mně to německy připadalo tak jako pinktlik víc. Víc přesný ta němčina, jo, na ty čísla. A docela trochu mě pak respektovali v té němčině. No. No ne, tak to byly docela... Já jsem se nebála jako rozdávat úkoly, nebála jsem jako odměňovat a zároveň jsem se nebála jako kritizovat ty svoje lidi, no. A tak jako mě to vlastně těšilo, no.
0: Pojďme na Honzu.
2: Ano.
0: Na tvého Honzu. Ty se strefil na poprvé hned na herectví, i když dnes seš rovněž univerzální kumštíř. Dostal ses na první pokus na konzervatoř?
1: Ne, nedostal. Já jsem měl až na druhý pokus, mě vyhodili. Já jsem byl na prvních talentových zkouškách na státní konzervatoř nevyhozen, ale tak mě slušně oznámili, že pro velký počet uchazečů jsem nebyl přijat, protože já jsem přicházel na státní konzervatoř jako sportovec, ne jako herec. Jsem byl atletiku. A
0: to jsi velmi uplatnil, tyhle dovednosti zaujal si i Pavlovskou, protože jsi byl teda ten atlet.
1: Já jsem dělal atletiku.
0: Přikivuje.
2: Je vidět, že je šikovný prostě.
1: Ale protože jsem opravdu tak jako, to nemělo nic s herectvím nebo s divadlem společného, já jsem tam šel, protože na státní konzervatoři se neučila matematika, fyzika, chemie, biologie, to byla ideální škola pro mě, málo předmětů, spousta času na trénink. takže jsem o tu školu usiloval, ale já jsem na první pokus neuspěl, takže jsem rok dělal učební obor, učil jsem se vázat knížky, to by tě možná zajímalo, Halino. A po roce tedy příprav na konzervatoř a po roce, kdy jsem barvil ořízku kalendářů o obchodních tiskáren Kolín, ty mě vyučovali knihvazačství, jsem tam přišel lépe připraven, protože já jsem narozen ve znamení býka a my neradi prohráváme. Takže to se mi nějak dotklo, jako her, švec, že bych se tam nedostal, tak se mi to povedlo a měl jsem štěstí, protože na hlavní obor jsem hned první roční dostal paní Jaroslavu Adamovou.
0: No to je trefa.
1: Takže to je trefa.
0: Ta ti nic neodpustila?
1: No, ta mě nic neodpustila a dokonce po měsíci se mě zeptala, Jendo, proč ty jsi se přihlásil na hudebně dramatické oddělení státní konzervatoře? A já jsem říkal, no protože paní profesorko, já dělám atletiku, já chci reprezentovat republiku v atletice. Ano, asi dobrý v té atletice. A já si říkal, no paní profesorko, já jsem ve středisku vrcholového sportu a na ten steeple v 1500 metrů překážek jsem druhý v republice. A on říkal, ano, tak když seš druhej, tak se na to vyser. Pardon, to řekla paní Jaroslava Adamová. Ale díky této větě já jsem u divadla zůstal.
0: No, na té škole asi i díky té atletické průpravě si tě všimla už televizní kamera. Jo, ty jsi točil už v 19:20.
1: Ano, to byl nejdřív, ale to byl takový paradox, to tak bývá u televize. Jsem se zúčastnil castingu tehdy, to byl takový konkurs na roli do seriálu Zkoušky z dospělosti. Ona vzal vlastně v druhém ročníku pamětníci, to hodně pamatujete, ale to už je hodně dávno, to se natáčelo v Chrudimi, pan režisér Jiří Adamec a paradox tam byl, Antonín Navrátil a já jsme byli v užším výběru na dvě hlavní role. Tam byl jeden hvězdář, takový romantický mládenec a pak jeden takový jako aktivní sportovec tenista, Petr Nápravník se jmenoval. A já jsem říkal, no tak on hraje tenis, on dá, no tak to je jasný, že jo. Paradox nastal, stejně jako bývá při filmování, tak v létě se točí zem a obráceně. Takže já jsem hrál toho tenistu, ač jsem raketu nikdy nedržel, tak já jsem myslel, že budu toho daleko hledu. A on, tenista skvělej, takhle koukal do toho komecíru. Takže tam nastal takový zlom, protože tam opravdu to najednou, protože jsme seriálový národ, tak tam to vzalo sešup a s televizí jsme začali poměrně dost úzce spolupracovat, ale ten sport se mi tam hodil.
0: Přesto se považuješ za divadelního herce také. Bylo angažmá po škole, nebo myslím, že tebe klasické angažmá minulo?
1: Ne, byl jsem v angažmá. Máš pravdu, já jsem teď právě, když takhle vyprávěla před chvilkou Halina krásně, tak já mám normálně v sobě trošku schizofrenní takový pocity, protože já jsem teď jako host, jo. Ale správně jsi to říkal, moderátorem jsem já dneska tady, jo, klid, čekaj, se tě zeptám, ale já jak jsem se chtěl zeptat, jak řekla, že by se ráda stala panovnicí. A pak dlouho hledala slůvko ty moji, chtěla říct podaní, ale pak řekla pracovníci. Úplně jsem to cítil. Promiň. Ne, já jsem byl opravdu v angažmá, když jsem skončil vojnu, protože já jsem tak jako poctivě šel
0: tam už si konfiroval, tam jak jsi si...
1: Tam právě se stalo, že jsme dali mikrofon. Ale já jsem měl úplně jiné publikum, než tady v divadle u tebe, Milane. To bylo vojenské publikum a to byla dobrá škola. Vystupoval si, Halino, a už zase jsem moderátor. Ne. Vojenské publikum, to je velmi specifické publikum, protože když herci usne při představení divák, a zvlášť tady v tomhle divadílku, když usne nějak hlasitě, je to velmi nepříjemné, to je hodně, tak stačí třeba tak jako dupnout, jo, nebo zvýšit hlas a on na chvilku přestane. Ale mě, když jsme tam vystupovali pro ty vojáky v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, mě usínaly celé řady. Já jsem na ně furt dupál. Takže jsme se vyburcovat, poslouchali ty šílený texty. Pak mě viděl Mirek Vladyka, můj spolubojevník, a on říkal, Čendo, to nemůžeš probovat, to úplně jiné publikum. To je dokonce takové pravidlo. Voják, když na představení spí, představení se mu líbí. Naopak jsem se stišit hlas, nechat odpočinout. Jsme opravdu někde hráli dvouhodinové šílené představení, celosvobodový program se to jmenovalo. Takový kluci prospali to, viděl jsem je a odcházeli kolem autobusu. Říkali, kluci, přijďte zase, bylo to fajn, může to být i delší.
0: Takže tam jsem byl v tom angažmá.
1: No v Libni, já jsem byl v divadle jako... Neumanna, teď je to Libenské divadlo, tam jsem byl 4 roky v angažmá. S panem Janem Grossmanem jsem se tam setkal. Mm-hmm. velký zážitek s Maruškou Málkovou. Marie Málková byla žena pana režiséra Grossmana a my jsme hráli představení Kdo se bojí Virginie Woolfové.
0: Prosím tě, ano. To bylo legendární představení. Ty jsi hrál toho mladěcha.
1: Mladého boxera. A to bych si chtěl jenom zahrát právě toho manžela, toho starého, ten furt chlastal, že jo, tam se furt pije, celý představení pije. A já si pamatuju na scénu, kdy pan režisér Grossman s těma velkýma brejlema seděl takhle v záru té lampičky v tom hledišti a my jsme zkoušeli takovou milostnou scénu, kde ona je sama na jevišti s tím chlapákem, boxerem a ve scénáři přesně napsáno, že on se tak jako postaví před ní a rozkročený je a ona mu nohou zajede takhle do rozkroku a nohou si ho takhle přitáhne. Tak já jsem přesně, jak to tam bylo napsané, jsem se takhle před paní Málkovou postavil a čekal jsem, kdy nohou si mě přitáhne a nic, noha nebyla. Takže jsem tak jako k ní přised a vedli jsme dál ten takový trošku jako lechtivý, milostný dialog a nejednou zezadu od té lampičky se ozvalo, prosím vás, stop, to je strašný. Vy jste tam jak dva mrazíci.
3: Na to nezapomenu.
1: To byl zážitek z Libně.
0: Takže činohra, pokud jde o tvé herectví, je jednoznačně tvá doména, ale ty se objevuješ také v muzikále. Tam zpíváš?
1: Ano, teď dospívala Hanička Křížková a já musím nadálku říct, že já vystupoval jsem jednou muzikálu na Broadway, jsme vystupovali v krásném muzikálu Láska nebeská. A paradoxně s touhletou zpěvačkou par excellence, ona nezaspívá během toho představení ani notu a já mám 4 skladby.
0: No prosím
1: já nespěvák,
0: tak my,
1: ale byl to velikánský zážitek.
0: Ukázku z tohoto muzikálu máme k dispozici, takže si teď poslechneme, ale bez Čenského, prosím tě.
1: To je dobře.
0: Dám tu slavnou píseň, kterou známe především v podání Valdemara Matušky a ta Láska nebeská zpívá Jiří Korn v písni, kterou teď uslyšíme.

0: Tak to byla verze slavné písně Ach, ta láska nebeská, která byla natočena v roce 2009. Kromě Jiřího Korna jste patrně poznali Leonu Machálkovou, zpívala také Naďa Veperová, Linda Finková a Alena Pruchová. No a teď je k slyšení, jak jsme se to zvěděli, i Honza Čenský v tomhle muzikálu, ten asi následoval, ten nehrajete už 15 let, tahle nahrávka se zrodila v roce 2009. Jak dlouho to hrajete?
1: My to hrajeme těsně po covidu. My jsme to zkoušeli právě během paradoxní covidové pauzy. Pak se to vlastně muselo přerušit, protože to úplně zavřeli. To byla taková doba, představte si, že vám řeknou, klidně hrajte divadlo, jo, mějte otevřeno, ale nesmí tam diváci. To bylo pro herce hrozný. Já nevím, pro autory, ale pro nás to bylo absurdní. Že? Takže my jsme to naskoušeli a nic. Takže Zdeněk Zelenka, který to režíroval a napsal, tak říkal, my to tak jako zabalíme, zakonzervujeme a až to odevřou, tak si jim vyběhnem. Ty blaho, po půl roce koukal, co z té konzervy zbylo. Nic. To bylo překvapení. Nicméně já na to strašně rád vzpomínám. Je pravda, že tahle nahrávka, ta se moc často nepouští. To je docela úžasná jako nahrávka, myslím, že Valda sám by koukal, ale tahle písnička tam zní trošku jiném podání.
0: Nicméně tvou doménou, jak jsme si řekli, je Činohra a ty jsi kmenová hvězda pana Hanzlíčka, kde hraješ asi v 6-7 věcech.
1: Devíti.
0: Co je
1: to zmírně, protože pan Nárožní, se kterým spolupracujeme už přes 15 let, na chvilku teď musí přerušit, protože potřebuje jít na kole pan Nárožní.
0: V 85.
1: 85, jo. Tak si jede pro novou kyčel. Ale asi 5 představení máme.
0: Takový hlavní hauptštyk Čenského.
1: No, teď asi představení Mlčeti zlato. Mm-hmm. My teď začínáme zkoušet vlastně takové pokračování, které se jmenuje Pravda. Hrajeme to s Danuškou Morávkovou. A dost často mě lidé, zval jsem i Halinu, myslím, že právě toto téma se ti bude líbit. Je to o tom, že někdy je trošku dobré držet jazyk za zuby. Ne, nemyslím venku, jako doma. Jinak to děláš dobře. Já ještě se vrátím k Halině, teď zase budu moderátor, jo, ale mě u Haliny fascinuje jedna věc. Říká se, to říká Oscar Wilde, říkal, chcete-li nudit, řekněte všechno, milé dámy. Ale Halina furt mluví, ale furt má nějaké tajemství. Takže to dělá tak dobře, že pořád tam ještě něco je.
0: Co je zatím.
1: Tak, přesně, za tou oponkou. A to je dobré, to si drž, Halino. No nic, a právě tohle představení Mlčeti zlato je tak jako jsou tam dva páry, starší a mladší, a je to o tom, že stačí jedno slůvko a vlastně celá ta...
0: A to je pro dva herce jenom?
1: Je to pro čtyři a
0: ještě vám
1: to
0: někdo
1: dlouho.
0: Sekunduje.
1: Tam ještě, ano, tam hostuje ještě mladí, František Skopal, Robert Hájek a čtyři dámy, které to alternují. Ale my to hrajeme s Danou Morávkovou a dost často se mi stalo, že jsem pozval přátel a říkal, to jsi napsal ty, že jo? Je to o tom, že já zjistím, že vlastně můj syn není můj syn, ale pak, že i já mám něco za sebou, takže někdy je dobré to nechat být.
0: Není to představení v divadle Lucie Bílé?
1: Hrajeme ale to v Praze, to u Lucie Bílé, Bílé.
0: A já jsem cestujeme. To zaznamenal.
1: Přesně ano. Tak, cestujeme s tím.
2: Jsme kolegové.
1: Děkujeme. Přijďte se podívat.
0: Taky hraješ u Lucie Bílé?
2: Já taky hraju u Lucie Bílé. Tak taky zvu. A nevím, kdy tam jsem, ale možná se budeme mít a tím pádem se můžeme tam potkat.
1: My se tam, Halino, potkáváme na plakátech. Ale pro mě je to taková docela fantastická věc, takový uzavřený kruh. Mně se to občas stává takhle. Někdy se to tak v životě, protože jsem starý, stává. Protože já jsem po libeňském angažmá v divadle podepsal takové věty a prostě to bylo problematické s prací a dostal jsem nabídku od Petra Kratochvíla a Pavla Marka, abych jezdil s Černým divadlem Ta fantastika. A po vystupání v kině Světozor jsme měli vlastně scénu v Disku v Karlovce. No a teď se po x letech vlastně vracím do stejného divadla, kde jsme měli krásná představení až po obrázky Jeronýma Boše, což byla zahrada Potěšení. Mm-hmm. A mně se občas takhle uzavře kruh, teď jsem měl krásnou takovou historku, já jsem člen klubu Fair Play olympijského výboru a když jsem byl takhle malej a běhal jsem, tak mě vlastně k atletice přived nějaký pán, který se jmenuje Zdeněk Horáček. To byl dneska, se tomu říká vyhledavač talentů, že jo, takový ten co hledá ty talenty. A my jsme byli nějaký běh. Já jsem běh jeden vyhrál a on za mnou přišel a říkal, hele, Honzíku, dobře běháš, máme na té Bohemians takový konkurs na sport, přijď se tam v sobotu podívat. No já jsem tam přišel, no vybrali mě na střední a dlouhé tratě a už jsem měl jiného trenéra, nějaký pan Kronus, a pan Zdeněk Horáček víceméně zmizel, občas se na nás přišel podívat, kde jsme někde měli závody. A střih, a najednou já koukám, každý rok klub Fair Play oceňuje nejenom činy Fair Play, ale také ti, kteří přinášejí celoživotně radost nejenom dětem, ale i sportovcům v duchu Fair Play. A najednou čtu, pan Zdeněk Horáček, 80 let, přínos mládežnické atletice, ocenění za celoživotní přínos. A říkal, ty bláho, to bude pan Horáček, který mě dotáh do Bohemky. A opravdu pan Horáček na vyhlášení přišel, poznal mě ještě, Jendo, rád tě vidím, tak jsem naší prezidentku klubu poprosil, jestli bych právě jemu nemohl to ocenění dát. Kruh se uzavřel. Zdenku, děkuju.
0: Běhá Čenský i dnes?
1: Rád by, no, ale já jsem příliš spěchal. Já jsem měl operaci levého kolena, pan doktor Mauren mi to báčně udělal a najednou říkal, no přijdeš i s pravým. A říkal, pravý je dobrý. No puf, po dvou letech, protože já rád lyžuju, jezdím na snowboardu a trošku jsem to přehnal jako stařec, začalo to bolet, říkal, no meniskus. A protože jsem si pamatoval, že laparoskopicky mě to odoperoval, že to jde rychle. A já hned druhý den už jsem hrál, protože to nebolelo. Tam jsou ještě nějaký preparáty, jsem měl, fakt to nebolelo. No takže jsem potom skotačil a teď prostě po půl roce nedá se to uspěchat, milé dámy. 9 měsíců, 9 měsíců, tam to nejde chvíc. A s tím kolenem prostě, takže já teď trošku laboruju, ale zatím úplně do běhání to není, takže musím
0: pomalu. Ale nevzdáváš to.
1: Ne,
0: ještě se rozběhne.
1: Ne, ještě se nechystám.
0: Čenský jednou.
1: Ještě furt to jde.
0: Hej, do tebe, já jsem řekl, že tebe se ptát nebudu, jestli běháš, ale chci se tě zeptat, prosím tě, jak ses dostala ty, řeč byla o muzikálu k muzikálu. Ty jsi spolupracovala na libretu muzikálu Adam a Eva, jak jsem se dočet, i písňové texty jsi do toho muzikálu psala, ne, nebo ano?
2: Jo, jo.
0: No vidíš, no. Jak se to přihodilo?
2: No to se přihodilo, já vlastně jsem v tom absolutně taková, jako, protože já, prostě vždycky mě někdo řekne něco, co bych mohla třeba udělat.
0: Autorský večer v Ungeltu, ano.
2: A já vždycky tak jako zvednu oči a říkám, no tak, a teď mi to přijde, že to je za dlouho. Jo, já a vždycky říkám, slibem neublížíš, jako. A třeba by to bylo i zajímavé, ale víte, já se tím nějak extra, nikdy nějak výrazně nezabývám, jo. Takže jsem říkala, tak muzikál jsem ještě vlastně nedělala. No, tak jo. No a najednou jsem měla psát libretto, já ho nikdy neviděla ani. Protože jsem to nikdy nepsala, jsem neviděla, jak vypadá. Tak jsem si nějaký půjčila, tak jsem říkala, ještě je blbý. Jo, tak to nebudu umět. No ale pak jsem to zkusila a šéf, protože pan Oldřich Lichtenberg, mě hned po té první verzi napsal, no to je ale výborný. To strašně se mi to líbí, jako. No a já jsem to nikdy nepochopila, moje matka. Pro mě je motivem a motorem další činnosti pochvala. Já se pak snažím. Mě prostě stačí, se nám někdo usměje a úplně seze, prostě rozvlním celá, jo, úplně se rozdychtím a hned do toho jdu. Moje matka si myslela, že motivačně je kritika. Opravdu se od začátku, od mého narození až do její smrti se pletla prostě. Furt mě kritizovala, pak říkala, už jiná nebudu, ale pořád. Já myslím, že i na smrtelný posteli mě kritizovala. To měla takovou přednášku doslova a pak umřela. No fakt, jako... Ne, jako je to, zní to hrozně
0: cynicky. Lásky plné sdělení, ano.
2: No, ale takže mě takhle jako pochválil a já tím pádem jsem pak řekla, tak udělám i ty texty, ne, těm písničkám, ať už to je v tom jednom duchu. Ale fakt je, že s těmi texty to bylo problém, protože pak se museli zhudebnit. Takže já jako autor jsem pak trpěla. Ale zase chápu, že by to asi nešlo zaspívat bez těch samohlásek otevřených někde na tom konci. Takže se museli ty texty upravit, což myslím, že vtipu se ubralo, ale zase na hudebnosti.
0: Takže tě to odradilo a další muzikál už nebyl.
2: Absolutně mě to odradilo. Myslím si, že už se do toho nebudu pouštět, že to, na to jsou jiný. No.
0: Teď zazní ukázka z archivu Bob a Bobek.
3: Bobe, co budeme dělat? Kouzelník Pokuston nám vždycky dával najíst.
4: Teď se, milý Bobku, budeme muset živit sami.
3: Ale čím?
4: Prací.
3: A jak se taková práce dělá?
4: Musíš udělat pro někoho něco, co on potřebuje. On ti zaplatí a ty si za peníze koupíš to, co zase potřebuješ ty.
3: Podívej, tamhle na stromě bydlí kos v takovém rozčepířeném hnízdě. Postavíme mu novou budku.
4: No vidíš, úplně si mě pochopil.
5: A už oba stáli pod stromem.
4: Dobrý den, pane kos, nechcete postavit dům?
6: Jej, rád. Mládenci, pusťte se do toho. Rád vám zaplatím.
4: Tak vidíš, Bobku,

0: bylo před 32 lety, tak zavzpomínej. Vzpomínáš vůbec na to natáčení? Nezabíráš,
1: to
0: jo?
1: To vůbec. Jenom mě vyděsilo prkno, hřebík, pilka, nebo co? Zase píseň práce. V neděli. Už dělání. Říkali, jak můžete do pohádky dát písničku o dělání. Tam jedině pan Svirák s panem Ulířem uznali, že také se trošku báli, ale potom řekli, že vlastně to funguje jenom proto, že to je pravda. Když má člověk srdce zihlé, nebo když má potíže, tak prostě musí něco dělat. Ale Bob a Bobek...
0: Marie Křepelková.
1: Jo, Marie Křepelková. A já už vím. Ano, tak
0: hrála tam i naše Alenka Vránová mimochodem, ano, jak se dočítám.
1: S Marií Křepelkovou jsme dělali pohádku v divadle ve Viole, ve studiu Viola. To se jmenovalo Čert to nemá díle lehké. A tam jsem hrál Čerta Gajdulu. A možná trošku z té ukázky tam ten čertík prokukoval, prosakoval.
0: Ale Honzo, pojďme z Violi ještě na chvilku. Do rozhlasu následovala další natáčení v pohádkách nebo v rozhlasových hrách.
1: Já jsem dělal hodně s panem Weinlichem. Pan Weinlich byl fantastický režisér a byl, myslím, že on miloval samozřejmě rozhlas a miloval dětského posluchače. A s panem Weinlichem to bylo fantastické, protože dneska se točí tak, že většinou třeba i u dabingu je člověk sám v tom studiu, neslyší to, parťáka. A já jsem ze staré školy, já potřebuju kukadla, já potřebuju oči. A i když prostě bylo studio, tady jsme měli ty stojany na ty texty, na ty scénáře, mezi námi byl mikrofon, tak pořád jsem potřeboval oči toho parťáka. Nevím proč, ten mikrofon v tom rádiu, to je bezvaný kámoš, ale je to taky pěkný prevít. Tam to prostě je poznat, že tam ten kontakt je. A to je zvláštní. A pan Weinlich ještě byl skvělej ten, takže všechny postavy dával najednou. My jsme opravdu čekali na natáčení každého obrazu, tak ostatní čekali skvělí herci mimo studio a pak nás pozval na natáčení toho obrazu. Všichni jsme tam byli a hlavně na něj jsme potřebovali koukat, protože on za tím sklem z té režie, kdybyste pana Weinlicha viděli, jak to prožíval, dělal si s ním někdy?
0: Dělal? Ne.
1: Nikdy ne. To bylo takové zaujetí, on nám hrál ty děti. On nám hrál toho dětského posluchače u toho dráťáku. A takhle jo, to je, a teď se bál, a teď se radoval. A když říkal, a zazvonil zvonec, tak byl i smutný. Pan Weinlich, geniální režisér.
0: Zatleskáme mu.
1: Děkuji.
0: Čenský, kromě toho, že běhá a hraje báječně činohru, vystupuje v muzikálech, je také recitátor. Dokonce pronikl na Dvořákův festival. Jsem se dočet, že si...
1: Ale to si zabrousil hodně do historie.
0: Recitoval. Ne, ne.
1: Recitátor?
0: Ano, recitoval si Skácela.
1: Jo, to je pravda, ale.
0: No vidíš.
1: Tak já neskácela, já můžu. To jsou tak nádherné verše a tam je tak cítit láska a věrnost tomu, té Moravě. A to je prostě cizelecká práce. To je opravdu, i když té básničce se podíváte hodně takhle zblízka, jako na šperk, tak to je perfektní práce. Takže Jana Skácela, děkuji.
0: Tak a Jana Skácela si dopřejeme, protože jeho báseň vlastně tvoří text nádherné písně.

0: Děkuji za vzpomínku na Jana Skácela, to byl taky úžasný spolupracovník rozhlasu.
1: To byla píseň Krátký popis léta a poznali jsme, že nám hrál Hradišťan. Pozvolna se naše hodinka, kamarádi, chvíli ke svému závěru. Jak jste prožili léto? Bylo moře nějaké?
2: Bylo letos moře, byla jsem se svojí kamarádkou vydavatelkou a jeli jsme takovou spanilou jízdu, jakože jsme jeli 3 dny do Itálie a tam jsme byli 10 dní a pak jsme zase 3 dny jeli zpátky, takže jsme měli jako poznávací cestu a bylo to vlastně velkolepý, protože jsme si vymazili zájmy, takže nás zajímaly, jak to říct, aby to nenaštvala se mne všechny. Prostě nás zajímaly restaurace, dobrý, a pak nás zajímaly hotely, kde za vás zaparkujou.
0: Tomu prvnímu se říká gastroturistika.
2: Ano, ano. A tomu druhému se říká 5-hvězdičkový hotel. Tak, no a tam jsem teda se plavala jsem samozřejmě v tom moři a koupila jsem si takovou legrační koupací čepici a v té jsem postávala v Itálii v tom moři a jedno dítě si mě spletlo s Bojkou a pak ke mně i Racek letěl, aby si odpočinul. Tak.
1: Co rodina, ty máš vnoučata, čuješ o ně?
2: Já mám jedno vnouče.
1: Ty máš, promiň, jedno vnouče.
2: Jedno vnouče mám 12-letého v tuto chvíli. On se mě zeptal tuhle. Zjistila jsem, že se svojí matkou ani otcem neřeší ty zásadní otázky. Ty řeší se mnou, tak mi říkal, babičko, jak poznám, jestli jsem v té pubertě. Jsem nejdej koukaškám, asi až budeš mít chlupy. A on mi teď detailně informuje.
1: To bylo takové netradiční babičkovské sdělení, ano.
2: A nebo jak za mnou tuhle taky přišel a jaký rozčin, říká, babičko, doufám, že nelpíš na sexu.
1: Takové debaty vedete, jo?
2: No tak jako, je mu 12 a já jsem říkal, nevěděl jsem, co mu mám říct, jo? A on pak říká, nelpím teda, že? A vůbec nevím, co ty lidi na to mají, že? Kdyby aspoň přitom byli nějaký šťastný, ale já se dívám na ty filmy a oni vesměs ty lidi přitom trpí. S tím se teď popasovávám tady, mám.
1: Ty nemáš vnouče? No promiň, věk na to máš.
0: Mám, no, ale nemám. Můžu to říct, protože můj syn...
1: Věk máš, vnouče ne.
0: No, můj syn, myslím, že neposlouchá teď rádio, takže to můžu říct. Mám syna, ale kolik nemám vnouče. 33. A já jsem si to uvědomil, já jsem dlouho nechtěl být děda. Protože to, ten titul je takový, titul je zvláštní trošku. Jako, neboj se, to sjel i děda. Takže to jsem nechtěl. Ale teď už bych ho tak jako postrčil, dokonce je rozejbal, ale furt se nějak nemá dílu. A já jsem si to uvědomil, když mého mladšího bratra, jeho vnoučata oslovili dědečku. Tak tam jsem si uvědomil, ty bláho, brácho, ty seš děda a já ještě furt nic. Takže uvidíme, no. Já jsem měl tak úžasný nevěsty pro něj. Můj kamarád měl sjezdovku v Petrovicích, krásnou dceru. Nevyšlo to. Já bych měl permanentku zdarma na lyžování. Pak mám skvělý kamaráda z rozkoše, taková bezvaná holka, vařila fantasticky, maminka skvělá, taky to nevyšlo, ta chemie furt ne to, tak nechám to na něm.
1: No a na mě, abych vám poděkoval, máme velkou radost, že jsme se s vámi sešli, takže loučí se s vámi Halina Pavlovská.
2: Naschledanou, děkuji za pozvání, děkuji, ráda jsem přišla.
1: Loučí se Honza Čenský.
0: Děkuju moc, opatrujte se.
1: A loučím se i já, průvodce pořadem, principál divadla Ungelt Milan Hein.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozumím tomu, pane doktore, správně, že byste sice medicínu vystudoval, ale před časem ji v podstatě pověsil na hřebík. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Ano, rozumíte tomu správně, já jsem medicínu nejen vystudoval, ale také jsem ji do roku 97, to znamená od roku 90 do roku 97 praktikoval. A pak jsem vystudoval antropologii medicíny, což je vlastně takový pohled na medicínu z hlediska společensko-vědního jako na kulturní fenomén. Na medicínu nejen evropskou, ale na to, jak se různé kultury, včetně primitivních kultur, vyrovnávají s fenoménem nemoci a smrti. Poté mělo následovat to, že bych šel do terénu, to znamená do nějaké pravděpodobně kultury latinskoamerické nebo asijské, a dělal ten terénní výzkum. Nenastalo to, protože jsem dostal nabídku, abych přišel na úřad vlády, na odbor pro lidská práva, kde právě teď jsem.
3: Kde se to studuje, ta antropologie?
4: Studuje se v Londýně na University College a také na mnoha jiných místech, zvláště v anglosaském světě.
3: A jak dlouho to trvá, to studium?
4: Trvá různě dlouho podle toho, co člověk vlastně vystudoval předtím. A pokud právě jde o tu antropologii medicíny, tak se přijímá ten medicínský titul jako ekvivalent bakalářského a pak to trvá jenom 1 rok k magisterskému titulu v antropologii medicíny.
2: Co jste mezi tím jako lékař provozoval tady?
4: Internu, byl jsem v poradně pro poruchy metabolismu lipidů, takzvané hyperlipoproteinémie, na 3. interní klinice, která mi dala hodně. Tam jsem měl svého dodnes velmi oblíbeného, ba milovaného šéfa, Zdeňka Kalvacha. Poté jsem pracoval na geriatrii, dělal jsem i takový kurz v zahraničí na Maltě, kurz gerontologie a geriatrie, a pracoval jsem potom na geriatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice do toho roku 97. A když se na to podívám zpětně, zdá se mi, že jsem vlastně po celou dobu se pohyboval od toho středu medicíny k takovému tomu měkkému, sociálně podmíněnému okraji, až jsem se s tou antropologií medicíny přes ten okraj přehrál.

0: let, takže jsem pořád ještě v takovém tom období, kdy si občas kladu otázku, jestli bych neměl dělat něco jiného v životě, jestli taková ta cesta, kterou jsem teďka naznačil, těch postupných kroků, kdy mě vlastně ta lidská práva, kterým jsem se věnoval jako občan už od revoluce, zda mě měla stáhnout tak blízko nebo neměla. Občas se probouzím v noci s medicínskými sny, většinou hrůznými, jakože nějací pacienti umírají a já si s nimi nevím rady.
1: Sny o vlastní nedostatečnosti.
0: O vlastní nedostatečnosti. Takový nejstrašlivější sen o vlastní nedostatečnosti medicínské jsem měl dávno poté, co jsem přestal medicínu aktivně provozovat. Zdálo se mi o tom, že s kamarádem, chirurgem, jsme byli pověřeni, abychom zajišťovali zdravotní péči o prezidenta Clintona v době jeho návštěvy Prahy. A stalo se nám, že se náhle na Karlově mostě zhroutil a dovezli ho do nějaké nemocnice a říkali mně a tomu kolegovi Kristiánovi, teď ho musíte operovat.
1: Pro toho, kdo teď zapnul rádio, je to sen.
0: Je to stále ještě sen, ale byl to sen hrůzný, protože my jsme se na sebe dívali s tím Kristiánem a říkali jsme si, no tak to nedopadne dobře. To, už nám to bylo úplně jasné a nicméně Kristián vzal ten skalpel a na to požlucené břicho prezidenta Clintona, které se stále více vzdouvalo, do něho řízl. A teď ty vnitřnosti jakoby z něho úplně vyskočily, zvláště ta játra. Já už jsem věděl, že tohle bude strašlivý průšvih. A v té chvíli jsem se probudil.
1: A kdyby se to mělo stát doopravdy příští rok, šel byste radši na Bushe nebo na Góra?
0: Já bych šel vzhledem ke svým schopnostem radši na Bushe, protože tomu Górovi bych přál, aby ty volby vyhrál a přál bych mu, aby tím prezidentem byl. Je v tom samozřejmě i kus osobního zájmu. Já jsem překládal jeho knihu Země na misce vah a myslím si, že to je kniha závažná. Je závažná tím, že tam vlastně politik, který patří do takovéhoto politického středu, se vyjadřuje k ekologickým otázkám a bere je za své. My máme spoustu zkušeností s tím, že lidé, kteří patří k nějakému politickému extrému, se k ním vyjadřují, ale pro mě je velice důležité, že právě politik, který jinak je velmi konvenční, ale nicméně velmi kvalifikovaný, inteligentní, je to člověk, který také velmi prosazuje informační technologie, se k tomuto hlásí.
1: Mimochodem, když už jste se o té knížce zmínil, kdy jsi se mi četl velmi důkladně, Góra ji napsal v době, kdy zdaleka ještě nebyl viceprezidentem. Je to tak, že?
0: Napsal ji ještě jako senátor a teď se k ní znovu přihlásil tím, že ji znovu vydal s novou předmluvou, kde přiznává, že ekologičtí aktivisté nemusí být spokojeni se vším, co Clintonova vláda na tomto poli podnikla, ale vypočítává také různé věci, které se jim povedly, včetně toho, že vyhlásili národními parky a chráněnými územími větší rozlohy amerických území než kterýkoliv jiný prezident od doby Theodora Roosevelta, který ovšem byl na počátku tohoto století republikán.
1: Zpět domů.
2: Radíte se o svých aktivitách, o kterých jste zatím tady hovořil, se svým tatínkem někdy?
0: Já mám to štěstí, že se mohu radit tedy s oběma rodiči, kterých říci, že si jich vážím, je takové triviální, ale opravdu jsem, až když jsem začal dospívat, si uvědomil, že jsem asi měl velké štěstí na rodiče, že se to nemusí každému podařit, aby byli takovou přirozenou autoritou, takže jsem si ani neodbil, dokonce ani v nějaké symbolické podobě, takovou tu adolescentní revoluci.
2: Naším dnešním hostem v kavárně Bohemia je doktor medicíny, doktor Jan Jařab. A o tatínkovi ještě bude určitě řeč. Vítejte.

0: Lidská práva. Mnoho posluchačů reaguje spíš podrážděně, upřímně řečeno, než nadšeně. Je to pro ně téma výsostně intelektuálské, které v jejich skutečných životech tam na venkově, kde zrušili autobus, nemá moc velkou hodnotu. Leda, že by tam chtěli zbudovat uprchlický tábor, což lze peticí odpálit.
1: Já s vámi nebudu úplně souhlasit. Myslím si, že spousta lidí, kteří mají nějaké spory, například se samosprávou v různých místech, se lidských práv dovolává, píše nám spousta úplně obyčejných lidí. Samozřejmě, že ta lidská práva začínají víc tlačit toho, kdo má pocit, že ta jeho lidská práva jsou porušována, než toho, kdo ten pocit nemá, natož pak toho, kdo v podstatě schvaluje, aby byla porušována někomu jinému. Ale když se nás to začne dotýkat, tak nezáleží ani tak na tom, kdo je nebo kdo není intelektuál, a nepřevažují v těch dopisech, které dostáváme, nějak dopisy od intelektuálů. Často jsou tam dopisy od lidí, kteří prostě chtějí pomoct, a my musíme vysvětlovat mnohdy, že samozřejmě nejsme ombudsman, že ta Rada pro lidská práva ani zmocněnec nemají ombudsmanské pravomoci, nemohou zaujímat stanoviska k jednotlivým případům, že nanejvýš mohou z toho případu nebo z několika podobných případů vyvodit nějaké systémové ponaučení a pokoušet se změnit pravidla. Protože k tomu jsme vlastně vytvořeni jako poradní orgán vlády.
2: Co máte momentálně na pracovním stole za případ?
1: Momentálně takový širší návrh, který se týká změn občanského soudního řádu právě v oblasti, která souvisí s mým medicínským vzděláním, alespoň částečně, protože se to týká zbavování způsobilosti k právním úkonům a nedobrovolných hospitalizací v psychiatrických léčebnách. To je taková oblast, která u nás zůstala dlouho podceňovaná, snad také proto, že zatímco i vězni se po roce 90 dokázali za svá práva být a začali fungovat organizace na jejich podporu, na to, aby se změnily ty právní předpisy, které jsme tu měli od doby komunistů. U těch duševně nemocných, kteří to nedokáží sami, delší dobu trvalo, než vznikla občanská sdružení, která vlastně se pokouší mluvit za ně a pomáhat jim. My tam máme takový hodně autoritářský systém, který těm lidem nedává velkou šanci na to, aby se proti těm rozhodnutím, která jsou o nich činěna, nějak odvolávali a aby za svůj osud nesli nějakou odpovědnost. Je to jedna z těch oblastí, kde ten paternalismus přetrval nejdéle, protože je zdánlivě nejlépe podložený, ale i tam jsou na místě velmi zásadní změny a ty my právě budeme navrhovat.
0: Navrhovat komu a jaké změny, alespoň stručně?
1: Navrhovat v tomto případě ministru spravedlnosti, protože ten má možnost provést novelizaci nebo navrhnout novelizaci občanského soudního řádu. Platí, že Rada pro lidská práva jako poradní orgán, který je tvořen dílem náměstky ministrů a druhou polovinou zástupci občanské veřejnosti, má dva typy podnětů. Podněty k jednotlivým ministrům a pak podněty k celé vládě. Toto je přece jen spíše podnět k jednotlivému ministrovi. My už jsme komunikovali s panem ministrem Motejlem a bylo nám naznačeno, že ten podnět je vítaný a že by měl uspět. V čem spočívá? Uvedu snad ten nejzávažnější paragraf, to je paragraf 189 toho občanského soudního řádu, který umožňuje, aby o osobě, jejíž svéprávnosti se jedná, aby jí nebylo oznámeno, že to jednání začalo, aby nebylo to jednání nařízeno, pokud soud dospěje k názoru, že není třeba ho nařizovat, a dokonce, aby ani nebylo sděleno, jak to jednání dopadlo. S údajným, takovým zase paternalistickým vysvětlením, že je to pro toho člověka vlastně lepší, že ho to nějak aspoň neznervózňuje. Výsledkem je, že samozřejmě spoustu lidí, kteří jsou chronickými psychiatrickými pacienty, to dnes znervózňuje daleko více, protože oni vlastně nevědí, jestli právě teď neprobíhá jednání, kterým by byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům, a nikdo by jim ani nebyl povinen říci, zda už to dokonce neproběhlo.
0: To je neskutečné. Mluvil jste o nejrůznějších podnětech, buď to vládě jako celku, nebo ministrům. Který měl obzvláštní ohlas? Který z těch ohlasů se nějakým krokem těch dotyčných politiků promítl do praxe?
1: Jmenoval bych asi dva, i když samozřejmě ta doba od nějakého legislativního návrhu k tomu, aby návrh prošel celým tím cyklem vládou, parlamentem, senátem,
0: je
1: tak dlouhá, že my za rok a půl naší existence nemůžeme poukázat na žádný, který by už v této chvíli nabyl účinnosti, ale příkladem je podnět Rady pro lidská práva k novelizaci toho cizineckého zákona, který byl vnímán nejen námi jako velmi problematický už od ledna tohoto roku, a vlastně v dubnu rada přijala podnět k jeho novelizaci a posléze ten zákon tedy novelizován je, a to v těch intencích, co Rada pro lidská práva navrhla, to znamená především s důrazem na možnost slučování rodin a na integraci těch cizinců, kteří tady už jsou dlouho. Uvedu příklad, ten zákon stanovil ten rok 2000 jako jakýsi rok nula s tím, že do doby pobytu potřebné k získání pobytu trvalého, který vlastně není trvalý, se nezapočítávaly roky strávené před tím 1.1.2000, což vyvolává naprostou právní nejistotu, protože to vlastně říká, a příště můžeme říci, že to je od 1.1.2003, že se prostě nic předtím nepočítá, že se bere, jako by všichni sem přišli teď toho 1. ledna, ať už to byly 5 let, 10 let, nebo skutečně přišli toho 1. ledna. Ten vládní návrh, který reflektuje to, co řekla rada, je teď v parlamentu a to předpokládáme se změní.
2: Vy jste vystudoval medicínu, už tu bylo řečeno. Začal jste v různých medicínských oborech, byl jste aktivní v geriatrii a podobně. Já vždycky tu medicínu mám za něco zcela posvátného a skoro bych řekl eticky nejvýš. A vy se stanete vládním úředníkem. Není v tom něco podivného?
1: Já si myslím,
2: vy jste spousta, člověk moci?
1: Já si myslím, že spousta mých kolegů to jako něco podivného bere. Já se přiznám, že jsem vždy byl takový homo politicus, tedy ne člověk moci, já si nemyslím, že bych nějakou moc měl, jako poměrně subalterní úředník, kterým jsem. Vidím teď sebe sama jako to, čemu se v angličtině říká civil servant, to znamená veřejný služebník, by se vlastně řeklo. To znamená něco ne tak odlišného od toho lékaře. Na druhé straně pobyt v medicíně člověka poučí, že i v té medicíně jsou lidé jako všude jinde, jsou tam lidé a ne andělé, ti lidé mají velmi často zcela hmotné zájmy. Tím nechci říci, že by nebylo obdivuhodné, když mnozí moji kolegové dnes za peníze, které opravdu nejsou nějak zvlášť veliké, velice tvrdě pracují a udržují tu medicínu na úrovni srovnatelné se západní Evropou, přičemž naše ekonomiky srovnatelné nejsou. A je to takový malý zázrak, že ta naše medicína vlastně vypadá tak relativně dobře, protože se to děje s neobyčejně malým objemem prostředků, když to vlastně srovnáme s tím západem. A je to proto, že jsou tam menší ty investice do těch lidí, protože ty investice do těch léků a do těch přístrojů jsou zákonitě podobné.
2: Proč jste se nevydal akademickou dráhou? To přece je rodinná tradice, ne?
1: Je to trochu rodinná tradice, i když samozřejmě jenom jednogenerační, protože můj tatínek, který je profesorem americké literatury, je z velmi prosté venkovské rodiny, nepříliš vzdělané rodiny i vesnice, takové dost vzdálené akademickému prostředí.
2: Tím spíš bych očekával, že to protáhnete do budoucna.
1: Samozřejmě nemůžu teď slíbit, že se časem touto cestou nevrhnu. Pravda je, že bych se rád, až skončí tady toto angažmá, které vnímám jako spíše občanské než odborné, že bych se rád vrátil ne snad ke klinické medicíně, ale právě k té medicínské antropologii či antropologii medicíny. A to je samozřejmě obor, který u nás jako takový vlastně ještě založen nebyl a je to taková výzva možná, aby vlastně vznikl.

0: Nejrůznější čísla a ostatně postřehy ze světa nás utvrzují v tom, že pravděpodobně, tak jako celá západní Evropa, i z důvodu velmi praktických a pragmatických, se časem budeme nějak víc muset otevřít lidem ze světa. Míněno vesměs ze světa chudšího a populačně, řekněme, čipernějšího. Je tady někdo v české politice, kdo v téhle věci vidí trochu za roh, kdo přemýšlí o tom, že ti lidé budou přicházet, že asi bude nutné je přichýlit, ale současně mít dobře promyšleno, jak to udělat, abychom my zůstali sami sebou?
1: Já si myslím, že takovou osobností určitě je pan prezident Havel. Nemyslím si, že by o tom ostatní politici vůbec nepřemýšleli, ale nerad bych se pouštěl do nějakých vysloveně politických soudů, i ta moje funkce konec konců je úřednická spíše než politická. Já bych se přimlouval za to, abychom měli skutečnou imigrační politiku, nejen politiku azylovou, protože politiku azylovou máme, je poměrně taková dvojsečná. Na jedné straně je přísná v tom, že ten azyl udělujeme velmi malému počtu lidí. Na druhé straně to kompenzujeme měkostí v tom, že vlastně ti, kteří jsou odmítnuti, mají téměř neomezenou šanci se do toho systému znovu vracet různými opětovnými podáváními těch žádostí, čím se smazává rozdíl mezi odmítnutými Afgánci, kteří prchají před Talibánem, a odmítnutými Poláky, kteří přicházejí říkat, že v Polsku je pronásledují komunisté, kteří tam nevládnou už delší dobu. Prostě je to takový bohužel systém trošku jako z té naší známé nivelizační tradice, který nerozlišuje dost citlivě mezi těmi, jimž by se mělo pomáhat, a daleko více by se jim asi mělo pomáhat, a těmi, vůči nimž by bylo třeba záhodno uplatnit i razantnější přístup.
0: Ale já jsem se neptal přirozeně na uprchlíky, ale na přistěhovalce. Rozumíme si.
1: Rozumíme si. Já se obávám, že zatímco teda azylovou politiku máme a může být, dejme tomu, předmětem sporů, že imigrační politiku ani moc nemáme. Asi bychom ji měli mít, protože můžeme být potom nepříjemně zaskočeni tím, že vlastně nebudeme připraveni na to, že tu přicházejí lidé ne proto, že by byli uprchlíky, ale protože tady opravdu prostě chtějí žít a že ta země je relativně ekonomicky atraktivní. To je vlastně naše plus, že je takto atraktivní. A ti, kdo by si přáli, aby k nám cizinci nechodili, těm lze samozřejmě doporučit velmi jednoduchou cestu. Tak když ta země bude chudá, bude zkorumpovaná, budou tu špatné životní podmínky a bude tu nějaký autoritářský režim, tak sem samozřejmě nikdo nepohrne, stejně jako se nikdo nehrne do Albánie ani do Severní Koreje. Cesta k tomu je snadná, ale jako nestojí to za to.
0: My potřebujeme, a zase říkáme my v západní Evropě, rozmnožit pracovní sílu, aby, řeknu to velmi ošklivě a naplno, také někdo živil postarší Evropany, kterých začíná v tom stromečku, v té pyramidě, povážlivě převažovat, nebo se to stane během 10-20 let. Kde ale bereme jistotu, že ti přistěhovalci sem jsou to konec konců taky jenom lidé, spíš nepřijdou užívat zbytku toho bohatství, než ho rozhojňovat. Jak to budeme regulovat?
1: Já nevím, no zatím to regulujeme tím, že se snažíme to nějak omezovat obecně.
0: To nevydrží.
1: To není asi úplně dlouhodobě racionální přístup, právě proto, že skutečně ta Česká republika z těch demografických důvodů, kterými jsem se zabýval už jako gerontolog, protože to stárnutí populace a to, že bude málo těch ekonomicky aktivních, kteří by měli posléze udržet ten standard pro všechny ty starší, je problémem, který si třeba právě ti gerontologové velice uvědomují. Je určitě pravda, že pokud se nezmění nějakým způsobem zásadním naše natalita, porodnost, tak budeme nutně potřebovat příliv osob zvenčí, daleko výraznější příliv, než jaký zatím máme. A zda ti lidé budou v produktivním věku, anebo naopak to budou lidé, kteří by spíše byli v té kategorii, do které bude muset stát investovat, to teď nejsem schopen říci. Samozřejmě, že většina lidí, kteří migrují, jsou v prvé řadě lidé produktivního věku. Druhá pravda ale je, že pokud přicházejí ze zemí třetího světa, tak mnohdy mají vysoký počet dětí a ty děti, které tady jsou jistě tím pozitivním přínosem z hlediska toho demografického, samozřejmě jsou v té dané chvíli skupinou ekonomicky neaktivní a tedy na té druhé straně té rovnice.
0: Zakončím to téma. Nevíte o nějakém vládním kolokviu, sezení, které by, řekněme, konstatovalo, že takové problémy jsou relativně za dveřmi, relativně? A třeba aspoň pověřilo odborníky vašeho typu, aby vypracovali studie?
1: Nevím, ale přiznám se, že právě v této oblasti se tedy odborníkem vůbec necítím. Ono to
0: Neunikejte. Do
1: sféry mých zájmů patří spíše proto, že jsem antropolog a protože moje žena konec konců pracuje s uprchlíky, ale v mé pracovní náplní, ta imigrační politika státu rozhodně není. To není věc, která by se bezprostředně dotýkala lidských práv, protože imigrační politika je výsostná politika toho státu, každého, ten stát se to skutečně může regulovat tak, jak chce. Je to věc jeho suverenity, to není něco, co by bylo upraveno těmi mezinárodními úmluvami o lidských právech.

0: Pane doktore, už jsme narazili na jméno vašeho otce. Ten se kuriózní shodou náhod stal rektorem takzvané Středoevropské univerzity, vidíte.
1: A na cizí půdě.
0: A na cizí půdě v Budapešti. Vy to máte trošičku jaksi z odstupu celou tuhle záležitost. Domníváte se, že to byla skutečně velká škoda, že ta univerzita zmizela z Prahy?
1: Ten Sorosův projekt.
2: Já si myslím, že to opravdu byla velká škoda. Je taková trošku návodná otázka, pánové, ale myslím si, ano, souhlasím, že je to škoda, že ta středoevropská univerzita u nás nezůstala a že se přesunula do Budapešti. Ano.
0: Proč?
2: Myslím si, že
0: co jsme ztratili tím faktem.
2: To byla instituce, která nabízela něco, co vlastně žádná jiná tady u nás v současné době nenabízí, jako postgraduální škola společenskovědní s tím širokým záběrem do celé té středo- a východoevropské problematiky.
1: A s pedagogy z různých zemí, pokud se dobře vzpomínám.
2: A s takovými osobnostmi, jako byl bohužel tragicky zemřelý Ernst Gellner, který byl osobností jistě evropského či světového formátu.
1: Tatínek tedy vyučoval, je správně říci v minulém čase, na této univerzitě poté, co se přestěhovala do Budapešti.
2: Otec byl dva termíny rektorem Olomoucké univerzity, Univerzity Palackého, a pak byl zvolen rektorem Středoevropské univerzity a pracoval tedy tam jako rektor po dobu 2 let a pak se ze soukromých důvodů vrátil.
0: Stačil přitom překládat ještě?
2: Táta je skutečně vynikající amerikanista a literární vědec, ale jako překladatel v podstatě to není jeho hlavní pole působnosti, i když je za něj někdy považován. Táta překládá zvláště poezii, tu překládá způsobem, který já velice obdivuji, protože bych to nedokázal, ale že by se věnoval soustavně překladu, to se vlastně nikdy nestalo. Troufám si říci, že soustavněji se překladu věnují teda s názvou spíše já.
0: V souvislosti s těmi překlady, vy jste se dostal před několika lety, nebo to možná ještě není tak dávno, do docela nepříjemné situace s českými feministkami, je to tak?
2: To je příběh velmi nedávný, je to z letošního roku.
0: Aha,
2: a já jsem přeložil, tedy vybral jsem z vlastní iniciativy, že by se měla přeložit Sociologie Anthonyho Giddense, což je taková opravdu dnešní sociologická bible a trošku mě překvapuje, že na to nepřišel někdo jiný, ale nestalo se zřejmě proto, že je to právě tak rozsáhlá kniha, že se jí třeba jiní zalekli. Musím se pochválit, já jsem se jí nezalekl, prosadil jsem, aby se přeložila a sám jsem ji teda také přeložil. A měl jsem potom takový odborný spor s některými socioložkami, které se domnívají, že slovo gender by mělo být přeloženo do češtiny jako gender, to jest, že by mělo být importováno v té anglické podobě. Já
1: tedy
2: si myslím, že ten
1: překládat jako rod, ano, například.
2: Já si myslím, že ten názor je legitimní a že je možná škoda, že ta diskuse byla z jejich strany alespoň z počátku tak ostrá, že se tvářili ty autorky jakoby tím, že jsem podobně jako v celé té knize se pokoušel vyhýbat takovým anglicismům a takové, řekněme, hantýrce a snažil jsem se podobně jako autor sám, aby ta kniha byla přístupná běžně vzdělanému čtenáři, že jsem možná, dnes si zpětně říkám, že jsem to možná mohl udělat jinak. Myslím si, že ta diskuse už teď se posunula do takové věcnější roviny a že snad už nebude tak vyostřená.
1: Na nášku strašlivě diplomaticky brousíte. Jak jste překládal slovo gender a co v tom kontextu ty dámy popudilo?
2: Já jsem to slovo gender překládal opisem, to jest v podstatě na několika místech různě, a to je zvláště popudilo, že to opisuji jednou jako role mužské a ženské, jednou v kontextu jako vlastnosti dané výchovou, spíše než tedy biologicky. Jindy dokonce používám i slovo pohlaví, které oni chtějí vidět zcela jednoznačně odlišeno, tak jako ta angličtina má sex a gender. Je opravdu na čtenáři, aby posoudil, je-li zřejmé, kde se myslí v tom textu to, co je dáno biologicky, to, co je dáno sociokulturně. A já jsem přesvědčený, že to z toho zřejmé je, že se tam nic nestratilo, že samozřejmě na ten či onen jednotlivý termín je legitimní mít různé názory. Mě na to mrzí to, že vlastně, já bych si netroufl říci, že názor té druhé strany legitimní není a ta druhá strana se tvářila, jako by tady bylo zcela nelegitimní, že jsem tento názor já jako překladatel měl.
0: Ačkoliv šlo o překladatelské nebo přeložené dílo bez výhrad, tak ty dámy byly snad dost militantní, protože dokonce pro vás žádali tu překladatelskou anticenu, ten skřipec, vidíte?
2: To je sice pravda, ale na tom fóru to bylo zcela jednoznačně odmítnuto. Bylo tam řečeno, že ten překlad jako celek je velmi dobrý. Řekli to tam překladatelé, kteří mají velkou prestiž. Velmi mě například potěšilo, že Luba Pelarová, která je naše legenda překladatelská, se vyjádřila, že ten překlad je vynikající. Takže já
1: a je také rodu ženského, jestli to smím
2: a je
1: říct.
2: Také, a spousta dalších smím? Překladatelů rodu ženského. Já bych to ale nerad znovu otevíral, protože my jsme se v podstatě s těmi kritičkami dohodli, že nebudeme tu válečnou sekeru znovu vykopávat a byl bych nerad, kdyby tento můj rozhovor byl vnímán jako,
0: tak já se omlouvám,
2: jako její,
0: že jsem to vyvolal.
2: Jako její znovu vykopání.
1: Jen jsme o ní zakopli. Ale mluvme o ženách.
0: Vy jste se zmínil o své ženě, pane doktore, kterou jste poznal na Maltě, jestli se nemýlím, v průběhu vašeho tamního pobytu. Já o tom hovořím, protože je to Brazilka.
2: Je pravda, že jsme se poznali v třetí zemi, tedy řekl bych na neutrální půdě, což je vždycky dobře, že ti dva lidé se nemusí vyrovnávat na začátku s kulturou jedné či druhé země, protože se vlastně pohybují v takovém ideálním prostoru. Já si samozřejmě umím představit, že bych žil v Brazílii. Už jsem tam za ta léta našeho manželství taky nějakou dobu strávil. Začínám se cítit trochu kulturně Brazilcem, což se projevuje tím, že jsem stále kritičtější ke všemu brazilskému. Už jako pominulo takové to
1: okouzlení
2: exotikou a jako správný našinec jsem prostě kritický k různým nespravedlnostem, korupci, nesmyslným politickým názorům a tak dále. Takže už se vyhraňuji vůči té Brazílii velmi podobně jako vůči své vlastní České republice, kde jsem taky samozřejmě už i profesionálně velmi kritický.
0: Nicméně vaše žena žije tady.
2: Nicméně žijeme tady, což samozřejmě nevylučuje, že budeme jednou žít někde jinde.
0: A ona je tu spokojena?
2: Na to já si neodvážím ve veřejném interview odpovědět, museli byste se opravdu zeptat jí.
1: Jaké byla profese, když jste se poznali, nebo jste tam prostě oba studovali v té době?
2: My jsme na té Maltě oba studovali, moje žena se tedy věnovala také gerontologii, ale z pozice sociální pracovnice a z pozice sociální pracovnice se dnes věnuje uprchlíkům. Pracuje v poradně pro uprchlíky Českého helsinského výboru a myslím si, že to je takové krásné prostředí, protože tam pracuje s lidmi, kterých si zase oba velice vážíme, s lidmi typu Dany Němcové, Anny Grušové, Věry Roubalové a je to asi taková možná až netypicky, na české poměry až takové netypické prostředí, protože to jsou lidé, kteří prošli disentem, kteří nicméně si nevzali po tom roce 90 žádné politické funkce, ale zůstala jim ta funkce veřejná, zůstala jim ta funkce ochránců lidských práv v tom každodenním životě.

0: máme o Brazílii takový ten povrchní obrázek o sambě, o salse a o fotbale na pláži. Ale mě nedávno velmi zcestovalí Češi, žádní zápecníci a taky žádní rasisté, vyprávěli o něčem, co je dílčím způsobem v Brazílii šokovalo. Oni bydleli v nějaké bohaté oblasti, Rio de Janeiro tuším, kde, alespoň podle jejich popisu, ty bohaté rodiny byly v podstatě ve střeženém areálu s pozuby ozbrojenými strážemi, které dokonce v autobuse vezly přes ty chudé, když to tak řeknu, ty bohaté děti do školy, a že ten rozdíl byl obrovský a děsivý a velmi pro ně nelidský.
1: Je to tak, to je jedna z věcí, která by mě asi velice trápila, kdybych měl žít v brazilském velkoměstě, kterémkoliv. Je pravda, že na tom venkově, kde je obecně chudoba, ty rozdíly nejsou tak veliké, protože jsou přece jen těch bohatých tam není tolik.
0: Jistě.
1: Ale v těch velkoměstech vidíme rozdělenou společnost, tak rozdělenou jako asi žádná jiná na světě. Je to jedna ze společností, které mají ty největší rozdíly majetkové, a vede to skutečně až k tomuhle syndromu pevnosti, kdy ti lidé z té vyšší třídy se opevňují v těch svých domech, aby žili v takovém trochu iluzorním světě a aby tam nedolehlo to, že venku je taková bída. Je to dáno ale nejen, jak se občas říká, zlým kapitalismem, je to dáno také zlým státem. Ten zlý stát brazilský se chová trochu jako se chovaly státy předmoderní v Evropě, to je, že chudým bere a elitám ty peníze dává. Státní pracovníci v Brazílii jsou na to, prostě kolik má ta země chudých, placení velmi dobře, i taková ta střední třída tam žije velmi dobře. Nemluvě o takových elitních profesích jako soudci například, kteří mohou jít v 50 letech do důchodu a požívat po zbytek dlouhého života plný plat, nebo dokonce plat o jednu třídu zvýšený, aniž pracují. Takže ta země na jednu stranu rozmařile platí spoustu peněz politikům a jejich poradcům. Každý úplně lokální politik může mít spoustu velmi dobře placených poradců. A na druhé straně prostě toleruje to, že ti chudí, kteří byli vždycky chudí, zůstávají chudí.
0: Jestli jsem to správně pochopil někde uprostřed naší konverzace, tak vy, pane doktore, neplánujete návrat k té interně jako takové, čili netrápí vás, že byste mezi tím mohl vyjít ze cviku?
1: Trápí mě to velice, přestože to vědomě neplánuji. Je to dáno tím, že přece jen, jak jste, myslím, oba říkali, ta medicína je profese, která člověka vždycky poznamená, nějak se s ní stotožní, i když dneska žijeme v době, kdy opravdu spousta lidí, kteří vystudovali medicínu, dělají takové ty přidružené obory, jakože třeba prodávají farmaceutické různé přípravky, což bych opravdu velmi nerad dělal, to musím říci, to mně připadá, že byť má moje současná profese k té medicíně trochu dál, takže k ní má zase blíž z hlediska tedy své etiky.
2: Promiňte, jenom jednu malou odbočku. Máte též pocit, že je všeobecně předoktorováno?
1: Myslíte v různých oblastech veřejného života?
2: Myslím, že je medicína, že je prostě moc mediků, moc doktorů.
1: Tady jsou nějaké statistiky, že máme poměrně hodně lékařů na počet obyvatel, ale ta projekce je taková, že už velmi brzy bude zřejmě ten poměr se měnit, protože ty počty těch nových absolventů nejsou tak vysoké a že také bude zřejmě přibývat těch lékařů, kteří, protože vystudují už s dobrou znalostí angličtiny nebo jiných cizích jazyků, půjdou hned po absolutoriu, zvláště pak lékařských fakult Univerzity Karlovy, která je přece jenom ještě velmi respektovaná ve světě, půjdou rovnou do jiných oblastí světa. Bude toho stále přibývat. Vím o lidech, kteří vystudovali medicínu, načež jim bylo nabídnuto místo ve Skotsku, na skotském venkově, a už jsou tam. Prostě ve spoustě míst Velké Británie na venkově je nedostatek lékařů. Zní to zvláštně, ale je to tak. Dokonce existují i místa ve Spojených státech, která jsou méně atraktivní svou lokalizací a je tam nedostatek lékařů. A ti naši doktoři, kteří budou odborně dobře připravení a jazyk, všichni ti mladí také i dobře jazykově připravení, mají velmi dobré podmínky, aby tam uspěli.
0: Vy jste, pane doktore, působil v gerontologii, současně mi připadáte jako člověk s jistou dávkou empatie k lidskému tvorstvu vůbec. Jak vnímáte postavení starších lidí, mimochodem hodně takových nás poslouchá, protože rozhlas je pro ně kamarád v téhle společnosti. Oni se vesměs dožívají vyššího věku, tak či onak jsou zdraví nebo stůňou, ale žijí důstojný život, jsou svým okolím nějak v skutku respektováni. Je to dobře, že žijí déle? Já to řeknu velmi krutě.
1: Je to určitě dobře, že žijí déle, a co není dobře, je to, jak se naše společnost k těm starším lidem staví. Je to věc, která mě trápí vlastně z obou úhlů mého pohledu, z toho medicínsko-gerontologického i z toho lidskoprávně, řekněme sociologického nebo lidskoprávně antropologického. Je to vlastně taková společnost ta dnešní, ve které ti staří lidé jsou skoro neviditelní. Je snadné se prostě podívat na televizi, na všechny zprávy, na to, jak prostě kolik těch starších lidí je tam prezentováno a v jakých rolích jsou tam prezentováni.
0: Jak to myslíte?
1: Vidět, no vidíme, že tu je, já to říkám jako 35-letý s jistým vědomím toho, že se to týká třeba i mě, ale je tu postoj k těm lidem starším, jako že jsou vlastně z jiné doby, že jsou jaksi poznamenaní komunismem, ne-li přímo jeho spoluviníky, a to i lidé, kteří vůbec nikdy komunisty nebyli, a víme, že většina samozřejmě těch starších lidí nikdy komunisty nebyla, a přesto jim to tak nějak dáváno za vinu. Já jsem byl šokován, když jsem četl v deníku Metro vyjádření jistého pana Maňáka, který prohlásil, že staří lidé by vůbec neměli dostávat nějaké důchody, protože to jsou všechno vlastně budovatelé komunismu, všichni tady na nás jenom parazitují, že ani nevytvářeli žádné hodnoty celý svůj život, že by je měli živit jejich děti, anebo když je nemá kdo živit, no tak mají smůlu. Prostě naprosto brutální, takový sociálně darwinistický názor, který je ekvivalentem podle mě těch nejhorších forem rasismu, ale namířených teda v tomto případě
0: proti
1: věkové kategorii. Je to, čemu se říká v Americe ageism, ale v tak ostré podobě, že si to asi tam ani neumějí představit. Tam už přece ti starší lidé se stali taky i politicky aktivnějšími a prostě žijí daleko, taky se od nich očekává daleko větší tedy zapojení do veřejného života a tak dále, ne to, že budou někde odloženi. Co mě šokovalo bylo, že poté, co tedy s panem Maňákem to Metro rozvázalo, tu spolupráci, on tam přispíval jako nějaký externista, tak mu bylo obratem nabídnuto, aby se stal tiskovým mluvčím jedné významné instituce u nás, což já si myslím, že něco takového má toho člověka zcela diskvalifikovat.
0: Vy jste se svojí Brazilkou, to prosím zní velmi vstřícně, jste zatím bezdětná rodina?
1: Ano.
0: Plánujete to mezikontinentální potomstvo, a pokud ano, existuje už teď představa v rozdílných názorech na výchovu?
1: To je velmi těžká otázka, protože v takovém případě je dobře, když ty děti mají něco z obou kultur. To může být pro ně obrovským obohacením, kdy budou se pohybovat jako doma ve dvou jazycích, ve dvou kulturách.
0: Vnímáte to, co jste učinil, jako jistou exotickou záležitost, nebo vám to přijde jako něco pro příští století, řekněme i v této do sebe uzavřené zemi, zcela normálního?
1: Tahle země přestává být do sebe uzavřená, já jsem v tomto velký optimista. Dokonce nejsme ani zdaleka jediná česko-brazilská dvojice v naší generaci v Praze.
0: Ano?
1: Je jich hned několik a jsou mnohdy jejich osudy dobrodružnější než ty naše. Já si myslím, že to velmi brzy přestane být exotické.
0: Tak ať se vám
2: děkuji.
0: Daří.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Taky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Hezký poslech a příjemnou pohodu při dalším setkání s hudebními delikatesami vám přeje Saša Vébrová. Ty dnešní, které pro vás opět vybral hudební redaktor Vladimír Truc, nás zavedou do semaforu 60. let, kdy na této scéně působila celá řada vynikajících osobností. Ať už to byl Ferdinand Havlík se svým orchestrem, Valdemar Matuška, Eva Pilarová a především tvůrčí dvojice Jiří Suchý a Jiří Šlitr. My teď spolu s nimi nahlédneme do hry Jonáš a doktor Matrace, ve které zazněla i píseň Mississippi.
1: Když tak se dávám ve stínu lípy a starý atlas mi leží na kolenou, marně hledávám řeku Mississippi.

šlapem, aby ono nás to neušlapalo. No, nebojte se. Víte, co se mi nejvíc líbí? Ten fagot. Va, va, va, va, va, va, jo? Šikovnej chlapík. A fešák má moc pěkně ušitý kalhoty. To budou určitě z Prioru. Tak

60. léta byla ve znamení rozkvětu divadel malých forem. Těsně před semaforem vzniklo divadlo Rokoko, Jiří Suchý spolu s Ivanem Vyskočilem založil divadlo Na zábradlí, do povědomí se brzy dostal i Paravan a další scény. Bylo to prostě inspirativní období, ze kterého vlastně čerpáme dodnes. A tak si teď připomeneme další ze semaforských evergreenů. Želvý blues Evy Pilarové.

V roce 1966 uvedlo divadlo Semafor mimo jiné dva pořady Suchého benefici a Šlitrova Ďábla z Vinohrad. Obě hry slavily velký úspěch. Jiří Suchý dokonce se svou beneficí vystoupil o rok později v Paříži.

Mezi jinými v pořadu zazněla i písnička Kamarádi, kterou teď uslyšíte v podání Jiřího Suchého a sboru Lubomíra Pánka. Doprovází je opět Ferdinand Havlík a orchestr divadla Semafor.

ptáte se, proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padnul květ,

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten rozsvítil mou hlavu jako

0: takový krásný v společnosti.
1: Už jsem se zmínila, že před semaforem působil Jiří Suchý v divadle Na zábradlí. Pamětníci určitě připomenou i jeho začátky s akordklubem v Redutě či v kavárně Vltava. Na zábradlí uvedl Jiří Suchý dvě významné hry, Šest žen a Kdyby tisíc klarinetů. Klarinety se později díky filmové podobě dostaly do širokého povědomí a písničky z nich téměř zlidověly. Mně osobně se vždycky vybaví půvabná písnička Hany Hegerové, ve které jí roztomile sekundovali Valdemar Matuška a Karel Gott. Myslím, že už tušíte, že se jedná o skladbu Tak, abyste to věděla. I po víc jak 40 letech dokáže tohle trio potěšit a o to nám vlastně v tomto pořadu jde.

0: A u klarinetu ještě zůstaneme. Úžasná byla například pocta Louis Armstrongovi v písni Hello Sečmo, kterou bravurně zaspívali Eva Pilarová a Jiří Jelínek.
1: Jak rád střel bych svojí tvář.

0: I get the final bow just upon you.
1: Milí posluchači, dnešní hudební delikatesy končí. Možná, že si spolu s protagonisty klarinetů povzdechnete sláva, ale já věřím, že za 14 dní se opět uslyšíme. Na setkání v hudebních delikatesách se těší Vladimír Truc a Saša Vébrová.
2: Glory, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, glory, gloria. Glory, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, glory, glory.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Jsem rád, že jste si naladili naši stanici, že Tandem posloucháte. Vítá vás mě Jan Rosák, jak jsem říkal. A teď už vám představím svého hosta. Tatínek a sestra mého hosta hráli ochotnické divadlo ve spolku Slovan. Maminka zase napovídala a je zajímavé, že on jediný, tedy můj host současný, s tím nechtěl prý mít vůbec nic společného. Bavila ho auta a sport. Divadlo, co to je? Říkal. A nenadchlo ho ani to, že když Kadaň hostoval herci z Národního, tak jim maminka půjčovala do inscenací třeba Peřiny. Každý, kdo k ním potom přišel na návštěvu a přiblížil se k posteli, tak od ní slyšel pozor, v těch Peřinách spal pan Vojta. No, mě by zajímalo, jestli pak ty Peřiny si později uvědomili, že v nich spal i budoucí významný herec Josef Dvořák. Pepo, co?
4: Dobrý den, vážení přátelé Honzo, odkud to všechno víš?
3: To koukáš, viď?
4: No.
3: Já znám i vaše Peřiny, prosím tě, doma.
4: Jo, no, maminka napovídala, ta byla pověstná v Peřině. To byla úžasná nápověď. Protože ona věděla, že tatínek mizerně slyší. Jo. A tatínek špatně se učil texty a měl nervy při každém představení. A začínal onoho dne až vzadu na portále a maminka mu napovídala. A napovídala tak, že prostě tatínek, jak se přibližoval furt nastržený ucho k boudě, mámo, mámo, hoď to, kaď ti to hážu celou dobu. A jí se z hlediště vozvalo paní Dvořáková, prosím vás, uberte. Bych jsem si, že taky pana Dvořák.
3: Tak, ale za chviličku po písnice budete poslouchat hlavně Pepu Dvořáka.
2: Tandem Jana Rosáka.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
5: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: Andem Jana Rosáka.
1: Takže dnešním takovým předsilvestrovským hostem je herec Josef Dvořák. Pepo, prosím, ty peřiny už asi nemáte, viď?
2: Jo, my už bydlíme jinde. No. Několikrát jsme se přestěhovali. No. Ne, ty peřiny nejsou.
1: Ne.
2: Jsi měl zájem o ně?
1: No, já bych je normálně vydražil, prosím, víš, jak jsou takovýhle peřiny, v kterých spal herec Vojta.
2: Čověče, to mě nenapadlo.
1: No, vidíš to.
2: No. Jsem řeknu, co doma ještě máme, takhle.
1: No, prostě, samozřejmě, já teď dělám takový pořad poklad z půdy.
2: Tak bys
1: to tam mohl přinést, ty peřiny. To bys byl úplně unikátně ojedinělý.
2: To já nějakou peřinu přinesu, řeknu vám, že to, že v ní spal Vojta a vy koupíte.
1: Prosím tě, Pepo, kdy to s tebou vlastně hrklo směrem k tomu divadlu, ale opravdu, protože my se známe už opravdu léta a já vůbec nevím, kdy jsi se rozhodl, že tak jak předtím, že divadlo to mě vůbec nezajímá, najednou to neplatilo.
2: Já nevím, já jsem se tomu mnohé pečlivě vyhýbal, ale mě to nelákalo nějak. Mě bavilo bavit kluky, bavit holky, spolužáky. Potom, když jsem se učil automechanikem, tak bavit zase spolužáky. A v kadeni mě znali jako takový třeštidlo, který lítá s kytarou a snaží se na 3 akordy na kytaře nalákat holky. To opravdu se nedařilo teda. Ale byl tam amatérský soubor a tam mě právě pan... Aha, to je možná ono, člověče, už jsem to dlouho nikomu nevyprávěl. Tam mě pan režisér zahlídnul a pozval mě a ten soubor se jmenoval Šídlo a hráli tenkrát pořad, který se jmenoval Bapopo a přivez to pan režisér z Prahy z Rokoka. A napsal to pan Königsmark a byla to taková plejáda scének s písničkama a tam mě obsadil a začal mi tvrdit, že jsem dobrý. A jak mi tohle začne někdo tvrdit, tak já si to chci ověřit a chtěl jsem si to teda ověřit před lidma a lidi se bavili. Ale to ještě pořád neznamenalo, že skončím u divadla někde. Potom se, když jsem byl na vojně, tak se najednou v televizi koukám, v kadani objevilo kladivadlo. Vzpomínáš si na kladivadlo?
1: Samozřejmě, Fiala.
2: No, Pavel Fiala, vynálezce, úžasný člověk. Ano. Víš, jak vzniknul název kladivadlo?
1: Ne, nevím.
2: No, Pavel Fiala jednou udělal test a diváci odpovídali a tam byly jako odpovědi jako kladné divadlo, kladenské divadlo. Tak. A vyhrál nějaký pán, který napsal klamání diváků vadnou logikou.
1: To je dokonalý.
2: To bylo hezký, to bylo pěkný. No a Pavel Fiala v kadani účinkoval, nebo se tam lépe řečeno přestěhovalo celý kladivadlo a já na vojně koukám na obrazovku a koukám, v kadeni máme divadlo, který vyhrálo Hronov. Dostalo cenu ministra kultury. No a když jsem se vrátil z vojny, tak jsem na ně byl děsně zvědavej a oblejzal jsem kultura, kde oni sídlili a kde zkoušeli a hráli a mě to, člověče, začalo trošičku, ještě jsem furt nebyl lapenej, trošičku lákat. A tam byly takový zajímavý věci, že Fiala, opravdu divadelní machr, zjistil, že se mu třeba špatně zkouší na otevřený scéně v kulturáku a tak si tu scénu vždycky na jevišti postavili a zavřeli oponu. A zkoušeli za tou zavřenou oponu, aby měli nějaký intimnější prostředí, aby na sebe, aby prostě na ně nezíral ten prázdnej

0: obrovský sál. To začalo ale Kadaňákům vrtat hlavou. Co tam ty lidi dělají, člověče?
1: Za tou oponou.
0: Za tou oponou. Přeci kdyby tam se nedělo nic nepřístojného, tak by měli tu oponu asi otevřenou. Ne? A to mě začalo lákat taky. A tak jsem se pomaloučku k tomu divadlu blížil a jednou mě Pavel Fiala, to jsem se až posléze za drahnou dobu dozvěděl, že jsem vlastně dělal konkurs. Protože mě viděl hrát v tom druhým amatérském souboru. Začal se mě vyptávat na mý názory na divadlo. No já divadlem nepolíbenej, teorií nepolíbenej.
1: Jsi neměl žádný názor na divadlo.
0: Já jsem neměl žádný názor, ano. A když tak jsem si něco vymýšlel. Ale on se tím dlouho nezabýval a položil jako otázku, co vám udělá na světě největší radost? To je mizerná otázka.
1: To ti řeknu teda.
0: A já jsem se na něj chvilku koukal, jsem říkal, když se v neděli smažej řízky. A tomu začal vrtat hlavu, říkal, jak to vám udělá největší radost? Já jsem říkal, pane Fiala, představte si, že mi každou neděli, já mám gauč v kuchyni, spím, a v neděli si můžu přespat. A maminka zatopí v kamnech a když ty kamna dostanou teplotu, tak maminka tam dá pekáč, do toho dá omastek a ty tam položí ty řízky a to mě zbudí. A já vylezu, protože ty řízky, zažil se to někdy ten nádherný zvuk, když ten řízeček začne prskat pomaloučku a
1: jak se to šumí.
0: Jak to šumí nádherně. A to já už jsem vždycky vylez, pane Fialo. Postavil jsem se na ten pekáč a maminka ten řízek v tu danou chvíli obrátí, nahoře je krásná růžová dohněda kurčička a teď se smaží ta druhá strana a ta vůně, která z toho je, to je nádherný. A pak to maminka naservíruje, dá to na stůl, bramborový salát a já většinou neobědvám. Říká, jak to? Říká. Protože já se úplně nasytím tou vůní. Ale já to, Honzo, myslel upřímně. Já jsem to tak opravdu cítil. To Fialu to strašně zajímalo. To se mu zdálo, že je jako dobrý průkaz ke vstupu do divadla. Akorát Uršula Kluková chodila po Kadeni. Říkala, tak jsme koupili nějakýho pěknýho blba. Máme novýho herce. Ten se živí vůněma, čověče.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tak já Pepovi opravdu hodně dobře rozumím teda s těma řízkama. To ne, že by to bylo úplně to, na co se já v životě nejvíc těším, ale hodně se těším na řízky teda. Tak já to úplně cítím, úplně vidím tu smažící se hmotu nádhernou.
2: Ale já bez rozmyšlení do dneška to mám samozřejmě, když přijdu do restaurace dnes, kdy se jí zdravě teda, tak vidím ten obrovský jídelníček a lidi v tom surfujou a slalom, že tohle, takhle to má, teď vědí, kolik to má nějakých záporných, kladných hodnot, mě to úplně
1: jedno. Ne, to je fu.
2: Řízek, dobrý řízek. Samozřejmě. A dobrý bramborový salát. A nebo španělský ptáček, jestli jsme přešli na jídlo, tak tady já jsem honěnej člověče.
1: Já bych možná ten náš dnešní tandem věnoval opravdu hlavně jídlu.
2: Hmm. Já mám některé jídla, který, když ta kuchyně umí, tak jsem zatčenej. To jsem jejich teda, ale musí to umět.
1: A to si představ, Pepo, že prej existuje v Praze nějaká hospoda, která je opravdu jenom na řízky. Já si pořád říkám, že tam jednou zajdu, tak třeba se možná domluvíme někdy.
2: To není špatný nápad.
1: No a zašli bychom na řízky. Ale i když já jsem si nedávno dal třeba křenovou omáčku se špikovaným vepřovým a karlovarským knedlíkem, Pepo. No, víš co, pojď, půjdem si povídat o divadle, protože já bych nemohl těma slinama už zase tak povídat. Tak co zrovna teď, co máš na repertoáru teď zrovna ve svém divadle?
2: No tak štandopere neustále v jednom kuse hrajeme s pidlou v zádech.
1: To je klasika veliká.
2: To je neuvěřitelný.
1: Ale prosím tě, nenapsal to náhodou Pavel Fiala?
2: Napsal to Pavel Fiala, pochopitelně. Pavel Fiala, taky nevzdělán teoreticky nějakým štem, nepřekonatelný divadelník. A to, co dneska se objevuje na mnoha místech jako avantgarda, tím už byl poznamenaný a posedlej. To on už tenkrát u divadla razil. A takže my to nehrajeme, ale z nostalgie, tak musíme to, nehráli bychom to, kdyby na to nechodili lidi. A představ si, že premiéru tato hra měla v 80. roce. To je 38 let. 38 let a můžu říct, že až na nějaké výjimky, vždycky vyprodaný sál a vždycky bavící se sál. Stává se někdy, a to znáš sám, hraješ divadlo, že někdy to publikum mi potřebovalo postrčit, anebo by si jim nabídnul, ať si dají štamperli, nebo si skočí na dvojku, nebo ať se lechtají, nebo já nevím, ať se sebou něco udělají, ale takových představení jsme, můžu říct naprosto úplně, nezažili moc.
1: Pepo, ale já ti musím teda říct, že ačkoliv se jaksi změnili kolem tebe herci, pochopitelně, tak ta konstanta seš tam ty prostě, to je marný. Choděj na tebe, co se
2: takhle mě
1: povídat?
2: Ten Fiala nalákal do divadla, to je ono, takhle mě lákaj vždycky.
1: To je marný prostě, ty seš tam jako takový ten stožár, kolem kterýho se mění námořníci, víš.
2: No, pojďme si to nerozmlouvat, to leso. Pojďme si to nerozmlouvat. Řeknu ti jednu věc, to já s tím souhlasím, ale musíš mít spoluhráče. Bez nich to nezahraješ.
1: Ne, to určitě.
2: A jestli to někomu, jestli nás někdo poslouchá a pejcha mu stoupá do hlavy, když někde má svůj soubor a myslí si, že on je ta osa toho představení a ti ostatní na nich nezáleží, tak se teda strašně mýlí. Protože ty ostatní musí být dobrý. Když nebudu, a musí být ještě tak moudří, že ti dovolí excelovat.
1: Tak. Prosím tě, a změnilo se to představení hodně? Už nepochybně se změnilo, to já vím. Ale jestli pak hodně?
2: Ale hodně ne. Hodně ne. Ono se mění každý večír. Není to konzerva, mění se každý večír, ale ne v zásadě. Největší nápor tohle představení dostalo v 89. roce, když byly stávky. Divadlo stávkovalo, semafor. Potom se znovu rozeběhnul divadelní provoz a my jsme hráli první představení s pidlou v zádech. Za naprostého ticha.
1: Jak je to
2: možné? Za naprostého ticha v sále. Já jsem přišel domů úplně vyřízený. Říkám, já něco se stalo. On říká, no a proč si myslíš, že to naskočilo? Říká, my jsme do té doby byli lidma obdivovaný, my jsme byli milovaní. Oni nás měli rádi za to, co říkáme na jevišti. A za to samý najednou nás začali, my jsme měli až pocit, že jsme podezíraní, že najednou jsme jako součástí něčeho nekalýho. A já jsem ráno volal nárožnímu, nebo Jája volala nárožnímu a řekla mu, co se mě stalo. Onka, tak já ti řeknu, Jájinko, my jsme včera hráli Dostojevskýho hráče a zažili jsme to samý. Stane se něco, že najednou se dokáže to publikum tak vykolejit, že absolutně nereaguje ty věci. Což se samozřejmě za chviličku zase změnilo teda. A zase se to vrátilo do starých kolejí.
3: No ale tak naštěstí dneska diváci už zase reagují. A pozor, to mě zajímá, jestli pak reagují na stejné věci, na které reagovali tenkrát.
2: No, někdy ne, někdy ne, někdy méně. Protože třeba tam byly takové věci, kdy já jsem vyprávěl o tom, jsem říkal, helejte, všichni si uvědomujete teď tady v letišti, že na jevišti najednou se strašně umírá. Helejte, já, to není náš vynález, to není vynález český, to je po celém světě. Jestli chcete, pojďme, podíváme se, helejte, nechoďme daleko, třeba Japonci. Byli všichni v Japonsku, ne? A to byla bouře. Na tuhle na to pošťouchnutí byli všichni v Japonsku v době, kdy se nedalo cestovat. Nikam se nedalo jet a nejdál si se dostal tak někam kousek za hranice, když si měl kliku.
3: Do NDR.
2: Do NDR, anebo si dostal výjezdní doložku, jak si se mohl někam. Ale nikdo nikam necestoval.
3: Ale nebyli v Japonsku tedy.
2: Nebyli v Japonsku. Tak, no a v tu chvilku už se odehrávalo. Já jsem začal vyprávět a zasvěcovat, jak to v Japonsku vypadá, jak my jsme kontrolovaní i japonskou ambasádou a vyprávěl jsem jim. A takže tyhle věci samozřejmě už nemají zdaleka, ne, ty jsou vyřazený ze hry.
3: No, tak dneska musí rezonovat úplně jiný fóry, to je pochopitelný. Ano.
2: Tak to gro je pořád stejný. A nebo hrajeme divotvorný hrnec, což já se taky nemůžu rozloučit s tím představením. My jsme ho trošičku přejmenovali na Čochtan vypravuje, protože tu velikánskou komedii, kterou tam pan Werich tak elegantně napsal, jsme museli srazit do 7 lidí. Ale já se těch, ne, že bych se nechtěl zbavit Hastermanů, nebo to. To není ta hlavní myšlenka, ale ten nádherný Werichův text, to je pohádka. A Američani to hrajou se skřítkem, jo? Pan Werich to přepsal na českýho Hastermana. Jo? A ten Hasterman komunikuje s lidma z pozice pohádkové bytosti. To je velice vděčná role.
3: A jestli pak dodržuješ ty ten Werichův text, já si myslím, že už je tam hodně z Dvořáka spíš.
2: No, ale hodně z Wericha.
3: Jo?
2: Hodně z Wericha, protože on je krásný. On je opravdu básnivý ten text a poetický a to by byla velká škoda tyhle věci neposkytnout lidem, protože těžko už někde představení Voskovce a Wericha uvidějí. Těžko ho zhlédnou, jo. A tyhle texty, to jsou opravdu, to jsou perličky.
4: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Tak už víte, co zrovna třeba, no ne dneska, že jo, ale jinak hraje Pepa Dvořák, ale na co by si třeba ty chodil rád do divadla, i když vím, že nemáš toho času dost. Jaký máš rád divadlo, když jako konzument, myslím třeba, anebo filmy?
2: Já mám rád divadlo takový, kde se nenudím. Kde, když se na tu scénu dívám, už asi odhaduješ, jak se bude ubírat, jak se to bude hrát. Nemám rád divadlo, který nepřekvapuje. I u biografu je to to samé. No, já jsem shodou okolností viděl nedávno Strýčka Váňu. Léblovo představení. Honzo, já jsem si sedl na zadek a něco tak nádherného už jsem strašidelně dlouho neviděl. Já bych to srovnával s tím legendárním Revizorem, který byl v Černoheráku, protože tohle je tak nádherně udělaný. Tak těžký text Čechovův, udělaný tak, že teď si dovedu představit, já to viděl v televizi, dovedu si představit, že diváci v divadle museli být napnutý, nadšený, byli neustále překvapovaný. A tím, jak, co dokázal ten pan režisér vymyslet a co dokázali komedianti odehrát, teda klovou dolů.
1: No, zrovna jsem se chtěl zeptat, jestli tě překvapí třeba, když se koukáš na Hamleta, protože všichni vědí, jak to dopadne. Ale já myslím, že tě může překvapit přece to, co si před chvilkou zmínil, ten režisérský postup, to, co vymyslí.
2: No, ale musí k tomu mít herce. On, když si pan Hlinovac řekl, podívejte se, divadlo se dá hrát i v hospodě na stole, ale musí okolo toho být herci. On, ten pan režisér, může být bůh ví jaký, může být velikánský, ale když k tomu má zabedněný palice, když tomu má lidi, kteří nejsou ochotní ani riskovat, nejsou ochotní hledat, nemají v sobě kus kreativity, kterou by nabídli při zkouškách, aby ten pan režisér měl s čím taky pracovat, aby to nebylo jenom na jeho hlavě, aby oni nečekali herci na pokyn zleva doprava, tři kroky a řekneš to. Já jsem takovýhle představení takhle režijní viděl, i na to se dalo koukat, ale nechtěl bych to opakovat, tuhle zkušenost. A nikdy bych to nemohl hrát, já bych to nevydržel. Ale já mám rád kreativitu na obou stranách. Proto miluju samozřejmě, nebo víceméně miloval jsem divadlo na provázku. Divadlo na provázku se od té idei, kterou já jsem objevoval, trošku vzdálilo. Ale to divadlo na provázku, to bylo, já když jsem viděl Peca versus Čorba, tak jsem jim jednak sežral všechny triky, které měli na diváky. Já jsem známý žrout, teda mě nachytají snadno, se mnou si nemusí dát žádnou velkou práci. Tam byl třeba fór, měli vymyšlený, že jednu chvilku Bolek Polívka se zaměřil na jednoho diváka, hráli to v hotelu Tichý a ten se ve chvíli, když se nikdo nesmál, zasmál. A on se na něj otočil a pokračovala hra dál a on to udělal za chvilku znova. Teď jsem to pozoroval, jsem říkal, ten si žebrá o malér, ten člověk, ten si žebrá o malér, co blbne. Jako taková exibice, jo, nějakýho diváka, který se přišel předvíc. Jo. A když to udělal po třetí, tak ten Bolek říkal, počkej, stop, nehrajte. Ty, a ukázal na něj, bude hodnej, postav se. Celý to spozornilo, on se postavil, říkal, vem tu židlu, co máš pod sebou, vezmi do ruky, tak do obou ruk, no, dej před sebe, udělej to, tak? A takhle zůstaň stát, já už se na tebe nemůžu koukat. A pokračovali dál. Já jsem za ním šel, říkal, to byl nádherný fór. A on říkal, ten kluk jezdí s náma.
3: To bylo nahraný.
2: To bylo nahraný, ale jak? To mě nevadí. Mě ti nevadí takováhle věc, ale musí to být udělaný tak, aby to diváci zbaštili.
1: Zaměřuješ ty se třeba na jednoho diváka v hledišti, anebo koukáš jako en bloc, jako na to celý hlediště?
2: No, dá se říct, že pečlivě si prohlídnu hlediště a jenom jsem nervózní z toho, když sedí někdo kyselej
1: a zakaboněnej
2: a naštěnej. Já se jednak na něj už bojím koukat, abych na něj nezareagoval, protože mě se nechce. Jo. Tohle, co ten Bolek udělal, beru jako zlotřilost, je to uličnictví, jo. Ale bože, jednou si to člověk dovolí a nemůžeš to mít jako program. Jo. Já se takovýmu člověku uhybám a nechci se na něj koukat. A pak, když ho vidí člověk, že je děkovačka a on se dívá do země a netleská, Kansi, no, šlo by do něj píchnout, šťouknout. Ale ono na druhou stranu, Honzo, je to strašně nebezpečný. Já jsem zažil představení v Semaforu, kdy v první řadě seděl kluk, který se přesně takhle smál v míse, kde se nesmál nikdo. Já jsem říkal, podejte mi sem židli, a on propuknul v takový jásot jako hrom. Všichni se na něj podívali, celý hlediště, co to je. A za chvilku nějaká podobná taková bezvýznamná věta, on zase vypuknul v jásot. Já jsem si říkal, no nazdar, teda ten nám zničí představení, tenhle ten Janek. A on to udělal několikrát, jsem šel o přestávce za paní uvaděžkou, jsem říkal, nemohla byste to dotyčnýho, protože on jí má asi jak sdělat. Teda, ja. Ať jde k nám do klubu, ať pije na mý konto, já mu to velice rád zaplatím a ať nechodí na druhou půlku. A než jsme začali druhou půlku, tak ona mi říkala, paní uvaděčka, já jsem s ním mluvila. A jsem říkal, jo, souhlasil. Říkala, no on nemluvil, maminka vedle asi jeho říkala, já jsem ti to říkala, nesměj se. Já jsem říkal, aha. No a začalo představení a on tam neseděl. Tak jsem říkal, no tak pochopil. Jenomže chvilku jsme hráli a on se protlačil tou první řadou, sednul si. A ve chvíli, kdy zase padla taková věta, jako nevíte, kde je ta sklenička, on vyprsk a zakous se do ruky, aby nerušil. Člověče, a v tu chvilku jsem si říkal, co já jsem to za dílo, že co je mi do toho, jak se ten kluk baví?
4: No, baví se úplně jiným
2: způsobem. Baví se jiným způsobem.
4: Já myslím, že mezi tím si zaskočil do toho baru a napil se na tvoje konto, víš?
2: To jsem nezjistil potom, kdyby to udělal, tak klidně.
4: Tak, ať klidně.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Pepa Dvořák je pochopitelně ve svém divadle šéfem, principálem. Říkáš si principál nebo ředitel, nebo jak si říkáš?
2: Nijak.
1: Josef Dvořák si říkáš, já vím, samozřejmě.
2: Ano.
1: Prosím tě, ale...
2: S tím by ještě zajájou. No.
1: Může se takhle šéf, který v podstatě rozhoduje o tom, co se bude hrát, jak se to bude hrát, může se s těmi herci vůbec kamarádit tak, že si je připustí, tak říkajíc, k tělu?
2: No, tak to je hrozně složitý. To je děsně složitý a chtěl bych někoho, kdo by mi tohle vysvětlil, jak se to má vlastně dělat. Protože já s těma lidma, se kterýma hraju, musím být kamarád. Já s nima na jeviště musím jít a musíme mít dobrou náladu. Já si nemůžu dělat srandu z někoho, s kým bych nevycházel na 100%. Protože pak by ta sranda mohla být zlá a mohla být jedovatá. A to nikdy nechceš.
1: A ty musíš taky vědět, že jemu to nevadí, když občas uděláš takový jako špílec, zloubneš do něj.
2: No, tak právě to se snažím udržovat ty kamarádský vztahy na takový úrovni, aby oni to klidně přijali. Teda, jo. Určitě, když tam bude mezi lidma španom, když tam je nabnalismus, jo, tak odejdou z jeviště a říkat, já nevím, jestli to mám tolerovat. To jsou takový keci. To se může klidně stát a to já nechci. Já chci, aby na tom jevišti byla pohoda. Jenomže ono to představení čas od času se musí trošičku znovu očistit, ošmirglovat a znovu vrátit, protože se všichni vzdalujeme od toho výchozího místa. A já jsem si teď četl nádhernou knížku, Janoušek napsal kdysi s panem Verichem o tom, jak vybudovali vtip na jevišti, jak si dali práci dřinu s timingem, s přesným načasováním fóru. A k tomu musíš ty spoluhráče mít uspůsobený, musí tu schopnost mít a musí ji vyznávat a ctít ten zákon. Ten zákon je naprosto nekompromisní a přesný. To jsou lékárnický váhy. Tohle, když porušíte, tak pro vás z neznámýho důvodu ten fór přestává fungovat. Ty chceš něco říct?
1: No, tak já jsem přesně chci na tebe navázat, protože je známo, že představení tak, jak se naskouší úplně prvotně, málo kdy vydrží až do deniéry. No. Že se prostě nabalujou nový věci, hlavně když je to komedie. Nabalujou se fóry a s těmi fóry přicházejí vesměs jaksi ti kreativní herci. Ale někdy, a máš pravdu, už si to zmínil, je potřeba říct dost a teď to musíme osekat a očistit a vrátit se ke kořenům.
2: Ano.
1: Jinak to není prostě ono.
2: No zabloudíte, no, zabloudíte. No. Najednou se budete divit, jak je to možný, co se děje, to je ta strašidelná věta, kterou někdy herci řeknou, teď říkáme všechno.
1: No.
2: To je to největší nebezpečí, který tomu představení rozí. Neříkejte všechno, říkejte jenom to, co funguje, jenom to, co platí, jo. No, musí se najít ten moment a tady potřebuješ to, co já nemám. Tady potřebuješ přece jenom autoritativnější přístup a být nekompromisní. A já proto vím, že sám vyžaduju pro sebe velkou toleranci, tak mi připadá strašně nefér být nekompromisní k tomu druhému. A tak se mezi tím plácám teda.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Ještě chvilku bude hostem předsilvestrovského vydání našeho tandemu Josef Dvořák. Pepo, teď jsem zavzpomínal na tvoji, ale opravdu skvělou, vážnou roli. To byl Hřbitov pro cizince. To byla pro spoustu diváků, ale opravdu skoro až bych řekl šok, překvapení, že tě viděli v téhleté pozici, v téhleté poloze. A mám takový pocit, že nejenom já, ale spousta našich posluchačů teď třeba si říká, proč Pepa nedostává takovýhle role víc, protože ta poloha byla úplně úžasná. Je mě šel mráz po zádech z toho celého představení.
2: No, neříkají si to sami, nekladou si tu otázku sami, já si kladu taky. Pan režisér Dudek měl velkou odvahu, když si mě vybral. Pan Hubač napsal nádherný scénář. Tenhle úžasný pán, tenhle básník, dokázal napsat ten příběh a souhlasil s tím, abych to hrál. Od obou pánů to byla velká kuráž. Já když jsem si přečet ten scénář, tak jsem byl naprosto nadšený. Přišel jsem na první natáčecí den a protože to byla v sobě nesu velikánský obdiv k pilotům.
1: To by mimochodem slušela ta modrá uniforma. Úžasně, člověče.
2: Já bych to nosil. Mně se to strašně líbilo. A teď já jsem všechny příhody scháněl o pilotech RAF. A teď jsem se snažil dozvědět o tom, co nejvíc. A najednou jsem dostal Ausgerechne do rukou možnost natočit tenhle nádherný příběh. A tak jsem se doma na to chystal. A čet jsem si, a jako za starých časů jsem si do toho dopisoval nápady, vtípky, protože holič, který lítá po oficíně a holí a neustále komunikuje s lidma. A tak jsem tý první klapce to takhle vybalil. Postupně a pan Dudek, tak pojďte ještě jednou. A já jsem říkal, aha, možná můžu přidat ještě. Tak jsem trošku šlápnul na plyn. A říká, stop, pane Dvořáku, pojďte sem. Já bych vám chtěl něco říct. Já bych ten text nevylepšoval. On to pan Hubač napsal přesně. Tenhle ten pan režisér vynikající, ale uměl být docela teda strohej a docela neústupný.
1: Proto byl dobrý.
2: No a taky by byl člověk blázen, kdyby s ním chtěl polemizovat. Nemělo to cenu. Já jsem teda takhle natočil ten den, přišel jsem domů a já je chodil, říkám, tak co, jaký ta blázinka, čeč, já nějaký pocit, že to bude takový, a teď jsem to neuměl pomenovat, nic se nenapadlo, takový šedivý, že to bude. I že on je takový, jako není výrazný ten holič. Říkám, no a mluvil si s tím Dudkem. Říkám, no nic. A takhle jsme točili dál a dál. Pak přišla ta scéna, kdy s Barťákem tyhle dva kamarádi mají dialog, kdy vlastně já mu vyprávím o tom, že jsem emigroval kvůli tomu, že jsem ho vždycky napodoboval, že jsem chtěl být jako on. A že mu za to děkuju a že ho mám rád. Já jsem říkal, no jak tohle budu říkat chlapovi do očí, to si nedovedu představit teda. To je tak
1: takový křehký a intimní, viď?
2: No přesně. Tohle, aby to bylo věrohodný a aby to nebylo afektovaný, jak tohle udělat. A jdeme na natáčení a pan Říze říkal, tak já jsem, pane Dvořáku, vymyslel tohle. Pan Bartoška bude hrát na varhany, pojďme tady na kůr a vy budete šlapat ty měchy a přitom to budete říkat takhle do prostoru. Já jsem si říkal, to je nápad. Jak jsem mluvil o panu Léblovi takhle nádherně, tak přidám pana Dudka, to ne jenom kvůli tomuhle nápadu, ale i kvůli tomuhle nápadu, že ti pomoh. Takhle. A ty jsi v tuhle chvilku zaměstnán jinou prací, tím, že víš, že ten kamarád je metr a půl od tebe a dívá se jiným směrem, nedívá se to do mě, že můžeš to vyznání říct naprosto tak spontánně, jak to cítíš.
1: Protože takhle by to asi chlap chlapovi řekl.
2: Tak. Je potřeba v tuhle chvilku opravdu se zase spolehnout na ty druhý. Když už děláš práci takovou, kterou jsi do té doby nedělal, když ty zkušenosti nemáš, já mám zkušenosti z několika tisícovek představení. Ale tuhle zkušenost, ta byla pro mě novum. Vyplatí se, vážení, mluvím k vám, poslechnout toho zkušenějšího. Není to žádná hamba, není to ostuda. Nestýjte se za to. Může vám to pomoct. Mm-hmm. To je důležitý.
1: To byla moudrá slova Pepi Dvořáka. Pepo, já ti přeju, aby v tom novém roce, který za chviličku nastane, aby se tě nějaká takováhle hezká role chytla ještě. Aby ty si zahrál něco takového jako v Hřbitově pro cizince. Ale samozřejmě, ať se ti daří i komedie, který umíš úplně brilantně, co si budem povídat. Ať se prostě daří tvýmu divadlu, ať se daří celému divadlu, ať se daří tvý rodině a tobě hlavně.
2: To je hezký, jak ty to říkáš, Ženíku, kéž by se všecko vyplnilo, co jsi řekl, anebo aspoň něco.
1: A taky, ať si občas zahrajeme spolu tenis ještě.
2: Taky není špatný nápad. Na to se teda velikánsky těším. Přátelé, děkuji za to, že jste mě vydrželi poslouchat a přeju nádherný nový rok, kdy to máme za chviličku.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení milí. Všechny milovníky dechovky zdraví Vladimír Bernášek a pozdravuje hudební redaktor Milan Kašpárek. Na uvítanou nám zahrála staropražská muzika Milana Lésky S a spolku Bedřicha Ondráčka. Takže jsme začali docela svižně. Já se vždycky na procházce kochám výhledem, abych zamaskoval, že si musím odpočinout. Tak teď i vám po rychlém začátku nabízím takové kochání, dokonce pod starou lípou. Stará lípa, tak se totiž jmenuje lidová píseň, ke které napsal text Viktor Nováček a zahraje ji Veselka Ladislava Kubeše. Zpívat budou Ivana Jelínková a Milan Černohous. Tak pěknou pohodu a kochejte se. Stará lípa vždycky potěší.

Teď na nás čeká krajenka Václava Hlaváčka. Zahraje nám hned několik skladeb. Nejprve to bude polka Komínček. Je lidová, určitě ji znáte. Právě tak jako další krásnou písničku Když jsem já šel tou putimskou bránou. Zpívat nám budou Brigita Hlaváčková, Ivana Tereková, Jiří Škvára a Vratislav Velek, ale já si myslím, že doma si budou broukat i mnozí z vás. Lidové písničky známe od dětství a tak je to stejné, jako když se potkáme se starým známým. No, jen poslouchejte.

Posloucháte Český rozhlas Praha a hraje nám Krajanka Václava Hlaváčka. Už jsme slyšeli dvě písničky lidové, tak teď si dáme dvě od známých skladatelů, i když i tyto skladby vlastně zlidověly. První polku složil Karel Waldauf, jmenuje se Dávno přešla doba a zaspívají Brigita Hlaváčková a Jiří Škvára. A Krajanka pak ještě zahraje známou píseň Karla Haschlera Po starých zámeckých schodech. Zaspívají Brigita Hlaváčková, Zdeněk Nesiba, Vladislav Hrubec a Václav Hlaváček. Pochopitelně, že budu zpívat i já, ale jenom tak potichoučku a pro sebe, abych nerušil. Staré zámecké schody mám moc rád, tedy když se o nich zpívá a nemusím po nich šlapat. Tak pozor, Krajanka už hraje.

Dohrála krajenka Václava Hlaváčka. Doufám, že vás písničky naladily. Tak si to pěkně užijte. Vždyť jsme jen jednou na světě. To vás nechci poučovat, ale jen cituji název polky Jaroslava Prátra. Vždyť jsme jen jednou na světě. Zahraje nám ji Šraml Pavla Penkavy a zpívat budou Ivan Trnka a sestry Petrovi. Doufám, že vás naše dnešní setkání potěšilo. Tak se budu těšit, až se opět setkáme za týden. Mějte se moc a moc pěkně, všechny vás zdraví Vladimír Vernášek a nezapomeňte, vždyť jsme jen jednou na světě.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Znělka dozněla, je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá své tradiční rozpravy Milana Hajna z divadla Ungelt. Nám všem hezkou neděli. V dnešních rozpravách bych rád hned na začátku vzdal hold Českému rozhlasu, který, patrně jste to zaznamenali, v tomto roce oslavil 100 let své existence. Takže aplaus pro Český rozhlas. Vzpomněl jsem si na to v souvislosti s tímto pořadem rozpravy Milana Hajna, které se poprvé objevily v éteru přesně před 6 lety. Takže pořad existuje už 6 let také díky vám, přítomným divákům a rozhlasovým posluchačům. Bez jejich přízně by rozpravy nebyly. Takže si zatleskejme taktéž. Tak a dnes pozvíme na jeviště našeho divadla dvě výrazné osobnosti, nerozlučně rovněž spjaté s rozhlasovým vysíláním. Dámy a pánové, Halina Pavlovská a Jan Čenský.
4: Hezké dopoledne, milí posluchači. My si sedáme pomalu, aby potlesk byl delší.
3: Tady nás bude hodně moderátorů, ano. Nicméně napadá mě první otázka, když se na vás dívám. Vybavíte si, když jste se poprvé v životě zaznamenali? Nemyslím hned z oka do oka. Když jsi zaznamenala Čenského asi jako prince, ne?
5: Nebo já si nechci to pamatuju, ale
6: Tak nepotrpím, já nevím, jestli je to vůbec vhodný tady říkat v takové společnosti, ale já si nepotrpím na pohádky. Takže já jsem zaznamenala Honzu, sice v roli prince, ale hned jsem si říkala, to je ale hezký chlap.
3: Prince, ne prince, hezký chlap.
6: Prince, o prince mi nešlo, ale to jádro, to mi přišlo moc pěkný.
4: Děkuju, co si dáš? Já jsem Halinu zaznamenala, Milane, literárně, její knížky, kterých je přes 30, ale potom jsme se potkali v Brně.
6: Ano.
4: Při banánových rybičkách. A to bylo velmi milé pozvání.
3: Tam jsem byl taky s Martou Kubišovou, ty jsi tam byl s kým?
4: Ano, to si nepamatuju, že jsem koukal jenom na Halinu.
6: No. No, ale já si taky nepamatuju, s kým tam byl Honza, protože jsem se koukala jenom na něj. Ale pak si pamatuju, že jsme se ještě setkali ve Zlíně, protože ty jsi pravidelným hostem Zlínského filmového dětského festivalu. A tam jsme byli spolu potom v nočním baru, teda bohužel...
3: Držíš stále téma.
6: Bohužel nejenom my
3: hezký.
6: Dva.
3: Aha, Čenský, ale, s tebou v baru.
6: Ano, ale Honza vyprávěl asi hodinu vtipy a já jsem se hodinu strašně smála a říkala jsem si, nejenom, že je hezký, ale je i chytrej a vtipnej a milej.
4: O, děkuji, je neděle dopoledne, milí posluchači. Nemůžeme reprodukovat.
3: Nicméně, Brozla, jste se potkali při nějakém natáčení nebo jste něco spolu uváděli?
6: Myslím, že jsme se potkali pouze při natáčení reklamní kampaně,
4: ano?
6: Na naše pořady na Dvojce.
4: Ale jestli si to nepamatuješ, byla jsi hostem v mém pořadu,
6: jo,
4: který bohužel už skončil.
6: Ano.
4: Také nedělní pořad pro ty, kteří stávají hodně brzy v ráno, v 9. To byl pořad My dva čas.
3: No tam jsem
4: ano,
3: byl taky Honzo vlastně.
4: Ano, správně.
6: A to bylo moc příjemný, to je pravda, to si pamatuju.
4: O, děkuji.
3: No ale já se tady pochlubím, Pavlovskou pro jeviště, pro pódium jsem objevil já. Přátelé, to už je skoro pro mě, Halino, čtvrt století. Halinu jsem zaznamenal v televizním pořadě, tenkrát se jmenoval Všitě, myslím, pak se jmenoval Žito jenom.
6: Ano.
3: A to byl mimochodem velice vtipný, hravě a s nadhledem a ironií dělaný společenský magazín. Dnes to všichni berou hrozně vážně. Určitě byl opravdu krásný, úsměvný pořad. Taky jsem byl vyzbrojen zážitky tedy z knih Haliny Pavlovské. A když jsem ji spatřil v tom pořadu, tak jsem si řekl, ta ženština má obrovské osobní kouzlo, šarm. Hlavně má obrovskou kulturu řeči, báječnou dikci, nádherný osobitý hlas. Tak jsem si řekl, ta patří na jeviště. A dal jsem jí nabídku, aby v Ungeltu měla svůj autorský večer, že by četla ukázky ze svých knih a kdyby se někdo na něco zeptal, že může zkusit i odpovědět. No, takhle se zrodila

0: Ale asi ano, protože já říkám prakticky všechno, ale jak to vzniklo, že jsem se vůbec dostala do té televize? Jako ta moderátorka, aby si mě mohl objevit.
1: Jak se dostala do žita, já
0: No, ne,
1: nemůžu
0: protože já
1: vědět.
0: jsem nechtěla, já jsem vystudovala scenaristiku,
1: Ano.
0: dramaturgii a ono teď díky tomu, že nikdo si většinou nezapamatuje, kdo něco napsal, ale často si zapamatujete spíš toho, koho vidíte, tak si lidi myslí, že jsou to takový chudáčkové, ti scénáristi, a že jsou takový šedý myšky
1: Že
0: vzadu,
1: nemají
0: ale
1: proflákli ksicht, že jo?
0: ono to tak není. Oni scénáristé, když jako třeba mají trošku úspěch, tak naopak v nich je taková, řekla bych, snad si to mohu dovolit takhle říct, až určitá arogance vůči těm reprodukčním umělcům. Protože buď jim zkazí to, co napsali, a to je ve většině případů takhle, tam jako skoro vždycky to zkazí ten režisér, který potom ještě
1: S
0: vede ty
1: přispěním těch
0: herce.
1: herců, ano.
0: Chraň pánbůh, když herci improvizujou, že jo, to úplně to kazej. Teď si myslí, že jsou vtipní ty herci, ono to tak není, že jo, teď to, chápete, to je pohled scénáristy tohle, jo. Takže on je takový vlastně trošku nafoukaný, sice o něm nikdo neví, ale on je takový jako malinko jako nafoukaný na to, že nebej těch jeho papíru a těch jeho slov, co by tam dělali? Co by hráli, že jo? Vemte si ty prázdný papíry a jděte
1: No počkej,
0: točit.
1: a k čemu
0: Jděte hrát.
1: směřuješ? Jakože
0: A
1: najednou si
0: směřuju k
1: byla
0: tomu.
1: ty ta
0: Tak
1: před
0: a já
1: kamerou.
0: jsem byla taková nafoukaná, zcela neznámá scénáristka. A najednou jsem byla vyzvaná v televizi, abych tam napsala společenský magazín. Přesně jako jenhle název to byl, společenský magazín. Já si říkám, že to tak blbý název, společenský magazín. No a dobře, napsala jsem společenský magazín, řekla jsem, že by se mohl jmenovat V žitě, a moderátorku jsem vyzvala, Dášu Havlovou. Jako říkala jsem, ta by to mohla tak jako optimisticky, tak šťavnatě říkat, ta
1: To byla
0: Dáša.
1: ještě veškrnka.
0: To byla veškrnka samozřejmě, to byla absolutní veškrnka. Veškrnka prostě z holek, z porcelánu, jsem
1: Ano.
0: říkala, ta to tak pěkně řekne. A s Dášou jsme se sešli ve Vinohradském divadle, v divadelním klubu, a Dáša to tam četla. A teď říká, tady to musíš napsat jinak, to takhle nemůžu říct. A já jsem říkala, je to tak hezky řečený, Dášo. Ne, to musíš jinak napsat. My se znali já. A pak Dáša zase chvilku četla, říká, hele, ale ty to prostě píšeš, jak bys to říkala ty. A já jsem říkala, no jistě, Dášo, takhle bych to říkala já, tak si to napiš sama, jak bys to říkala ty, jsem řekla. Že jako moderátorka, ale v dobrém, jo. A Dáša pak říká, tak si to říkej ty. A já jsem říkala, jsi blázen, já přece nepůjdu na kameru. Ale Dáša vlastně mě předhodila těm kamerám. A já jsem to zkusila a oni řekli tak jo. No, takže pak to
1: Takže
0: tak
1: díky
0: vzniklo.
1: Dáši Veškrnové se
0: Ano.
1: objevila před kamerou,
0: Ano, a
1: díky
0: pak jsem to
1: Hajnovi
0: dělala.
1: se pak objevila na
0: Ano,
1: jevišti.
0: ano.
1: Halina Pavlovská. Tak a teď si dáme krátký oddechový čas a zaspívá nám Hanka Křížková.

0: Ano, tento váš potlesk patří Hance Křížkové a dozněla píseň Svůj ráj mám na zemi, je z posledního alba Hanky, které vyšlo v loni v roce 2022.
1: Haničko, děkujeme, to bylo nádherné. Dneska vystoupila Hanička, Halina, Honza a Hain.
2: Já myslím dokonce, že jsem Hance tu knížku křtila. Nebo knížku, já už taky blbnu, písničku, no, jako...
0: Vy jste kamarádky?
2: My jsme kamarádky s Hankou.
0: Ale ty jsi chtěla...
2: Já jsem chtěla ještě
0: navázat na něco, já nevím na co, gestikulovala zvýrazně.
2: Já jsem jenom si vzpomněla, že jak jsem tady vystupovala už před tou strašnou...
0: Ano, 25
2: let. Tak totiž ty jsi mi řekl, Milane, že mám mít autorský večer a já jsem vůbec nevěděla, co to je. Co to je ten autorský večer? Co mám jako dělat? A vlastně celý ten večer jsem spolu s diváky hledala cestu k tomu, co to je autorský večer. Takže tak se to naplnilo poprvé. A já se na to strašně často vzpomínám, protože teď hrozně frčí mezi mladší generací stand-upy výstupy, že ano. Oni si připraví.
0: Tak to byl vlastně stand-up svého
2: to
0: druhu.
2: To byl v podstatě stand-up, i když já pořád mám stand-up. Já to mám dlouhý, oni to mají většinou 20 minut, já to mám 2 hodiny, ale to bych nevydržela na stand-up, že jo? Já mám prostě sit-down. Já jsem na sedáka, já nejsem na stojáka, že jo? Jak bych to nevydržela, ale vždycky si říkám, ten sedák, to si zavinil teď s tím autorským večerem.
0: Pojďme, budem gentlemani, jak si zpovídat Halinku teď. Ty se zmínila, že jsi tedy vystudovala scénaristiku a pak si chvilku ještě v minulém režimu pracovala v tehdejší Československé televizi v redakci Zábavy. No a pak přišel i pro tebe, řekl bych, přelomový rok 89 a Pavlovská se rozjela. Začala vydávat knihy, začala si u Romanky Přidalové, to myslím, trvá ta vaše spolupráce s nakladatelem.
2: Ano, Romana Přidalová je moje kamarádka. Stala se mou kamarádkou, ale nejprve byla mou vydavatelkou. Ona mě vlastně oslovila, taky dlouho, ježišmarja. A ona žila nějaký čas v emigraci v Rakousku a tam byla smutná. Ona byla ve Vídně, tam balila balíky, balila ty sachardorty a zařezávali se jí ty provázky do ruky a ona tak trpěla, co jí drželo při životě, bylo, že hodně četla. A četla takové motivační spisovatelky, kde vždycky hrdinka byla žena, která překonala ty překážky a brala ten život docela jako vesele. Pak se vrátila do Čech, do Prahy a najednou zjistila, že tady žádný takový knihy ale nejsou. Že tento druh literatury, že absentuje. A někdo jí dal tip na mě, že já jsem scénáristka, že mám humor jako v tom, co píšu. A ona mě oslovila tehdy, ale já žádnou knihu neměla. A ona říká, ne, opravdu jako nemáte. Jo, pak jsme zjistili, že jsme vlastně spolu chodili na jazykovou školu, ale kde jsme se nestřetli, protože jsme v obě chodili za školu. Jo. A tak intenzivně jsme chodili za školu, že jsme se vůbec nesetkali celý rok.
1: Ani za školu?
2: Každá jsme měli svoje party. No, ale takže ona mi řekla, že něco bych neudělala. Já jsem říkala, no, mám vlastně tady jednu takovou filmovou povídku a to jsem jako nakonec jsem od toho upustila.
0: Takže jsi obětovala film a zrodila se první kniha.
2: No, ona si to přečetla, říká, to je krásný, to je kniha, to je novela. A jsem říkala, tak to je super, tak mám novelu, ani jsem o tom nevěděla. A pak ona za mnou přišla, říká, jenom ten začátek je takový trošku moc filmový. Tak jsem říkal, to není problém, tak já trošku ten začátek změním. Pak ona přišla a říká, teď ten konec je takový jako filmový. A pak jsem změnila i prostředek a vznikly tehdy první vydání, to je hrozně dávno, Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Mm-hmm.
0: No tím jsi velmi prorazila. Kolik jste spáchali knih dodnes? No.
2: Jo, tak to...
0: Tak skoro 30 nebo tak?
2: 30 asi 7, ale hlavně těch čtenářů je přes hodně milionů. No, to je jako by dělá radost. No. A to já teď nechci tady, to je takový adorující. Já si myslím, že Honzíko, nechci ti vůbec mluvit, teda Honzíko, Milane, promiň, vidíš to, jak se mi tam pořád ten Honza...
0: Ale tak to mě lichotí, to mě lichotí.
2: Pořád ho tam mám prostě. Jestli, já myslím, že to je o mně už hodně tady. Že moc mluvím už tak.
0: Ne, ne.
2: Ne.
1: Dobře se to poslouchá, Halino.
2: Jak myslíte?
0: A ty jsi zvyklá na to, že ti lidé rádi poslouchají, ale ty jsi pak stala šéfkou časopisu a to mi k tobě nějak nejde šéfovat.
2: To mi šlo výborně.
0: Jo. Ty jsi družný, spontánní tvor, občas chaotický, promiň, zatímco šéf by měl mít disciplínu dle mého.
2: Já jsem taká chaotická v bezvýznamných věcech.
0: Aha.
2: Ale myslím si, že jako tak v těch důležitých věcech jsem tak chaotická. Nejzde, já jsem tuhle o tom tak přemýšlela. Ve všem mám spoustu pochybností, jestli jsem dobrá spisovatelka, jestli dobře vystupuju a jestli jsem dobrá matka, jestli jsem dobrá jako partnerka a babička, jestli dobře umím vařit a moderovat. Ale v čem jsem si skoro jistá, jo? Já si myslím, že by byla dobrá panovnice.
0: Aha, takže...
2: jako mě...
0: Tě šéfování bavilo.
2: Mě to hrozně vlastně bavilo, protože jsem měla svoji vizi, jak by to mělo vypadat. A pak jsem si hledala pro to vhodný lidi, který jsem řekla, to dokážeš. Jsi nikdy nepsala do časopisu, no a co? Tak začneš, jo, nejvyšší čas, je 50, no ideální. Saš, máš trošku oči, to budeš vědět, co máš napsat. Napiš, budeš to psát. No a vlastně takhle jsem si vybrala lidi, vybrala jsem si i grafiky, i výtvarníky a pak jsem věděla, jak to má vypadat. Teď já jsem měla úžasný šéfy, to byli Holanděni, a oni na mě tak, já jsem nějak uhranula úplně. A oni úplně tak jako ostražitě mě pozorovali, ale nechali mi úplně volné ruce. A do těch rukou mi dali svoje peníze. Takže
0: no,
2: to bylo báječný.
0: To je kombinace.
2: No, no, ale já jsem jich strašně těch peněz jim přinesla zpátky. Takže oni pak, oni Holanděni jsou strašně lakomí, jo, úplně příšerně. To si říká, co Skotovi upadne, to Holanděn zvedne. No, to fakt, to je pravda, jo. No takže oni tak úplně mě pak jako zbožňovali.
0: A to
2: jo,
0: mluvíme o Story nebo o jakém časopise?
2: Story bylo, ano, to jsem založila, no.
0: A pak jsi měla ještě dokonce
2: název,
0: další časopis.
2: Časný Jim. Všechny to vždycky bylo v jednu dobu nejúspěšnější časopis.
0: No teď jsi velice univerzální kreativní bytost, rozkročena na mnoha stranách, jsi i herečka. Nestýská se ti teda potom šéfování v časopise? Nezaložíš si svůj nový?
2: Ne, to ne, to ne, to tady je spousta těch povinností, které pak opravdu jsou byrokratické a je v tom moc peněz a pak do toho všichni mluvěj, to je nesnáším, pak takový ty... To zajímavé tam bylo s těma Holanděrem, jak byli lakomí. Tak byly schůze samozřejmě finanční a tam oficiálním jazykem byla angličtina. Tam všechno probíhalo v angličtině. Tak jo, tak já samozřejmě nejsem tak jistá v té angličtině, vždycky jsem byla vynervovaná. A zajímavé je, že když se začalo mluvit o penězích, tak já, aniž jsem si to uvědomila, jsem přešla do němčiny. Ale já to vůbec nevěděla, jo. A oni z toho měli strašnou legraci. Či oni samozřejmě Holanděni umí německy, jo, všichni. Takže oni mě nechali a mně to německy připadalo tak jako pinktlik víc. Víc přesný ta němčina, jo, na ty čísla. Docela trochu mě pak respektovali v té němčině. No ne, tak to byly docela... Já jsem se nebála jako rozdávat úkoly, nebála jsem jako odměňovat a zároveň jsem se nebála jako kritizovat ty svoje lidi, no. A tak jsem, tak jako mě to vlastně těšilo, no.
0: Pojďme na Honzu.
2: Ano,
0: konečně. Na tvého Honzu. Ty se strefil na poprvé hned na herectví, i když dnes seš rovněž univerzální kumštíř. Dostal ses na první pokus na konzervatoř?
1: Ne, nedostal. Já jsem měl až na druhý pokus, mě vyhodili. Já jsem byl na prvních talentových zkouškách na státní konzervatoř nevyhozen, ale tak mě slušně oznámili, že pro velký počet uchazečů jsem nebyl přijat, protože já jsem přicházel na státní konzervatoř jako sportovec, ne jako herec. Jsem byl atletiku. A
0: no to jsi velmi uplatnil, tyhle dovednosti, zaujal si i Pavlovskou, protože jsi byl teda ten atlet.
1: Já jsem dělal atletiku.
0: Přikivuje.
2: Je vidět, že je šikovný prostě.
1: Ale protože jsem opravdu tak jako, to nemělo nic s herectvím nebo s divadlem společného, já jsem tam šel, protože na státní konzervatoři se neučila matematika, fyzika, chemie, biologie, to byla ideální škola pro mě, málo předmětů, spousta času na trénink. takže jsem o tu školu usiloval, ale já jsem na první pokus neuspěl, takže jsem rok dělal učební obor, učil jsem se vázat knížky, to by tě možná zajímalo, Halino. A po roce tedy příprav na konzervatoř a po roce, kdy jsem barvil ořízku kalendářů o obchodních tiskáren Kolín, ty mě vyučovali knihvazačství, jsem tam přišel lépe připraven, protože já jsem narozen ve znamení býka a my neradi prohráváme. Takže to se mi nějak dotklo, jako her, švec, že bych se tam nedostal, tak se mi to povedlo a měl jsem štěstí, protože na hlavní obor jsem hned první ročník dostal paní Jaroslavu Adamovou.
0: No to je trefa.
1: Takže to je trefa.
0: Ta ti nic neodpustila?
1: No, ta mě nic neodpustila a dokonce po měsíci se mě zeptala, Jendo, proč ty jsi se přihlásil na hudebně dramatické oddělení státní konzervatoře? A já jsem říkal, no protože paní profesorko, já běhám, dělám atletiku, já chci reprezentovat republiku v atletice. Ano, asi dobrý v té atletice. A já jsem říkal, no paní profesorko, já jsem ve středisku vrcholového sportu a na ten stýpl v 1500 metrů překážek jsem druhý v republice. A on říkal, ano, tak když seš druhej, tak se na to vyser. Pardon, to řekla paní Jaroslava Adamová, ale díky této větě já jsem u divadla zůstal.
0: No, na té škole asi i díky té atletické průpravě si tě všimla už televizní kamera. Že jo, ty jsi točil už v 19-20.
1: Ano, to byl nejdřív, ale to byl takový paradox, to tak bývá u televize. Jsem se zúčastnil castingu tehdy, to byl takový konkurs na roli do seriálu Zkoušky z dospělosti.
0: Ona vzal vlastně tady, v pamětníci, ano.
1: Ročníku pamětníci, to vy hodně pamatujete, ale to už je hodně dávno, to se natáčelo v Chrudimi, pan režisér Jiří Adamec a paradox tam byl, Antonín Navrátil a já jsme byli v užším výběru na dvě hlavní role. Tam byl jeden hvězdář, takový romantický mládenec a pak jeden takový jako aktivní sportovec, tenista. Petr Nápravník se jmenoval. A já jsem říkal, no tak on hraje tenis, on dá, no tak to je jasný, že jo. Paradox nastal. Stejně jako bývá při filmování, tak v létě se točí zem a obráceně. Takže já jsem hrál toho tenistu, ač jsem raketu nikdy nedržel, tak já jsem si myslel, že budu toho daleko ledu. A on, tenista skvělej, takhle koukal do toho komecíru. Takže tam nastal takový zlom, protože tam opravdu to najednou, protože jsme seriálový národ, tak tam to vzalo se šup a s televizí jsme začali poměrně dost úzce spolupracovat, ale ten sport se mi tam hodil.
0: Přesto se považuješ za divadelního herce také. Bylo angažmá po škole, nebo myslím, že tebe klasické angažmá minulo?
1: Ne, byl jsem v angažmá. Máš pravdu, já jsem teď právě, když takhle vyprávěla před chvilkou Halina krásně, tak já mám normálně v sobě trošku schizofrenní takový pocity. Protože já jsem teď jako host, jo. Ale správně jsi to říkal, moderátor jsem já dneska tady, jo, klid. Čekaj, se tě zeptám, ale já jak jsem se chtěl zeptat, jak řekla, že by se ráda stala panovnicí a pak dlouho hledala slůvko ty moji, chtěla říct podaní, ale pak řekla pracovníci. Úplně jsem to cítil. Ne, já jsem byl opravdu v angažmá, když jsem skončil vojnu, protože jsem tak jako poctivě šel
0: tam už po škole. Tam jak jsi si
1: Tam čichl. Právě se stalo, že jsme dali mikrofon. Ale já jsem měl úplně jiné publikum, než tady v divadle u tebe, Milane. To bylo vojenské publikum a to byla dobrá škola. Vystupovala si, Halino, a už zase jsem moderátor. Ne. Vojenské publikum, to je velmi specifické publikum, protože když herci usne při představení divák, a zvlášť tady v tomhle divadílku, když usne nějak hlasitě, je to velmi nepříjemné, to je hodně, tak stačí třeba tak jako dupnout, jo, nebo zvýšit hlas a on na chvilku přestane. Ale mě, když jsme tam vystupovali pro ty vojáky v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, mě usínali celé řady. Já jsem na ně furt dupál. Takže jsem se vyburcoval, poslouchali ty šílený texty. Pak mě viděl Mirek Vladyka, můj spolubojevník, a on říkal, Čendo, to nemůžeš probovat, to úplně jiné publikum. To je dokonce takové pravidlo. Voják, když na představení spí, představení se mu líbí. Naopak jsem se stišit hlas, nechat odpočinout. Jsme opravdu někde hráli dvouhodinové šílené představení, celosvobodový program se to jmenovalo. Takový kluci prospali to, viděl jsem je a odcházeli kolem autobusu. Říkali, kluci, přijďte zase, bylo to fajn, může to být i delší.
0: Takže tam jsem se v tom angažmá.
1: No v Libni, já jsem byl v divadle jako Neumanna, teď je to Libenské divadlo, tam jsem byl 4 roky v angažmá. S panem Janem Grossmanem jsem se tam setkal. Mm-hmm. velký zážitek s Maruškou Málkovou. Marie Málková byla žena pana režiséra Grossmana a my jsme hráli představení Kdo se bojí Virginie Woolfové.
0: Prosím tě, ano. To bylo legendární představení. Ty jsi hrál toho mladěcha.
1: Mladého boxera. A to bych si chtěl jenom zahrát právě toho manžela, toho starého, ten furt chlastal, že jo, tam se furt pije, celý přesně pije. A já si pamatuju na scénu, kdy pan režisér Grossman s těma velkýma brejlema seděl takhle v záru té lampičky v tom hledišti a my jsme zkoušeli takovou milostnou scénu, kde ona je sama na jevišti s tím chlapákem, boxerem a ve scénáři přesně napsáno, že on se tak jako postaví před ní a rozkročený je a ona mu nohou zajede takhle do rozkroku a nohou si ho takhle přitáhne. Tak já jsem přesně, jak to tam bylo napsané, jsem se takhle před paní Málkovou postavil a čekal jsem, kdy nohou si mě přitáhne a nic. Noha nebyla. Takže jsem tak jako k ní přisedl a vedli jsme dál ten takový trošku jako lehtivý, milostný dialog a nejenom zezadu od té lampičky se ozvalo, prosím vás, stop. To je strašný. Vy jste tam jak dva mrazíci. Na to nezapomenu. To byl zážitek z Libně.
0: Takže činohra, pokud je o tvé herectví, je jednoznačně tvá doména, ale ty se objevuješ také v muzikále. Tam zpíváš?
1: Ano, teď dospívala Hanička Křížková a já musím nadálku říct, že já vystupoval jsem v jednom muzikálu na Broadway, jsme vystupovali v krásném muzikálu Láska nebeská. A paradoxně s touhletou zpěvačkou par excellence, ona nezaspívá během toho představení ani notu a já mám 4 skladby.
0: No prosím
1: já nespěvák, tak my, ale byl to velikánský zážitek.
0: Ukázku z tohoto muzikálu máme k dispozici, takže si ji teď poslechneme, ale bez Čenského, prosím tě.
1: To je dobře.
0: Dám tu slavnou píseň, kterou známe především v podání Valdemara Matušky a ta Láska nebeská zpívá Jiří Korn v písni, kterou teď uslyšíme.

0: Tak to byla verze slavné písně Ach, ta láska nebeská, která byla natočena v roce 2009. Kromě Jiřího Korna jste patrně poznali Leonu Machálkovou, zpívala také Naďa Veperová, Linda Finková a Alena Pruchová. No a teď je k slyšení, jak jsme se to zvěděli, i Honza Čenský v tomhle muzikálu, ten asi následoval, ten nehrajete už 15 let, tahle nahrávka se zrodila v roce 2009. Jak dlouho to hrajete?
1: My to hrajeme těsně po covidu. My jsme to zkoušeli právě během covidové pauzy. Pak se to vlastně muselo přerušit, protože to úplně zavřeli. To byla taková doba, představte si, že vám řeknou, klidně hrajte divadlo, jo, mějte otevřeno, ale nesmí tam diváci. To bylo pro herce hrozný. Já nevím, pro autory, ale pro nás to bylo absurdní, že jo. Takže my jsme to naskoušeli a nic. Takže Zdeněk Zelenka, který to režíroval a napsal, tak říkal, my to tak jako zabalíme, zakonzervujeme a až to odevřou, tak si jim vyběhnem. Ty blaho, po půl roce koukal, co z té konzervy zbylo. Nic. To bylo překvapení. Nicméně já na to strašně rád vzpomínám. Je pravda, že tahle nahrávka, ta se moc často nepouští. To je docela úžasná jako nahrávka, myslím, že Valda sám by koukal, ale tahle písnička tam zní trošku jiném podání.
0: Nicméně tvou doménou, jak jsme si řekli, je Činohra a ty jsi kmenová hvězda pana Hanzlíčka, kde hraješ asi v 6-7 věcech.
1: Devíti.
0: Ne,
1: co je to zmírně, protože pan Nárožní, se kterým spolupracujeme už přes 15 let, na chvilku teď musí přerušit, kvůli, protože potřebuje jít na kole, pan Nárožní.
0: V 85.
1: 85, ano. Jo. Tak si jede pro novou kyčel. Ale asi 5 představení máme.
0: Takový hlavní hauptštyk Čenského. No,
1: teď asi představení Mlčeti zlato. Mm-hmm. My teď začínáme zkoušet vlastně takové pokračování, které se jmenuje Pravda. Hrajeme to s Danuškou Morávkovou. A dost často mě lidé, zval jsem i Halinu, myslím, že právě toto téma se ti bude líbit. Je to o tom, že někdy je trošku dobré držet jazyk za zuby. Ne, nemyslím venku, jako doma. Jinak to děláš dobře. Já ještě se vrátím k Halině, teď zase budu moderátor, jo, ale mě u Haliny fascinuje jedna věc. Říká se, to říká Oscar Wilde, říkal, chcete-li nudit, řekněte všechno, milé dámy. Ale Halina furt mluví, ale furt má nějaké tajemství. Takže to dělá tak dobře, že pořád tam ještě něco je.
0: Co je zatím.
1: Tak, přesně, za tou oponkou. A to je dobré, to si drž, Halino. No nic, a právě tohle představení Mlčeti zlato je, tak jako jsou tam dva páry, starší a mladší, a je to o tom, že stačí jedno slůvko a vlastně celá ta...
0: A to je pro dva herce jenom?
1: Je to pro čtyři a
0: ještě vám někdo
1: dlouho
0: sekunduje.
1: Tam, ještě, ano, tam hostuje ještě mladí, František Skopal, Robert Hájek a čtyři dámy, které to alternují. Ale my to hrajeme s Danou Morávkovou a dost často se mi stalo, že jsem pozval přátel a říkal, to jsi napsal ty, že jo? Je to o tom, že já zjistím, že vlastně můj syn není můj syn, ale pak, že i já mám něco za sebou, takže někdy je dobré to nechat být.
0: Není to představení v divadle Lucie Bílé?
1: Hrajeme ale to v Praze, to u Lucie Bílé, a
0: já jsem cestujeme. To
1: přesně tak, cestujeme s tím.
2: Jsme kolegové.
1: Děkujeme. Přijďte se podívat.
0: Taky hraješ u Lucie Bílé?
2: Já taky hraju u Lucie Bílé. Tak taky zvu, a nevím, kdy tam jsem, ale možná se budeme mít a tím pádem se můžeme tam potkat.
1: My se tam, Aleno, potkáváme na plakátech. Ale pro mě je to taková docela fantastická věc, takový uzavřený kruh. Mně se to občas stává takhle. Někdy se to tak v životě, protože jsem starý, stává. Protože já jsem po libeňském angažmá v divadle podepsal takové věty a prostě to bylo problematické s prací a dostal jsem nabídku od Petra Kratochvíla a Pavla Marka, abych jezdil s Černým divadlem Ta fantastika. A po vystupání v kině Světozor jsme měli vlastně scénu v Disku v Karlovce. No a teď se po x letech vlastně vracím do stejného divadla, kde jsme měli krásná představení až po obrázky Jeronýma Boše, což byla zahrada Potěšení. Mm-hmm. A mně se občas takhle uzavře kruh, teď jsem měl krásnou takovou historku, já jsem člen klubu Fair Play olympijského výboru a když jsem byl takhle malej a běhal jsem, tak mě vlastně k atletice přivedl nějaký pán, který se jmenuje Zdeněk Horáček. To byl dneska, se tomu říká vyhledávač talentů, že jo, takový ten ten, co hledá ty talenty. A my jsme byli nějaký běhy. Já jsem běh jeden vyhrál a on za mnou přišel a říkal, hele, Honzíku, dobře běháš, máme na té Bohemians takový konkurs na sport, přijď se tam v sobotu podívat. No já jsem tam přišel, no vybrali mě na střední a dlouhé tratě, a už jsem měl jiného trenéra, nějaký pan Kronus, a pan Zdeněk Horáček víceméně zmizel, občas se na nás přišel podívat, když jsme někde měli závody. A střih, a najednou já koukám, každý rok klub Fair Play oceňuje nejenom činy Fair Play, ale také ti, kteří přinášejí celoživotně radost nejenom dětem, ale i sportovcům v duchu Fair Play. A najednou čtu, pan Zdeněk Horáček, 80 let, přínos mládežnické atletice, ocenění za celoživotní přínos. Já říkal, ty bláho, to bude pan Horáček, který mě dotáh do Bohemky. A opravdu pan Horáček na vyhlášení přišel, poznal mě ještě, Jendo, rád tě vidím, tak jsem naší prezidentku klubu poprosil, jestli bych právě jemu nemohl to ocenění dát. Kruh se uzavřel. Zdeňku, děkuju.
0: Běháčenský i dnes?
1: Rád by, no, ale já jsem příliš spěchal. Já jsem měl operaci levého kolena, pan doktor Mauren mi to báčně udělal a najednou říkal, no přijdeš i s pravým. A říkal, pravý je dobrý. No puf, po dvou letech, protože já rád lyžuju, jezdím na snowboardu a trošku jsem to přehnal jako stařec, začalo to bolet, říkal, no meniskus. A protože jsem si pamatoval, že laparoskopicky mě to odoperoval, že to jde rychle. A já hned druhý den už jsem hrál, protože to nebolelo. Tam jsou ještě nějaký preparáty, jsem měl, fakt to nebolelo. No takže jsem potom skotačil a teď prostě po půl roce nedá se to uspěchat, milé dámy. 9 měsíců je 9 měsíců, tam to nejde chvíc. A s tím kolenem prostě, takže já teď trošku laboruju, ale zatím úplně do běhání to není, takže musím pomalu.
0: Ale nevzdáváš to.
1: Ne,
0: ještě žádný, se rozběhne.
1: Ne, ještě se nechystám.
0: Čenský jednou.
1: Ještě furt to jde.
0: Hej, no tebe, já jsem řekl, že tebe se ptát nebudu, jestli běháš, ale chci se tě zeptat, prosím tě, jak ses dostala ty, řeč byla o muzikálu, k muzikálu. Ty jsi spolupracovala na libretu muzikálu Adam a Eva, jak jsem se dočet, i písňové texty jsi do toho muzikálu psala, ne, nebo ano?
2: Jo.
0: No vidíš, no. Jak se to přihodilo?
2: No to se přihodilo, já vlastně jsem v tom absolutně taková, jako, protože já, prostě vždycky mě někdo řekne něco, co bych mohla třeba udělat.
0: Autorský večer, Fungeltu, ano.
2: A já vždycky tak jako zvednu oči a říkám, no tak, a teď mi to přijde, že to je za dlouho. Jo, já a vždycky říkám, slibem neublížíš, jako. A třeba by to bylo i zajímavý, ale víte, já se tím nějak extra, nikdy nějak výrazně nezabývám, jo. Takže jsem říkala, no tak jo, tak muzikál jsem ještě vlastně nedělala, no tak jo. No a najednou jsem měla psat libretto, já ho nikdy neviděla ani. Protože jsem to nikdy nepsala, jsem neviděla ani, jak vypadá. Tak jsem si nějaký půjčila, a jsem říkala, ještě to je blbý, jo, tak to nebudu umět. No ale pak jsem to zkusila a šéf, protože pan Oldřich Lichtenberg, mě hned po té první verzi napsal, no to je ale výborný, to strašně se mi to líbí, jako. No a já jsem to nikdy nepochopila, moje matka. Pro mě je motivem a motorem další činnosti pochvala. Já se pak snažím. Mě prostě stačí, se nám někdo usměje a úplně seze, prostě rozvlním celá, jo, úplně se rozdychtím a hned do toho jdu. Moje matka si myslela, že motivačně je kritika. Opravdu se od začátku, od mého narození až do její smrti se pletla prostě. Furt mě kritizovala, pak říkala, už jiná nebudu, ale pořád. Já myslím, že i na smrtelný posteli mě kritizovala. To měla takovou přednášku doslova a pak umřela. No fakt, jako. Ne, jako je to, zní to hrozně
0: cynicky. Lásky plné sdělení, ano.
2: No, ale takže mě takhle jako pochválil a já tím pádem jsem pak řekla, tak udělám i ty texty, ne, těm písničkám, ať už to je v tom jednom duchu. Ale fakt je, že s těmi texty to byl problém, protože pak se museli zhudebnit. Takže já jako autor jsem pak trpěla. Ale zase chápu, že by to asi nešlo zaspívat bez těch samohlásek otevřených někde na tom konci. Takže se museli ty texty upravit, což myslím, že vtipu se ubralo, ale zase na hudebnosti.
0: Takže tě to odradilo a další muzikál už nebyl.
2: Absolutně mě to odradilo. Myslím si, že už se do toho nebudu pouštět, že to, na to jsou jiný. No.
0: Teď zazní ukázka z archivu Bob a Bobek.
3: Bobe, co budeme dělat? Kouzelník Pokuston nám vždycky dával najíst.
4: Teď se, milý Bobku, budeme muset živit sami.
3: Ale čím?
4: Prací.
3: A jak se taková práce dělá?
4: Musíš udělat pro někoho něco, co on potřebuje. On ti zaplatí a ty si za peníze koupíš to, co zase potřebuješ ty.
3: Podívej, tamhle na stromě bydlí kos v takovém rozčepířeném hnízdě. Postavíme mu novou budku.
4: No vidíš, úplně si mě pochopil.
5: A už oba stáli pod stromem.
4: Dobrý den, pane kos, nechcete postavit dům?
6: Jej, rád. Mládenci, pusťte se do toho. Rád vám zaplatím.
4: Tak vidíš, Bobku,

0: bylo před 32 lety, tak zavzpomínej, vzpomínáš vůbec na to natáčení, nezabíráš,
1: to
0: jo?
1: Vůbec, jenom mě vyděsilo prkno, hřebík, pilka, nebo co, zase píseň práce v neděli. Už dělání, říkali, jak můžete do pohádky dát písničku o dělání. Tam jedině pan Svěrák s panem Ulířem uznali, že také se trošku báli, ale potom řekli, že vlastně to funguje jenom proto, že to je pravda. Když má člověk srdce zihlé, nebo když má potíže, tak prostě musí něco dělat. Ale Bob a Bobek...
0: Marie Křepelková.
1: Jo, Marie Křepelková, já už vím. Ano, tak
0: hrála tam i naše Alenka Vránová mimochodem, ano, jak se dočítám.
1: S Marií Křepelkovou jsme dělali pohádku v divadle ve Viole, ve studiu Viola. To se jmenovalo Čert to nemá díle lehké. A tam jsem hrál čerta Gajdulu. A možná trošku z té ukázky tam ten čertík prokukoval, prosakoval.
0: Ale Honzo, pojďme z Violi ještě na chvilku. Do rozhlasu následovala další natáčení v pohádkách nebo v rozhlasových hrách?
1: Já jsem dělal hodně s panem Weinlichem. Pan Weinlich byl fantastický režisér a byl, myslím, že on miloval samozřejmě rozhlas a miloval dětského posluchače. A s panem Weinlichem to bylo fantastické, protože dneska se točí tak, že většinou třeba i u dabingu je člověk sám v tom studiu, neslyší to, parťáka. A já jsem ze staré školy, já potřebuju kukadla, já potřebuju oči. A i když prostě bylo studio, tady jsme měli ty stojany na ty texty, na ty scénáře, mezi námi byl mikrofon, tak pořád jsem potřeboval oči toho parťáka. Nevím proč, ten mikrofon v tom rádiu, to je bezvaný kámoš, ale je to taky pěkný prvít. Tam to prostě je poznat, že tam ten kontakt je. A to je zvláštní. A pan Weinlich ještě byl skvělý ten, takže všechny postavy dával najednou. My jsme opravdu čekali na natáčení každého obrazu, tak ostatní čekali skvělí herci mimo studio a pak nás pozval na natáčení toho obrazu. Všichni jsme tam byli a hlavně na něj jsme potřebovali koukat, protože on za tím sklem z té režie, kdybyste pana Weinlicha viděli, jak to prožíval, dělal jsi s ním někdy?
2: Dělal? Ne.
1: Nikdy ne. To bylo takové zaujetí, on nám hrál ty děti. On nám hrál toho dětského posluchače u toho dráťáku. A takhle jim to jednal. A teď se bál. A teď se radoval. A když říkal, a zazvonil zvonec, tak byl i smutný. Pan Weinlich, geniální režisér.
0: Zatleskáme mu.
1: Děkuji.
0: Čenský, kromě toho, že běhá a hraje báječně činohru, vystupuje v muzikálech, je také recitátor. Dokonce pronikl na Dvořákův festival. Jsem se dočetl, že si...
1: Ale to si zabrousil hodně do historie.
0: Recitoval. Ne.
1: Recitátor?
0: Ano, recitoval si z Kácela.
1: Jo, to je pravda, ale.
0: No vidíš.
1: Tak já ne z Kácela, já můžu. To jsou tak nádherný verše a tam je tak cítit láska a věrnost tomu, té Moravě. A to je prostě cizelecká práce. To je opravdu, i když té básničce se podíváte hodně takhle zblízka, jako na šperk, tak to je perfektní práce. Takže Jana Skácela, děkuji.
0: Tak tohle. Jana Skácela si dopřejeme, protože jeho báseň vlastně tvoří text nádherné písně. Požá!

0: Ivane, děkuji za vzpomínku na Jana Skácela, to byl taky úžasný spolupracovník rozhlasu.
1: To byla píseň Krátký popis léta a poznali jsme, že nám hrál Hradišťan. Pozvolna se naše hodinka, kamarádi, chýlí ke svému závěru. Jak jste prožili léto? Bylo moře nějaké?
2: Bylo letos moře, byla jsem se svojí kamarádkou vydavatelkou a jeli jsme nějakou spanilou jízdu, jakože jsme jeli 3 dny do Itálie a tam jsme byli 10 dní a pak jsme zase 3 dny jeli zpátky, takže jsme měli jako poznávací cestu a bylo to vlastně velkolepý, protože jsme si vymazili zájmy, takže nás zajímaly, jak to říct, aby to nenaštvala se mne všechny. Prostě nás zajímaly restaurace, dobrý, a pak nás zajímaly hotely, kde za vás zaparkujou.
0: Tomu prvnímu se říká gastroturistika.
2: Ano, ano. A tomu druhému se říká 5hvězdičkový hotel. Tak, no a tam jsem teda se plavala jsem samozřejmě v tom moři a koupila jsem si takovou legrační koupací čepici a v té jsem postávala v Itálii v tom moři a jedno dítě si mě spletlo s Bojkou a pak ke mně i Racek letěl, aby si odpočinul. Tak.
1: Co rodina, ty máš vnoučata, čuješ o ně?
2: Já mám jedno vnouče.
1: Ty máš, promiň, jedno vnouče.
2: Jedno vnouče mám 12letého v tuto chvíli. On se mě zeptal tuhle. Zjistila jsem, že se svojí matkou ani otcem neřeší ty zásadní otázky. Ty řeší se mnou, tak mi říkal, babičko, jak poznám, jestli jsem v té pubertě? Jsem nejde koukařkám, asi až budeš mít chlupy? A on mi teď detailně informuje.
1: To bylo takové netradiční babičkovské sdělení, ano.
2: Nebo jak za mnou tuhle taky přišel a jaký rozčin říkal, babičko, doufám, že nelpíš na sexu.
1: Takové debaty vedete, jo?
2: No tak jako, je mu 12 a já jsem říkal, nevěděla jsem, co mu mám říct, jo? A on pak říká, nelpím teda, že? A vůbec nevím, co ty lidi na to mají, že? Kdyby aspoň přitom byli nějaký šťastný, ale já se dívám na ty filmy a oni vesměs ty lidi přitom trpí. S tím se teď popasovávám tady, mám.
1: Ty nemáš vnouče? No promiň, věk na to máš.
0: Mám, no, ale nemám. Můžu to říct, protože můj syn...
1: Věk máš, vnouče ne.
0: No, můj syn, myslím, že neposlouchá teď rádio, takže to můžu říct. Mám syna, ale kolik nemám vnouče. 33. A já jsem si to uvědomil, já jsem dlouho nechtěl být děda. Že to, ten titul je takový, titul je zvláštní trošku. Jako neboj se, to sjel i děda. Takže to jsem nechtěl. Ale teď už bych ho tak jako postrčil, dokonce je rozejbal, ale furt se nějak nemá dílu. A já jsem si to uvědomil, když mého mladšího bratra, jeho vnoučata oslovili dědečku. Tak tam jsem si uvědomil, ty bláho, brácho, ty seš děda a já ještě furt nic. Takže uvidíme, no. Já jsem měl tak úžasný nevěsty pro něj. Můj kamarád měl sjezdovku v Petrovicích, krásnou dceru. Nevyšlo to. Já bych měl permanentku zdarma na lyžování. Pak mám skvělýho kamaráda z rozkoše. Taková bezvaná holka vařila fantasticky. Maminka skvělá, taky to nevyšlo. Ta chemie furt ne to. Tak nechám to na něm.
1: No a na mě, abych vám poděkoval. Máme velkou radost, že jsme se s vámi sešli. Takže loučí se s vámi Halina Pavlovská.
2: Naschledanou, děkuji za pozvání. Děkuji, ráda jsem přišla.
1: Loučí se Honza Čenský.
3: Děkuji moc, opatrujte se.
1: A loučím se i já, průvodce pořadem, principál divadla Ungelt Milan Hein.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji pěkný den. Máme 13. května, svátek má ten prostřední z ledových mužů, tedy servác, a teploty venku tomu, řekl bych, dost odpovídají. A třeba i to může být pro vás důvod zůstat pěkně v klidu u rádia a užít si s námi dnešní hodinu pohodového rána. Jak to s tím počasím bude, to nám řekne kolem 8:30 Alena Zárybnická. Ještě předtím vám ale stihnu představit také energickou dámu, která se po 70. vydala na pěší pouť do Santiago de Compostela, a úplně na začátek nebude chybět povídání s pohodářem. A tentokrát to bude muž, kterého jsem si v našem vysílání přál mít už dlouhé měsíce. A to i proto, že na jeho písničkách jsem částečně vyrostl. A když zmíním třeba Žárlivého kakadu, Tygra z Indie nebo Parní stroj, tak už asi i vy tušíte, že mám na mysli zpěváka Viktora Sodomu. Tak snad nám to klapne. Já jdu hned telefonovat a věřím, že nás čeká velmi příjemné středeční ráno.

Viktor Sodoma nám dospíval a bohužel kouzlo a zároveň i problém živého vysílání je v tom, že ne vždycky všechno vyjde tak, jak jsme si naplánovali. Zatím jsme se panu Sodomovi nedovolali, ale budeme to ještě chvíli zkoušet. Do té doby si pustíme další písničku, zaspívá Josef Zíma.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda a v našem vysílání se za chvíli vypravíme do Pražského muzea Kampa, kde máte ještě pár dnů na to prohlédnout si jedinečnou výstavu obrazů Václava Špály. Jeho zátiší s vázou a květinami měla ve své domácnosti snad každá česká rodina. A i když na první pohled působí dost podobně, v reportáži vás přesvědčíme, že každé dílo je jiné. Počkejte si na to.

0: Jeden z nejznámějších českých představitelů kubismu, Václav Špála, patří dodnes mezi sběrateli umění k nejvyhledávanějším autorům. V době první republiky a před druhou světovou válkou se ale živil především jako autor mnoha zátiší. Většinou na nich byla váza plná pestrobarevných květů. Kytice pivoněk, narcisů i šeříků v různých nádobách maloval Špála hlavně mezi 20. a 40. lety minulého století. Vytvořil jich údajně až 800. V muzeu Kampa v Praze už jen do neděle jich vystavují na 350.
1: No, na mě to působí nádherně, strašně se mi líbí jeho práce s barvami a tvary a prostě nevím všechno.
2: To taková síla v jednoduchosti.
3: Před koncem výstavy si Špálova zátiší přišlo prohlédnout mnoho českých i zahraničních návštěvníků. Kurátor výstavy Jan Skřivánek říká, že právě dnes mají zvýhodněné vstupné, ale zájem o výstavu je i tak velmi výrazný.
4: A přestože všichni Špálu známe jako toho malíře kyté, tak překvapivě nikdy nebyla výstava zaměřená jenom na tento segment jeho tvorby.
1: A proč?
4: Ono se to se Špálou vlastně vleklo už někdy od začátku 30. let, kdy mu kritika začala předhazovat, že ty kytky jsou vlastně všechny stejné a že to maluje jenom na kšeft. Zajímavý prvek je, že vlastně Špála byl takový velice pečlivý a on si od roku 1926 vedl soupis svého díla, pečlivě si zaznamenával každý obraz.
3: A dokonce si je i známkoval.
4: Používal hodnocení dobré, prima, prima vzácné a primissima. Tyhle ty vlastně známky on ale těm jakoby kupcům a sběratelům samozřejmě nezděloval. Když na konci roku si píše nějaké shrnutí, tak je tam něco takového jako 15-20 obrazů prodal, zhruba stejně daroval nebo vyměnil. Čili po většinu doby, kdy mu to bylo předhazováno, že to je na kšeft, tak vlastně zas tak velký kšeft to nebyl. To, že tomu věnoval tolik energie, muselo být i něco jiného.
5: Kytky jsem měl odjakživa rád. V mládí měli jsme jich mnoho v zahrádce, kde jsem často pobýval v jejich prostředí. A svítilo-li ještě k tomu slunce, bývaly to nejšťastnější mé chvíle.
3: Napsal Václav Špála ve svém textu nazvaném Malovaná kytice z roku 1938. Z něj také zjistíme, že jeho nejoblíbenější květinou byly pivoňky.
4: Takže my jsme schopni sledovat vlastně den po dni, jak v podstatě ta kytka uvadá nebo jak s ní pracuje.
6: Kytici před malováním dlouho upravoval, postavil za ní své obrazy krajin, aby měl vhodné pozadí a teprve, když mu celé zátiší po několika změnách úplně vyhovovalo, namaloval vše přesně tak, jak to viděl před sebou.
3: Vzpomínal v 60. letech minulého století malířův syn Jan a také kurátor Jan Skřivánek upozorňuje na pozadí jednotlivých obrazů.
4: To pozadí, které vlastně vypadá jako pohled do krajiny, tak jsou vždy vlastně jiné malířovy obrazy. Tady jsem rád, že se potkali tyhle ty dva obrazy, kdy jeden je z Národní galerie, druhý je z Galerie výtvarného umění v Chebu.
3: V levém rohu je výsek toho obrazu, který vlastní Národní galerie. Michaela Betyšková, Český rozhlas.

0: Chtěl bych vám zmínit jeden příběh, který jsem nedávno slyšel ve vysílání našich kolegů ze regionálního vysílání Českého rozhlasu. Je o bábince na cestě, což, když takto řeknu, není neúcta k vyššímu věku, jak by to možná mohlo znít. Tak se totiž paní Eliška Kapalínová z DOX u Kladna označila sama, respektive tak nazvala i svůj účet na sociálních sítích. A na jakou cestu se tato dáma ve svých 72 letech vydala? Na tu, kterou odkládala více než 50 let. Tak dlouho totiž snila o tom, že se vypraví pěšky 3000 kilometrů do Santiago de Compostela. A i když si počkala, tak poté, co vychovala děti a odešla do důchodu, začala svou cestu skutečně chystat. Jak sama uvedla, být v důchodovém věku byl pro ní ideální čas na to takovou túru absolvovat. Třeba jen proto, že už nejste odkázáni na 4 nebo 5 týdnů dovolené a můžete si na cestu vyhradit tolik času, kolik jen potřebujete. Bábinka tak šla celé 4 měsíce. Odvážně, sama a bez znalosti cizích jazyků. Ale pomohla si moderními technologiemi, konkrétně překladačem v mobilním telefonu. S pochodem jako takovými ale žádné moderní výdobytky nepomáhaly. Celou trasu prošla v jedních botách, během cesty schodila 17 kilogramů a tak se není co divit, že na konci jejího putování se v Santiago neubránila slzám dojetí. Sama říká, že tahle cesta je očistná a během stovek setkání s dalšími poutníky ona sama došla k asi nejlepšímu možnému poznání, a sice, že svět je ještě v pořádku, což je velmi sympatický závěr. Kdybyste si chtěli poslechnout její příběh celý, můžete to udělat kdykoliv na webu Českého rozhlasu anebo v aplikaci Můj rozhlas. Pořad se jmenuje Středočeská setkání a Bábince na cestě je věnované jeho vydání z 9. května. A já ho tedy považuji za velmi inspirativní, nejen kvůli cestě samotné, ale také díky tomu, že nám opět potvrzuje, že nikdy není pozdě na to začít si plnit svůj sen.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: A tu dnešní předpověď probereme s meteoroložkou Alenou Zárybnickou. Dobré ráno na Kavčí hory.
2: Pěkné ráno přeju.
1: Tak jaká byla noc? Úřadovali ledoví muži?
2: Jejde, ano, úřadovali. Možná ne v lokalitách, kde by mohli něco ohrozit, i když bez pochyby i takové se najdou. Rizikové byly v tomto ohledu střední polohy, kde přeci jenom ještě stromy jsou v plném květu a může je mráz ohrozit víc, než kdyby už byly o krok dál, což je třeba v nížinách. No a ta nejchladnější místa zatím z takového toho prvotního přehledu ta nalezna na horských oblastech, na hřebenech Jeseníků, případně Krkonoš, tam jsou i 3 stupně Celsia pod nulou.
1: A ty teploty tedy i dnes přes den zůstávají nízké?
2: Zůstávají nízké, bude podprůměrně, co se týče teplot, 13 až 17 na západě a taky na severu čili 10 až 3 stupně. Na horách se teploty dostanou na 6 stupňů Celsia, foukat bude jihozápadní, případně západní vítr. Rychlost bude mít mezi 3 a 7 metry za sekundu. A doplním ještě oblačnost, to oblačno nebo zataženo, vyskytnou se ojedinělé přehánky s větší pravděpodobností právě na horách na severu. A i pro dnešek platí to, že v polohách nad 800 metry nad mořem můžou být i sněhové. Na večer čekáme na severozápadě Čech srážky četnější.
1: Za předpověď děkujeme Aleně Zárybnické a zase zítra na Pohodě, to s kolegou Václavem Žmolíkem, se budeme těšit na slyšenou.
2: Já pěkný den přeju.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Pohodové ráno a dnes nás čeká trochu netypická bylinková lékárna. Nevždy nás totiž musí léčit ušlechtilá voňavá rostlina. Dnes to bude ptačinec, pro někoho žabinec. Roste všude, na zahradách, v loukách, v lesích či u potoků. Je chutný a umí léčit. A že to není jen tak nějaký plevel, o tom nám teď poví Eva Bucharová v naší bylinkové lékárně.
1: Je to lahodná, křupavá bylinka, výborná do jarních salátů. Chutí trošku připomíná špenát, hodí se i do polévek. A našemu zdraví prospívá, usnadňuje trávení, výborně působí na játra. V přírodě poznáte ptačinec žabinec podle vejčitých lístků na krátkých, křehkých stvolech, zakončených bílými kvítečky ve tvaru hvězdičky. Ptačinec žabinec má rád spíš vlhčí místa. Tohle divoké koření obsahuje spoustu cenných látek, vitamíny A, C i E, rutin, beta-karoten, saponiny, vápník, železo i hořčík. Nazbírejte si celou bylinku, nať i s lístky a květy. Bylinku si uložte do košíku, ne do igelitáku. Sbírejte za suchého počasí a ne v dešti. A jestli narazíte na žabinec ptačinec za slunečného dne, tak si gratulujte. To je právě jeho léčivá síla nejsilnější. A protože žabincová šťáva umí zatočit s kašlem i rýmou, pojďme si ji rychle připravit. Po návratu z procházky ptačinec žabinec propláchněte a pak už jen rozmixujte s troškou vody. Užívejte čajovou lžičku třikrát denně, asi tak týden.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Josef Laufer dospíval a vážení přátelé, já mám pro vás velmi dobrou zprávu.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Pohodáři.
0: Nakonec nám to totiž klaplo a Viktor Sodoma už je na druhé straně telefonu. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Já jsem si trošku říkal, jestli to nebude po ránu problém se spojit. Oni zpěváci mají často ten denní harmonogram přeci jen posunutý víc k večerním hodinám. Tak nesouvisí to náhodou s tím?
3: Nesouvisí to s tím, protože my jsme včera večer přijeli daleké cesty až od hranic Polska s Ruskem. No, tak já jsem si dal velký plán, že se podíváme na ten bunkr, kde Hitler byl, kde byl na ní spáchan atentát, a nějak jsem ráno se podíval na jiný hodiny.
0: No, v každém případě dobře to dopadlo. Když už jsme u těch vašich ranních rituálů, když nikdo nevolá, jaká je taková vaše představa ideálního příjemného rána?
3: No tak první věc je, že si vemu prášky, který mám brát na hlačný žaludek. A potom teda po půl hodině, po hodině se nasnítám a vemu si druhou dávku.
0: Myslím, že to máte hodně podobné jako Jiří Lábus. Říkal něco podobného před časem v našem vysílání. S námi je ve vysílání Viktor Sodoma. Přiznám se, že jsem vás trošičku naháněl už před rokem, to jste byl ale na roztrhání, slavil jste jubileum, měl jste narozeninový koncert a v jednom z těch bilančních rozhovorů jste zmínil, že to byl shodou okolností váš tatínek, tedy výtvarník, který na našem území odstartoval éru rock'n'rollu. Je to tak?
3: No, je to tak. Je to tak, otec měl skupinu, která se jmenovala Akord Klub, a zkoušeli u nás v kuchyni na Žižkově Kubelíku 25. Tak tam vzniknul rock'n'roll, a jakož jsme neměli, otec neměl originální text, tak Jiří Suchý napsal.
0: Takže tatínek, ač výtvarník, byl průkopníkem rock'n'rollu a vy jste zase obráceně chtěl být spíš malířem, jestli jsem to správně pochopil.
3: Ano, ano, ano. Já jsem chtěl být malíř a dělal jsem svalovou keramickou školu v Bechyni. No a to, jako malířem se mi nepodařilo se stát, z jednoho důvodu, bylo moc práce.
0: No a jak se to tedy nakonec zamotalo? Byl to nakonec tatínek, který vás postrčil do té soutěže Hledáme nové talenty?
3: No, velkou vinu má na tom on.
0: A tam to tehdy dopadlo dobře, jestli se nepletu v té soutěži.
3: Dobře to dopadlo, ale špatně to dopadlo, protože hned v zápětí mě vzali na vojnu.
0: Takže jste si musel dát ještě chvíli pauzu od muziky.
3: Ještě dva roky pauzu.
0: Vy jste ale potom prošel řadou kapel i žánrů. Já jsem tady na začátku hodiny trochu provokativně pustil Papouška Kakadu, jedna z písniček, která vás proslavila, ale zároveň je jednou z těch, kterou jste prý vůbec nechtěl zpívat.
3: Ano, to byla první písnička a my jsme byli nabitý energie a tehdy byly na popularitě Deep Purple a já nevím, co jsme chtěli dělat ten tvrdý rok. A taky jsme ho dělali, ale už menší slávou, ten tak neprospěl v Čechách.
0: No tak on to byl takový ten žánr, říkalo se bubblegum, ten žvíkačkový pop, ale asi když jste potom viděl, jak to vyprodávalo sály, tak jste toho Papouška nějak na milost vzal.
3: No tak museli jsme, protože Ringo Čech byl nesmírně tvrdý obchodník a šéf kapely, tak jsme to museli dělat. Nakonec jsme zjistili, že to jsme to vlastně udělal ke slávě. No, tehdy byla nějaká soutěž písniček a Karego tam měl dvě a my jsme jich tam měli sedm. Jak to bylo známý, to bylo někdy v roce 70 a 73.
0: Viktor Sodoma, ten je pro mě symbolem takového tichého a skromného muže. Ovšem, také jste si tedy prošel obdobím obrovské popularity. I Moje maminka je jednou z vašich tehdejších groupies. Tak jak náročné bylo se s tím zájmem veřejnosti tehdy vypořádat?
3: No, tak bylo to příjemný, abych pravdu, ale my jsme na to neměli čas, protože my jsme pořád jezdili. Ten honorář nebyl vysoký, tak se to muselo zkrátka udělat množstvím. No.
0: Takže nebyl čas na nějaké velké zálety.
3: Ne.
0: No, zvládl jste to skvěle, ostatně se svou paní za sebou máte snad už i smaragdovou svatbu, tedy 55 let.
3: Ano.
0: A slyšel jsem, že jste i pradědečkem.
3: Ano, narodil se mi v loni v prosinci, v prosinci pravnuk.
0: No a takže už máte přehled, chytili se v nějakém z vašich potomků umělecké geny?
3: No, zatím ne, no, tak brácha, ten je výtvarník, ten má ale specialitu, ten dělá knihy, upravuje a tak dále, no, jinak nikdo.
0: Tak uvidíme, tak třeba to pravnouče by ještě mohlo zabrat, tam se to asi ještě nevystříbřilo.
3: Ano, tam se to nevystříbřilo a pravnuka je šikovnej, no.
0: Musíte na ní začít okamžitě působit, abyste to předal dál.
3: Ano.
0: Pokud jsme teď nějaké posluchače naladili na to, že by si vás rádi poslechli naživo, jde to? Máte nějaký tip, kdy a kde by to případně šlo, nebo už je to spíš nějaké to cestování a odpočinek ve vašem případě?
3: No tak my nejvíc hrajeme v Praze tady, hrajeme ve sklepě u vodárny. Na Vinohradech.
0: Tak, nebude to daleko od rozhlasu. Takže zájemce přesměrujeme případně na tento tip. My vám přejeme, ať vám nejen pravnouče dělá radost. Moc děkujeme za to, že to naše povídání nakonec mohlo klapnout. Mějte se krásně a zase někdy na pohodě naslyšenou.
3: No, naslyšenou, mějte se moc hezky a odpusťte, že jsem se podíval špatně.
0: Vůbec nic se nestalo a budeme se těšit zase někdy. Naschledanou.
3: Já tak.

Zpíval vám Meky Žbirka, blíží se 9. hodina a tím jsme vyčerpali i čas, který je vyhrazený pohodovému ránu. Nakonec jsme všechno zvládli a mně nezbývá nic jiného, než vás pozvat k našemu dalšímu vysílání. Za chvíli nás čeká tandem. V repríze z roku 2011 si bude povídat Jan Rosák s moderátorkou a divadelní manažerkou Hanou Heřmánkovou. Po 10. pak bude veselo v kavárně Bohemia. Ota Nuc a Jiří Vejvoda se tam totiž setkali s kreslířem a humoristou Vladimírem Renčínem. No a budeme rádi, když s námi zůstanete i v 11. To už totiž opět ožije naše malé, ale útulné pohodové studio a kolotočem vás provede má kolegyně Martina Hinková-Vrbová. Tak hezký poslech, klidný den a Václav Kuba se na vás bude těšit zase brzy. Naslyšenou!

0: taky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
1: Tandem.
2: Všechny vás vítám v poslechu a přeju dobrý den. A moje dnešní spolutandemistka říká, pokud jde o můj životní styl, tak mám jedno zásadní heslo všeho s mírou. Nikdy jsem se netrýznila dietami, jím do polosita, piji do polopita. A já k tomu říkám, to má tak někdo kliku. A ještě k tomu vypadá takhle skvěle. Já myslím, že mi posluchači dají za pravdu, protože proti mně si právě k povídání sedla stále velice půvabná a šarmantní moderátorka a divadelní manažerka Hana Heřmánková. Vítám vás, Haničko, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: O čem bude řeč? No tak samozřejmě o divadle, o televizi a o životě vůbec. A vám můžu vzkázat jenom, abyste se příjemně bavili.
1: Tandem Jana Rosáka.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Člověk by nevěřil, když se podívá na Hanu Hermánkovou, že to opravdu letí, ale je to tak, je to skoro 5 let, co jsme se tady na tandemu neslyšeli, neviděli.
2: Já se také vídám. Jo, denně. Jo. Koupelně. Vidím.
1: No taky jste to komentoval, ten můj úvod, že už nejíte do polosyta. Čili jak? Jako do vůbec nesyta nebo do syta?
2: Do syta.
1: A to je neuvěřitelné, že máte takovou kliku, že se prostě s tím nemusíte zabývat. Tím, čím se mnoho lidí strašně trápí. No ale spíš bych teď chtěl od vás slyšet, čím se bavíte, co vás těší a co vás hlavně za tu dobu, co jsme se, jak říkám, na tandemu neviděli, slyšeli, potěšilo a co je za vámi dobrá práce a tak.
2: Je, tak to je ale opravdu těžká.
1: To je strašně.
2: Je to dokonce mnoho otázek, že tak jo, kde mám začít?
1: Tak zkusíme, co je novýho teď?
2: Dobře, tak začneme to od začátku
1: tak,
2: nebo
1: ano,
2: od konce.
1: Od konce.
2: Já si myslím, že se mi v životě zase tak nic moc nového naštěstí nepřihodilo. Od té doby jsem, pravda, opustila televizi, protože ten náš nejmenší syn nám povyrostl do školních let a to se nedalo skloubit s prací v divadle. Takže jsem se už začala věnovat víceméně hlavně divadlu a Františkovi, takže už jsme ve 4. A, tak to je první změna.
1: No, tak to je velká změna.
2: Úspěšně, ano. Jinak ten život nám běží tak poměrně, a budu to ťukat, tak bez velkých změn, protože divadlo

0: je krásná. Je to taková moderní německá hra. Hlavní roli tam vystupuje Filip Plašek jako ošklivec na začátku. Jako hodně, ale mimořádně ošklivý člověk, který si to vlastně nepřipouští.
1: To je tak hezký člověk, že na ně museli hodně zapracovat teda.
0: No, jenomže on se dozví, že je tak ošklivý a podstoupí plastickou operaci. A stane se z ní zase mimořádně nádherná osoba. A všechno se změní. Jeho postavení, sláva, význam. Je to tedy komedie, takže i vztahy. A jak se všechno mění, tak všichni mu závidí a chtějí se mu podobat. Takže, a to už bych prozrazovala moc, ale chtějí vypadat jako on.
1: Ale to jste hezky navnadila, teda diváctvo, včetně mě. No, to je dobrý, to je dobrý.
0: A vedle Filipa Blažka tam bude vystupovat Josef Carda, Filip Čapka a Máša Málková. Takže to je teď tak jako před námi novinka.
1: Jo, dobře, tak teď budeme to brát také zase zpátky trošičku. Pořád se hrajou takové stěžení kusy jako Jakub.
0: Jakub a jeho pán se hraje už 30 let, tak na tom se skutečně během 5 let nic nezměnilo.
1: Blbec k večeři.
0: Blbec k večeři měl 555. reprízu.
1: To je nádherné.
0: A oba dva pánové teď slaví 55. narozeniny, takže nás čekají dva dorty.
1: No jo,
0: takže to se také
1: nemění. Jak Vašek Vidra?
0: Jak Vašek, tak Josef Carda.
1: Pepa má taky 55, ten mladík věčný. To
0: je
1: jsou
0: to
1: věci.
0: Tak. No ale kromě toho máme za sebou krásné nové inscenace, které režíroval Karel, manžel. Objevili jsme pro české publikum úplně nejnovější hry Woodyho Elena. Jmenuje se to Dvakrát Woody Ellen. Jsou to dvě takové aktovky. A tam se skutečně vyřádí herci našeho divadla, ať už je to Jana Švandová, Josef Carda, Dana Morávková, Karel tam hraje taky. Tak a teď určitě zase zapomenu, Rudla Hrušínský, Petr Pospíchal, tak to jsou hlavní postavy. A vlastně všichni se sešli i na hře, kterou dělal předtím Karel, a ta se jmenovala Terasa, tam ještě se připojila Kateřina Brožová, a to byla zase francouzská hra Jeana-Claude Carrière, takže jsme se setkali i s významnými dramatiky světovými a myslím si, že hry mají velký úspěch.
1: Tak jak vidíte, Hana Hřbanková má divadla bez zábradlí plnou hlavu, ale přece jenom určitě je tam ještě místečko taky na cestování, do kterého se za chviličku pustíme.
2: Tisíce světel tu svítí, odev

0: Nepřišel.
1: Tandem cestuje.
2: No někdo to má s cestováním jednoduché, takový, jak se jim říká, single. Ovšem to není vůbec případ Hany Heřmánkové, která má velikou rodinu. To znamená, že jestliže se někam vy rozhodnete, Hanko, že někam pocestujete, tak to je strašného balení, zařizování a i to auto musí být, nebo ten dopravní prostředek hodně veliký, že jo?
0: No, tak to asi není, ne. Protože my kromě té velké rodiny ještě máme pejska a kočku. Takže u nás, když se má někam odjet, tak se musíme rozhodnout, kdo zůstane doma.
2: Tomu já rozumím, to máme taky tak.
0: A kdo bude cestovat, tudíž se to půlí. Takže většinou jezdíme buď to ve dvou nebo ve třech, když bereme Františka. A dva starší chlapci, tak ty mají na starost domácnost.
2: Ti zůstávají sami doma.
0: Zůstávají sami doma.
2: To mají, ale jak se říká, kocour pryč, kočky.
0: No, musí si o sebe postarat.
2: Jo, a to je takhle, svěříte jim už takhle?
0: Svěříme, no, je na ně spolech.
2: No, je to, no, já
0: nekontroluju, co dělají, že jo, ale vrátíme se, zatím dům stojí, tak kočka i pes žijí, takže zatím to vždycky dopadlo dobře.
2: To je dobře, že to funguje. Kam jezdíte rádi? Máte nějaké stabilní místo, nebo jste taková rodina objevitelů?
0: No, musím říci, že když byli ještě chlapci malí, tak jsme jezdili rádi do Českého ráje, kde jsme měli takovou malou roubenku na jedno místo. Ale tím, že jsme se odstěhovali za Prahu, vlastně do lesa, tak už nemám ten pocit jezdit na venko.
2: No to je hloupý jezdit z chaty do
0: to
2: chaty, že jo?
0: To skutečně balit. To jsme tedy museli odbourat. Roubenka ale je obývaná dcerou Karla, takže jako tam pořád můžeme jezdit. No a přišli jsme na chuť tomu, že si můžeme jezdit kam chceme, což je taky výhoda téhle doby.
2: To já využiju teď, kam chcete teda.
0: Takže rádi jezdíme třeba jenom na víkend se podívat na nějakou zajímavou výstavu kamkoliv, do jakéhokoliv města.
2: Myslím do ciziny teda.
0: Do ciziny, no. Nebo do divadla, protože ta možnost teď je, letenky se dají sehnat poměrně levně. No, kdyby si vzala taxíka do Jevan, tak zaplatím pomalu jako z Prahy do Benátek.
2: Přesně, ano, to je.
0: Takže se to dá zorganizovat a já teda strašně ráda, tak jezdím na krátkou dobu.
2: Zkuste být konkrétnější, co máte takhle za sebou co byste doporučila?
0: No tak nedávno, já sice říkám, že to je na víkend, ale nám se to trošku prodloužilo, protože v Londýně napadlo asi 5 cm sněhu a to byla neuvěřitelná katastrofa. Heathrow přestalo lítat, přijímat lety a tak dále, takže jsme tam byli nuceni zůstat déle. Ovšem ne na letišti, tam jsme vůbec nejeli, ale prodloužili jsme si tedy pobyt. Takže jsme nebyli jenom na 3 dny, jak jsme si plánovali, ale na 5 dnů, ale vrátili jsme se šťastně domů i na Vánoce.
2: A tam jste tedy jeli za divadlem?
0: A tam jsme jeli se podívat na představení, které já dokonce, protože vím, že se ptáte na zážitek, tak to byl skutečně tedy pro mě veliký zážitek. Na představení Billy Elliot, což je můj oblíbený film anglický.
2: Chci se zeptat, je to adekvátní tomu filmu?
0: Je úplně to převedený na jeviště, ale měla bych znovu okamžitě. Tak to bylo moc zajímavé. Pak je tam krásná výstava. Teď ještě pořád to můžete stihnout. Paula Gauguina, neuvěřitelná sbírka, která poputuje už pak jenom do Ameriky, v Evropě už asi takhle obsáhlá nebude. Tak to bylo taky zajímavé. Pak v Londýně je pořád co vidět, že jo. Takže takhle ráda cestuju.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: vám. Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
1: Tandemu s Janem Rosákem.
2: Známí lidé, mezi něž pochopitelně Hana Hřmánková, můj dnešní host Tandemu, patří, to mají jednodušší v tom smyslu, že se dost často, celá přirozeně ve své práci, v přípravě své práce a podobně, setkávají se známými slavnými lidmi, se kterými vy byste se třeba, protože nemáte tu šanci takovou, taky rádi setkali. Ale možná, že i Hana Hřmánková má takové přání, dosud nevyslyšené, neuskutečněné, že byste se chtěla s někým setkat, takový sen. A říkáte si, to je teda opravdu osobnost, se kterou bych si chtěla popovídat někde takhle při kafíčku nebo při dvoudecce. Mm-hmm. Je někdo takový? A může to být třeba dokonce i někdo, kdo už je dávno na nebesích, anebo někde jinde.
3: Je, tak to je tedy skutečně těžké, protože já si to říkám vždycky, když se třeba dívám na nějaký film a vidím tam nějakou významnou osobnost, říkám si, že to bych chtěla potkat, ale určitě bych si netroufla navázat kontakt, jenom poslouchat. No. Možná já bych ještě z těch, co žijí a kdo by mi určitě zajímal, by byl například ten Woody Allen.
2: Woody Allen?
3: No, díky přípravě na to představení jsem viděla skutečně snad většinu, nemohla jsem vidět všechny filmy, protože točí jeden ročně, ale ty významné filmy a četla jsem si o něm spoustu, jednak z jeho tvorby a jednak co o něm napsali, vyšla krásná knížka jeho rozhovoru. A to byla tak zajímavá, že to by byl člověk, kterýho bych třeba teď ráda potkala, poslouchala.
2: Jenom poslouchala.
3: Já bych, no,
2: nebyla
3: tak, protože,
2: nějaká otázka, kterou víte
3: co,
2: bys
3: protože o něm se říká, že na place vlastně nekomunikuje moc s herci. V poslední době vím, že komunikuje pouze s jedinou herečkou na place, a to je Scarlett Johansson. On je protivnej brouk na tom place. On si s nima, no tak teda, jak jsem si četla i ty rozhovory s ním, tak on s nima si nepovídá.
2: A to jako. Vy přesto byste toužila se s ním
3: proto,
2: potkat,
3: ne,
2: kdyby byl protivnej brouk.
3: Já vám odpovídám na to, že bych si s ním asi nepovídala.
2: Jo, takhle.
3: Ale že bych ho ráda poslouchala.
2: Jak je protivnej na place.
3: Já to znám.
2: Nebyla jste se na něm jo, vy to znáte? Jo.
3: Když je někdo protivný na plac.
2: Vážně, jsou
3: já mám
2: tací.
3: Zkušenost.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hana Hrbanková pochopitelně zná taky spoustu komiků, nejenom jiných osobností. Teď jsem si hezky pomohl v tom, že se dostáváme ke klasice českého humoru, ale vy si vybíráte osobnost, která patří do naší galerie klasiků humoru, ale už bohužel tady není, ale vy s ní máte takovou hezkou zkušenost zajímavou, víte?
2: No tak já jsem si vybrala pana Josefa Becka. Vybrala jsem si ho samozřejmě proto, že jsem ho měla vždycky strašně moc ráda. Ale také proto, že jsme měli docela kuriozní seznámení. Já jsem před mnoha lety pracovala v televizi.
1: Uberte zase.
2: Jako televizní hlasatelka. No a už jsem byla taková poměrně unavená, byl to poslední film, který se vysílal někdy před půlnocí a my jsme ho vždycky museli odhlásit. Takže já jsem četla režie a hráli a teď se mi podařil krásný přebrat, že místo toho, abych řekla Josef Beck a Soběslav Sejk, jsem řekla Soběslav Sek a Josef Bejk. Ale představte si, že než jsem se odlíčila a přišla dolů na vrátnici, tak už tam byla ohromná kytice, kterou mi opravdu asi zřejmě pan Beck to viděl v divadle, večer ještě hrál, tak se to tak pobavil a přinesl mi tam, poslal mi tam velikánskou kytku s pozdravem Josef Bejk.
1: Konečně ho někdo nazval ano, pravým jménem.
2: Ale je pravda, že pak v době naší známosti s Karlem jsme se s ním vídávali často a on mě tak trošku jako adoptoval, vždycky se mě ptal, jak to máme. Vyptával se na Karla, který ho měl, myslím, rád a tak já na něj moc ráda vzpomínám.
1: Byl to skvělý herec, skvělý člověk, hrozně přátelský, veselý a určitě se nezlobil kvůli téhle té hezké přezdívce, která ho tak trošičku, kdo ho malinko znal, možná malinko vystihla. No každopádně, my si teď poslechneme Josefa Becka v té poloze, ve které jsme ho měli nejradši.
3: Dneska, když člověk otevře noviny, tak pořád tam čte sex. Už děti učte sexu od 6, od 7, od 7 let. To nikdy nebylo za mýho dětství. A taky dneska já myslím, že je to naprosto zbytečný. Ono je to předmětem už taky jednání v parlamentu, ale podívejte, jak třeba takovej otec, který to chce mít za sebou, zavolá 8-letýho kluka a řekne, hele Pepíku, už jsi dost starý, tak si musíme promluvit o sexu. A kluk řekne, fajn, tati, co chceš vědět. Takže já myslím, že je to úplně zbytečný. Víte, my to měli daleko těžší, protože ten sex byl vlastně držený pořád pod takovým štoucem takového zvláštního tajemství a to, ale já byl zvídavý, už jako malej kluk jsem chtěl prostě prozkoumat rozdíl mezi holčičkou a chlapečkem, tak jsem to kamufloval různýma takovejma, že jsme si hráli na maminku, na tatínka, na doktora, abych se prostě dostal k meritu věcí. Já to měl taky stížený tím, že jsem z bigodně katolické rodiny a navíc jsem ještě ministroval, teď pořád jsem viděl před očima to 6. přikázání, nesesmilníš, tak jsem se toho šíleně bál. No ale všecko má svůj čas a když jsem pak začal ochotníčit, tak to mě snad bylo 17 let, tak mě vzala do práce taková, asi o 30 let byla starší, ale byla pěkná. A tak to vzala bez příruček prostě. Otevřela mě v okno do světa, že jsem z toho ohluch, oslep, dostal jsem kopřívku, opuch jsem, přišel jsem tvrdě jak pravítko domů, maminka říkala, co je to s tebou, kluku, a já se skácel, no ale stejně i přes tenhle ten jako defekt na začátku jsem v tom pokračoval dál. Je to nádherné, víte, žena, já dnes, volala mě nedávno jedna redaktorka, jak se na to koukám, kdyby se obnovil svátek žen, mezinárodní svátek, já pám, to by mělo být, protože to přece nevymysleli komunisti a my pořád hrneme se do Ameriky a tam to tenkrát vzniklo. Já si myslím, ženský jsou u mě Johanky z Arku. Podívejte, my jsme třeba po generálce, když jsme měli takovou vyčerpávající generálku s Alfredem Radokem, tak člověk přišel domů a skácel se a žínka ho obskakovala, když to kolegyně ty měly doma rodiny a museli přijít a nastal druhý zemén. Takže ženský si zasluhou, já bych je stavil každý měsíc, když ne každý den, aby ty chlapi aspoň jednou za měsíc přinesli domů tu kytičku. No ale žena to je u mě cítoslovce, žena to je zaklínadlo, žena je to moc radosti, někdy je to moc starosti, žena to je něco ohromného, někdy je to něco ohromně protivného, žena to zní hrdě. Kdybychom si dali tu práci a vrátili se zpátky do historie, tak bychom našli spousty příkladů. Žena obloudila korunované hlavy, hrabata knížata, hvězdopravce, lékaře, právníky, lepiče plagátu, pekaře, truhláře a někdy docela obyčejného chlapa. A nedejme vůbec nic na to, že neznámý filozof neznámého věku, kdy si napsal, že kam nemůže čert, tam nastrčí starší ženu.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je moderátorka, divadelní manažerka Anna Heřmánková a taky osobnost, která je veřejně činná, protože já si myslím, že to je v pořádku, že člověk, když se dostane na určité nivo společenské, jak se hezky říká, tak je dobře, když své síly dá i ve prospěch nějaké společnosti, která něco dělá hezkého pro lidi a třeba i zadarmo. Což vy děláte, což vás samozřejmě šlechtí. Slunce pro všechny se jmenuje ta nadace, víte? Čím se zabývá?
2: Je to nadační fond Slunce pro všechny a jeho ředitelkou, nebo vede ho a zakladatelkou je paní doktorka Blanka Dvořáková. A je to fond, který se stará o handicapované děti Středočeského kraje. Kdybych už měla teď vyjmenovat za dobu jeho působení, kolik už mají různých školek a škol a zařízení ve Středočeském kraji v okolí Kladna a Unhoště, tak to bych tady jmenovala moc dlouho, protože právě paní doktorka je neuvěřitelně schopný člověk a člověk na svém místě. A já jsem řekla, že se starají o děti a taky to vlastně už za tu dobu není pravda, protože vlastně ta starost se už rozeběhla, rozšířila i na dospělé, protože většinou, když děti opustí základní školy nebo ty stacionáře, tak pak o ně není postaráno, takže i na to mysleli, takže mají vybudované domovy dobré vůle, kde mohou dokonce i sami žít. Ti dospělí už. No a myslí na ně i dále, takže vlastně jim zřídili třeba nakladně takovou cukrárnu, kavárnu, kde obsluhují a sami také připravují kávu a ty cukrovinky a chodí tam seniori zase z Kladna, ti mají radost, že mají svoje místo, že mohou vlastně pomoci, znají ty děti, které je obsluhují a je to takový, a ty se zase cítí, že jsou důležití, takže to se mi moc líbí a tak u toho jsem ráda. No. Ale to je skutečně jenom minimum, co bych mohla říci, co všechno mají na kontě. No tak já, protože jsem s nimi vlastně ve spojení nebo spolupracuji s nimi už tolik a tolik let, tak mohu říci, že už tam mám kamarády a vůbec to není, že bych něco dělala pro někoho zadarmo, já naopak z toho čerpám, protože...
1: A jak konkrétně vypadá vaše spolupráce?
2: Tak nejkonkrétněji asi právě u nás v divadle, protože já vím, že právě tyto děti nemají často možnost navštěvovat divadlo, i když teď už to také není pravda, protože k nám chodí skutečně dvakrát v roce, vždycky se nastrojí, moc se na to těší. Bývá to vždycky kolem Vánoc, tak tam jim uděláme takové benefiční představení a pak vždycky na konec roku, zase když je třeba Den dětí nebo podobně. A to už má skutečně dlouhou tradici. Oni nám zase vždycky na Vánoce vyzdobí divadlo. Ještě pořád tam máme, ještě dnes, betlém, který nám vyráběli celé léto. Takže říkám, nás to také obohacuje. Máme nejkrásnější divadlo, jak říkám, s oblibou v Praze nebo na světě, protože to oni si na tom vždycky hrozně dávají záležet. No a dokonce i nám, díky nim, my máme jedno představení, které jsme vlastně původně udělali jenom pro tyto děti, protože my jsme nahráli CDčko s písničkami a výtěžek z toho CDčka šel tedy na pomoc tohoto fondu. No a pak za mnou Blanka přišla a říkala, no a my bychom rádi se na to podívali na divadle. Tak jsme z toho udělali i takovou písničkovou revue a vlastně ji máme na repertoáru už také mnoho let, takže to je díky tomu, že se to těmto dětem líbilo. Jmenuje se to Páté přes deváté a pořád na to mohou chodit.
1: No. To je krásný, jak se to obohacuje.
2: No, tak já říkám, to není jako, že by člověk dělal něco pro někoho zadarmo, to musí dělat rád.
0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: I když se člověku daří všechno, na co sáhne, tak nepochybně přijme určitě rád třeba dobrou radu nebo i pomoc, a to třeba hlavně v začátcích své kariéry. Teď možná malinko mluvím trošičku obecně, ale třeba Hana Heřmánková to teď zkonkretizuje, protože se vás, Hanko, chci zeptat opravdu na to, jestli ve vašem životě byli důležití lidé, kteří vás správným směrem nasměrovali, včas vám pomohli, anebo vám dali opravdu dobrou radu, na kterou prostě nikdy nezapomenete a která tady vzadu pořád sedí.
2: Měla jsem velké štěstí v životě, potkala jsem se s výjimečnými lidmi a vždycky jsem opravdu poslouchala, co mi říkají, protože jsem věděla, že to myslí upřímně. To znamená, že mě pořád neklepali po zádech a nechválili. To určitě ne. No tak to štěstí jsem měla v rodičích, určitě, protože ty mě vždycky jednak pomáhali, abych dělala to, co chci, ale současně mě hezky drželi při zemi.
1: Takže, to je důležitý, ano, ano.
2: Když jsem například poprvé se dostala do televize a přeci jenom v těch 17 letech, když nás tam bylo pár a vlastně jiné programy neexistovaly, tak jsme se rázem stali populárními, že jo, známými tvářemi, tak to může leckomu třeba zamotat hlavu. Ale mně se to tedy, doufám, nestalo už z toho důvodu, že jsem přišla z té služby celá rozechvělá domů. A tatínek mi tenkrát na takový malý kazeťák maďarské výroby natočil, jak jsem ty tři věty, které jsem tam hlásila, jak jsem je řekla, když jsem se slyšela, jak mluvím. Tak skutečně ta skromnost mi zůstala. Věděla jsem, že na sobě vždycky musím pracovat. No a když už jsem v té televizi, tak já jsem tam nastoupila jako velmi mladá dívka do party sehrané těch hlasatelů. To už byly pro mě dospělí, zkušení lidé. Ale musím říci, že mě docela hezky přijali. A shodou okolností bych teď vzpomněla třeba na Miloše Frýbu, který vlastně mě přivítal tam v té hlasatelně slovy svěží vánek do zatuchlé hlasatelny.
1: Jejda, ne, ne.
2: Tak to bylo přesně jeho humor a vlastně mě pomohl překročit ten práh, protože jsem se bála moc. No a vzpomínám i na paní Dvořáčkovou, která se mnou šla do studia a říkala mi takové ty praktické věci, které vám nikdo nikdy neprozradí. A ona s tím neměla problém, i když tam měla mladší kolegyni, která vlastně jí víceméně nahrazovala.
1: To se cení, to vám řeknu.
2: V té době odcházela, nezapomenu to. A budu si to také pamatovat i do života, že když bych mohla někomu pomoci.
1: Mu to takhle vrátíte.
2: Tak mu to určitě vrátím. Tak to byla doba té televize, no ale pak hlavně tedy, o kom jsem přesvědčená, že mě drží při zemi, je mým velkým rádcem a kryje mi takzvaně záda, je tedy Karel, určitě. To jsem šťastná, že jsem ho poznala a vlastně jsem pochopila, že spousta věcí, které se v životě přihodí a vždycky nejsou veselé, někdy jsou hodně těžké, tak když se překonávají ve dvou a je tam ten spolech, tak že to je to nejdůležitější.
1: Já myslím, že u vašeho manžela Karla nehrozí, že by mu sláva zmámila hlavu, už má taky něco za sebou a je to opravdu takový zdravý skeptik, bych řekl, jak ho asi tak malinko znám. Tak to si myslím, že to je to nejlepší zázemí, které si můžete jenom představit.
2: Ano.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Co pak čeká Hanu Heřmánkovou a myslím si, že jedním dechem můžu říct i divadlo Bez zábradlí, protože tím divadlem samozřejmě žijete, Hanko. Vy jste tady zmínila třeba to představení, na kterém jste byli v Londýně, byli Elliot. Jestli pak náhodou jste tam na tom divadle nebyli, protože hodláte něco podobného, nebo tohleto představení
2: jo,
1: uvést
2: no
1: u vás?
2: Tak to samozřejmě, tak to by byl sen, ale bohužel na to nejsou jednak finance.
1: Lidi taky,
2: ale myslím si, že i najít tak šikovný kluky. Vezměte si, že jim bylo 9 let, 9-10. A oni stepují, hrají, zpívají a všechno v jednom záběru. Tančí, balet, no to bylo prostě.
1: To byste museli do přípravky Národního divadla a baletní.
2: No, ale oni šli do těch přípravek také po celém světě tedy. Oni skutečně udělali na to tam konkurs veliký. Takže to, do toho bychom si asi nemohli troufnout. A navíc ten zážitek byl skutečně silný, tak to je těžký pak něco takového dělat. I když jsme připravovali třeba muzikál Cikáni jdou do nebe, tak na ten jsme si tenkrát troufli i v našem menším prostoru a divadle. A musím říct, že to byla krásná práce, ten muzikál máme pořád na repertoáru. Objevili jsme spoustu zajímavých lidí, kteří teď už jsou známí, už jsou z nich hvězdy, ale tehdy jsme je vlastně oslovili, když byli ještě na oblasti. Teď už hrají v Praze Adrián Jastraban, právě Filip Čapka, další Vanda Konečná. No tak to byla hezká práce, takže i na tento muzikál jsme si troufli a když už jsme u těch muzikálů, tak před námi jsou tedy dva teď. Ale jsou spíš právě komornější, aby se to k nám vešlo všechno a taky my nechceme dělat takový ty muzikály, kde se odspívá písnička a ta vlastně jenom posouvá děj, ale spíš bychom chtěli spíše něco, čemu se říká, já nevím, hudební divadlo, aby to bylo divadlo s písněmi, se zpěvy. Takže teď pro nás napsal Radek Balaš s Ondřejem Brouskem muzikál Marilyn Monroe, tak to je jasné, o kom to bude. A začíná to její smrt a vlastně celý ten její život, který byl velice tedy bohatý, samozřejmě i když krátký, tak by se tam měl objevit.
1: Mě okamžitě napadne
2: to je jasný.
1: Hlavní představitel.
2: Napadla.
1: Jo. Kateřina
2: no,
1: Brožová.
2: Ano.
1: No, já jsem se říkal.
2: Tak to nikdo jiný vlastně tady teď v současné době.
1: Ano, zatím, ano.
2: Zatím. No a Ondřej Havelka také píše pro nás a to budeme dělat v koprodukci s Mladoboleslavským divadlem a to je muzikál zase z 30. let. A měl by být o tom, co se událo v posázavském Pacifiku. No vlastně to mohu říct, že to byl zločin. A bude to s písněmi právě z té doby. Takže na to se také samozřejmě moc těším. Ale tak to jsou takové ty hudební, to jste mi nahrál tím Billy Elliotem. Ale
1: ta vaše spolupráce s těmi oblastními divadly je, myslím, docela hezká, že se mohou praští diváci podívat na věci, které se hrají třeba v Příbrami.
2: No samozřejmě, Hrdý Buděs.
1: A nebo Boleslavy, že jo?
2: Ano, tak to máme Muži v obsajdu.
1: Tak já si myslím, že to je docela hezké. V tom budete určitě pokračovat.
2: Určitě. Já si myslím, že to je nejen hezké, že to je i docela chytrý.
1: Samozřejmě,
2: protože
1: ježiš,
2: samozřejmě no. Že i v těchto divadlech vznikají mimořádná díla a je škoda, když to praští diváci nevidí, opomíjejí.
1: Tak díky vám. To uvidí a uvidí i další kousky, které divadlo Bez zábradlí
2: připraví. Víte, no. Co uvidí hlavně? Uvidí narozeniny paní Jiřiny Jiráskové. To je
1: ano,
2: důležité.
1: 80. slavné.
2: Tak na to se vlastně těším teď. To teď
1: Říte,
2: teď
1: to
2: žijeme.
1: Oslavíte? Čím?
2: No, oslavíme to prací. protože a konkrétně myslím u paní Jiráskové, že právě ta divadelní práce je na prvním místě. Ona po těch těžkých nemocech, které jí potkali, se vrátila na jeviště, nastudovala u nás hru Sonáta pro lžíci. Je to australská hra, kde skutečně exceluje s Danou Syslovou a Alešem Cibulkou. Takže v den jejich narozenin jsme se domluvili, že bude hrát tuto hru, no ale pak budeme už slavit, to je jasný.
1: No, tak vás čekají hezké věci, samé pěkné věci. No. A vy samozřejmě, milí posluchači, můžete být také u toho. Stačí si buď to najít stránky webové, anebo prostě si zajít.
2: Myslíte u té Jiřiny Jiráskové?
1: No, tak třeba.
2: No, pokud vám bude víc než 80, tak my jsme se rozhodli, že v únoru a v březnu na některá představení dáme lístky nad 80 za 80, abychom trošku více oslavili tyto narozeniny, takže pokud je někomu více než 80, prokáže se tím, tak může přijít
1: za 80.
2: V těchto měsících na některá představení k nám.
1: Jenom pro jistotu, nemáte náhodou nad 60, že by byli za 60? Ne, to ne.
2: Zatím ne.
1: Hezký nápad mě teď napadl. No nic, nic, zapomínám na to, ale každopádně vám moc děkuju, Hanko, za vaši návštěvu. To byla Hanka Heřmánková dnes na Tandemu a třeba se s ní potkáte někdy v divadle Bez zábradlí, kde pořád velice bohulibě funguje. Moc děkuju.
2: A já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Naším hostem v rozhlasové kavárně je dnes, jak to říci, četař ze 60. let. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Chtělo by to rozklíčovat, pane Renčíne.
3: Tak já jsem se vrátil ze křtu knížky, kterou jsem ilustroval. Je to knížka Michala Verniše, jmenuje se Modrá knížka aneb Jeblomu. Já jsem tehdy dostal nabídku ilustrovat, takže jsem si tu knížku přečetl a tak se mi zdálo, že těm situacím rozumím a že dokonce jsem cítil jisté oprávnění, že já jsem ten člověk, který by ji mohl ilustrovat, i když na rozdíl od Michala Verniša tak tu modrou knížku nemám, ale strávil jsem 2 roky základní vojenské služby na Slovanech v Plzni.
2: A ta 60. léta?
3: No, když jsem tam přišel na křes té knížky, tak z dálky na mě volali: pane Renčín, vítejte, vypadáte jako ze 60. let.
4: Tvoje postavičky jsou z počátku 60. let, nebo možná dokonce...
3: Začalo to tenkrát někdy asi v roce 62, 63. Hmm. Ovšem, ty postavičky, kdybychom je tu měli před sebou, tak byly o něčem jiném, protože ať člověk chce nebo nechce, tak tam dochází k jistému vývoji té kresby.
4: No a doba byla jiná trochu.
3: No, doba byla samozřejmě úplně jiná.
2: V jednom vašem rozhovoru jsem zaznamenal řádky, ve kterých mluvíte o Vladimíru Jiránkovi. Ta otázka byla, tedy se potěuchla, jestli mezi vámi byla a je rivalita. A vy jste spíše řekl, že v počátcích byl ochoten vám poradit.
3: No, to dokonce, když už teda jsme se bavili o těch letech vojenské služby, tak já si velice dobře vzpomínám, že když jsem nastupoval, že jsem tehdy v Praze se stavil ještě v redakci, abych naposledy se rozhlédl po redakčních zdech a navštívil takové ty redaktory. A v redakci Mladého světa jsem potkal Vladimíra Jiránka, tak jsem mu říkal, že jedu do základní vojenské služby. Tak jsme pak spolu seděli asi 3 hodiny někde v nějaké restauraci a povídali jsme si. Jiránek tehdy pro mě byl už takový pojem, protože on přece jenom začal publikovat o pár let dřív, takže já jsem k němu vzhlížel jako k výtvarníkovi, kterého si vážím.
2: Mě by, pane Renčíne, zajímalo exemplárně, jakým způsobem kreslíř uchopí text. Vy jste se zmínil o tom, že jste si třeba přečetl tu knížku, tu modrou knížku Vernišovu, a že se vám zdálo, že text vás oslovuje, že máte co k tomu dodat. Co to znamená? Vám nad těmi řádky naskakují už postavičky v určitých situacích, nebo jak to probíhá ve vás?
3: Normálně to není nic vzácného, že člověk dostane do ruky rukopis s nabídkou ilustrací, pak si ten rukopis vezmete, začnete si v něm listovat, číst jako uhlopříčně nejvíc, abyste se dostali co nejdřív na druhou stranu toho rukopisu. No a zjistíte, že buď je to váš šálek čaje, nebo to není prostě. Když jsem četl toho Verniše, tak jsem si říkal, no to by nebylo špatný ilustrovat, protože by si člověk naledat co vzpomněl ze svého času vojenské služby.
2: To znamená, že vyhmátnete nějakou situaci z té knížky nebo něco, co jste v podobném kontextu prožil vy sám a zobrazíte na papíře?
3: Spíš celková taková ta frekvence toho psaného slova, že vás osloví. Hmm. Ale jako nedělejme zase z knižních ilustrací něco, jako že stavíte nějakou takovou honosnou budovu, chrám nějakého výtvarného umění. To v podstatě ne.

0: Bylo řečeno, že kreslíš a ilustruješ 30, možná 35 let. Jak tohle prožíváš, právě to plynutí času? Existují, já nevím, ekvivalentně dlouho kapely, třeba Spiritual Quintet. Tam je si člověk vždycky jist, když jde na koncert, že uslyší dobrou muziku, ale už to není velký ohňostroj, velké překvapení. Mm-hmm. A ty přece musíš neustále každý den, každý týden přikládat pod kotel, aby ještě lidi hledali Renčína.
1: Když to srovnáváš s těma kapelama, tak tam dochází k takovému jednoduchému efektu u

0: chuť to vzít, zmuchlat, hodit to do koše, protože mě ta politická scéna mě otravuje. Ale to nemá nic společného s tím malováním. Pak se uklidním, sednu ke stolu, začnu si kreslit a tam jsem doma, tam jsem v pohodě.
1: Co vidíte z okna v Hradci Králové, když sednete ke stolu?
0: V Hradci Králové z okna teďka vidím poměrně dost, protože se dívám směrem na Jiráskovy sady, vidím tam trávník. Hmm. Horší je to potom z jara, když začne se obalovat dříví. Před domem jsou obrovské kaštany, takže mě začnou tak stínit, že tam v podstatě nevidím a musím u svého psacího stolu celý den svítit.
1: Uvažoval jste někdy o tom, že byste přesídl do Prahy? Přece jenom jednodušší styk, když ne s redakcemi, tam se dá faxovat nebo e-mailovat, ale s lidmi. Lepší pro kšeft.
2: No, pak on se odstěhoval do Orlických hor.
1: No, já vidím.
0: No, je to věc názoru. Abych si řekl naprosto upřímně, když jsem přemýšlel, že jsem měl z Hradce odejít, tak to bylo v době, kdy jsem měl v Hradci trestní stíhání.
1: A co šlo?
0: No, že jsem bez souhlasu československých úřadů publikoval svoje kresby v zahraničí.
2: Oh. Dokonce v porno časopisech.
0: No, oni tehdy říkali, když to třeba bylo v Pardonu a tam na druhé straně byla třeba taková dívka, ano, nahoře bez, tak jako to byl pro ně porno časopis.
2: No, samozřejmě.
1: A oni vlastně vyžadovali souhlas a kam jste mělo ten souhlas jít žádat za toho bolševika?
0: No,
1: vlastně,
0: tak to naštěstí,
1: co jste měl dělat?
0: Tam naštěstí se nemohli domluvit. To byla moje záchrana. Z Art Centra lidi, kteří tam přišli jako experti k soudu, tak prostě říkali, ano, ty kresby, pokud by dělal kresby, my bychom mohli posílat přes Art Centrum. Ale jestliže jsou to kresby s textem, tak tam je podstatnější ta základní textová teda část té kresby, ale v tom případě
2: Dilia.
0: To byla Dilia. A díky tomu, že takhle se v podstatě nevyjasnilo, tak to šlo dostracená. No akorát, že jsem nesměl teda vlastně 4 roky publikovat.
2: Ano. To bylo tedy období, kdy jsi uvažoval o tom třeba, že by se chtěl ztratit ve velkoměstě.
0: Když jsem měl takový ty problémy a pozvánky, že mám jít k výslechu tamhle a tohle, a tak jako jsem říkal, proč já tenkrát jsem neodešel z Hradce, v Praze bych se ztratil. No.
1: Jaká to přesně byla léta, pane Renčíne?
0: No tak to trestní stíhání mi začalo v roce 1974.
1: Čím jste se ty 4 roky živil?
0: No nejdřív jsem myslel, že to nějaké rozumění, furt jsem si to nedokázal nějak srovnat, protože se mi to zdálo všechno takový naprosto zhovadilý, celá ta žaloba, takový ten obřad okolo toho, ty domovní prohlídky a sepisování majetku.
1: Ostatně kdo vás zažaloval? Český stát nebo kdo?
0: No žaloba jménem českého státu. Já nevím, kde jsem teďka skončil.
2: Československého státu.
0: Jo, takže jsem...
1: Zprvu jste to nebral až tak
0: že jsem to nebral,
1: stuha.
0: Tak, čekal jsem, že se to nějak změní, jenomže na poradě šéfredaktoru okamžitě, jakmile jsem měl tyhle problémy, tak oni neřekli přímo, že nesmím publikovat. Ale je něco s tím Renčínem. Takže když já potom celý to trestní stíhání po několika letech byl zastavený, tak jsem se obrátil na Český úřad pro tisk a informace a říkal jsem, když teda jste mě zakázali publikovat, tak byste zase mohli zařídit nějak po těch redakcích. A oni řekli, my vám nemůžeme povolit publikování, protože my jsme vám to nikdy nezakázali.
1: Roztomilé. A čím jste se tedy živil, když vám došlo,
0: no,
1: že
0: tak
1: je
0: z kraje teda jsem jako byl doma, tak jsem si studoval právní takový předpisy a autorský zákon. Ta doba byla i taková, že když jsem třeba přijel za nějakým věhlasným právníkem do Prahy, tak jako když jsem ukazoval žalobu, tak on mi říkal, pane Renčín, tohleto bych rozbil během 5 minut. A já jsem na něj se díval s takovou nadějí a říkám, tak pane doktore, zúčastníte se, pomůžete mi? A on říkal, já to neudělám, protože mám ženu a 2 děti. A všichni říkali, a co je zatím, co je zatím?

0: Jaký jste ročník?
1: 1941.
0: Válečný ročník.
1: No, tak já jsem dokonce říkal, někde jsem měl nějaký rozhovor, tak jsem říkal, že jsem se narodil několik hodin před útokem na Pearl Harbor.
0: Co z vás chtěli rodiče mít? To mě vždycky zajímá.
1: Rodiče ze mě chtěli mít takového počestného člověka, proto třeba vůbec nebyla moje záležitost, že mě otec někde přihlásil ke zkouškám na obchodní akademii. Já jsem měl zájmy úplně jinačí a vůbec mě to nezajímalo nějaké učení. Já jsem si udělal takový svět sám pro sebe, byla v něm literatura, i ten zájem o výtvarné umění tam byl, ale to jako se mému otci dvakrát nelíbilo. A když jsem mu přinášel třeba své verše nebo své první kresby, tak jako se na to podíval a vždycky se držel při zemi a říkal mi, nech toho. Jsou lidi, kteří to dokážou psát líp, stejně tak kreslit. No pravdu, samozřejmě, to dokážou i dneska. Ale tak jsem se zhlédnul v tom kresleném humoru, zalíbilo se mi v něm a zůstal jsem tam.
2: Ale
1: jsem
2: vlastně rád. Nejvyšší dosažené vzdělání je účetní, ano?
1: No, tak mám obchodní akademii.
0: Čím byl váš otec ostatně?
1: Otec byl úředník.
0: Čili měl spíš blíž k tomu exaktnímu způsobu.
1: Samozřejmě, on by mě rád také viděl na takovém místě. A tak jako se díval vždycky s podezřením, že se mu z toho začínám nějak odchylovat už výběrem knížek, které jsem si nosil domů a tak jsem ho dost překvapoval.
0: Co to bylo třeba tenkrát v těch pubertálních letech?
1: V těch pubertálních letech, no, to byla taková přehlídka knížek naprosto nesourodých od Plavčíku, kapitána Bonteková a Verneovek ještě s ilustracemi Zdeňka Buriana. To jsem byl tak hloupej, že když jsem se na to koukal, tak jsem si říkal, kde oni se brali tak pěkný fotografie. No a tak samozřejmě, jak jsem přečítal to, co jsem měl na dosah, tak jsem se pak začal zapisovat do různých hradeckých knihoven a táhl jsem toho domů čím dál víc. A byla to chyba, že tenkrát třeba otec mě nedělal v tom jistou takovou základní selekci, že jsem ztratil spoustu času. Když mi otec řekl, tak už zhasnout a spát, tak jsem zhasnul pod peřinou s baterkou jsem pokračoval dál ve čtení. Ale snad si tohle to musí každý potom vytřídit sám.
0: Ještě jeden dotaz. Vy jste tu pubertu nebo středoškolská studia prožil vlastně na sklonku 50. let. Jak vypadala tehdy vaše zábava? Chodilo se někam aspoň tancovat tajně na rock'n'roll nebo?
1: Chodilo
0: konopí
1: se.
0: Asi nebylo ještě, víte?
2: Ne.
1: Já jsem o ničem takovém nevěděl.
0: Já nevím ani dneska, ale budíš.
1: Tu a tam se šlo, ale to byly takový ty čaje a mě to dvakrát nebavilo.
0: Byla to nuda v podstatě?
1: Mě to nebavilo, mě spíš bavilo teda taková dobrá hudba se produkovala v Hradci Vyráskových sadech, kde tehdy hrál Miroslav Kefurt, kytarista. No a s ním tam tehdy třeba zpíval Hála, tam jako nás to táhlo, ale jinak ty odpolední čaje na Střeláku a tak, to mě nic neříkalo.
2: Dobře, tam byl Miky Volek, to byla generace Pavla Sedláčka, začátek 60. let a to se rozbíjely židle a sály se demolovaly. To přece byla taková doba, já nevím jak v Hradci, ale v mém rodišti ano, ve velkém.
1: Asi se to u nás dělalo taky, ale já jsem u toho nebyl.
0: Chtěl jste něčím být v té době? Měl jste na střední škole představu, že teda budete slavným spisovatelem nebo rentiérem, nebo co já vím?
1: Ne, to ne. To jsem měl takové ty dětské sny, že třeba bych chtěl být hvězdářem nebo strojvedoucím. A potom, jako co budu dělat, jednou to mě dvakrát nezajímalo, protože jsem se obklopil takovým tím světem knih a to bylo všechno pro mě.

0: Totiž jedna věc mě napadá nad tvými kresbami, ale tak jak si vůbec nad touhle produkcí. To přece není ženská záležitost.
1: Co?
0: Znáš nějakou autorku kresleného humoru?
1: Jo, humor kreslený.
0: Humor kreslený a vůbec jak to vnímají ty ženy? Jak reagují ženy na
1: to,
0: Marie?
1: To je velice slabý led, na který se pouštíš.
0: Prosím tebe, aby
1: to
0: si
1: už bychom museli teda začít se zmiňovat o smyslu pro humor, který mají ženy. Já si myslím, že pokud je o smysl pro humor jako takový, tak jako nezůstává nějak pozadu.
0: Ano, s tím souhlasím,
1: ale
0: proč se na ně malují?
1: Tvorbu, no tu a tam se myhla nějaká výtvarnice v tomhle žánru, co já vím, tak asi 4-5 jich bylo.
0: V cizině nebo tady?
1: Tady u nás, mám na mysli naše autorky, už je nebudu ani vyjmenovávat, protože už si ani nespomínám, jak se jmenovali křestními jmény, ale já nevím, čím je to, že to je tak vysloveně mužská záležitost.
2: Ale je to zvláštní téma, hodné pozornosti, protože shodujeme se všichni tři, že je mnoho žen, které mají smysl pro humor, jako je mnoho mužů, kteří ho nemají, vidíte. Čili takhle to dělit nebudeme.
1: Ano.
2: Jak to, že žena nemá tu potřebu, aspoň některá, přetavit ten smysl pro humor do těch kreseb?
1: Možná by taky nemohli dělat takový razantní humor, tak jak to třeba člověk někdy dělá s těma textama, že oni třeba, jak jsem si všiml, tak některé byli v téhle oblasti, byli pilné a myslím si, že odváděli dobrou práci, ale ten humor byl až takový příliš jemný, někdy takový poetický humor, beze slov samozřejmě, ale takovou tu razanci těch textů a tak, to jako ženy přenechali nám.
2: A vy, když nám to pořád nedá, kreslíte tu svoji postavičku, tak už máte v hlavě ten text, co pod ní napíšete?
1: No samozřejmě.
2: To už je vám jasné, co řekne.
1: Musím to tak mít, protože nemůžu začít kreslit s tím, že teprve během kresby.
2: Doplníte slogan.
1: Bych vymyslel to, co na tom obrázku
2: bude. Tak naopak, vy máte ten slogan, těch několik slov, ty dvě větičky hotové v hlavě předtím, než ho kreslíte.
1: No to už
2: on
1: mám už na papírku.
2: Doplní svým gestem a vzhledem.
1: A tak než začnu kreslit, tak se na to ještě šestkrát podívám, jestli to stojí za to, protože někdy se stává, že začnu kreslit a najednou zjistím, že to není nosný celý. A ta kresba je potom samozřejmě k ničemu. Když vidím, že jako by se z toho něco mohlo být, no tak začnu kreslit ten obrázek tomu a než k tomu ještě připíšu ten text, tak ještě nad tím sedím a ten text si napíšu na papírek takhle, potom vyhodím některá slova, zkracuju ten text nebo hledám synonyma. Prostě, aby to bylo co možná nejúdernější.
0: A máš těchto textů, těch sloganů nebo těch základních nápadů, máš do zásoby hodně?
1: Ne.
0: A nebo to přijde prostě jeden a teď to namaluješ a tam zase...
1: Třeba, co vím, tak teď tam na stole někde se povalují asi tři papírky, kde jsou napsané tři nápady.
2: O tam mluvil o té možné tvůrčí samotě, řekněme, nad těmi postavičkami, nad tím papírem, nad tím stolem. Zmocňuje se vás občas třeba pochybnost nad tím, jestli je to vůbec vtipné?
1: No,
2: to, co děláte?
1: Velice často.
2: Je to mučivé? To se musí být, ne? Člověk si říká, no tak mně to připadá legrační, ale co když je to ve skutečnosti úplná ptákovina? Co když se nikdo jiný než já nezasměje?
1: A to se mně taky stávalo, že třeba jsem nakreslil obrázky, jo, a teďka jsem chtěl, aby do počtu tam ještě byla jedna kresba, a oni třeba ty všechny kresby vzali a tu, kterou jsem tam dal jenom já do počtu, tak tu dali třeba na titulní stranu anebo na té stránce jako hlavní takovou kresbu. Já jsem říkal, jež, teď já jsem ji tam dal vlastně jenom do počtu, jenom abych chtěli 6 kreze, poslal jsem 6, nechtěl jsem poslat 5. A vůbec jsem s ní nepočítal, myslel jsem, že z těch 6 si vyberou 4 a tuhle tu že dají automaticky pryč. A oni vybrali a řekli, že byla nejlepší.
0: Já bych se ještě možná vrátil k té ženské tematice, už tedy nikoliv z toho autorského hlediska, ale ty tam máš postavu Marie, viď? A kladeš těm dlabáčkům a rambouskům do úst nejrůznější věci, které dost možná mohou vzbudit, když ne asociace, tak přímo odpor žen. Já si pamatuju na nějaký vtip. To, mě...
1: to už bych neudělal.
0: To už bys, ale...
1: V tom já jsem opatrný, protože ta doba se skutečně změnila a taková ta dřívější razance.
0: Pamatuješ tehdy ten vtip, který vzbudil nějakou pozornost? Tam on se dívá nějak před Vánocemi, tak
1: jo,
0: na tý zahrádce.
1: Ano, budu tě muset
0: říká...
1: na pár dní zavřít do
0: tak,
1: sklepa,
0: protože
1: Marie.
0: Vánoce jsou dny míru a pokoje.
1: Jsou svátky, klidu a míru.
0: Tak.
1: No dobře, ale to
2: budil on rozhořčený ohlas různých Marií?
1: Někomu se to mohlo nepříliš zamlouvat. No, ženy na tohle byly vždycky citlivější a já si myslím, že jsem tam velice záhy rozeznali z té nebezpečí a že jsem vycouval do předem připravených pozic. Já třeba krátce na to jsem namaloval takovou kresbu, jako jak ta žena doma se oboří na svého muže, který sedí u televizi hnípe a říká mu, taky by tvé mozkové buňky mohly odumírat tišeji. Jo? A že jsem na to neměl třeba nějakou reakci, že by muži, my...
0: A tvoje žena, zpívali. Která se nemenuje Marie, viď, je jakýmsi cenzorem v tomhle směru? Ne, dívá se ti přes rameno a říká, no to z přepisku, Vladimír.
2: To my ženy nezbaštíme.
0: Tak.
1: To no, ale já už to skutečně nedělám teďka.
0: Ale dobře, jistě.
2: Vycouval.
0: Vycouval.
1: Vycouval jsem, protože se mně zdá, že ta doba se skutečně změnila a je zbytečný se chovat a psát nebo kreslit tak, jak jsem kreslil před 20 lety.

0: Já se vám přiznám, pane Renčíne, že občas mám potěšení uvádět koncerty takzvaně vážné hudby a často cituji jeden váš vtip, kdy ten váš pandulák říká: Marie, jestli mě nevyslechnete, tak půjdu domů a pustím si vážnou hudbu. Protože tak vnímám postoje české populace k této muzice, jako cosi smrtelného a frakounského. Vnímáte to podobně? A posloucháte vy tuhle muziku vůbec?
1: To už je asi nějaká kresba staršího data. To,
0: ano, to několik let, nepochybně.
1: No, to byste možná musel přidat. No, takhle, já jsem dřív třeba, když jsem kreslil, tak jsem poslouchal hudbu, ale pokud jde o tu vážnou hudbu, já jsem se moc daleko nedostal nikdy. Já tak tomu Vivaldimu a tak ten Mozart a nebo se mě líbil Beethoven, takové ty klasické.
0: Prostě ty směsky do samoobsluh, to by bylo pro vás jako dobrý dárek, ale nic ve zlém.
1: Dřív jsem třeba poslouchal, když jsem kreslil, tak jsem poslouchal třeba skupiny různé. Potom s přibývajícím věkem už potřebuji k té práci klid, takže neposlouchám vůbec nic. Hmm. Ruší mě to.
0: Hmm. Posloucháte ten kaštan před okny.
1: Dá se to tak říct.
2: Bylo řečeno, že se ta doba velice proměňuje. Ty sám říkáš taky, že to už bylo hrozně dávno a tak. V čem je to vlastně nové, co děláš? Jak pociťuješ nějaký ten třeskot událostí, na které víceméně reaguješ vždycky? Krásný vtip, který by v 60. letech nemohl vzniknout, jak tam stojí Dlabáček s tím svým kolegou na dvorku a říká: Marie, kdyby někdo volal z Bruselu s žádostí o odpověď na to, jak dělat tu hospodářskou a mezinárodní politiku, tak vzadu kydám hnůj nebo něco takového, ať přijdou za mnou. Toto je soudobý vtip.
1: Když přišel 89. rok, tak se na mě přátelé a známí dívali až soucitně, protože říkali:
0: o čem budeš?
1: Co to budeš dělat? Svoboda, demokracie a takhle. A já jsem jako skutečně nevěděl, jak se to bude dál vyvíjet, ale pak jsem velice záhy zjistil, že těch témat rozhodně neubude, že jich naopak ještě bude mnohem a mnohem víc. A ten stav trvá pořád.
0: Pociťujete přece úlevu, že jste mnohem méně vystaven tlaku, který bych nazval cenzorní. Ten přece odpadl. Strach před vrchností z politických vtipů nebo laděných takto provokativně odpadl. Je tady nějaký jiný strach? Má ten či onen deník svoje zaměření, do kterého, když se nevejdete do jejich názoru, tak jste bez práce? Jsou jiné tlaky,
1: samozřejmě,
0: jiné nebezpečí?
1: Jistě jsou, ale jako, že bych třeba při práci myslel na to, jestli tato kresba by v té redakci třeba neprošla, radši se držet víc při zdi a tak. To ne, to já si dělám, co chci. A pak ta redakce buď to vezme, nebo to nechá, dá to stranou a já si to pak za čas z té redakce odnesu domů a buď to překreslím, nebo s tím udělám něco jiného, ale rozhodně podobné tlaky, že by na mě byly, to ne.
0: Jako tak tehdy.
2: A tak může se maximálně s tebou některá redakce rozejít, protože to nejde do vydavatelského záměru Ringiera nebo něco takového.
1: Ano, tak. To bývalo vždycky.
2: Jasně.
1: Já, když jsem kdysi před lety dostal nabídku Playboye, tak jsem ne toho českého, to bylo ještě v roce raz dva, tak jako jsem si myslel, no tak to Playboy zahraniční, tak to se asi spletli, tak jsem jim něco nakreslil a k tomu jsem jim napsal takový dopis, že si myslím, že jsem o trošku někde jinde a oni jako mě napsali potom, že těch pár obrázků otisknou, ale že jsem skutečně někde jinde. V tom Playboy mají největší šanci takový ty obrázky, které jsou
2: trochu lehtivé,
1: brány z jejich provenience a moc na přemýšlení ne tedy.
2: Vladimíre, jak je to s českostí tvých fórů?
1: S českostí? Několik let jsem se spíš živil v zahraničí.
2: A musel se to hodně přizpůsobit jejich vkusu, anebo si mohl uspět i s těmi svými lidovými postavami?
1: Ne, ne, ne. Tak tam jsem musel teda začít kreslit něco úplně jiného. A hlavně jsem tedy začal posílat do zahraničí obrázky bez textu, protože texty, to můžeš mít sebe lepšího znalce dotyčného jazyka a pokud nemá zrovna nějaký specifický, výjimečný smysl pro humor v tom překladu, tak ti to zpravidla vždycky zadupe. Už tím slovosledem, třeba v němčině, sloveso nakonec a takhle, pokud tam nemůžeš s těma slovama zacházet jak chceš, tak ten text stvrdne a je to takový, ztratí se z toho spousta procent takové té vtipnosti a Jan je to k ničemu.
0: Jan Masaryk říkal, že umět opravdu skvostně cizí jazyk znamená dokázat z něj vyprávět vtipy. A ono je to skoro nemožné pro člověka, pro kterého to není.
1: No a potom je řada obrázků, kterým třeba lidi na západě by vůbec nerozuměli.
2: Řekni mi, jaké vtipy vlastně tiskne časopis atomových vědců v Chicagu, kam ty maluješ?
1: Už jsem tam musel nechat, protože jsem chtěl hlavně teda vycházet v českých novinách a přece jenom je to z ruky.
2: Já vím, ale jaký humor vlastně mají atomoví vědci?
1: Buď máš k té tematice, o které chceš něco nakreslit, máš co říct, anebo nemáš.
2: Tedy to byly takové ty vědecké.
1: No, samozřejmě. Aha, já jsem kreslil, pak jsem kreslil ještě do anglického New Scientist a především léta jsem teda kreslil do vědecké rubriky Die Zeitu. Tam už taky nekreslím, protože mě to publikování v našich novinách a časopisech dává tak zabrat, že už bych neměl sílu na to publikovat někde v zahraničí ještě. Třeba je to chyba, nevím.

0: Využil jste těch 10-11 let po sametovém převratu k tomu, abyste do ciziny cestoval? Vzal jste si na to vůbec čas? Měl jste chuť něco projet? A když tak proč a co?
1: Tu a tam jsem někde byl, ale spíš jsem byl jako takový běžný turista, nikoliv abych se snažil někde dostat se, jako abych se tam rozlížil třeba dlouho. To rozhodně ne. Vždycky jsem si říkal, že tahle ta možnost cestovat volně pro mě měla přijít před 20 lety. Už se mě nechce ani nikam jezdit. Už radši si o té zemi přečtu nebo se podívám na nějaký film. Ta představa, že bych někde se trmácel po světě, cestoval takzvaně, tak to už ne. A já už si taky nemůžu dovolit zas tak dlouho někde být v zahraničí, protože když kreslím pro denní tisk, tak potřebuji pořád si připravovat obrázky
0: a kreslit.
1: A být u nás tady a rozlížet se u nás, co v zahraničí, mi to není nic platný.
0: Co vás zajímá v tom výtvarném umění v širším slova smyslu? Jaká architektura, jaké obrazy, jaké sochy? Jako kluk jste se tomu věnoval, zajímalo vás to, sledujete to dosud? Před pár dny zemřel Hundertwasser třeba. Znal jste jeho věci?
1: No znal, já jsem se byl dokonce ve Vídni, jsem se byl tehdy podívat před tím domem slavným. Mm-hmm. A pak dokonce si myslím, že když jsem jezdil na takové ty první zájezdy autobusové, které už dneska nesnáším, ani nikam jich nejel, tak se stavilo někde za Vídní vždycky u nějakého motelu, který jako navrhoval Hundertwasser, a tam prostě jsme šli povinně všichni, ať jste potřeboval nebo nepotřeboval, za potřebou, a zase se vlezlo do autobusu a pokračovalo se v cestě na jich.
2: No, má taky ve Vídní muzeum, že jo, Hundertwasser.
1: A tam já jsem nebyl.
0: Je to, co třeba on dělal, ta nepravidelnost křivek, ta zeleň v architektuře, je vám to blízké?
1: Jo, já jsem měl rád.
0: Nebo jste spíše technicistní typ?
1: No, já si myslím, že z té mé kresby je vidět, že rozhodně k nějakému takovému stylu kresby strohému, akademickému, vykonstruovanému, že jako mám dost daleko, že spíš teda zápolím někdy se základními problémy výtvarného umění i teď po letech.
2: V jakém smyslu?
1: Protože nejsem v podstatě vyučený v oboru, tak jako si myslím, že to tam je někdy znát. No. Já si myslím, že to není na škodu, protože kdybych zase byl odborník v tomto směru, jak se patří, tak bych neměl vlastně co zdokonalovat a usnul bych na vavřínech. Takhle jsem si vždycky říkal, tohle to musíš ještě dohnat a tohle musíš a změnit a tadyhle s tím něco udělat a poopravit tu kresbu, bacha na perspektivu. A člověk se učil za pochodu.
2: Existuje ještě pan Hruboň v Liberci?
1: Pan Hruboň v Liberci existuje a pan Hruboň dokonce, když teda o tom mluvíme, o panu Hruboňovi, tak ten našel moji první kresbu, která vyšla, a teď jsem si zapomněl, ve kterém roce. Zrupa? 1958 v Zemědělských novinách, nepodepsaná to kresba.
2: Pan Hruboň je totiž Renčínův archivář. Renčín všecko vyhazuje, ne, všecko asi ne, ale dost si likvidoval svých kreseb, jich je dneska 10 000.
3: Tisíc, nepochybně.
1: No to určitě. Já jsem to počítal tak včetně těch ilustrací pro knížky, pro různé dětské časopisy, no to určitě bude tak o 12 000 víš.
2: A on jich má přibližně ve své sbírce. Máš odhad?
1: No, pan Hruboň jich má dokonce víc, než mám já, protože on dokonce nelenil a napsal si třeba, jak jsme se tady bavili o tom časopisu amerických atomových vědců, on si tam napsal a oni mu skutečně poslali kopie toho, co jsem tam kdy vydal. Takže pan Hruboň je mnohem lépe zásobený než já.
0: A ve chvíli, kdy začal sbírat vaše kresby, zakládat na ten archiv, jste se znali osobně? Nebo to byla
1: Hruboň začal sbírat ty kresby a já jsem to nevěděl. Aha. Samozřejmě.
0: Že jste se neznali v té chvíli.
1: Neznali jsme se. Zatímco já jsem je likvidoval, on je sbíral.
0: A pak se ozval i vám, nebo jak jste
1: ozval se mi, protože on jako má rád, když je všechno v pořádku, takže mě říkal, tak si dělá přehled výstav, které jsem měl třeba v roce 83 a že mu tam chybí nějaký takový údaje a on si myslel, že já to vím, že já to samozřejmě nevěděl, to já jsem takovéhle věci nepamatoval.
2: Jak si počíná teď, když máš třeba výstavu na internetu? To si může stáhnout.
3: Do svého archivu.
1: Šlo by to teoreticky, no.
2: Tak to stejně musí tak, přece podchycené, ne?
1: Stejně tak není třeba, aby, kdyby třeba mě chtěl hledat v denním tisku a kupoval si příslušné noviny, tak tam může si najít na internetu a tam je, co jsem kdy pro ty noviny udělal, co jsem nakresl, takže to tam je taky v archivu vlastně.
0: Aha. Řadu svých kreseb, jak tomu rozumím, ani nearchivujete, řekněme to rovnou, je vyhazujete. máte někdy potřebu listovat těmi, které se zachovaly třeba v knížkách, a naběhne vám pod vaším vlastním fórem asociace na tu dobu, ve které vznikla, nebo na tu situaci? Řeknu příklad, vidíte nějaký fór, svůj vlastní kresbu a řeknete si, no jo, to tenkrát ten Zeman řekl tu sprosťárnu tomu Klausovi a ten Klaus zase řekl, že to řekl Kasal. Naběhne vám to, nebo tenhle kolorit, ten šum, ten smog jde pryč?
1: Já jsem vždycky chtěl, aby ta kresba, když už ji nakreslím, aby měla delší platnost než třeba ten týden, jo? Protože udělat okamžitě třeba na takovou situaci, že ten řek něco, tom já moc nepohybuju, protože já ty politiky ani neumím kreslit. Samozřejmě, že bych se to mohl za nějaký čas naučit, ale je otázka, do jaké míry ty politici zase stojí za to, nebo většina z nich, aby se člověk
0: se to naučit,
1: pracně,
0: se střelem, že?
1: Pracně naučil. Protože vy se to naučíte, on už tam nebude.
0: Jedno velké zobecnění jste měl nedávno v novinách, tuším. Tam píšete, kdy vzniklo zlo, že vzniklo ve stejnou dobu jako lidstvo, jestli ta schoda časová není nápadná. Jste pesimista?
1: No,
0: vy co bavíte lidi?
1: Pokud je třeba o tu politiku u nás, tak jako nejsem zvlášť velký optimista, nicméně myslím si, že i na špatné konce se musí člověk dívat optimisticky.
2: No ale hlavně tě to docela dobře živí, myslím si, ty směšnosti naší politiky, protože Renčín vlastně reflektuje, on nepotřebuje zveřejňovat výroky z úst politiku, ale vždycky tvoje lidičky nějakým způsobem to komentují.
1: Komentovat, no.
2: Ano.

0: Volný čas to jsou ryby, viď?
1: Když to je trošku možné, tak okamžitě pruty rybářské do auta nebo na pstruhovou vodu projít se okolo řeky.
0: Ty jsi to dokonce zařídil, tuším nějak v rodině, že tvůj syn prodává rybářské náčiní, nebo prodával, nebo něco takového dělal, ne?
1: Stále ještě prodává.
0: Prodává, viď?
1: Prodává rybářské.
2: To zní skoro, že jste mu to přikázal.
1: Vypadá to tak, ale byl to jeho nápad.
0: Zatímco...
1: Já jsem jeho zákazník.
0: Ano, no tomu rozumím. Zatímco dcera, myslím si, je v nějaké centrále pro drogově závislé, ale tam nechodíš.
1: Tam jste jako nepotřebuji být klientem.
0: Ale je to tak, jsou to správné informace.
1: Jsou to správné informace, ano.
2: Vypráví dcera o svých zkušenostech? Víte něco o světě drog? Teď totiž módní téma, pod co módností se skrývá ta závažnost.
1: Všeobecné věci, ona jezdí také na školy, tak to jako občas se spolu bavíme, ale jinak ne teda přímo o její práci, ne, protože to nic nevynáší ven, žádné informace.
0: Jasně. Ty kamarádiš už dlouhá léta s Miroslavem Horníčkem, a ono tobě tvrdí, že se s tebou úplně nejlépe dlouho mlčí o životě.
1: On působil v Hradci, já bydlím pár metrů od divadla, takže se u nás zastavil kdysi a tak jsme poseděli a povídali
0: a pomlčeli.
1: Pomlčeli a pak jsme se stýkali víckrát. Mirek mi zahajoval výstavy, které jsem měl, třeba i na Moravě, v Buchlovicích, v Brně. Mirek Horníček mi vlastně zahajoval tehdejší výstavu na Staroměstské radnici v 82. v Praze.
0: Výstavu, kterou navštívilo asi 140 tisíc lidí, naprosto něco neuvěřitelného.
1: No tak dneska už by to nebylo možné. Já se na to tak dívám, že je to zahraný. Už nemá smysl se k tomu vracet a říkat, jo, já jsem měl na Staroměstské výstavu, na kterou přišlo. Jo, to prostě je trošku pase. Já dokonce jsem teďka po letech, já už jsem myslel, že ta kniha, návštěvní kniha velikánská ze Staroměstské radnice, že je ztracená. A ona se najednou objevila, vrátil mi jeden kamarád, který měl u sebe řadu let. A tak jako jsem nadzvednul tu první stranu a tak jsem jako se podíval, jak to tam lidi psali, ale hned jsem toho nechal a strčil jsem ji do knihovny dozadu. A už nemá cenu se hrabat, je to jako když se hrabete v minulosti a to není vždycky příjemný.
2: Vám je tolik, kolik vám je, pane Renčíne, to není ani mnoho, ani málo, ale přece jen je to dost na to, aby člověk uvažoval o stáří. Bojíte se nemocí, šetříte si něco, abyste nemusel vybírat z popelnic, chcete žít v těch Orlických horách, protože na nájem v Hradci třeba nebude. Jaké máte představy o svém stáří?
1: Člověk si to nepřipouští, dokud jako.
2: Chyba, řekl by Koukolík.
1: Si myslíte, chyba, že všechno funguje, jak má, tak jako kdo přemýšlí. Já vím, že teda, jak to říkáte vy, je to chyba, že by člověk měl takhle přemýšlet, ale...
2: Já nemyslím, že by to... se tím měl frustrovat, ale...
1: Ale svým způsobem k takovému jednání by docházelo, že by člověk z toho byl nešťastný. To jako je to tež, jako já bych přemýšlel stále o tom, že se probudím a zjistím, že mě nic nenapadne.
2: No fakt je, že vám nehrozí...
1: Když budete nad tím hodně přemýšlet, že teda nic neuděláte, nic vás nenapadne...
2: Tak se to stane.
1: Tak to přivoláváte přímo.
0: A nikdy jsi neměl strach tohohle druhu? Vždycky tě něco napadlo, anebo tě to někdy zradilo jednoduše?
1: A tak strach tohohle toho... Jsou dny prostě, že, to, že práce nejde, ale to přeci v každý profesi. To neznamená, že když nějaký truhlář zkazí někde židli, že to okamžitě skočí z okna, takže to zkusí příští den znovu, však ono se to povede.
0: Ale za tvými záry stojí noviny a časopisy a termíny s tím související. Ten truhlář si může dovolit dva dny prodlévat a přemýšlet o životě.
1: Já si můžu taky dovolit dva dny. Taky si můžu dovolit dva dny, protože tu forotu na ten týden mám.
0: Jo? A to by neměli v těch redakcích vědět, víš?
2: Já jsem nicméně chtěl ještě dodat, že lidem jako jste vy samozřejmě nehrozí nějaký výrazný předěl ve formě penze. Vy v tom penzijním věku prostě budete dělat to, co děláte teď, předpokládám.
1: No to já nevím, jestli teda budu dělat. Já jsem o tom nepřemýšlel.
0: Šťastný člověk. Všude jsem o tobě četl, že jsi málomluvný, že tvoje výrazové prostředky jsou pero, barvičky a tak. A dneska jsi hovořil ale víc, než je zřejmě zvykem u tebe, nebo jak? Jak si to vysvětlil?
1: Rozhovory nevyhledávám, v podstatě si myslím, že co jsem chtěl říct, tak to jsem kdy řekl. Pak se mě mnohokrát stalo, že jsem třeba se angažoval, odpovídal jsem na otázky a zjistil jsem, že v novinách vyšlo v podstatě něco jiného, než jsem já řekl. A tak z toho vznikla taková únava a abych to tak nějak řekl, umím si představit čas strávený užitečněji než tím, že budu rozdávat rozhovory.
2: To říká i Milan Kundera. Děkujem za návštěvu.
3: Děkujem.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
1: Potkejte se již 16. května s oblíbenými moderátory a autory pořadů Českého rozhlasu Dvojka a Českého rozhlasu Pohoda. Nahlédněte do zákulisí rádia nebo buďte součástí živého vysílání. V 11 hodin si do studia S1 pozval Aleš Cibulka, Veroniku Kek-Kubařovou, Jana Nedbala nebo bratry Bachelory Martina a Miroslava Dubovické. Nebudou chybět ani autogramiády tváří našeho vysílání. Těší se na vás Šárka Volemanová, Jiří Holoubek, Robert Tamchina, Marie Redková, František Novotný, Iva Bendová, Jan Rosák, Jitka Novotná a mnozí další.
0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
1: V sobotu 16. května na Vinohradské 12 v Praze.
0: Více informací na rozhlas.cz/DOD.

0: Hezkou středu vám přeji a spolu s Kolotočem vás zvu na skalní vyhlídku Jezdec v Liberci, odkud je pěkný výhled do okolí. Podle receptu našich prababiček připravíme kuře na šalvěji a taky se vydáme za chovatelem velkých papoušků a dozvíme se o chovu těchto ptáků mnoho zajímavostí. Tak ať se vám Kolotoč dobře poslouchá.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Liberec koláká k výletům mimo jiné řadou vyhlídkových míst. Od rozhleden a vyhlídkových věží až po skalní vyhlídky. Jedna z nich, nazývaná Jezdec, se nachází asi 3 kilometry v severovýchodně od libereckých lidových sadů. 40 metrů vysoká skála, ukrytá v lesích, při městské čtvrti Kateřinky, byla strážním místem zemské stezky z Liberce do Frýdlantu a dál do Lužice. Tak hurá na výlet! S ředitelem libereckých lesů Jiřím Blimlem a redaktorem Jaroslavem Hoření.
1: Na vyhlídku Jezdec nad údolím Černé Nisy jsme přišli

0: z té skály a otiskl zde svoje kopyto a skočil dolů, do údolí k Černé Nise.
1: To je pořádný sešup dolů do údolí. A víme něco bližšího o tom hrádku, kdy a jak tady vznikl?
0: Patrně se jednalo o kombinaci roubené a hrázděné konstrukce ukotvené zde na té skále. Nic bližšího se bohužel neví. Nicméně, údajně, což není úplně podložené, se zde vyskytoval zhruba ve 14. století. Podle dochovaných archeologických průzkumů zde byly nalezeny nějaké artefakty z dob 13. až 15. století.
1: Mm-hmm. Tak se vraťme trošku blíž v čase do, řekněme, našich časů. Jako vyhlídku předpokládám, jako většinu vyhlídek tady na Liberecku, to zřídil Německý horský spolek.
0: Ano, původně Německý horský spolek a následně navazující Jizersko-Ještěcký horský spolek zde v roce 2005 obnovil tuto vyhlídku.
1: No a když mluvíme o vyhlídce, tak kam vidíme?
0: Kam vidíme? Vidíme na Javorový vrch. Ten je před námi, údolí Černé Nisy, údolí Kateřinek, chcete-li, a tamhle Ještěcký hřbet a dále Lužické hory. To je směrem na jih.
1: A když se otočíme?
0: Když se otočíme, tak po pravé straně máme vrchol Žulového vrchu a dále tamhle pokračují Jizerské hory, za ten Javorový vrch a tak dále.
1: Vyhlídka vypadá i teď velice udržovaně.
0: Nyní už vypadá velmi zachovale, protože v roce 2021 jsme oslovili opět člověka, který zde dělal tu kovařinu, toto zábradlí, a ten nám ji opět opravil a všechno jsme dali do pořádku, tak jak to původně bylo jak Německým spolkem, tak i Jizersko-Ještěckým horským spolkem provedeno v roce 2005.
2: Říká ředitel městských lesů Liberec Jiří Bliml, který na skalní vyhlídku Jezdec zavedl redaktora Jaroslava Hořeního. A kdo by se nechtěl vracet zpátky do Liberce, může se jít po žluté turistické značce do údolí Černé Nisy a podívat se na její vodopády. Pak proti proudu vystoupat ke stoleté vodní elektrárně v Rudolfově s dochovanými historickými stroji.

0: Také si všímáte chyb v psaném textu, například v reklamě nebo v letácích? Často to bývá chybně použitá mezera mezi slovy, což může měnit význam celého sdělení. Právě toho si všímá aktuální díl jazykového koutku kolegy Vladimíra Šťovíčka.
1: Dnešní téma pro vás může být překvapivé. Jednak už jsme o psaní mezery dříve hovořili a jednak si asi řeknete, že mezera v textu odděluje slova. A tím je téma vyčerpáno. Co nám ale více řekne Helena Chýlová? Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych vás ráda přesvědčila o opaku. O psaní mezery bychom měli více přemýšlet. Vzpomeňte si, jak často pochybujeme o hranicích mezi slovy a v souvislosti s tím i o psaní mezery. Například v celku nebo v celku. Poprvé nebo poprvé. Za to nebo za to. Z posledního příkladu podle mého názoru vyplývá, že mezera není pak jen hranicí mezi slovy, ale má i funkci důležitější. Jejím napsáním rozhodujeme o slovním druhu zapsaného slova. Za to dohromady je příslovce s významem náhradou za něco místo něčeho. Vrátil se pozdě, za to veselý. Za to může být i spojkou s významem však. Dnes tu nikdo není, za to zítra bude plno. V ostatních případech píšeme výraz za to zvlášť. Například děkuji za to, co jsi pro mne udělal. Pak za to chápeme jako spojení zájmena s předložkou.
1: O významu mezery nás každodenně také přesvědčují nenáležitě zapsaná slova v denním tisku, v reklamních letácích i jiných tiskovinách. Za problematický považuji hlavně zápis číslice a značky.
2: Přesně tak. Značky jako komo, V, tedy volt, nebo procenta, se často spojují s číslovkou. Od níž se oddělují mezerou a měly by se zapisovat na jeden řádek. Například 20 mezera, komo, 9 mezera, V, nebo 7 mezera a značka pro procenta. Značku pak čteme jako podstatné jméno ve tvaru počítaného předmětu, nejčastěji ve druhém pádě plurálu, tedy běžně 20 km, 9 voltů, 7%. Vyjadřujeme-li pomocí číslice a značky přídavné jméno, mezeru nevkládáme. Napíšu pak tedy 20 bez mezery, km a budu číst 20-kilometrový, podobně 9-voltový nebo 7%. No a závěrem mi dovolte připomenout jednu úsměvnou drobnost. Mnohokrát jsem se setkala s označením mezera i v mluveném jazykovém projevu. Jak se sluší právě v rozhlase říct nahlas, měli bychom mezeru v mluvě označovat jako pauzu.
1: Tak si dáme do příště pauzu?
2: Ráda, nashledanou.
1: Helena Chýlová, děkujeme, nashledanou.
0: Tolik dnešní jazykový koutek a kolega Vladimír Šťovíček, který jej připravil. Máte na zahrádce nebo v květináči šalvěj? Za pár minut si o ní řekneme něco víc a taky ji využijeme v kuchyni k přípravě kuřete na šalvěji. Tady je vaše pohoda. Přejeme vám pěknou středu.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Zatímco filmová Saxána schánila babské ucho, aby mohla zůstat ve světě lidí, naše babičky tuto bylinku, známější jako šalvěj, používaly i v kuchyni. Přesvědčí nás o tom etnoložka Vladimíra Jakoubějová a redaktor Jaroslav Hoření receptem na kuře na šalvěji.
1: Dnes si připomeneme oblíbenou bylinku našich babiček, babské ucho, tedy šalvěj. Oni hospodyně v chalupách v Pojízeří říkali, že nejen dobře chutná, ale taky léčí.
2: V kuchyni se nejčastěji používala šalvěj lékařská, která obsahuje mnoho zdraví prospěšných látek, hlavně v listech.
1: Babky kořenářky odvary ze šalvěje doporučovaly k přípravě kloktadel při bolestech krku, při bolestech zubů, vývar ze šalvějové natě pomáhal při nadměrném pocení, při bolestech žaludku nebo při nachlazení, nemocech jater a žlučníku, při bolestivé menstruaci, bolestech hlavy, prostě skoro proti všemu. V lidové magii byla šalvěj považovaná za mocnou bylinu, která přináší moudrost, nesmrtelnost a bohatství, odhání zlé síly a brání neštěstí. Dívky, které chtěly, aby se jim splnilo přání, vkládaly lístek s prosbou o vyplnění spolu s lístky šalvěje na 3 dny pod polštář. Jestli to vyšlo, to netuším. Po staletí se šalvěj také používala v kuchyni na skopové, hovězí i telecí maso, ale i na divočinu, jelikož stáhne její typickou vůni. V kombinaci s jinými bylinkami se přidávala do sýrů, omáček, polévek. Oblíbené byly taky i šalvějové bonbóny. Touto bylinkou se ochucovala taky sladká vína a domácí šňapsy.
2: To ale vyzkoušíme až někdy jindy, protože dnes tu máme recept na kuřata na šalvěji.
1: Budeme potřebovat 2 kuřata, brambory podle počtu osob, slaninu, 2 menší kyselější jablka, 1 cibuli, čerstvou šalvěj a taky rozmarín, kmín, papriku, pepř a sůl a kousek másla. Cibuli nakrájíme na kolečka, brambory oškrábeme, jablka zbavíme jadřinců a obojí také pokrájíme. Vložíme do pekáčku a osolíme. Kůži na kuřeti uvolníme a nastrkáme pod ní část slaniny, šalvěje a rozmarínu. Osolíme a položíme na brambory s cibulí a jablky. Zbytek slaniny natrháme nebo nakrájíme a spolu s bylinkami nastrkáme mezi brambory s jablky. Vše opepříme čerstvě mletým pepřem a poklademe vločkami másla. Přiklopíme pokličkou, malinko podlijeme a už se nestaráme, pečeme to 1 až 2. Poté odklopené dopečeme. Podáváme s bramborem nebo radši s chlebem, protože brambory už té směsi máme.
0: Pokud jste dostali chuť na kuře na šalvěji, můžete recept našich prababiček vyzkoušet a děkujeme za něj etnoložce Vladimíře Jakoubějové. Posloucháte Pohodu a než se budeme věnovat vašemu posluchačskému dotazu, který se týká nevšedně řešené reklamace ze strany zákazníka, posílám vám další pohodové evergreeny. Zaspívají je Karol Duchoň a Karel Černoch.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Do Dobré rady nám přišel dotaz na zajímavé řešení reklamace. Kdy si zákazník poradil sám, ale po prodejci chtěl proplacení účtenky. Podrobnosti pro nás má Josef Černý.
1: Dnešní dotaz je od prodejce nábytku. Zákazník si u nás koupil šatní skříň a doma zjistil, že uvnitř chybí jedna polička. Reklamaci jsme přijali s tím, že do 30 dnů chybějící díl dodáme. Za pár dní se u nás objevil s účtenkou na 100 korun od struháře, u kterého si prý nechal poličku uříznout. Má na to právo? Pane posluchači, jednoduše řečeno nemá, protože dohodnutý způsob reklamace nelze později měnit. Něco jiného by bylo, pokud byste si se spotřebitelem už při přepisování reklamace dohodli, že mu poskytnete slevu. Ale pokud se rozhodl, že si reklamaci vyřeší sám, nic mu platit samozřejmě nemusíte.
0: To říká dobrý rádce Josef Černý. Co byste říkali na návštěvu chovatele velkých papoušků, který nám o chovu těchto velkých ptáků řekne mnoho zajímavostí? Třeba proč jim vadí teflonové pánve? My se za jedním z chovatelů vypravíme už za chvíli. No a teď je tu Petr Rezek a Tulák po hvězdách.

0: slavíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Věděli jste, že Česko patří k největším vývozcům papoušků na světě? Velcí papoušci jsou závislí na společnosti svého člověka. Například kakadu a žako si navíc vybírají pouze jednoho z členů rodiny, kterého respektují a ostatní můžou dokonce nepříjemně pronásledovat. Podle zkušeného chovatele druhu ara Jana Potůčka je asi nejméně citově závislý na člověku Amazoňan. Ale rozhodně to neznamená, že mu bude stačit pohodlná klec a krmivo. Ostatně pořízení samotného papouška nepatří k těm nejlevnějším. Víc už v reportáži Jitky Slezákové.
1: Nejdražší jsou asi kakadůvé a pak ti arové samozřejmě. Třeba ararauna, ten žlutomodrý, stojí okolo 25 tisíc. Co se týká kakadů, tak třeba kakadu růžový okolo 8 tisíc, kakadu žlutočečelatý okolo 30 tisíc.
2: Aha. No pořád to jsou částky celkem dostupné, to podobné jako u psů nebo u koček, ale pak jsou tady další záležitosti. Obydlí pro ně, krmení a tak dále.
1: Ano, to je velice důležité. Já bych asi apeloval na všechny, co uvažují o koupi velkého papouška, zvážit to, protože to je závazek na celý život jednak. A jinak je potřeba si o tom hodně nastudovat, protože spousta těch velkých papoušků končí potom v různých útulcích. Jednak, že se jim člověk nevěnuje, takže se začnou sebe poškozovat. Jednak mají problémy s játy, protože jsou krmeni špatným krmivem.
2: Hodně lidí se chybuje nejvíc teda ohledně
1: nejvíce
2: krmení?
1: U těch mazlíčků chybuje v tom, že člověk nechá vypuštěného a třeba obědvá večeří a nechá ho uždíbávat z talíře. V tu chvíli vlastně ten papoušek do sebe dostává slané jídlo. Pro něj cukr a sůl jsou jedovaté věci. Hodně lidí neví, že třeba avokádo je pro ně toxické, že když sní avokádo, tak zemřou. A další obrovský problém je, že papoušci hynou na výpary z pánví, které mají teflonové...
2: Ten povrch,
1: teflonový povrch, ano. Takže ve chvíli, kdy máte v kuchyni anebo ve vedlejší místnosti a vaříte na tom, tak během jedné, dvou minut ti ptáci prostě v křečích uhynou. Takže to je další věc.
2: Ne, člověku to neškodí a papouškům.
1: Tak, tak, tak. Obecně kuchyň není úplně ideální místnost, kde mít papouška.
2: Takže nějakou velkou místnost to chce pro papouška, ale zase, abychom s ním byli v kontaktu, tak, že? Takže tak. Místnost, kde jsme a kuchyň by to být neměla.
1: Kuchyň by to neměla mít. Je taková obecná zásada, že klec pro papouška musí být taková, aby tam aspoň roztáhl křídla. To znamená, že když ara má rozpětí 1 metr, tak ta klec musí být minimálně metr na metr, spíše metr a půl na metr a půl a vysoká zhruba 2 metry. Protože další věc, papoušci se cítí dobře, když sedí na bydle, které je nad úrovní očí člověka stojícího. Jakmile jsou níže, tak se cítí špatně a jsou z toho stresovaní. Mm-hmm.
2: Ale klec to není pro ně ubytování po celý život. Ne. Oni chtějí ven. Lze to vyvést takhle papouška ven?
1: Už v České republice už se rozmáhá taková populární věc, která začala ve Spojených státech, a to je volnoletectví. Mm-hmm. Vlastně létání z papoušky na volnu. Vyžaduje to docela intenzivní výcvik. Ten papoušek musí vlastně být u toho majitele od útlého dětství a musí se učit vlastně poslouchat.
0: Vhled do světa papoušků nabídl jejich zkušený chovatel a autor webu ararauna.cz Jan Potůček a všem zájemcům radí případně méně náročnou andulku. I ta se naučí dobře mluvit. Nedávná studie dokázala, že andulky dávají dokonce slova do souvislostí a používají je v situacích, kdy jsou vhodná.

jako jedle samý sval, mi lásku věčnou sliboval. Já vím, máš rád své pohodlí, však kdybychom se dohodli, nebyl by každý z nás tak sám. A netěšil se Bůh ví kam, tak se mi zdá, že nakonec

0: Každý rok se v době jarního oteplení desítky kachniček jen několik dní po vylíhnutí vydávají na cestu plnou nástrah z velkého parku, kde se líhnou k řece Visle, která protéká polským hlavním městem Varšavou. Šestiproudá dálnice na levém břehu řeky je jednou z největších hrozeb, které na ně číhají během jejich kilometrové cesty k řece. Proto kachňatům pomáhají dobrovolníci, kteří hlídají možné trasy, po kterých se hejna mláďat mohou vydat. Také zastavují hustou dopravu, aby umožnili ptačímu hejnu pokojně přejít, a to i s plným souhlasem policie. Během let, kdy činnost dobrovolníků ve prospěch vodních ptáků nabývala na rozmachu a na věhlasu, sílilo i pochopení mezi motoristy. Když se někdo začal rozčilovat, protože dobrovolníci zastavili provoz, ostatní řidiči mu vysvětlili, že se prostě musí uklidnit, protože cupitají kačenky. Tak pokud náhodou uvidíte i vy kachně na silnici, dejte mu přednost, ať je brzy v bezpečí. Pěkný den.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Vladimír Nef, Královny nemají nohy. Vybrané kapitoly z historického románu Vladimíra Nefa čte František Filipovský.
3: Vladimír Nef, Královny nemají nohy. Zasloužilý umělec František Filipovský čte na pokračování vybrané kapitoly ze stejnojmenného románu. Připravili Ludmila Pokorná a Jana Kopecká, režie Jana Bezdíčková. Část devátá.

Dvě míle na sever od Peruže odbočili od Tibery a dali se cestou k jižnímu svahu římských Apenin. Protože bylo nutno počítat s tím, že Podesta, až se mu nanovo podaří ukrotit davy, za nimi pošle své pochopy, aby je odvlekli zpět, poháněli koň k cvalu a zastavili se teprve na večer, když kapitánův hřebec už klopítal únavou, ve Skrytu, obci nevelké, ale dobře známé svým pěstitelstvím obzvláště lahodných fíků. Protože hostinci, v němž se rozhodli nocovat, se znali v přípravě popět o něch vynikajících telecích svitků s žampionovou nádivkou, jejich nálada se opět zlepšila. Zase jednou v klidu a bezpečí, řekl kapitán, dlouhé nohy natažené, když po jídle pokuřoval dýmku a usrkával po kapkách ohnivý nápoj vonící po meruňkách. Cítil se tak v bezpečí, že se ani nehnul, když okénkem pronikl blížící se dusot 3 nebo 4 koní. Jen klid, řekl Petrovi, který nervózně sáhl po meči. Ti přijíždějí od severu, ne z Perugie. Jezdci se zastavili před hospodou a bylo slyšet jednoho z nich, jak volá hospodského. Kapitán otáhl od úst sklenku. Ten hlas mi připadá známý, řekl. Petr vstal a tasil. Hlas mu rovněž připadal známý. Nepochybně patřil Canketimu, jenž byl protežé a stvůra Giovanniho Gambariniho. A v skutku, po chvíli se ve dveřích objevil mladý střízlík Canketti jako vymalovaný. Když spatřil Petra a kapitána, lekl se nesmírně a pak zaječel. Oni jsou tady! A v zápětí na to opět zmizel. Petr skočil ke dveřím a když je prudkým trhnutím rozrazil, z tmavé chodbičky vyšlehly 2 rány z pistolí. Chvíli měl pocit, že dostal klackem přes hlavu, a pak už nebylo nic. Po neurčité době, občas oživované zmatenými sny či vidinami, shledal, že leží v posteli, u níž na stoličce sedí postarší muž a drží ho doktorským hmatem za pravou ruku, zkoumaje mu puls. Petrova levá ruka byla omotána fáči a i hlavu měl zavázanou. U nohou postele stál onen chlapec z Perugie, který se první dal zapsat, a to pod jménem Alessandro Barberini. Barberini, co tu děláš? Zeptal se Petr hlasem dosud nejistým a slabým. Jak se sem dostal? Mladík se usmál a pak vyprávěl, jak po Petrově a kapitánově odjezdu z Perugie se jeho kamarádi rozhodli, že Podestovi upláchnou, protože měli života pod jeho nadvládou plné zuby a vydají se za jeho výsosti vévodou ze Stramby. Jeho výsost na ně udělala ohromný dojem, když Podestovi spálila listinu s jejich jmény před nosem, i když věděli, že Podesta bez obtíží vypátrá, kdo se dali naverbovat a bude je chtít za to potahovat. A pak se vytratili z města a jeho Barberini ho poslali napřed, aby Petra a kapitána zadržel, neboť má rychlou klisnu krve prý arabské. A tak je nalezl, ale v jaké situaci? Kapitán se bránil 4 chlapům, jeho výsost na zemi s krvavou hlavou a ustřeleným prstem. Mám tedy ustřelený prst, předušil ho Petr, jemuž proletěla hlavou úzkostná myšlenka. Který je to prst? Jeho levá ruka v obvaze byla jediná a jednolitá hrouda bolesti, takže nebyl z toho rozeznat, co mu na ní chybí. Tady ten, řekl felčar, celý prsteník. Petr vyskočil z postele. Kde je ten prst? Kam přišel ten prst? Co vám výsosti záleží na jednom prstu a ještě k tomu na levé ruce, řekl Barberini překvapen Petrovým slaboštkým chováním. Mně nejde o ten prst, volal Petr. Mně jde o prsten, který byl na tom prstu. Byla to památka po mém otci. Petr pak nedbaje felčarových protestů znovu a znovu vylézal z postele a vlekl se světnicí a sténal a proklínal řečí felčarovi neznámou a vzdychal a skřípal zuby rozpálen horečkou. Výsosti, váš prstínek je na světě, hlásil po chvíli Barberini. Měl ho tady Achille, našel ho i s prstem vaší výsosti a protože nevěděl, že to ráčí být váš prst, stáhl jej a navlékl si prstínek sám. Petr chvíli mlčky stál a odechoval,
než si zvykl na pocit nesmírné úlevy, který ho zaplavil.

Kapitán Dobré upjat do své uniformy vyburcoval Petra těsně po východu slunce s dotazem, cítili se dost silný, aby nastoupil další cestu. Petr skvěle odpočinutý odpověděl, že se cítí dost silný na 10 takových cest, jakou jim ještě zbývá urazit, a na dobytí 10 takových hnízd, jako je Stramba. Vojáci jsou, peněz bude dost, tak jaké pak starosti. Po 7 hodině raní dal kapitán svým vojákům nastoupit před hostincem, sformoval je do 3 houfů a každý z nich podřídil velení muže, který se mu na první odhad zdál nejstarší a nejzkušenější. V čelo jízdního sboru byl odměnou za své zásluhy, navzdory svému mládí, postaven Alessandro Barberini. A pak se armáda v počtu 61 mužů, většinou chlapců, hnula vpřed. Po 11. stanuli před branou Gubbia a zatímco čekali na povolení k vstupu do města, jež jim nakonec bylo uděleno jen díky papežově bule, Petr dal mužstvu peníze na stravu a píci a vyprázdnil tak svůj váček až do dna, ponechav si jen 10 cekinů jako výrobní prostředek na čerstvou várku zlata. A o málo později, právě když na věži gubijského domu počali vyzvánět poledne,

neboť v nitru prstenu pečlivě vytřeném byl uložen kousek provázku, přesně jeho vlákno, úhledně stočené do kotoučku, bez pochyby kousek provazu, na němž byl někdo oběšen. Prohlédli prsten u světla, zda aspoň v pantu víčka neuvízlo zrníčko kamene mudrců. Marně. Achille, jinoch peružánský, provedl svou věc dokonale. Teď by bylo nejlépe zmizet, řekl kapitán, protože naši chlapci, když nedostanou své, roznesou nás na kopitech. To je rozumná myšlenka a já vám radím, kapitáne, abyste ji provedl, řekl Petr. Ale já, vévoda ze stran, by si to nemohu dovolit. Kdybych utekl před svými vojáky, jež jsem najal, byl by všemu konec. Načisto konec. A vy myslíte, že není konec, řekl kapitán. Petr neodpověděl. 2 hodiny popolední vypochodovali z města, ale už po 10 minutách, když hradby Gubia ještě byly v dohledu, Petr pokynul kapitánovi, aby kázal zastavit. Ohromeným peružáncům Petr oznámil, že jeho zdroj peněz se ztratil, vyschl a že mu nezbývá, než aby jim poděkoval, omluvil se jim a vyzval je k návratu do rodného města. Snad Bohdá Podesta nebude tak tuze přísný a promine jim malý několikadenní výlet. Petr však předestřel i další možnost, aby se vzdali žoldu, který jim byl slíben, a dokonce mu vrátili část těch peněz, jež jim už vyplatil, aby mohl nakoupit munici. Je to krajní oběť, již se tu na vás dožadují, řekl Petr. Ale čím větší oběť, tím skvělejší bude odměna. Poraďte se a dotažte se sami sebe, která z obou cest je pro vás lepší. Zda cesta kajícného návratu, anebo cesta slávy a heroické sebeoběti. Počkám na vaši odpověď. Petr s kapitánem poodjeli. Peružánci si počínali jako pominutí, mávali rukama, mluvili jeden přes druhého a strkali se. Ale pojednou nastalo uklidnění a utišení. To se ujal slova Alessandro Barberini, mluvil a mluvil, když tu se od skupiny znenadání začaly oddělovat postavy a hnuli se cestou k bráně města, z něhož před krátkou dobou vyšli, až z bojového houfu, jejž Petr pyšně nazýval svou armádou a který mu dobitím stramby měl umožnit dobít světa, zbyl jen hlouček 15 až 20 chlapců, mezi nimi 6 jezdců. Ještě se o něčem radili a pak se naráz vydali bystrým krokem k oběma osamělým mužům, Petrovi a kapitánovi. Alessandro Barberini, který jel v čele, zřejmě uznaný a uznávaný mluvčí zbylých peružánců, se tvářil veselé. Moc vás nezbylo, řekl kapitán. Čemu nám budete platní? K tomuto, řekl Alessandro a rozmáchnув se kopím, vší silou jim probodl kapitána. Petr zavil, jako by kopí projelo jeho vlastním tělem. Současně na něho skočilo klubko peružánských divochů a v mžiku měl ruce spoutané za zády. Já to povídal, zasténal kapitán, když mu Alessandro vytahoval kopí z rány. Pak mu vytryskl z úst tenký pramínek krve, hlava mu poklesla a byl konec. Proč si to udělal, ty vyvrheli, řval Petr, vzpíraje se a cloumaje muži, kteří ho drželi. Protože by nám jen překážel, řekl Alessandro Barberini s úsměvem. Za to vy, výsosti, můžete nám být k velkému užitku, protože kromě vás je ještě jeden vévoda ze Stramby a ten je pravý a na rozdíl od vás není bez groše a bude nám povděčen, když mu přivedeme vaši výsost živou, pěkně na provázku. A teď zhůru do Stramby. Tak to začala Petrova muka. Putoval pěšky mezi 2 jezdci, Alessandrem a Achillem, ruce spoutané za zády, kolem krku provaz. A nebylo to ponížení, nebyla to potupná a groteskní prohra, jež mu působila nesnesitelnou bolest a žal. Nýbrž jen a jen smrt kapitána Dobré. A hoši postupovali ostře, kopec, nekopec, byli veselí, samý žert a šprým, neboť nepochybovali o tom, že je neminulý.

nebohatá odměna a poháněli svého zajatce násadami kopí. Pozdě odpoledne, když už překročili hranice Strampského vévodství, se v blízku cesty objevovalo stále více a více drsných a nerudných lidí. Ti stáli osaměle, ti zase v hloučcích, vystupovali z křoví a ze zastromů, zbíhali se strání a vylézali z výmolů, přičemž divokou šeřelou krajinou zaznělo a zaznívalo táhlé, nepřetržité volání, podobné houkání síčků, zprvu nezřetelné, ale pozvolna nabývající přesnějšího zvukového tvaru, až bylo možno rozpoznat, že to je jen jedno jediné slovo nepřetržitě opakované. Vévoda, vévoda. Na obzoru vzplanula vatra a do hukotu lidských hlasů zazněl zpěv pastýřských trub. A to všechno viděl a slyšel nejen Petr pohlcovaný mrákotami horečky, ale i ti, již ho vlekli za provaz, neboť zneklidněli a zpomalili chod svých koní, kdežto Petr naopak napřímiv se zrychlil krok, neboť pochopil, co se děje. Byla to Stramba. Jeho Stramba, jež ho poznala a vítala a volala mu vstříc hlasy svého lidu. Ale tu už se cesta před nimi zaplnila lidmi, takže byli nuceni se zastavit. Alessandro zvedl bičík, ale někdo mu skočil z hůry z koruny stromu na záda a strhl ho z koně. Do nesmírné vřavy, jež v té chvíli nastala, třeskly výstřely a s příšerným hvízdavým zvukem přiletěly šípy a zazněly výkřiky bolesti a hrůzy. Orlé se hrnuli z lesa jako voda z přetržené hráze, divocí a zuřiví a bezpočetní, a vrhli se na prudžánské hochy s takovým elánem a přesilou, že konec nastal téměř současně s počátkem té mely. Zatímco Petrovi přeřezávali pouta, jedna z žen uchvátila jeho ruku a líbala jí, slzíc a volajíc. Ty můj panáčku, ti tě zřídili. Petra, pravda, zřídili, ale ještě hůř bylo zřízeno 7 perudžánských chlapců, kteří přežili tento masakr. Alessandro Barberini mezi nimi. Žalostný hlouček zmlácený k smrti vyděšených ubožáků, nešťastných obětí nedostatku informací, neboť k jejich sluchu, když byli v Gubiu, pronikla toliko zpráva o tom, že Giovanni Gambarini vypsal na hlavu Pietra Cucana da Cucan, nového pretendenta na vévodský trůn v Strambě, vysokou odměnu. O tom však, že téhož dnes rána tentýž Giovanni Gambarini utekl ze Stramby a zmizel v neznámu, se tehdy v Gubiu dosud nevědělo. Špatné informace zaskočily i jeho, Giovanniho. Fáma nejen létá, ale přitom letu též narůstá. Zvěsti o válečných plánech a skutcích Petra Cucana z Cucana doletěly do Stramby fantasticky zveličené. Giovanni Gambarini se Petra bál jako samého čerta, neboť ho až příliš dobře znal. A proto od chvíle, kdy se ukázalo, že Petr uprchl, nenabil chvilky pokoje a nebyl sto se osvěžit hodinkou klidného spánku. A jeho neklid pak přešel v opravdovou hrůzu, když se mu doneslo, že Petrovi se podařilo vetřít se v přízeň jeho svatosti a že papež ho, Giovanni ho proklel a postavil Petra v čelo své armády, aby dobil Stramby. A tato hrůza přešla v paniku, když se ve Strambě rozhlásilo, že Petr už dorazil do Perugie, kdež verbuje a doplňuje své válečné sbory. Když pak vrazi, jež v zoufalosti poslal Petrovi vstříc, se nevrátili, Giovanni dobře věda, že jeho vlastní vojáci a naprostá většina obyvatelstva Stramby sympatizuje s blížícím se hrdinou a netuše, že Petr ve skutečnosti má na kahánku a že vrazi, i když se jim nepodařilo ho zbavit života, přece neprovedli dílo nikoliv nepatrné a marné, Giovanni potichu zbalil svých 5 švestek a pravděpodobně opacen tučnými akreditívy vytratil se z města. Prý tajnou podzemní chodbou, vedoucí z vévodského paláce pod hradbami, nikdo neví kam, takže na rozdíl od svého otce nebyl nucen užít přestrojení.
A Petr desítkami silných paží vyzdvižen do sedla nastoupil triumfální pochod k hlavnímu městu vévodství, k své strambě. Už se setmělo, ale měsíc stál v úplňku. Když se před nimi rozevřelo údolí, zdálo se, že město hoří a že z jeho bran vytéká žhavá láva, ale nebyl to požár, bylo to osvětlení nadmíru slavnostní a nebyla to žhavá láva, nýbrž zástupy mávající pochodněmi a proudící z bran vstříc přicházejícímu novému vévodovi, mezi nimi osobně kardinál Tinačo, za ním vévodkyně vdova, idiotku Bianca Matu přitulenu k svému boku, pak všichni příslušníci strampské šlechty a bohatého měšťanstva a nakonec nekonečná řeka lidu a chudiny.

Hned nazítří po Petrově triumfálním návratu do Stramby senát, zvaný Veliká rada, jehož jádrem byl soudní sbor 12 mudrců, rozšířený o zástupce cechů, formálně zvolil Petra novým vladařem. S rukou kardinála Tynača přijal pak Petr požehnání, jakož i křížek, jejž mu načrtla na čelo vévodkyně vdova Diana. Předseda sboru mudrců Don Timonel předal Petrovi vévodský meč v zlaté pochvě a zlaté žezdlo a jménem všech občanů Stramby mu přísahal poslušnost a věrnost nehynoucí. Od této chvíle tedy byl Petr vévodou opravdovým, vévodou, jak se sluší a patří, a nic už mu nemohlo bránit v tom, aby dal volný průchod svým spasitelným záměrům. Když obřad předání meče a žezla byl zakončen, Petr, ozdoben těmito insigniemi, sestoupil po hlavním schodišti k bráně paláce, kde pro něho byl připraven bílý kůň se zlatými podkovami. Na tomto koni se měl podle starého zvyku projeti ulicemi hlavního města. Co bylo smyslem a podkladem tohoto zvyku, není dobře známo. Když se však Petr a jeho průvodci hnuli k Piazza Monumentale, slunce najednou zčista jasna zmizelo za fialovými mraky, zafičel vítr a bez přípravy a bez úvodu se spustila sněhová metelice tak ostrá, vírná a hustá, že nebylo vidět dále než na 5 kroků a baldachin nad Petrovou hlavou cloumaný větrem se zaplnil závějí. Nebylo to nic zvláštního v této horské končině, ale okolnost, že sněhová bouře nastala právě při první projížďce nového vévody, vzbudila v mnohých pověrčivých srdcích tíseň a obavná předpověď, že vláda vévody Petra I. bude mimořádně pohnutá, šla od úst k ústům. Na zítří z rána odjel kardinál Tynačo do Říma, aby přivedl svou neteř Izotu a učinil jí Petrovou ženou. Petrovým prvním vladařským činem bylo, že svolal soud 12 mudrců, aby zvážili vinu Alessandra Barberiniho a jeho 6 kompliců, kteří přežili masakr před Strambou, a udělili jim přiměřený trest. Mudrci měli vůči Petrovi špatné svědomí, neboť nebyl mezi nimi jediný, kdo by proti němu nebyl konspiroval. A proto se předháněli v úslužnosti vůči novému vládci a v projevech dobré vůle a loajality. Za to obžalovaní Perugiánci se chovali ku podivu sebevědomně až drze, jako by se jim bylo dostalo předběžného ujištění, že se jim nic nestane a že když vyšli živí a zdraví z rukou rozlícených horalů, teď už mají vyhráno. Když Don Timonel jménem mudrců navrhl, aby obžalovaní byli potrestáni pořádným pardusem a pak posláni postrkem domů, seděl Petr chvíli mlčky se zavřenýma očima, než promluvil. Ale pardus je široké slovo. Měli byste se vyslovit přesněji, pánové. Můj názor je ten, že by měli dostat nabacáno vařečkou, jako to dělají maminky, když jejich kluk si na plotě roztrhne kalhoty. Nebo smetáčkem, samozřejmě tou klupatou stranou, aby to nebolelo. Řekněte mi, pánové, jak se podle strampského zákoníku trestá krádež slepice? Don Timonel otálel, než si olízl rty, a odpověděl osuhlým hlasem. Oběšením, vaše výsosti. A krádež koně? Rovněž oběšením, po předchozím vytržení žebra. A žhářství? Usmažením na pomalém ohni. A falšování mince? Uvařením v oleji. A vražda? Vpletením dokola. A je to podle vašeho názoru spravedlivé? V míře omezených lidských možností to je spravedlivé, řekl Don Timonel. Protože například zloděj slepice, který se dal chytit, tu platí za tisíce jiných zlodějů, kteří se chytit nedali. A potrestat pardusem lotry, kteří se dopustili věrolomnosti, vojenské zrady a úkladné vraždy svého velitele, je po vašem názoru spravedlivé? Abych pravdu řekl,
odpověděl Don Timonel, očekávali jsme, že vaše výsost zahájí svou požehnanou vládu velkomyslným činem, totiž amnestií. Když se tak nestalo, snažili jsme se vzhledem k jejich mládí... Než vyslovím svůj rozsudek, řekl Petr, chtěl bych zdůraznit, že rozum, spravedlnost a pravda nejsou prázdná slova, nýbrž svaté a činné principy, jež zdviženy z bláta, do něhož byly zašlapány, byly by to vyvést lidstvo z temnot, v němž bloudí od nepaměti. Pokud budu zastávat tento úřad a důstojenství, chci být ochráncem a zosobnitelem těchto tří principů. Toto je má první příležitost, abych své přesvědčení převedl v skutek. A já se chci té příležitosti chopit. Čekali jste amnestii. Ne, pánové, ode mne se nedočkáte laciných a populárních gest, protože laciná a populární gesta jsou výsadou tyranů. Já chci vládnout v souladu se svým svědomím zcela bez ohledu na to, že spravedlnost, je-li spravedlností, nezná slitování nad těmi, již sami neměli slitování. Pravda, že bývá často ohyzdná a rozum, že docházívá k závěrům na dobro nelíbivým. Vycházeje z této zásady nařizují, aby Alessandro Barberini a jeho šest druhů bylo pověšeno. Když byli naříkající a vzpouzející se Perugiánci odvedeni, ujal se slova apatikář Gerbino. Stane-li Perugiánec před stramským soudem, je dobře, když soud uváží, že Perugia je bohatá, silná a bojovná a Stramba, která s ní tradičně je na kordy, slabá a v této chvíli dokonce finančně vyčerpaná. Považovali jsme tudíž za žádoucí dát najevo Perugii dobrou vůli. Ve svém skvělém proslovu se vaše výsost několikrát odvolala na rozum. Nuže táží se, zda by to bylo rozumné zbytečně píchat do hnízda sršňů. Čemu vy říkáte rozum, tomu já říkám opatrnost a zbabělost, řekl Petr. Kdykoliv dojde ke konfliktu rozumu a spravedlnosti, znamená to, že buď se spravedlností, anebo s rozumem něco není v pořádku. Vy považujete za rozumné nechat zločin bez trestu, aby se Perugia na nás nehněvala. Já to považuji za nerozumné, neboť zločin ponechaný bez trestu vybízí k dalším zločinům. Pokud jde o bohatou a mocnou Perugii, je to město roztržené na dva nesmířitelně servoucí tábory a na to blízké vzpouře. Pánové, odmítám pokračovat. Buď mé rozhodnutí přijmete bez další debaty, anebo ještě dnes oznámím strampské veřejnosti svou abdikaci a důvod této abdikace. Pak Petr vstal a odešel, zanechav za svými zády 12 rozhněvaných mužů.

0: Na Pohodě jsme vám dnes četli z knihy Vladimíra Nefa Královny nemají nohy. Příběh šlechtice Petra Kukaně z Kukaně, zasazený do rudolfínské doby, v režii Jany Bezdíčkové v roce 1979 načetl František Filipovský.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Polokulaté narozeniny s číslovkou 85 slaví v těchto dnech herečka Iva Janžurová. Absolventka DAMU byla přes 20 let v angažmá v divadle na Vinohradech, odkud odešla do Národního divadla.
1: Do srdcí diváků se zapsala svými rolemi v řadě filmů a svůj jedinečný hlas využila samozřejmě i v rozhlase. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
0: Ve čtvrtek 14. května se vrátíme do roku 2007, kdy Iva Janžurová přijala pozvání Jiřího Suchého a Jiřího Anderleho do pořadu Dva v Africe.
1: V sobotu 16. května nebude chybět pohádka Tulácká na motivy pohádky Karla Čapka.
0: Se svou dcerou Sabinou Remundovou si bude povídat v neděli 17. května Iva Janžurová v tobogánu Tomáše Slámy a týžden uslyšíme taky rozhlasovou hru Zahrádkáři, aneb až se jaro zeptá.
1: A samozřejmě pro vás Ivu Janžurovou vyspovídal i Jan Rosák. Jejich tandem uslyšíme v úterý 19. května.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

nás v podkroví voníval terpentínem. A že byl malíř, to se ví, občas byl cítit vínem. Rostly mu bousy trosečníků, ztracených prostřed vlastní země. V očích jak v šachtě do světlíku, každý se ztrácel jako ve tmě. Maloval lidi z okolí.

ztratí se vprostřed vlastní země. Malíře, kdo si na chodníku zmlátil a potom zmizel ve tmě, říkají lidé v okolí, že dostal správnou lekci. Já však, když malíř

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

se patníky, jak si to kolem šinu, chechtá se chocholouš a vává starý hrad. Tak někdo rozváží mléko či zeleninu, já vozím náladu a to já strašně rád, cink, cink a ratata, a to já

0: Hitová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
1: Potkejte se již 16. května s oblíbenými moderátory a autory pořadu Českého rozhlasu Dvojka a Českého rozhlasu Pohoda. Nahlédněte do zákulisí rádia nebo buďte součástí živého vysílání. V 11 hodin si do studia S1 pozval Aleš Cibulka, Veroniku Kek-Kubařovou, Jana Nedbala nebo bratry Bachelory Martina a Miroslava Dubovické. Nebudou chybět ani autogramiády tváří našeho vysílání. Těší se na vás Šárka Volemanová, Jiří Holoubek, Robert Tamchina, Marie Redková, František Novotný, Iva Bendová, Jan Rosák, Jitka Novotná a mnozí další.
0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
1: V sobotu 16. května na Vinohradské 12 v Praze.
0: Více informací na rozhlas.cz/DOD.

0: mixer a kombajn v jednom těle.
1: Cecílie
0: nohou seje, rukou pleje, hubou mele. Zrovna nedávno jsem viděl takovou věc. Cecílie dojila krávu vzhůru nohama. Já povídám, Cecílie, co je to za nesmysl? Ona říká, jaký pak nesmysl? Jak jinak bych docílila, aby ta smetana...

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu.

kolik jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristýnko. Tobě snad i v noci světla přebývá, věnuj mi ho trochu, Kristýnko.

0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Znělka dozněná, je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině, a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt. Nám všem hezkou neděli. No i dnes vysíláme nebo natáčíme v divadle Ungelt bez publika. To je velice smutný pohled, prázdné divadlo, nicméně mám elitní dva hosty. Takže nebudu zdržovat, po mé pravici vynikající česká divadelní, filmová, televizní, rozhlasová herečka, také několikanásobná matka, asi už tušíte, a v současné chvíli také manželka diplomata, tak je to jasné, Veronika Žilková.
4: Dobré poledne, nebo předpolednem, dobré půl jedenácté, ano. Nebo jedenáctou, nebo kolik
3: takže
4: vlastně je.
3: Zdravím, ahoj.
4: A zdravím všechny posluchače a děkuji za pozvání do tvého pořadu.
3: Pokud bychom natáčeli před diváky, tak by po mé levici na jevišti seděl další host, ale on je režisér a vyměnil si, že bude sedět v hledišti, takže je od nás lehce vzdálený. I tak ho srdečně zdravíme a představujeme vynikající přední český divadelní režisér, ale také prvotřídní dramatik a příležitostný herec Martin Čičvák. Ahoj.
5: Dobrý deň, ahoj.
3: No a první otázka, nevím, kdo začne, kdo si dříve vzpomene, když jste se poprvé spatřili vy dva.
4: Mě zarazilo, že český režisér, který mluví slovensky, tak Martine, vy jste český režisér?
5: Já normálně uprostřed věty prejdem do jiného jazyka. Takže teraz jsem zdravil slovensky a tím pádem můžu v druhé části věty přecházet do druhého jazyka. Dobře? Promiňte.
4: Ne, ale vy jste národnosti?
5: Slovák.
3: Jo. No a tak když tohoto Slováka poprvé spatřila, Veroniko, drž se otázky.
5: Ale tři děti moje už jsou vlastně narodení Pražáci. Nepříjemní, zlí Pražáci.
4: Takže vy jste Slovák s českými dětmi.
5: Já jsem Slovák s českou manželkou, Hradečačkou.
4: Já už vám to nechám moderovat,
5: nebojte. Pozdravujem svou manželku, ahoj lásko, ahoj děti.
3: A v Karlíně zdraví.
5: Oni vědí, do Karlína oni vědí, že když tatínek prejde do slovenčiny, je zle.
3: Takže mluv česky, prosím tě, v tomto pořadu, ať není zlé.
5: Ať se nemusím soustředit na to, jak to říkám, ale o čom hovorím. Dobře, kdy jsme se prvýkrát my dvaja stretli? 24-25 rokov jsem mal, keď jsem nastoupil vlastně do činoherního klubu. Taký vystrašený chlapec z Košíc, Jamák, právě vyštudovaný, který všetko vie nejlepší. No a tam vlastně celá ta plejada hercov, tak som si vlastne ani netrúfol k nikomu a už k vám vôbec nie, Veronika, prísť. A tak som sa len skromne prišiel predstaviť, že ja tady dobrý deň skúšim Vojcka a Veronika mi na to povedala, proč neskúšite nieco modernejšieho, třeba Mrožka.
4: To není pravda.
5: Je to pravda.
4: Vážně?
3: Tak si to no pamatuje. To
4: já si pamatuju, že na baru stál, a vím přesně, kde vidím ten bar před sebou, v pravé části na baru stál mladý režisér, který byl opředený pověstí velkého talentu, a já jsem byla strašně šťastná, když asi po 3-4 letech působení v tom divadle si mě všiml a obsadil mě poprvé. Ale pravda je, že zpočátku jste měli Vojcka a pak měli představení, kdy vlastně jsme si všichni přáli v nich nehrát, protože končili až po půlnoci, kdy už nejezdilo metro. Mm-hmm. To byly nejdelší představení v životě.
3: Nejdelší.
5: Divadelní no, večery v samém baru vlastně jste zkoušeli jste deskový statek s panem Smočkem, ano. A vy a Dana Černá jste za mnou, ještě jsme spolu neskoušeli, vlastně jsme se úplně nepoznali, jste za mnou přišli a spýtali jste sama, pane režisére, řekněte nám, jak se hraje lesbický vztah nebo lesbická láska na jevišti. Co my dvě máme dělat?
4: Vidíte, režírovaný Smočkem jsme šli o radu tady k panu Čičváku.
5: Len si preradu, nevím prečo odo mňa, ale poradil jsem vám. Samozřejmě.
4: No a já jsem viděla, musím říct, jedno z nejhezčích představení ve svém životě, a to byl Mizantrop. Nevím, kolikátá to byla vaše režie.
5: V činárním klubu možno druhá, třetí.
4: Tak, tak. A to opravdu jsem byla úplně unešená, protože víte, co je hrozně těžký začínat v divadle, kde je velká legenda před vámi. Tam prostě duch starého činoheráku pořád strašil. A vlastně každý nový režisér byl pořád strašený tou obludou, která už tam dávno nebyla, protože Petr Čepek už nežil. Pan Abraham už tam nehrál, Menzel už tam nerežíroval, ale pořád tam viselo takový, jako v Národním divadle Národ sobě, tak tam viselo Bacha, starý činohrák tě vidí. A pro všechny
5: visí tam v tom divadle doteď a je to dobře, že to tam visí.
4: Ale tam už nikdo není, kdo by pamatoval starý činoherák. I když mě bude letos 60, ani já nepamatuju starý činoherák. No, ještě pamatuju, když jsem tam vlastně nastupovala za Libušku Šafránkovou, která byla na mateřský. Tomu synovi je, myslím, skoro 40, když byla na mateřský. Ale přesto, jako já jsem zažila tam ty lidi, ale... Už to taky nebyl. Už taky říkali, to už není ten pravý činoherák. Ale myslím si, že to byla strašně dlouhá odpověď.
5: Ale to nepomlouváme teď. Já ho s obrovskou láskou si myslím k tomu divadlu, o tom hovoríme. A keď nevím prečo, keďže jsme v divadle Ungel, to hovoríme o činoherákovi.
3: Nevadí, ale dopátrali jsme se, k tomu jsme směřovali do vašeho prvního setkání. No a taková
5: čili jak se
3: nejužší
5: hraje
3: spolupráce
5: láska.
3: Vás ano. Dvou tedy v tom činoheráku předpokládám. Představení, které jste spolu spáchali, které v tobě zanechalo Veroniko nejhlubší stopy.
4: My jsme rozkoušeli víc představení, ale dozkoušeli jsme tři a všechny tři, musím říct, že jsou moje životní role.
3: A to je vyznání, Martine.
4: Ano, já si prostě Martina Čečváka hrozně vážím.
5: Děkujem, Veronika.
4: A miluju putky, nebo jak to říct, souboje s ním, protože jsou úžasný. Martin je takhle, vůbec fenomén herečky je šílený. To jsou ženy, které jsou extravagantní.
3: Promiň, už se bezděčně usmívám, něco o tom vím. Ano.
4: Sebestředný. A to mluvím o českých herečkách. Moje slovenské kolegyně jsou krát 10. A prostě Martin, když přišel do divadla, tak se vlastně bál trošku, myslím si, hereček. A ještě těch hereček, co už teda zřejmě v dětství někdy viděl v televizi. Protože já to vlastně strašně závidím těm slovenským kolegyním. Oni jsou tam někdo. U nás česká herečka prostě jezdí metrem, vaří, chodí do školy a já mám pocit, že ty Slovenky jsou prostě jako bohyně.
5: Veronika, Slovenky nejezdí metrem, protože tam žádné metro není. Jo? Takže, jo?
4: Ale prostě v životě ke mně nikdo nepřistupoval s takovou úctou jako Martin Čičvák. Já jsem z toho byla hrozně nervózní, protože jsem furt říkala, ale já nepotřebuju tady okolo ty věty, co říkáte, jako že mě to sluší, nebo jestli můžu jít doleva nebo doprava. Mně je to jedno a už se z hlediště ozývalo. Neříkejte mi, že je vám všecko jedno, že jste z mnoha dětí a matka 6 dětí, že je vám to jedno. Ale mně to opravdu bylo jedno, protože já jsem po jeho shlédnutí první režie byla tak okouzlená, že já buď s těma lidma se nebavím a nepracuju, anebo jim propadnu. A Martin Čičvák je jeden asi ze 4 režisérů ve svém životě, kterým jsem propadla. A mně bylo jedno, jestli mi řekne postav se na hlavu, buď nahá. Když mě nutil...
5: Já jsem to nevěděl.
4: No tak vy jste mě nutil kouřit v hrobě, jo. Jakože sedím a kouřím v hrobě a piju. A vlastně mě
5: já
4: donutil...
5: Já myslím, že to měla autorka, to je vlastně prvá věc, kterou jsme spolu robili. Marina Kár u Kočičí bažiny.
4: Ano, adaptace Médeji vlastně. Médeji
5: a to bylo absolutně skvostné, co Veronika urobila s tou rolou. To,
4: ale strašný
5: to nedalo vydržať sa na to pozerať. Tak dobré to bolo. Tak to je
4: strašný bylo, když jsem pak do toho Irska jela, tak jsem mu volala a psala a říkala jsem, jakým právem já jsem to hrála. Když jsem vlastně nevěděla, že to Irsko je ještě několikanásobně ponurejší. A já jsem hrála takovou výtržnici, potulnou, já nevím, Rómku. Jak to říct? Prostě takovou jako...
5: Ženu razancie a temperamentu a vy máte razancie a temperamentu absolutně dostatok a na rozdávanie. Takže
4: musím
5: tam,
4: říct, že po
5: tam vůbec tenhle vhled není potřeba.
4: A mně to přišlo, jako, že jsem to nevěděla dost hluboko. Protože v tom Irsku jsem to najednou viděla a říkala jsem si ano, tady je to buď a nebo. Buď prostě zabiješ a nebo přežiješ. A přišlo mi to, že jsem furt byla taková moc městská na to, jak vlastně to Irsko samo je krutý, i když je pravda, a teď teda řeknu, doufám, že se nerozvede kvůli tomu, byl v Hledišti, mám říkat to jméno? Ne, já ho neřeknu.

0: Kto byla, Veronika bola lavina v tej inscenácii a je pořád. Áno, tak sme
1: Veroniko, ale posluchači tohoto pořadu sú zvyklí, že v té první trojrozpravě, čekají vás pak ještě další dvě, se přeci jenom dozví něco o vašem rodinném původu, tak já bych začal tebou, tak tatínek, hudební pedagog, velký milovník flétny,
2: no,
1: flétnou léčil.
2: My jsme skončili s tím divadlem už?
1: Ne, my se k divadlu dostaneme,
2: ne, protože
1: ale
2: my ještě máme další dvě úžasný převratný inscenace, o kterých je třeba mluvit.
1: A tohle není divadelní magazín, ale tak prozrad, jaké dvě ještě?
2: Ne, protože druhé představení a třetí představení Martin i sám napsal. A to je hrozně důležité.
1: A já jsem ho uvedl také jako dramatika, takže je to na místě.
2: Ano, hovor. Je. A vlastně druhé představení jsme hráli s panem Kukurou. Vlastně se to jmenovalo Kukura. A byl to takový, ta druhá půlka, kde teda jsem vystupovala já jako vlastně substance všeho špatného, co je na herečkách.
0: No ano, ta hra, abych to uvedl, tomu bys možná rozuměl, intendant divadla a režisér čekají v takovémhle divadle, jako je Ungeld, na herečku, která jim přijde buď vrátit, nebo nevrátit médeu. Takže čekají na ní hodinu a přibližně hodinu spolu mluví dvě figury, Kukura či Čvák se jmenují ty figury, a pak přijde takzvaně ona.
1: Čičvák hrál Čičváka?
0: Čičvák nehrál Čičváka, na to byl tam etablovaný moji kolegovia. A pán Kukura hrál pána Kukuru a Veronika opäť ako lavina prišla v druhej polovici a vysypala zo seba snaď 20 strán môjho textu, ale s tak obrovským šarmom, že nakoniec aj ten môj text bol pre publikum proste stráviteľný.
2: Bylo to vlastně krásný, jak je to souboj mezi komercí a kulturou. To, co vlastně často herečky zrovna, co se objevují v Ungeltu, zažívají. Do jaké míry můžou umírat hlady, protože chtějí dělat umění, a do jaké míry teda přece jenom můžou v pět ráno točit nějaký příšerný seriál. A vlastně tahle ta moje postava, si myslím, že v ní byly všechny slavné herečky Československa. Byly tam všechny jejich maníry obsažený a já jsem to milovala, to představení. Já jsem se strašně bála, protože to opravdu bylo ode zdi ke zdi, ale bylo to uchvatný a ten text byl, Martinovy texty jsou vlastně, teď to řeknu hrozně blbě, jo, ale jsou chytřejší, než já vůbec by mě napadlo. Takže mě hrozně jako herečku těší, když vlastně já něco řeknu a vím, že ještě zatím je hluboký tunel, kde vůbec moje vědomí ani schopnosti to zahrát nejsou. A to je úžasný, protože to je hra nad propastí. A třetí hru, kterou jsme spolu
1: byla
2: udělali,
1: urna, ne?
2: Byla urna, kde jsme hráli s urnou Martina Čičváka. Proto jsem
0: taky
2: chtěla,
0: to nebyla moje urna. To taky
2: ale byl to váš text.
0: Byl to můj text a v urně opravdu vlastně byly to čtyři divy, tři herečky činoherné a jedna operná diva, které jdou v prázdnom divadle na prázdnom javisku roztrusit popol mrtvého režiséra. A postupně se rozkličovává nebo postupně se ukazuje, co se tam vlastně stalo mezi těmi pěti lidma.
2: No, já myslím, že to ale je potřeba říct, i když to někdo uvidí, a my jsme ho prostě zabili, toho režiséra. Takže tyhle ty tři hry si myslím, že vlastně vrcholí můj vztah s Martinem Čičvákem, že od médií přes teda hvězdu všech hvězd, komerčně kulturní krávu, jsem se dostala až k jeho vražetkyni. A tím bych teda naší spolupráci ukončila a skočila bych k té rodině.
1: No, já lapám po dechu, to byla bohatá spolupráce, možná na ní tedy Čičvák s herčkou Žilkovou ještě někdy naváže, přál bych vám to. Veroniko, tak ty to nezapřeš, to všichni vědí, vyrostla si v rodině hudebního věhlasného pedagoga, asi hrála také na flétnu, díky tomu, že on léčil flétnou.
2: A můj tatínek byl člen symfonického orchestru Československého rozhlasu, takže já jsem rozhlasový dítě, já jsem jezdila na tábory s rozhlasem, já jsem jezdila na hory s rozhlasem a dětství jsem trávila v Ladírně, kdy jsem čekala na tatínka, protože dřív nebyly žádný chůvy a žádný takový jako vymoženosti, co jsou dnes, ani bylo moc kroužků pro děti odpoledne, takže já, když jsem měla, prostě když mě neměl kdo hlídat, tak jsem byla v Ladírně, anebo jsem potom večer spala na Pražském jaru, milovala jsem Rudolfínum, protože tam byly měkčí sedačky než ve Smetanově síni.
1: Tam se líp spalo.
2: Ano. A mě bylo těch 5-6 a vlastně tatínek mě takhle hlídal, no, že jsem prostě trávila život v zákulisí orchestru.
1: Nicméně hudební dráze si unikla, tví sourozenci ne. Jak se přihodilo, že v sobě objevila přece jenom dnes zjevné komediantské nadání?
2: Já jsem teda na flétnu hrála a dokonce jsem měla jet do Londýna studovat flétnu. Vyhrála jsem nějakou

0: soutěž a nějaký stipendium, jenomže jsem se zamilovala do předsedy SSM. Já, katolické děvče z rodiny, která byla neustále režimem pronásledovaná, a já jsem kvůli tomuto svazáku do toho Londýna nejela a zničila jsem si život. A pak jsem se teda stala omylem herečkou. Já vlastně, proto mě tak hrozně těšily Martinovy hry, protože já jsem nikdy herečka bejt nechtěla. Nikdy jsem neměla ambici bejt herečka. Já mám ambici bejt dobrá matka. A to herectví jsem vždycky brala, že to je nejlehčí způsob, jak je vlastně zabezpečit rodinu materiálně. Ale já jsem nikdy netoužila potom být herečka, do divadla nechodím. To, že jsem byla v Ungeltu už dvakrát, je zázrak, protože já jsem
1: jako
0: za svůj...
1: matka jsi přišla, ano.
0: Ano, já jsem za svůj život viděla asi 10 představení a většinou to bylo buď, že v tom hrál můj syn, anebo tam hrál můj manžel. A je to
2: nebo
0: možná...
2: sama Veronika jste v tom hrála, ne? Takže...
0: To jsem chodila do práce, to ano, jo. Když jsem v tom hrála, tak jsem přišla. Ano. Ale aby šla jako divák. To mě, já jsem z té hudební rodiny, takže pro mě umění je vážná hudba a hudebníci. Já vím, že je to asi rouhačství říkat, já jsem šla studovat filozofickou fakultu a kdyby to nebylo v době bolševické ideologie ve škole, tak bych z té filozofické fakulty nezběhla a nešla bych studovat Damu z nudy z rozmaru, chtěla jsem studovat tanec tam.
1: No a kdyby ses měla vrátit úplně jaksi do svého dětství, jak se na tobě podepsal táta a jak máma? Teda ty ses přiznala, že to nejpodstatnější v tvém životě je rodina, tak to je asi dědictví po mámě. Proto bylo asi taky to rodinné prostředí to určující. Táta byl umělec.
0: Musím říct upřímně, že ne. A moje matka udělala tu chybu, že se takzvaně obětovala a celý život nám to velmi hlasitě vyčítá. Její 97 a pořád
1: stále vyčítá.
0: Stále mi říká, já tu fakultu, maminka studovala v Brně na vysoké škole francouzštinu, nedodělala to kvůli tatínkovi takzvaně. A takzvaně nám to celý život vyčítá a je to lež, protože to dodělat mohla. Jako je možný mít děti a k tomu nějakou profesi, ale moje matka se rozhodla, že se obětuje a bude nám to vyčítat. Daří se jí to.
1: No a podíl táty na tom, kdo seš dnes?
0: Po tatínkovi ten podíl je genetický. Jak říkala Stella Zázvorková, Žilkovi jsou Marťani, protože ta energie, co mají v sobě, ta není pozemská. Takže my jsme takový zvláštní ufa. Takže já po tatínkovi mám asi takovej ten pocit, že každou překážku přece musím překonat. Je to úplně nesmyslná vlastnost, kterou jsem dostala po něm. A musím říct, že jako mě opravdu letos bude 60 a já už jsem zapomněla, jaký to je být dítě. Já vím, jaký je to být matka, jak je to složitý, to vím, ale jako na svý dětství to už je tak dávno, že už fakt si to nepamatuju.
1: Dáme ale příležitost teďka Martinovi, aby on se vrátil do svého dětství. Ty se narodil v Košicích, jak jsem se dočet, tak prozrať, jaké bylo rodinné klima u vás. Máš sourozence, co táta, co máma, umělec někdo z nich?
2: Otec zo štyroch súrodencov, traja bratia, jedna sestra, otec ako dizident, jeden brat ako eštebák, tretí ako bohem, akademický maliar. To vlastne rozprávka o slovenských troch bratoch. Vždycky to tak bolo, že jeden si mohol robiť, čo chce, druhý s tou stranou. Dedo bol veľký komunista. To je tá klíma, to povedať musím. A v tomto sme vyrastali. Nejak tá televízia ako takého nejakého chlapca potrebovala na také moderovačky a tým pádom som vlastne behom strednej školy bol viac v televízii a niečo tam ako furt moderoval a furt niečo hral. Potom som hral v štátnom divadle princa, lebo potrebovali princa a potom ma dokonca aj prijali na konzervatórium, ale až...
1: Ale v Košiciach?
2: V Košiciach, ale keď otvárali ten ročník, tak ja už som bol na gymnáziu. Práve v ten rok, keď som ja prechádzal na strednú školu, tak neotvárali. Takže až... A po tom roku už som si povedal, že zostanem na gymnáziu, lebo že vlastne už ma to nebaví chodiť ako po javisku, že ja vlastne by som chcel režírovať. A od toho momentu, od strednej školy som sa začal na to pripravovať. V 16 rokoch som dokonca narežíroval jednoho Hamleta so mnou samým v hlavnej roli. Bolo to fakt katastrofálne. Všetko, čo len si viete predstaviť, čo pod pojmom avantgardné divadlo, balili sme Ofeliu do igelitu, potom sme ju ešte zabalili do reťazy, hlasná hudba do toho hrala. Ja som to v takých ponožkách tam... Niečo strašné, fakt. Ale stalo sa to. A tak som vlastne nejak týmto, týmito videami rôznymi a touto svojou vlastne nejakou posadnutosťou urobil obrovský dojem na pána profesora Scherhaufera a pána profesora Hajdu, ktorí viedli režiu.
1: To už sme v Brne na jamu, že jo?
2: Na režiu, no, lebo to tak ako plynulo, navezovalo z tej televízie až vlastne až cez
1: Takže ale ty umělecké sklony nemáš díky rodině, v které jsi vyrostl, ani maminka.
2: Ale mám. Jeden z otcových bratov bol akademický maliar, dedo bol vlastne, dedo zbieral strašné umenia, vlastne s tým obchodoval, s tými obrazmi. A kúpoval od nás básne a dedo. Uh-huh. A kúpoval od nás vždycky v piatok za 100 korún slovenských, niekedy za 50. Kúpil buď báseň, alebo to, čo sme cez týždeň namaľovali, takže nás tom aj podporoval. A plynulo sa mi podarilo v 18 rokoch dostať sa teda na jamu, pretože som asi fakt bol nejak proste tým posadnutý a dosť pripravený. Ako vedel som, kto je Merchold, to na pána profesora Scherhaufera zapôsobilo. Vedel som celú tú ruskú školu, avantgardnú a tak ďalej.
1: Sú pyšní rodiče dnes na úspechy svého syna Martina Čičváka?
2: Ja myslím, že
1: na Slovensku žijú.
2: Rodičia sú v Košiciach, áno.
1: I sú rozenci?
2: A brat Daniel tiež ako maluje, tiež fotí, takže nejaké... Aha, a mamina mama, to už je maďarská teraz strana, dobre, to je veľmi dôležité.
1: Tvé mami.
2: Mojej mami, to je taká vlastne maďarská skôr, Pongrácovi sa volajú. Keď prišli reštitúcie, aj sme po Budapešti zisťovali, či náhodou by sme niečo... Nie, nemáme nič. Tak,
1: máš talent.
2: Tak radšej palác v Budapešti by som... Ale takže z maminej strany babička, ktorá nás opustila, keď mala 94 rokov, ale v 92 povedala vetu, tu povedala po maďarsky, a ju po maďarsky hovoriť nebudem. Prežila som dve svetové vojny, dve svoje deti, Michaela Jacksona a Whitney Houston, prečo som ešte tu? 92 rokov mala, keď toto povedala. Tak ona mi rozprávala, že v mladosti bola amatérskou herečkou, že sa na to strašne tešila, že vedela aj improvizovať, mi rozprávala, lebo napríklad, keď mala zapaliť sviečku, tak na javisku zabudli niekto nachystať zápalky a ona vedela, jak si ich má tam vypýtať. Holvana ďufa, kde sú zápalky. A nakoniec si ich aj tú sviečku zapálila. A ešte mi rozprávala babička aj o tom, že tak ako oni vedeli tancovať na tancovačkách aj 3 dni, tak my by sme tancovať teda nevydržali, ako ona tancovala. Tak tam niekde si myslím, ja tak podozrievam túto svoju maďarskú babičku, že po nej som nejakú posadnutosť tým divadlom získal, pretože to v sebe mala. Potom, teraz idem k tomu Londýnu, lebo to je také, to máme spoločné s Veronikou, že keď som nastúpil na jemu, potom som išiel na Dartington College of Arts na Erasmus, kde som nakoniec zostal chvíľku dlhšie ako jeden semester a podarilo sa mi dohovoriť si kšeft v londýnskom Grace Theatre, kde moju vlastnú hru, oni chceli hru, pretože na zhodou okolností, to vám nepoviem, jak sa moja hra Dom, kde sa to robí dobre, to je moja prvá hra, preložila do angličtiny a jeden z tých producentov toho divadla, teda maličkého divadla ako toto, trošku teda javisko bolo väčšie, tak sa zamiloval do tej hry a ja som ho presvedčil o tom, že to budem aj režírovať, že je to pre ňoho o mnoho lacnejšie, ako keby tu hľadal v Londýne nejakého režiséra. Tak sa to podarilo, dohovorili sme si to, urobili sme casting, ja som to celé naskúšal v tom Londýne a dostali sme Critics' Choice časopisu Time Out, to je veľká vec v Londýne. Hovorím, to je všetko pred 20 rokmi, to už je minulosť, ale viac ako 20 rokov. Ale v momente, keď som vlastne, mi to divadlo a tí herci a riaditeľ divadla Zostaň, ty tu môžeš celkom ako dobrú kariéru s nami urobiť, som sa kvôli jednej žene vrátil a kvôli tomu, že ma čakalo teplé miestečko v Brne, v Národnom divadle, že vlastne som hneď po škole mal nastúpiť ako na polúvesku, ako interný režisér. Vrátil som sa a tá žena už samozrejme bola s niekým iným, to som si ja behom svojho londýnskeho pobytu nevšimol. A Brnenské divadlo, samozrejme, tam som nastúpil krásnych 10, alebo vlastne až doteraz tam hosťujem raz za rok, alebo raz za 2 roky. A tie dvere sa zatvorili do Londýna. to tak nie je, že tak napol. Vtedy som si hovoril, veča, kedykoľvek sa sem môžem vrátiť. Nie, teraz idem tam, mám tam dievča a prácu. A keď som nastúpil na Victoria Coach Station do autobusu, lietadlami sme vtedy nelietali, autobusmi, a vystúpil v Brne, tak odvtedy...
0: Mě taky ten předseda SSM asi 3 týdny se mnou v těch 15 chodil a pak mě nechal. A já jsem kvůli tomu nejela do Londýna a nejsem flétnistka. Je to tak.
2: Já jsem se z toho Londýna vrátil a těž ma nechala, takže...
1: Přátelé, součástí naší rozhlasové hodinky jsou ukázky. Možná vás překvapí, teď ukázka je to píseň, která má název Až mi bude 60.
3: Až mě, moje milá, bude 60, přes záchvaty kašle budu se tě ptát na tvý jméno, na adresu, kde mám brýle, proč se třeba

60. Přes záchvaty kašle budu se tě ptát na tvý jméno, na adresu, kde mám brýle, proč se třesu. Až mě moje milá bude 60, zanechám už rock'n'rollu, přestanu mít roupy, když dovolíš mi na houpačce dělat houpy, houpy. Až mě moje milá bude 60, přes záchvaty kašle budu se tě ptát.

0: vzpomínat si, kolik je mi sakra kolik, až mě, moje milá, bude 60. Budu sice na baterky, však budu tě mít rád. Budu sice na baterky, však budu.
1: Dozněla píseň, která rozechvěla přímo Veroniku Žilkovou. Až mi bude 60, tomu Stropnickému, který zpíval, hrál na kytaru, ty jsi hrála na flétnu.
2: To hrál Honza Jiráň. Já jsem v té době Stropnického...
1: hrála Žilková, ne?
2: Tepak, já jsem ho neznala v té době. To oni,
1: koho
2: to oni,
1: neznala?
2: Martina. To oni byli z duo Stropnický Jiráň v době, kdy já jsem ještě byla na Gimplu.
1: Folkové duo, autorské písničky, aha.
2: Já jsem je neposlouchala.
1: No ale mimochodem tohle je natočeno v roce 2007 a v roce 2008 si Stropnického vzala, tak tady přeskočila ta Jiskra, že jo?
2: Počkej, to je natočeno 2007?
1: Ano, jsou to Bolkoviny.
2: Jo, tak to jsem hrála já. Tak to je pravda.
1: Že jsi to hrála, ty tak napsali to správně.
2: To jsem hrála já.
1: Jsou to Bolkoviny, Žilková hraje na flétnu, my tady napsali na kytaru. Hraje a zpívá Martin Stropnický.
2: Já jsem úplně zapomněla, že jsme byli u Bolka v pořadu a že jsme to tam hráli a my jsme si to nechali, nám to přišli zahrát naživo herci z divadla Y na naší svatbu. A tohle nám zaznělo jako místo svadebního pochodu, nám zazněla tato písnička, až mě bude moje milá 60. Ano, tak no, už mu bude letos 65 a těch 60 bude mě.
1: Martin Čičvák se hlásí o slovo a opět spolu s ním Archiv Českého rozhlasu.
3: Slyšeli jste minut?
4: Tak ještě jednou, jo? Zazní ano. Hudba, rozsvítí se červený světlo a vy to přečtete.
3: Ano, a jak daleko mám být od mikrofonu?
4: Stojíte dobře.
3: Aha, takže asi takhle je to správně. A až uslyším hudbu, přečtu to.
4: Ne.
3: Ne.
4: Přečtete to, až se rozsvítí červené světlo. Jasný?
3: Ano, jasně. Hudba, světýlko, čtu.
4: Tak, přesně tak. Hudba, světýlko, čtete.
3: Ano, a jak?
4: Cože?
3: No, jak si přejete, abych to přečetl? Já mám, rozumíte, poměrně široký rejstřík.
4: Prosím vás, přečtěte to věcně. Co nejvěcněji.
3: Ano, rozumím. Ano, věcně. Pardon.
4: Tak mikrofon, ten nám tady ještě nikdo neschodil.
3: Je mi to trapné. Já se moc omlouvám. Já snad jsem s tím nic neudělal.
4: Dobrý, tak můžeme začít?
3: Jistě. Hudba, světýlko, čtu věcně.
5: Slyšeli jste minutovou hru Martina Čičváka v režii Kateřiny Rathouské.

0: Martine, to byl tvůj autorský rozhlasový počin, navázal jsi na něj. Co tvá spolupráce s Českým rozhlasem?
1: Tak musím říct, že to byl projekt minutových her.
0: Celý cyklus. No.
1: Celý cyklus a mně se na tom strašně páčilo, že to jsou hry, alebo to jsou texty, které by se Kateřině Rathouskej mohly posílat SMS-kou. Že minutová hra sa vojde do SMS-ky. Takže ja som ich jej poslal niekoľko, tých SMS-iek, a táto teda zvíťazila a spolu sme ju dokonca tam spolu aj účinkujeme v nej. Tak toľko k tomu.
0: Pokračuje tvoje spolupráce s rozhlasem? Napsal si nejakú rozhlasovú hru, nebo máš to v plánu?
1: Myslím, že nenapsal. Myslím, že ne. Teda doufám.
0: Zatím.
1: Zatím.
0: Veroniko, zase se vracím, pojďme na školu. Nakonec ses rozhodla, že tou herečkou budeš. To už bylo plamenné rozhodnutí během školy, už si trošku propadla té představě?
2: Ne, mě, že to bude tvůj život? Mě od přijímaček vybrali vlastně na hlavní roli do televize a já dřív, než začala škola, tak já už jsem měsíc, tehdy se zkoušelo v televizi 6 týdnů televizní inscenace a já absolutně nepolíbena jakýmkoliv herectvím, já jsem vůbec nevěděla, jak se hraje, tak už jsem vlastně v září, než začala v říjnu vysoká škola, tak jsem zkoušela s Luďkem Munzarem a s Janou Hlaváčovou jejich dceru v cyklu Tak se ptám, ale je ženatý, kde jsem hrála vlastně hlavní roli holku, která začne chodit jako mladá holka se ženatým. A to byla moje škola. Já jsem vlastně na tý Damu byla párkrát ve škole. Já jsem vůbec tam nechodila. Já jsem prostě tak, jak jsem vlastně potom netoužila a tak, jak vlastně, říkám, jsem úporná matka, ale herectví mě vlastně přijde takový jako k pobavení, tak já jsem měla strašnou kliku, já jsem šla z role do role a já jsem vlastně vůbec ve škole nebyla. Já jsem hned dostala potom roli ve filmu.
0: Na ty mejdany s tou partou.
2: Vůbec, oni mě ani neměli moc rádi. No právě, že ne, já jsem furt točila.
0: Žilková se stranila, jo?
2: Ne, já jsem furt točila. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně za Damou natočila, já nevím, asi 12 filmů a 5 seriálů. Já jsem opravdu v té škole prakticky nebyla a hnedka jsem vlastně byla na konkurs vybraná do Činoheráku, takže já už jsem v prváku hrála s panem Nárožným a s Ninou Diviškovou za Libušku Šafránkovou. Takže já jsem dostávala vlastně tu školu v praxi a vím, že Regina Rázlová, což byla moje profesorka, neměla z toho radost, ale já jsem prostě, ty nabídky byly, no, tak to tak je, někdy to v životě takhle přijde a pak člověk třeba 20 let nic nenatočí, ale já jsem měla takovou tuhle tu kliku, že ty 4 roky vlastně, nebo 3 roky jsem protočila. No a pak jsme byli ve 3. ročníku na festivalu v Coimbře v Portugalsku. No a já jsem dostala v té době nabídku do Vinohradského divadla, abych si 4. už dodělala jako ve Vinohradech a abych zkoušela Roxanu v Siránovi. No a já jsem se v tom Portugalsku zapletla s jedním studentem, který chodil v tradičním obleku, v černém, jako choděj prostě v těch starých univerzitách, prostě měl černý plášť a černé kalhoty.
0: Portugalský občan to byl.
2: Student. V té Coimbře, ale chodil v tom tradičním obleku studentským a nějaká moje spolužačka mě napráskala STB za styk s fašistickou stranou, protože on chodil v černým a já jsem byla vyhozená z Vinohrad a měla jsem zákaz natáčení a vyhodili mě z Damu. A takže já jsem 3 roky zažila hvězdnou kariéru a pak jsem zažila držkopát a takhle to já mám v životě vždycky. Takže já se proto vůbec neraduju z úspěchu, protože vím, že vždycky přijde strašná rána hubou vozem. A o prázdninách jsem, já nevím, to je, já budu pořád povídat, mám pořád povídat. No a já jsem s tím Portugalcem se strašně zamilovala. A vlastně...
1: Je to thriller, Veroniko, spas thriller.
2: A vlastně jsme se domluvili, že se vezmeme a on si vyřizoval tady přestup na ČVUT, protože studoval elektrotechnickou fakultu a to bylo ale za hlubokýho bolševika.
0: Já si přeji, abyste se vzali, ale víme, že tomu nedošlo.
2: No
0: že jo?
2: Protože v prázdninách mému kamarádovi umřela maminka a já jsem ho utěšovala tak, že jsem z toho otěhotněla. A když přijel ten Portugalec si mě vzít, tak se mnou šel na testy. Já jsem zjistila, že jsem těhotná, čekala jsem Agátu. A vlastně to takhle dopadlo, no.
0: Promiň, to jsou neuvěřitelné.
2: Jsem omluvila Portugalci, řekla jsem promiň.
0: Jsem těhotná, ano,
2: prostě
0: ale ne s tebou.
2: V létě utěšovala spolužáka, kterému umřela maminka.
1: Já bych tohle to napsal jako rozhlasovou hru, kdyby, ale neminutovou, co? Neminutovou.
2: No a takže vlastně mě, takže, ale to těhotenství mě zachránilo, že mě tatínek vlastně popadl za ruku a odvedl mě za děkanem AMU a řekl, ona je těhotná, ona už nikdy prostě hrát nebude a nechte jí to prostě dodělat tu školu a oni mě podmínečně vzali, takže já mám tu Damu dokončenou. Tehdy Ilja Bojanovský vlastně risknul a podmínečně mě vzal, ale byla jsem vyhozená z Vinohrad, měla jsem zákaz činnosti a ještě jsem byla zbouchnutá a přišla jsem do Portugalce, takže to bylo super, ten čtvrťák, to bylo opravdu úžasný a musela jsem vlastně hrát s tím břichem, že Agáta se narodila v dubnu a bodejť by nebyla rebelka, když prostě celý to těhotenství byla taková zvláštní rebelie.
0: Takhle, dobrodružné.
2: A jako katolička jsem samozřejmě z katolické rodiny nepřipadalo v úvahu potrat. To prostě samozřejmě by bylo nejlogičtější,
0: a
2: ale...
0: bylo nezbytné se vdát proto taky, že?
2: Ano, já jsem se vdala a stejně jsem se za 3 roky rozvedla, protože to prostě nebyl to ten pravý asi, omlouvám se. Ale no tak prostě to jsou, proto já mám takový pochopení, když učím sama na škole pro tyhle ty veletoče mladých, protože prostě, když je člověk jako...
0: No kdy jindy, když ne v mládí?
2: No a vlastně dělá rozhodnutí, které jsou na základě teď emoce a nepoužívá mozek a to je asi součást, proč jsem teda herečka, protože herečky ten mozek moc nepoužívají, my jsme všichni takový jako pudový a citový a nejdřív srdce a pak zadlouho přijde ten mozek, takže je vlastně zázrak, že vlastně jsem ten život nějakým způsobem nakonec ukočírovala a do nějaký práce jsem chodila a nějak jsem se vdala sice 3krát. No není to bůh ví, jaký teda životopis.
1: Ale teraz to už je jako definitivní, ne? Nebo budete čekat, jak se ten vztah bude vyvíjet?
2: Ne.
0: Ne, to jsem někde s tebou četl rozhovor, že jaksi za normálních okolností by to bylo složité, manželství na dálku, ale ty spravila v našem věku už se to zvládnout dá.
2: Doufám.
0: Martine, pojď ty zavzpomínat, asi neudržíš krok, pokud jde o dobrodružnost tvého mládí, ale seš na jamu, končíš školu a vracíš se k mému údivu, jak jsem se dočet, do Košic jako režisér, který absolvoval jamu.
1: Jako student jamu jsem ještě tam režíroval, ale když už jsem skončil tu školu, tak jsem nastoupil do Mahenky a do činoherního klubu, tak půl na půl. A myslím, že tam někdy Mizantrop a pak hned potom jsem začal se Slovenským národním divadlem spolupracovat. Takže to bylo dalších takých 10 rokov Slovenského národného divadla. Tam jsme tiež taká generácia vlastně, tí herci to divadlo držia doteraz a jsou tam doteraz Bárta, Zuza Fialová. Takže já jsem se do Košic vrátil až minulý rok po 20 rokoch, vyše 20 rokoch, pretože v Ostravě na festivalu jsme byli právě s urnou na prázdném jevišti účinkovat v Ostravě na festivalu a tam jsem seděl takhle venku v hospodě a poslouchal ten akcent, ten dialekt ostravský a napadlo ma, že tak ale keby raz člověk chcel robiť Pygmalion, to už je někde blízko, tento jazyk. A potom vlastně, ale veď to by bylo ideálné v Košicoch, kde ještě hútory, ještě takto, ano. Že vlastně ta Liza Dulitlová, ona byla najdená tam na té ulici a hovorí týmto maďarsko-prapodivným nárečím, které je naozaj v tých Košiciach strašně živé. Tak jsem hneď zavolal do toho divadla, či teda ještě stále platí ich ponuka, kterou jsem odkladal rok od roka. A naozaj jsme celý tento projekt s istou paní Milkou Zimkovou, kterou některý určitě poznáte, protože ona vlastně je odborník na tento jazyk, tak my s Feldekom jsme preložili tu akože prostě slovenskou časť. Toto nárečie nám preložila pani Milka Zimková s takým jedným a prešiel to sitom svojím taký jeden košický, prešovský reper, ktorý ten jazyk naozaj ovláda perfektne. A naozaj to v tých Košiciach, kým sa hralo, áno, tak sa tam nedal kúpiť lístok na to, pretože tí ľudia boli nadšení z toho, že na javiska počujú proste svoj jazyk, svoje nárečie, ktoré normálne takto používajú na ulici. A aj ich fascinovalo to, že vlastne tej žene, tej Líze sa postupne berie ten jazyk, až ju dostanú vlastne do normálnej televíznej, konvenčnej slovenčiny. Dokonca pani Anička Javorková, pretože ten profesor Higgins to robí kvôli svojej matke, tak prijal zo Slovenského národného divadla to, že tam cestuje do Tichošíc a hraje, účinkuje ako táto matka. A to bol návrat po 20 rokoch a tú hlavnú rolu hosťoval Marek Geisberg, keď už teda som sa o tom rozprával, ktorý je vlastne zosnulého Geisberga syn, ktorý sa rozhodol, že bude žiť v Martine. Nemá rád úplne cestovať do Bratislavy, ale do tých Košíc rád. Tak teraz sme sa dohodli, že budúcu sezónu, že september, oktober, spolu tam v Košiciach ešte naskúšame jednu vec. Takže tam znova sa teším a znova tam idem. Dokonca aj deti si obľúbili pobyt tam v Košiciach. Keď tam som, tak ich beriem so sebou a babička má radosť. A, tak...
0: a opäť sa hlási o slovo archív. A krásna pohádka.
3: Pojď už domů, Kaj.
4: Jdi si sama, mně se tahle chumelenice líbí.
3: Jsi promrzlý, dej mi ruku.
4: Nejsem děcko a ty nejsi moje chůva. Chci se ještě projít ve Vánici.
3: Smím jít s tebou?
4: Pořád jsi spěchala domů, tak proč si teď na mě věšíš?
3: Kaj.
4: Co se ti nelíbí?
3: Proč jsi takový?
4: Ještě se mi dej do pláče, seber se radši a běž domů.
3: Počkej na mne. Kaj, nestačím ti, neutíkej tak.
4: Podívej, to je krasojízda.
3: Sněhové mračno, nechoď tam, Kaj.
4: Stříbrné sáně, letí jako vichřice a ta bílá krasavice na ní.
3: Má ledový dech, cítím ho až sem. Vrať se, Kaj, to je sněhová královna.
4: Krásná paní. Smím se s vámi svést?
5: Sedni si vedle mne.
3: Kaj, nechoď, zvrazí tě svým dotekem.
5: Nedbej na lidské povídačky, hochu, podej mi ruku.
3: Miláčku, Kaj, ne. Má dlaně z ledu.
4: Chtěl bych držet otěže bílých sobů, dovolíte mi?
5: Dám ti všechno, po čem tvé srdce baží, když se se mnou vydáš do mého království.
3: Kaj, vrať se ke mně. Kaj, můj milý Kaj.
0: No, bylo ti 25, sněhová královna, vzpomínáš na to?
2: Na Karla Weinlicha vzpomínám, jako samozřejmě prostě jeho pohádky ve 2 hodiny v neděli, to bylo to vlastně, na čem já jsem vyrostla, takže jako dítě. To bylo u nás povolený. To, já jsem se nesměla dívat dopoledne na televizi, kdy byly pohádky, protože to jsme byli v kostele, ale po obědě tatínek, která mě dovolil, to bylo jediné, co jsem snad směla. Jinak my jsme se ani nesměli číst doma. Můj tatínek všecko směřoval k té hudbě, takže vlastně, když jsem třeba s ním jela autem, tak on mě zkoušel z dominantních septakordů a když třeba večer bylo volno, my jsme se moc na televizi nedívali, tak mě tatínek zkoušel z oper, z obsahu oper, ale ty pohádky v neděli ve 2 hodiny, myslím, že začínaly, tak to bylo něco, co se u nás jako smělo a znělka Hajaji, to nahrál můj tatínek, ta pořád vlastně zní, nevím ještě, jestli vůbec existuje večerníček, tenhle ten Hajaja v Českém rozhlase, ale tu nahrávku slavnou nahrál můj táta.
0: Má Veronika Žilková a Martin Čičpák čas na koníčky? Máte nějaké osobní koníčky? Vejdou se vám do života?
1: Tak Veronika má koníček děti, já mám taky mám koníček děti. Jo, takhle, aha.
2: Já mám opravdu koně jako zvíře.
0: Stalo se, jo, že máš, ty máš svého koně?
2: Ano, na kterém jezdí má dcera. Je to můj majetek.
1: Kde bydlí ten kůň?
2: Bydlí v Suchdole. My jsme měli, už je to druhý kůň, jeden kůň bydlel u nás na zahradě, to byl minikůň a teď teda máme velikýho koně a ten bydlí ve stáji a já musím říct, že vlastně je to pro mě úplně nový svět a protože tu holčičku, tu poslední, co máme s Martinem Stropnickým, vlastně jsme měli hodně pozdě. Ona chudinka ve svých 15 letech má seniory, rodiče, tatínka už důchodce, maminka letos půjde do důchodu, tak jsme jí dovolili koně a jenom se o ní bojíme. Mm-hmm. Takže můj kůň je vozitý na koně a tam trpět tím, že se na ní dívám a pak za to smím třeba vykydat stáj nebo přivízt seno nebo zajet s ní koupit nějaký, nevím, čabraky nebo jak se to jmenuje, abraky, čabraky. Ale takže to je teďkon můj hlavní koníček.
0: Martin?
1: Já bych jako považoval psaní za svůj koníček. Já prostě, když, jelikož vlastně režíruji docela frekventovaně, tak na to mám málo času a vždycky se těším, že prostě něco můžu. Mám to vlastně z toho všeho tak nějak nejradši. ty 3 hodiny denně si najít čas, jako nemám ho samozřejmě.
0: Tak to není úplný koníček, to je součást tvého kreativního žití. Denně píšeš.
1: Ne, nepíšu denně, ne, to ne. To ne. To právě, že to psaní je, jako i ten román jeden, který jsem teda napsal, i to potřebovalo vlastně mít 2 měsíce nebo 3 úplně jako jiný režim. Kdo jako píše, tak ví, že jenom dostat se do toho stavu, že to člověk jako může začít dělat, trvá hodinu, pak to vydrží člověk dělat 3 hodiny velice intenzivně, ale nesmí pípnout ani mobil, nesmí vlastně člověka nic vyrušit a pak tak ještě se z toho dostává člověk tak třeba půl hodiny. Takže ono to je práce na 4-5 hodin, ale nikdo nesmí být okolo, nikdo nesmí, jako úplně intimná, tak to je vzrušující a krásné.
0: Asi nemají chalupu, nebo máte chalupu?
1: Máme chatu,
0: manuálně zručný člověk.
1: Na kocábě, sám ji trošičku opravuji.
0: Prosím.
1: Mám přímořeznou pilu vlastním brusku a tak dále. To
2: se mi nechce věřit.
1: Ano,
0: mě taky ne.
1: Ano. Teď už ale, jelikož ji opravuji sám, tak je už ta chata je vlastně připravena na to, aby anglické slovo wrecking ball, čili taková ta černá koule, kterou jeřáb donese na bourání domu, jak víte, kterou myslím, tak ta chata je zralá na to, aby teď přišla tahle černá koule, zbourala ji a nechali jsme si tam něco, až jednou si to budeme moc dovolit. Tak to, děti to tam mají rádi, my to tam máme rádi, akorát prostě je to, jak by, krásné české slovo, je to sflikované riadně. Teda.
0: Veroniko, a cestování je tvoje vášeň, tvůj koníček, vůbec, Izrael, ne? To je teď tvá země.
2: Ano, to ano, ale jinak můj koníček je také psaní, takže já letos třeba píšu 2 knihy, ale přesně já jsem strašně ráda, že to Martin říká, já furt nemůžu najít ty hodiny, kdyby na mě nikdo nepromluvil. Moje první kniha, kterou jsem nikdy nedokončila, se jmenovala A mami a nikdy jsem ji nedokončila, protože vždycky jsem začala psát, se ozvalo A mami, můžeš mi říct? A následovaly dotazy dětí. Tak teďkon se to jmenuje o svaté zemi, nemenuje se to o svaté zemi nesvatě, ale jmenuje se to o svatém nesvatě. A ráda bych vlastně udělala takový jako knihu fejetonu, už jsem podepsala smlouvu, o tom, co jsem si myslela, když jsem byla mladá a co jsem si o svém životě myslela poté, co jsem navštívila svatou zemi. Protože ta svatá země opravdu... Je to nějaká pouť a asi by ji měl každý prostě ve svém životě vykonat. Netušila jsem vůbec, co to pro mě bude za velké téma. Protože doteďka jsem pořád jenom někomu sloužila. Pořád jsem jenom myla nějaký botičky a vařila nějaký večeře a učila se nějaký text, který jsem tak nějak řekla a zase jsem utíkala domů mít ty botičky a vařit ty večeře. A vlastně jsem si s hrůzou uvědomila, že jsem ve 23 porozením prvního dítěte naskočila do nějakého vlaku, v kterým jsem do svých 55 jela a vůbec jsem neměla čas žít. Furt jsem jenom točila. Jsem natočila, já nevím, 500 filmových a televizních rolí. Já jako vlastně, tím, že jsem nechtěla být herečka, tak mě to vlastně bylo fuk. Jo. Víc jsem prožívala těch 5 porodů svých dětí a víc jsem prožívala ty neúspěchy dětí a prostě nemoce.
0: Milostné vzněty taky.
2: A milostné vzněty a všecko. A teď vlastně poprvé jsem jakoby se dostala z dosahu té rodiny, jenom s tou nejmladší. A najednou jsem byla rok a půl v zemi, kde jsem najednou mohla začít přemýšlet, vzpomínat. A najednou jsem zjistila, že jsem ten svůj mozek zastavila v těch 23, pak jsem sloužila. A teď vlastně najednou se můžu na ten svůj život podívat z této optiky návštěvy svaté země.
0: Takže teď zazní nádherná hebrejská píseň, v Izraeli ji všichni znají.

0: dozněla Havana Gila, slavná hebrejská píseň o radosti ze života. To by se stýská po Izraeli.
1: Mně se stýská po Izraeli. V Izraeli se nepřipíjí na zdraví, ale lachaim na život. V Izraeli je strašně cítit láska k životu. Je to země, kam je potřeba jet si odpočinout od Evropy, protože tím, co ten národ zažil už od Starého zákona přes Hitlera, tak je to vede k strašné skromnosti a k strašné radosti z každého okamžiku. A v Izraeli se říká, že každý den je dost dobrý na to, aby se stal vaším svátkem. A to je samozřejmě věc, která mi tady chybí. Tady v Čechách, kde myslím, že si toho života, jako kdyby si lidi tolik nevážili. Tady boj o život se teď stal vlastně podivným politickým bojem a trošku se zapomnělo, že jde opravdu o život. Ale v té Izraeli, ač mají teď čtvrtý předčasný volby během 2 let, tak prostě boj s covidem je věc boje o život, kterého si vážej. Toho života po těch velkých ztrátách, co měli díky holokaustu, tak si prostě vážej každýho života. My prapodivně ne.
0: Tak a co máme před sebou? Naše hodinka se pomalu blíží k závěru. Na co se lze těšit?
1: No já se hrozně těším, až začne hrát divadlo Ungeld, protože můj syn Vincent tady hraje a musím říct, že tady chytil takovou zvláštní asi to, co vy jste měl v mládí. On z něho je avantgardní umělec a on odmítá hrát kdekoliv jinde. A když mu volají z televize a nabízejí mu seriál, když mu nabídli pohádku v české televizi, seriál na jiné televizi a on prostě, pro něho je všecko málo umění. A já jsem z něho úplně zoufala, protože myslím si, že už za chvilku možná i sní stůl a židle, protože prostě nebude mít vůbec žádný peníze. Ale Ungeld je taková laťka umění v Praze.
0: Ale tady se nehraje zadarmo, Veroniko.
1: Ne, ale vy nehrajete, takže já se těším, až otevřete a budete hrát. Ale já tě jenom chci vlastně teď ti pochlebovat tím, že pro mladého herce moc hrát v Ungeltu je tak vysoko si postavit laťku, že se prostě pod to žádná televize už jako nevejde, protože ta laťka je tak vysoko, že on prostě odmítá jakékoliv jiné spolupráce, protože Ungeld je Art of Prague.
0: Čičváku, lepší tečku za touto hodinkou, promiň, nevymyslíme. Takže
2: já děkuji, že jsem tady mohl s vámi být. Veroniko, budu se těšit, až zas spolu začneme něco dělat, protože bych se na to těšil.
1: Já moc děkuji i Martinovi a samozřejmě děkuji divadlu Ungeld a Milanovi za pozvání a vlastně se omlouvám, že jsem byla taková lavina.
0: Prosím tě. Buďme jací jsme.
2: Lavina je kompliment, Veroniko. To přece.
1: Když to přežijete, tak ano.
0: Takže se loučí. Přežili jsme Veronika Žilková, Martin Čičvák, loučím se i já, principál divadla Ungeld a průvodce pořadem Milan Hein. Naslyšenou.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

Hezký den. Týden uplynul a znovu se scházíme nad nahrávkami, které nejsou ve vysílání rozhlasů běžné. Mezi takové patří i písně, které natočila americká vokalistka Sarah Vaughan. Už od dětství prokazovala výrazný hudební talent. Učila se na piano, zpívala ve sboru a při svém prvním angažmá v orchestru skvělého klavíristy Erla Heinze působila nejen jako zpěvačka, ale i jako druhá klavíristka. Její silný hlas a velký pěvecký rozsah byl přirovnáván k operním hlasům, ale uměla zpívat přirozeným způsobem. V roce 1978 vystupovala na dvou koncertech v Praze. Zaposlouchejme se teď do hlasu Sarah Vaughan.

Dospívala Sara Vaughan a máme připraveno nové album tria Antonína Gondolána. Album je nazváno podle úvodní písně Čekej a neplakej. Pamětníci si možná vzpomenou, že tato píseň byla hitem už koncem 60. let. Prodalo se jí na dnešní dobu neuvěřitelné číslo 150 tisíc gramodesek. Když dostal Antonín Gondolán nabídku, aby natočil celé vlastní album, mimochodem vůbec první, vybral si ji jako titulní píseň.

Hudba Antonína Gondolána v sobě kloubí prvky popu, jazzu i hudby lidové a etnické, které vychází z jeho romských předků.

Antonín Gondolán se obklopil skvělými muzikanty. Na albu ho podpořili výborný houslista, absolvent konzervatoře a AMU v Bratislavě Marek Balog a kytarista a hráč na cymbál Marek Pilo. Romské trio doplnil hráč na klávesi Jiří Nedoma a spolu natočili pěknou muziku.

0: Český rozhlas 2, Praha.
1: Dohrála skupina Antonína Gondolána a my si teď poslechneme americkou zpěvačku Kim Carnes. Narodila se ve 44. roce v Hollywoodu. Psala hudbu k reklamám a když jí bylo 27 let, seznámila se se skladatelem Davem Ellingsonem. Spolu vytvořili autorskou dvojici, která uměla napsat opravdové hity.
2: Just look at you.

Vy tu píseň určitě znáte v podání Pavla Bobka a Marie Rotrové. Dnes ale zpívali Kenny Rogers a autorka Kim Carnes. Ta se časem za svého spoluautora Davida Ellingsona provdala a se svým manželem psala písně, které přejímali například Frank Sinatra nebo Barbara Streisandová. A ta nám teď společně s Kim Carnesovou zaspívá.

Dospívali Kim Carnes a Barbara Streisandová a z Hollywoodu se vrátíme k nám domů. Josef Zoch a Valdemar Matuška zaspívají písně inspirované nejkrásnějším ročním obdobím – jarem.

No a na závěr jsem vybral výtečnou zpěvačku a kytaristku Joan Baezovou. Několikrát vystupovala i u nás, na Bratislavské Lyře i v Praze. Patřila k čelným představitelkám folkového hnutí 60. let a ve 74. roce natočila desku ve španělštině Gracias a la vida. Na obalu desky píše: tato deska je věnována mému otci, který mi dal mé latinské jméno a veškerý životní optimismus.

No a dnešní hudební delikatesy končí. Mám pro vás ale ještě nabídku. Pokud si vzpomenete na písničku či orchestrální skladbu, kterou slýcháte zřídka a myslíte, že udělá radost nejen vám, ale i dalším posluchačům, napište nám. Hudební delikatesy, Český rozhlas, Vinohradská 12, 106.00, Praha 2. Naslyšenou se těší Ladislav Tůma, který pořad připravil.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Polokulaté narozeniny s číslovkou 85 slaví v těchto dnech herečka Iva Janžurová. Absolventka DAMU byla přes 20 let v angažmá v divadle na Vinohradech, odkud odešla do Národního divadla.
1: Do srdcí diváků se zapsala svými rolemi v řadě filmů a svůj jedinečný hlas využila samozřejmě i v rozhlase. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
0: Ve čtvrtek 14. května se vrátíme do roku 2007, kdy Iva Janžurová přijala pozvání Jiřího Suchého a Jiřího Anderleho do pořadu Dva v Africe.
1: V sobotu 16. května nebude chybět pohádka Tulácká na motivy pohádky Karla Čapka.
0: Se svou dcerou Sabinou Remundovou si bude povídat v neděli 17. května Iva Janžurová v tobogánu Tomáše Slámy a týžden uslyšíme taky rozhlasovou hru Zahrádkáři a neb až se jaro zeptá.
1: A samozřejmě pro vás Ivu Janžurovou vyspovídal i Jan Rosák. Jejich tandem uslyšíme v úterý 19. května.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 273. se potkáváme daleko od současnosti, hluboko uprostřed české historie. Právě se nacházíme na samém sklonku doby, které se podle jejího hlavního protagonisty říká Poděbradská. Vašimi průvodci jsou
2: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Připravil Český rozhlas Brno na motivy knihy Petra Hory Hořejše. Režii má
3: Jaromír Ostrý. Počasí toho léta již od svátků svatodušních bylo neobyčejně deštivé a chladné. V posledních dnech se řeky u Olomouce nad obyčej rozvodnily a činily tu krajinu prohradby vozové ještě neschůdnější než pro jízdu. Z toho, když se zdálo, jako by Jiří až na Opavsko táhnouti chtěl, Matyáš, jak byl kvapný a odvážlivý v úmyslech svých, umínil využíti příležitosti k provedení velikého skutku válečného.
5: V srpnu roku 1470. Vpadl Jiřík do Slezska, aby skrotil zdejší Matyášovi spojence.
1: Neudělal Jiří chybu, když se od Olomouce pustil do toho Slezska? Na minulé schůzce Toulek to ostatně naznačoval kronikář Současník.
3: Pak učinil král špatný tah a vydal se s vojskem do Slezska. Slezsko toho velmi láká. Doufá, že tam najde mnoho zlata.
1: To bylo ve Slezsku tolik zlata?
2: Ono se kronikářům nemusí věřit každé slovo.
5: Před Olomoucí to vypadalo na patovou situaci.
2: A český král měl dobré zprávy od šlechty v Horním Slezsku, že je čas k vyhnání uherských posádek a vojsk přisluhovačů krále Matyáše.
5: Kromě toho se cítil rodově zpřízněn se slezskými knížaty, byl nakonec jedním z nich.
1: Jenomže ve stejné době mu Matyáš vpadl do Čech.
2: Smyslem tohoto loupeživého útoku mohla být obrana před důsledky slezského tažení.
5: A taky se mohl pokusit dobít Kutnou Horu.
2: Každopádně se uherská záplava rozlila až do Polabí a lehká jízda pálila vesnice až u Kolína.
3: Matyáš vtáhl do Čech bez nehody a všude dělá hrozné škody. Začal v Moravské Třebové a skončil tam, kde je hora Kutná. Za ním zůstávají němí svědkové, zbořeniště, spáleniště smutná. Když se to dozvěděl český král, domů hned rychle pospíchal. Však cestou ho zdržela jedna příhoda. Na nějaké řece přišla veliká voda a odnesla most, který tam stál a oba břehy spojoval. Nemohl už spěchat o závod a musel někde hledat brod. Uherský král sebral všechen lup, když došly mu ty zprávy, a dal se rychle na ústup od Kutné Hory k Čáslavi. Odtud pak směřoval do Jihlavy, kde nechal po sobě smutnou památku. Jiří už nedožene tu uherskou čelátku, protože má náskok 3 denních pochodů. A v Čechách leckde do hradů umístil svoji posádku a také do některých měst. Vojáci pak na vlastní pěst v Čechách i na Moravě loupili. Kradli a pálili vsi i obilí. Válka trvá dál. Co bude příště?
5: Uherský král zkrátka využil Jiříkovi nepřítomnosti a odhodlal se k diverzní akci přímo v Čechách.
2: Jeho rychlá jízda pronikla až ke Kolínu.
5: Jiřík se potřeboval honem vrátit, ale nešlo to.
2: Deště, o kterých už byla řeč, rozvodnili Odru a Moravu.
3: Ještě 18. srpna roku 1470. bylo vojsko uherské u Olomouce. Matyáš s jízdou svou náhle 3 proudy obrátil se do Čech přes Třebovou, Vysoké Mýto a Chrudim až k Čáslavi, k hoře Kutné a ke Kolínu, kde byl už 25. srpna, nezastaviv se nikde dobýváním měst, neb tvrzí, ale proudem širokým v popel obracel všecky vesnice a všecka stavení, kterých jezdci jeho dosáhnouti mohli. Všem svým zapověděl co nejpřísněji, vytrhovati se z řad a vyrážeti do obydlí pro kořist. To proto, aby při plenění takovémto neupadali snad do záloh nepřátelských. Následkem toho počalo uherské vojsko brzy trpěti hlad a žízeň, když pálilo všecky vesnice a osady napořád se vším, co se v nich ukrývalo. Křik a pláč ubohé chudiny rozléhal se na vše strany. Jakkoliv rychlé bylo tažení nepřátel, předstihoval je nicméně úžas a útěk zoufalý, nesoucí do Prahy zprávu ohromující. V kritickém okamžiku tomto zřízení obrany zemské po krajích, které bylo stanoveno na posledním sněmu, ukázalo se býti skutkem prozřetelnosti božské. Co nevidět, bylo v Praze nové vojsko na nohou, v jehož čele postavila se královna Johana sama i táhlo proti nepříteli. Z druhé strany král Jiří, zvěděv o tom, co se stalo, chvátal do Čech zase cestou nejkratší a kázal všude na hranicích dělat záseky, aby jízdu nepřátelskou Bohdá v zemi zdržeti a utlačiti mohl.
4: Zdá se, že královna Johana byla skutečně člověkem na svém místě.
2: To byla. Aniž chvilku váhala, dala okamžitě svolat zemskou hotovost a u Prahy se těm vojskům postavila do čela.
4: Kolik jí bylo tehdy let?
2: Datum jejího narození neznáme. Předpokládáme, že jí ještě nebylo 40.
5: Současně letěly výzvy k Jiříkovi, aby se vrátil do Čech a udeřil proti vetřelcům.
2: Matyášovi nezbylo, než rychle ustoupit z Polabí na Vysočinu a odtud vycouvat do pevných posádek na Moravě.
5: Ke konci srpna už všechny uherské oddíly utekly z Čech.
3: Aby nebyl napaden zpředu i zezadu, a vzpomínaje bez pochyby také na nebezpečí, které na něj před půl druhým rokem v těch samých místech přikvačilo, obrátil se Matyáš naspět chvatem ještě usilovnějším, nežli byl příchod jeho. Že ztratil přitom velikou část svých jezdců, kteří na unavených koních jemu nestačili a přitom od Čechů rozlícených na cestě potlučeni byli, tomu nebylo ani trestem od Boha, ani pokořením před lidmi. Však nešťastných nepočítal nikdo. My víme jen tolik, že 25. srpna byli ještě v Čáslavi, 29. na to již na poli u Telče na Moravě diktoval psaní, mezitím v Jihlavě prý si odpočinuv. Dle toho snadno soudit lze, podobala-li se jízda jeho více pochodu vítěznému nebo útěku žháře a zloděje právem stíhaného.
5: Ještě předloni, ještě loni se zdálo, že Jiříkova moc visí na takhle tenonké nitce a že tu nitku co chvíli uherský meč přetne.
4: To bylo předloni a loni, zatímco letos, tedy roku 1470...
2: Selánka mezi císařem Fridrichem a uherským Matyášem se chýlila ke konci.
5: Císař měl oprávněné obavy, že by ho mohl Matyáš rozdrtit v přátelském obětí.
2: Takže hledal raději spojence.
4: Jednoho před nějakým časem měl, českého Jiříka.
2: Právě nyní si z náhlého vnuknutí vzpomněl, že český král je vlastně jeho osvoboditelem a zachráncem.
5: Takže zatímco papež čekal, že císař připravuje křižáckou výpravu proti těm českým kacířům,
2: Fridrich už mezitím pilně tkal osnovu budoucí koalice Vídeň, Praha, Krakov.
5: Těsně předtím dohodli se na Moravském hradě Malenovicích polští vyslanci, že polský král Kazimír dá Čechům svého synka Vladislava jako Jiříkova nástupce.
4: Jiřímu tedy zase hrálo všecko do karet.
2: Svým způsobem i Turci.
4: Copak, už se zase hrnou do Evropy?
2: Hrnou a nepřestávají. Výborně vyzbrojená armáda Mohameda II. Dobyvatele překračuje chorvatské a uherské hranice a zaplavuje jednotlivé kraje střední Evropy.
5: Do rukou jim padá i klíčová pevnost Benátčanů, ostrov Euboja v Egejském moři.
4: Co teď?
5: Papež si uvědomuje, že teď bude velice záležet na Matyášovi Korvínovi, aby ubránil svůj stát jako nárazník mezi Turky a křesťanským světem.
4: Jenže bojovat na dvou frontách proti Turkům a proti Čechům to asi nešlo.
5: No nešlo.
4: A naděje, že kacířský král před křižáky vezme nohy na ramena, tak ta se taky nějak nepotvrdila?
5: Nejenom to. Poslední události z moravských bojišť ukazovaly, že český král získá

0: Praze od davky knížete Hinka, nejmladšího syna Králova, s kněžnou Kateřinou, dcerou knížete Saského. Knížata domu tohoto tím vstoupili v přátelský svazek ještě uší s dvorem českým, dávno však již usilovali o pokojné nějaké narovnání mezi papežem a králem Jiřím. To podporoval nyní i císař Fridrich, aby papež aspoň na chvíli odvolal kladby na krále Jiřího a národ jeho vynesené. Ani papež, ani kardinálové již toho nezamítali, ale vzali je v uvažování opravdové. Takovým způsobem obloha ještě celá chmurná i černá vyjasňovala všechny své hromy a vichry a počala ustupovat i naději, pokoje a ticha, tím blahodárnějšího, čím krutější byl vztek předešlý.
1: Poslové se odebrali nejprve do Prahy.
2: Tam s Jiříkem projednávali návrhy, které chtěli předložit v Římě.
1: Král Jiří svolil, aby poslové navrhli papeži smíření za podmínek obapolných ústupků.
3: Něco za něco, jinak to v politice ani nejde.
1: Papež měl zrušit všechny církevní tresty i kladby, měl uznat Jiříka z Poděbrad za českého krále a Čechům měl být povolen kalich.
3: A na oplátku?
2: Jiří měl vyhlásit, že nesouhlasí, aby toliko kalich byl nezbytným ku spáse a měl naopak zdůraznit, že kališníci a katolíci mohou žít pokojně vedle sebe bez vzájemného kaceřování.
3: Což Jiří mimochodem tvrdil celý svůj život.
2: Další ústupky Jiříkovi tkvěly ve slibu restituce církevního majetku a ve volbě nového arcibiskupa, jemuž dá papež plnou moc.
3: Na tom se tedy Jiří domluvil s delegací. Co v Římě, jak pak byly jeho návrhy přijaty?
1: Ze vzpomínek členů poselstva se dovídáme, že papež měl údajně přijmout Jiříkovi nabídky neobyčejně vřele a radostně.
2: Dal prý i najevo, že vyjde českému králi všemožně vstříc.
3: Tomu kacíři zlořečenému?
2: Jakému kacíři? Věrnému synovi církve.
3: Ale vždyť přece ještě nedávno.
2: Co bylo nedávno, to již odnesl čas. Názory jsou tu k tomu, aby byly měněny.
3: Aha. A já zapomněl.
2: Přijde-li Jiřík do Říma, papež jej počestně uvítá, ba ponese jej v náručí.
3: Koho? Jiříka? Věděl papež, jakou má český král hmotnost?
2: Ale to byla jenom taková metafora. Ostatně, sami poslové svatého otce upozornili, že český král je nadmíru objemné postavy, takže by ho hlava církve asi stěží unesla.
0: Dobře.
3: Děl na to dobře naložený náměstek Kristův na zemi.
0: Neponesu-li jej celou cestu, alespoň chvíli jej snad unesu.
2: Vatikán nezažil již dlouho tolik smíchu a žertů, jako při jednání o tom ještě nedávno docela kacířském králi.
1: Svatý otec se dal dokonce slyšet, že by poctil i Jiříkovi syny.
3: Jak?
1: Jednoho by učinil arcibiskupem, druhému by sám osobně nasadil kardinálský klobouk.
3: Když je dobrá vůle, tak jde všecko nějak líp.
2: Ano, dělali se vtipy, úsměv střídal úsměv.
1: Ve stejné době však podepsal papež tajný dokument, ve kterém doporučoval legátům Rovarelovi a Piccolominimu pokračovat v jednáních a udržovat českého krále v naději.
2: Tentýž dokument naznačoval, že se kacířům žádné ústupky dělat nebudou a že Čechám kalich povolen nebude. Jedině pokoří-li se český král, zřekne-li se kompaktát a kalicha, navrátí-li se sám i celá jeho země do lůna katolické církve, jedině tehdy by mohli dosáhnout odpuštění.
3: Jakže to říkal papež Pavel II?
0: Neponesu-li jej celou cestu, alespoň chvíli jej snad unesu.
3: Zkrátka léčka, podvod, habaďůra.
2: O tom však nikdo kromě několika zasvěcenců nic netušil.
1: Nad českým královstvím to vypadalo, že se rozjasňuje.
2: Panovník mohl být plný optimismu.
1: Matyáš Korvín musel ustoupit z Čech a rozpustit armádu.
2: Do panských hradů na Moravě přišly uherské posily.
1: Pravidelné polní vojsko se však už vzdalo naděje, že se jim podaří obsadit Čechy, a odešlo s králem do

0: her.
1: Myslel král Jiří na pomstu?
2: Cítil tu možnost agresorovi oplatit a skutečně se chystal na odvetnou výpravu do Uher.
0: Jakože to svému někdejšímu zeťovi nedaruje.
2: Albrechtovi Braniborskému tehdy pln pohody napsal.
3: Jsem zcela té naděje, že když Matyáš se s námi napil piva českého, s pomocí boží chceme s ním tím jistěji se napíti vína uherského.
0: K rozumu přicházeli i vratislavští.
2: Došlo jim, že křižáci toho kacířského krále neporazí.
0: Z Klacka a Opavy se šířila moc českého panovníka do Nitra Slezska a další knížata nabízela Jiříkovi své spojenectví.
1: To je zajímavé, že nejvíce nabídek ke spojenectví dostává jedinec, když je nahoře.
3: Když se pak Slezáci vrátili z války,
1: píše vratislavský kronikář Eschenler,
3: vypravovali o znamenitém vojsku a veliké moci Jiříkově i kacířů jeho, kterým král Matyáš vší svou silou odolati byl nemohl. Byly to časy zármutku a hoře. Obecný lid, který dříve byl kaceřoval a pronásledoval každého, kdo na pokoji jen pomysliti směl, volal nyní a toužil po pokoji nekřesťanském a nectném a byli by již i Jiříkovi poddali se, kdyby zámožnější byli nepostavili se tomu na odpor.
2: S nabídkou míru přišli za Jiříkem i uherští vyslanci.
0: Prostřednictvím Zdeňka Konopišského byla zahájena na jeho hradě Polné jednání.
2: Matyáš nabízel...
1: Co pak nabízel ten dobrý brach?
2: Nabízel, že sjedná u papeže povolení kompaktát.
1: No, to už sliboval nejméně pětkrát.
2: A žádal, aby mu za to český král odstoupil vedlejší korunní země.
1: Což by znamenalo?
2: Že by Jiřík zůstal králem jenom v Čechách.
1: Zatímco Moravu, Lužici a Slezsko...
2: by získal Matyáš.
1: No, nebyl zrovna troškař tenhle ten Uher.
2: Ještě v únoru roku 1471. se o těchto podmínkách usmíření jednalo v Praze.
0: K dohodě však nedošlo.
2: Král Jiří prostě nebyl ochoten ustoupit ve chvíli, když se otevíraly nadějné perspektivy na nové úspěchy diplomatické i vojenské.
0: Tím spíš, že zrovna do Prahy dorazilo polské poselstvo, které utvrzovalo Jiřího ve víře, že Kazimír zasáhne v Římě v jeho prospěch.
2: A taky, že se definitivně uzavře jednání o polském nástupnictví na českém trůně.
1: Nikoho tehdy ani nenapadlo, že životu královu je vyměřeno už jenom několik týdnů.
3: Tu vkročila z hůry do dějin vůle, která nezná meze ani předpisu, a povolala výtečného hrdinu z jeviště v tom okamžení, kdy vyprázdní v číši utrpení až do dna, měl státi se původem a poživatelem nového blaha i nové slávy. Osud, zdá se, chtěl Čecha míti ne tak vítěze, jako mučedníka.
0: Královu smrt předešel konec jeho starého druha a pomocníka, voleného arcibiskupa pražského Rokycany.
2: Vůdci kališnických kněží bylo 74.
0: Už delší dobu postonával. Ranila ho mozková mrtvice.
2: Trochu se sice zotavil,
0: ale jazyk už nenabil dřívější pružnosti. Řeč se zadrhávala, slova koktavě poskakovala.
1: Typická afázie.
2: Někdejší slavný kazatel však ustupoval do pozadí i politicky.
0: Král už daleko méně slyšel na jeho návrhy.
2: Nad jeho požadavky při jednání s Římem se Jiří ocital v rozpacích.
0: V posledních letech byl dokonce připraven odepsat Rokycanovo arcibiskupství z listiny svých plánů.
1: Takže vztahy mezi králem a arcibiskupem se ochladily?
0: Byly chladnější, ale to neznamenalo, že by přátelské vztahy dočista vymizely.
2: Král si stále spolupráce s hlavou kališníků hleděl.
0: Když mu řekli, že Jan Rokycana ulehl a že lékaři bezmocně krčí rameny nad jeho nemocí, tak k němu přispěchá.
2: No, lépe řečeno přibylhá.
0: Rozptyluje ho, utěšuje.
2: Když se s ním loučí, tak netuší, že se loučí navždycky.
3: Dne 22. února 1471. roku umřel v Praze mistr Jan Rokycana, volený arcibiskup, který už půl století stál v čele pod obojí církve české a spravoval, řídil a zastával veškeren duchovní život a ruch její. Co do těla líčen byl, co muž slušné, však nepříliš vysoké postavy, širokoplecí a tlustý, moutných prsou s lysinou na čele. V posledních letech jeho života roznášena o něm pověst, že mrtvicí byl raněn, někdy se zakoktával. V obcování byl ke všem lidem přívětivý a ochotný. Starý letopisec praví, že byl syn kováře v předměstí Rokycanském a že Bůh skrze něho veliké a spasitelné věci působil a zůstavil Čechům.
1: Říká historik František Palacký a my jsme si ve starých letopisech českých našli příslušnou pasáž, kterou o něm kronikář Rokycanův současník napsal.
3: Báli se ho domácí i cizinci, král, královna i páni. Neboť on se bál milého Pána Boha a pilně se modlil ve dne v noci už od mládí.
2: Návštěva u lůžka mrtvého Rokycany je posledním svědectvím, že se Jiřík mohl pohybovat.
0: Sice stěžka, ale ještě mohl.
2: Když se pak vrátí do královského dvora,
1: Pražský hrad stále jako sídlo hlavy státu nefungoval,
2: tak uléhá a už není z toho vládnout svým nohám.
0: Tělo mu opuchá, nohy odmítají sloužit, nemohou už unést tu otylou postavu.
1: Král rezignoval?
2: Ne. Lékařům se podaří, aby mohl aspoň sedět a pracovat, protože v té šedivějící hlavě vládne stejně bystrý rozum jako předtím.
0: Král sedí na trůně a dlí ve vzpomínkách u svého nejstaršího syna Viktorína, který tráví dny v žaláři uherského krále svého švagra.
2: Se sebezapřením zůstává Jiří v čele svatební tabule, když se žení jeho nejmladší syn, 19-letý Hynek.
0: Nikdo z okolí královy bolesti nevnímá.
2: Bezstarostný je i králův mazlíček, kníže Jindřich.
1: Ke konci února píše do Saska.
3: Král i královna jsou veselé mysli, jsou zdraví a svěží.
0: O zdravotním stavu Jiříka je daleko lépe informován jeho protivník Zdeněk Konopištský.
1: Od koho?
0: Možná od komorníků, možná od lékařů.
1: Co se dozvědělo?
0: Že život českého krále může každou chvíli zhasnout.
3: Odvolaný už vajec červených jistě nebude.
1: Píše přátelům, tím chce říct, že se král...
3: Odvolaný král...
1: Velikonoc nedožije.
0: Přichází však jaro a král pookřívá.
2: Začíná se věnovat úředním povinnostem.
0: Lůžko a křeslo jsou jeho stálým sídlem. Jakýkoliv pohyb ho však unavuje.
2: Choroba postupuje stále rychleji.
0: On se však chová... Jakoby neexistovala.
1: Ignoroval ji?
0: Do posledních hodin vyřizuje státní agendu.
2: Odulé tělo sedí ochromeno v křesle, mozek a ruce však stále pracují.
0: Ještě v první jarní den.
1: Den před svou smrtí.
0: Král podepisuje úřední písemnosti.
2: V pátek 22. března roku 1471. se mu přitíží.
0: Lékaři... Nejsou sto zadržet údery smrti.
2: V 10 hodin dopoledne 51-letý český král
3: umírá sedě na stolci.
1: Tedy na trůně.
3: Ani o příčinách, ani o okolnostech jeho smrti nezůstaveno nám hojnější paměti, nežli že umřel na vodnatelnost.
1: Tedy na selhání funkce ledvin.
3: Postava jeho již tak přirozeně těžká a hrubá opuchnutím zvláště nohou a pak i ostatního těla upadla posléze až do neforemnosti. Když z mrtvého těla vybrána střeva, nalezena byla játra dopolou zkažená a v žluči kamének holubímu vejci podobný. Břicho pak tukem napíť tlustým obrostlé. Mrtvola v hlavní síni dvora králova na Starém městě ležela v sobotu a v neděli k obecnému podívání. V pondělí pak pochována v hrobkách královských u svatého Víta na hradě.
2: Srdce a vnitřnosti byly prý ve stříbrné schránce vloženy do hrobu nedávno zemřelého Jana Rokycany v Týnském chrámu.
0: Odešel od nedokončeného díla.
2: Nebylo nikoho, kdo by správu českých věcí převzal s touž odpovědností a s týmž politickým rozhledem.
1: Sen jednoho z největších českých panovníků, sen o národním království, ve kterém vedle sebe snášenlivě žijí lidé dvojí víry, ten sen se náhle a nenávratně rozplynul.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

naposledy běželi jsme s Josefínou do polí. Já to nevěděl, jak mé tiché rozloučení s Josefínou zabolí.

Dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
1: Potkejte se již 16. května s oblíbenými moderátory a autory pořadů Českého rozhlasu Dvojka a Českého rozhlasu Pohoda. Nahlédněte do zákulisí rádia nebo buďte součástí živého vysílání. V 11 hodin si do studia S1 pozval Aleš Cibulka, Veroniku Kek-Kubařovou, Jana Nedbala nebo bratry Bachelory Martina a Miroslava Dubovické. Nebudou chybět ani autogramiády tváří našeho vysílání. Těší se na vás Šárka Volemanová, Jiří Holoubek, Robert Tamchina, Marie Redková, František Novotný, Iva Bendová, Jan Rosák, Jitka Novotná a mnozí další.
0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
1: V sobotu 16. května na Vinohradské 12 v Praze.
0: Více informací na rozhlas.cz/DOD.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas.

0: 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Všechny vás vítám v poslechu a přeju dobrý den. A moje dnešní spolutandemistka říká, pokud jde o můj životní styl, tak mám jedno zásadní heslo všeho s mírou. Nikdy jsem se netrýznila dietami, jím do polosita, pijí do polopita. A já k tomu říkám, to má tak někdo kliku. A ještě k tomu vypadá takhle skvěle. Já myslím, že mi posluchači dají za pravdu, protože proti mně si právě k povídání sedla stále velice půvabná a šarmantní moderátorka a divadelní manažerka Hana Heřmánková. Vítám vás, Haničko, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: O čem bude řeč? No tak samozřejmě o divadle, o televizi a o životě vůbec. A vám můžu vzkázat jenom, abyste se příjemně bavili.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Člověk by nevěřil, když se podívá na Hanu Hermánkovou, že to opravdu letí, ale je to tak, je to skoro 5 let, co jsme se tady na tandemu neslyšeli, neviděli.
2: Já se také vídám, denně. Jo. Koupelně. Vidím.
1: No taky jste to komentoval, ten můj úvod, že už nejíte do polosyta. Čili jak? Jako do vůbec nesyta nebo do syta?
2: Do syta.
1: A to je neuvěřitelné, že máte takovou kliku, že se prostě s tím nemusíte zabývat. Tím, čím se mnoho lidí strašně trápí. No ale spíš bych teď chtěl od vás slyšet, čím se bavíte, co vás těší a co vás hlavně za tu dobu, co jsme se, jak říkám, na tandemu neviděli, slyšeli, potěšilo a co je za vámi, dobrá práce a tak.
2: Je, tak to je ale opravdu těžká.
1: To je strašně.
2: Je to dokonce mnoho otázek, že tak jo, kde mám začít?
1: Tak zkusíme, co je novýho teď?
2: Dobře, tak začneme to od začátku tak, nebo od konce.
1: Od konce.
2: Já si myslím, že se mi v životě zase tak nic moc nového naštěstí nepřihodilo. Od té doby jsem, pravda, opustila televizi, protože ten náš nejmenší syn nám povyrostl do školních let a to se nedalo skloubit s prací v divadle. Takže jsem se už začala věnovat víceméně hlavně divadlu a Františkovi, takže už jsme ve 4. A, tak to je první změna.
1: No, tak to je velká
2: úspěšně.
1: Změna.
2: No, no, no. Ano. Jinak ten život nám běží tak poměrně, a budu to ťukat, tak bez velkých změn, protože divadlo pracuje.
1: Já si myslím, že právě jaksi ty milníky vaše životní teď za těch 5 let třeba jsou v podstatě zvýrazněny právě třeba různými úspěšnými inscenacemi, že jo?
2: No tak doufám.
1: Protože to divadlo to vás teď naplňuje nejvíc.
2: Ale to já teď budu muset hodně vzpomínat, co se za 5 let všechno událo, když to vezmu nazpět. Tak já to vezmu poslední inscenací, na které teď pracujeme a kterou máme plnou hlavu a kterou jsme vybrali. Jmenuje se to Ksicht a je to inscenace, která bude mít premiéru už brzy, 16. února u nás v divadle. A je krásná, je to taková moderní německá hra. Hlavní roli tam vystupuje Filip Blažek jako ošklivec na začátku, jako hodně, ale mimořádně ošklivý člověk, který tak, si to vlastně nepřipouští.
1: To je tak hezký člověk, že na ně museli hodně zapracovat teda.
2: No, jenomže on se dozví, že je tak ošklivý a podstoupí plastickou operaci. A stane se z ní zase mimořádně nádherná osoba. A všechno se změní. Jeho postavení, sláva, význam. Je to tedy komedie, takže i vztahy. A jak se všechno mění, tak všichni mu závidí a chtějí se mu podobat. Takže, a to už bych prozrazovala moc, ale chtějí vypadat jako on.
1: Ale to jste hezky navnadila, teda diváctvo, včetně mě. No, to je dobrý.
2: A vedle Filipa Blažka tam bude vystupovat Josef Carda, Filip Čapka a Máša Málková. Takže to je teď tak jako před námi novinka.
1: Jo, dobře, tak teď budeme to brát také zase zpátky trošičku. Pořád se hrajou takové stěžení kusy jako Jakub.
2: Jakub a jeho pán se hraje už 30 let, tak na tom se skutečně během 5 let nic nezměnilo.
1: Blbec k večeři.
2: Blbec k večeři měl 555. reprízu.
1: To je nádherné.
2: A oba dva pánové teď slaví 55. narozeniny, takže nás čekají 2 dorty.
1: No jo,
2: takže to se také
1: nemění. Jak Vašek Vindra?
2: Jak Vašek, tak Josef Carda.
1: Pepa má taky 55, ten mladík věčný. To
2: je
1: jsou
2: to
1: věci.
2: Tak. No ale kromě toho jsme, máme za sebou krásné nové inscenace, které režíroval Karel, manžel. Objevili jsme pro české publikum úplně nejnovější hry Woodyho Elena. Jmenuje se to 2x Woody Ellen. Jsou to 2 takové aktovky. A tam se skutečně vyřádí herci našeho divadla, ať už je to Jana Švandová, Josef Carda, Dana Morávková, Karel tam hraje taky. Tak a teď určitě zase zapomenu, Rudla Hrušínský, Petr Pospíchal, tak to jsou hlavní postavy. A vlastně všichni se sešli i na hře, kterou dělal předtím Karel, a ta se jmenovala Terasa, tam ještě se připojila Kateřina Brožová, to byla zase francouzská hra Jeana-Clauda Carrière, takže jsme se setkali i s významnými dramatiky světovými a myslím si, že hry mají velký úspěch.
1: Tak jak vidíte, Hana Hřbanková má divadla bez zábradlí plnou hlavu, ale přece jenom určitě je tam ještě místečko taky na cestování, do kterého se za chviličku pustíme.

0: Tandem cestuje.
1: No, někdo to má s cestováním jednoduché, takový, jak se jim říká, single. Ovšem to není vůbec případ Hany Heřmánkové, která má velikou rodinu. To znamená, že jestliže se někam vy rozhodnete, Hanko, že někam pocestujete, tak to je strašného balení, zařizování a i to auto musí být, nebo ten dopravní prostředek hodně veliký, že jo?
2: No, tak to asi není, ne. Protože my kromě té velké rodiny ještě máme pejska a kočku. Takže u nás, když se má někam odjet, tak se musíme rozhodnout, kdo zůstane doma.
1: Tomu já rozumím, to máme taky tak.
2: A kdo bude cestovat, tudíž se to půlí. Takže většinou jezdíme buď to ve dvou nebo ve třech, když bude.

0: Říci, že když byli ještě chlapci malí, tak jsme jezdili rádi do Českého ráje, kde jsme měli takovou malou roubenku na jedno místo. Ale tím, že jsme se odstěhovali za Prahu, vlastně do lesa, tak už nemám ten pocit jezdit na venko.
1: No to je hloupý jezdit z chaty do
0: to
1: chaty, že jo?
0: Skutečně balit. To jsme tedy museli odbourat. Roubenka ale je obývaná dcerou Karla, takže jako tam pořád můžeme jezdit. No a přišli jsme na chuť tomu, že si můžeme jezdit kam chceme, což je taky výhoda téhle doby.
1: To já využiju teď, kam chcete teda.
0: Takže rádi jezdíme třeba jenom na víkend se podívat na nějakou zajímavou výstavu kamkoliv, do jakéhokoliv města.
1: Myslím do ciziny teda.
0: Do ciziny, no. Nebo do divadla, protože ta možnost teď je, letenky se dají sehnat poměrně levně. No, kdyby si vzala taxíka do Jevan, tak zaplatím pomalu jako z Prahy do Benátek.
1: Přesně, ano, to je.
0: Takže se to dá zorganizovat a já teda strašně ráda. Tak jezdím na krátkou dobu.
1: Zkuste být konkrétnější, co máte takhle za sebou a co byste doporučila?
0: No tak nedávno, já sice říkám, že to je na víkend, ale nám se to trošku prodloužilo, protože v Londýně napadlo asi 5 cm sněhu a to byla neuvěřitelná katastrofa. Heathrow přestalo lítat, přijímat lety a tak dále, takže jsme tam byli nuceni zůstat déle. Ovšem ne na letišti, tam jsme vůbec nejeli, ale prodloužili jsme si tedy pobyt. Takže jsme nebyli jenom na 3 dny, jak jsme si plánovali, ale na 5 dnů, ale vrátili jsme se šťastně domů i na Vánoce.
1: A tam jste tedy jeli za divadlem?
0: A tam jsme jeli se podívat na představení, které já dokonce, protože vím, že se ptáte na zážitek, tak to byl skutečně tedy pro mě veliký zážitek. Na představení Billy Elliot, což je můj oblíbený film anglický.
1: Chci se zeptat, je to adekvátní tomu filmu?
0: Je úplně to převedený na jeviště, ale jela bych znovu okamžitě. Tak to bylo moc zajímavé. Pak je tam krásná výstava. Teď ještě pořád to můžete stihnout. Paula Gauguina, neuvěřitelná sbírka, která poputuje už pak jenom do Ameriky, v Evropě už asi takhle obsáhlá nebude. Tak to bylo taky zajímavé. Pak v Londýně je pořád co vidět, že jo. Takže takhle ráda cestuju.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Známí lidé, mezi něž pochopitelně Hana Hřmánková, můj dnešní host tandemu, patří, to mají jednodušší v tom smyslu, že se dost často, celá přirozeně ve své práci, v přípravě své práce a podobně, setkávají se známými slavnými lidmi, se kterými vy byste se třeba, protože nemáte tu šanci takovou, taky rádi setkali. Ale možná, že i Hana Hřmánková má takové přání, dosud nevyslyšené, neuskutečněné, že byste se chtěla s někým setkat, takový sen. A říkáte si, to je teda opravdu osobnost, se kterou bych si chtěla popovídat někde takhle při kafíčku nebo při dvou decce. Je někdo takový? A může to být třeba dokonce i někdo, kdo už je dávno na nebesích, anebo někde jinde.
2: Je, tak to je tedy skutečně těžké, protože já si to říkám vždycky, když se třeba dívám na nějaký film a vidím tam nějakou významnou osobnost, říkám si, že to bych chtěla potkat, ale určitě bych si netroufla navázat kontakt, jenom poslouchat. No. Možná já bych ještě z těch, co žijí a kdo by mi určitě zajímal, by byl například ten Woody Allen.
1: Woody Allen?
2: No, díky přípravě na to představení jsem viděla skutečně snad většinu, nemohla jsem vidět všechny filmy, protože točí jeden ročně, ale ty významné filmy a četla jsem si o něm spoustu, jednak z jeho tvorby a jednak co o něm napsali, vyšla krásná knížka jeho rozhovoru. A to byla tak zajímavá, že to by byl člověk, kterýho bych třeba teď ráda potkala, poslouchala.
1: Jenom poslouchala.
2: Já bych, no,
1: nebyla
2: tak, protože,
1: nějaká otázka, kterou
2: víte co, protože
1: položila.
2: O něm se říká, že na place vlastně nekomunikuje moc s herci. V poslední době vím, že komunikuje pouze s jedinou herečkou na place, a to je Scarlett Johansson. On je protivnej brouk na tom place. On tak. Si s nima, no tak teda, jak jsem si četla i ty rozhovory s ním, tak on s nima si nepovídá.
1: A to jako. Vy přesto byste toužila a se s ním
2: proto,
1: potkat,
2: ne,
1: kdyby byl protivnej brouk.
2: Já vám odpovídám na to, že bych si s ním asi nepovídala.
1: Jo, takhle.
2: Ale že bych ho ráda poslouchala.
1: Jak je protivnej na place.
2: Já to znám.
1: A nebyla jste se na něm jo, vy to znáte, jo?
2: Když je někdo protivný na plac.
1: Vážně, jsou
2: tací.
1: Já mám
2: zkušenost.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hana Hrmanková pochopitelně zná taky spoustu komiků, nejenom jiných osobností. Teď jsem si hezky pomohl v tom, že se dostáváme ke klasice českého humoru, ale vy si vybíráte osobnost, která patří do naší galerie klasiků humoru, ale už bohužel tady není, ale vy s ní máte takovou hezkou zkušenost zajímavou, víte?
2: No tak já jsem si vybrala pana Josefa Becka. Vybrala jsem si ho samozřejmě proto, že jsem ho měla vždycky strašně moc ráda. Ale také proto, že jsme měli docela kuriozní seznámení. Já jsem před mnoha lety pracovala v televizi.
1: Uberte zase.
2: jako televizní hlasatelka. No a už jsem byla taková poměrně unavená, byl to poslední film, který se vysílal někdy před půlnocí a my jsme ho vždycky museli odhlásit. Takže já jsem četla režie a hráli a teď se mi podařil krásný přebrat, že místo toho, abych řekla Josef Beck a Soběslav Sejk, jsem řekla Soběslav Sek a Josef Bejk. Ale představte si, že než jsem se odlíčila a přišla dolů na vrátnici, tak už tam byla ohromná kytice, kterou mi opravdu asi zřejmě pan Beck to viděl v divadle, večer ještě hrál, tak se to tak pobavil a přinesl mi tam, poslal mi tam velikánskou kytku s pozdravem Josef Bejk.
1: Konečně ho někdo nazval pravým jménem.
2: Ale je pravda, že pak v době naší známosti s Karlem jsme se s ním vídávali často a on mě tak trošku jako adoptoval, vždycky se mě ptal, jak to máme. Vyptával se na Karla, který ho měl, myslím, rád a tak já na něj moc ráda vzpomínám.
1: Byl to skvělý herec, skvělý člověk, hrozně přátelský, veselý a určitě se nezlobil kvůli téhleté hezké přezdívce, která ho tak trošičku, kdo ho malinko znal, možná malinko vystihla. No každopádně, my si teď poslechneme Josefa Becka v té poloze, ve které jsme ho měli nejradši.
3: Dneska, když člověk otevře noviny, tak pořád tam čte sex, už děti učte sexu od 6, od 7 let. To nikdy nebylo za mýho dětství. A taky dneska já myslím, že je to naprosto zbytečný. Ono je to předmětem už taky jednání v parlamentu, ale podívejte, jak třeba takovej otec, který to chce mít za sebou, zavolá 8letýho kluka a řekne, hele Pepíku, už jsi dost starý, tak si musíme promluvit o sexu. A kluk řekne, fajn tati, co chceš vědět. Takže já myslím, že je to úplně zbytečný. To víte, my to měli daleko těžší, protože ten sex byl vlastně držený pořád pod takovým štoucem takového zvláštního tajemství a to, ale já byl zvídavý, už jako malej kluk jsem chtěl prostě prozkoumat rozdíl mezi holčičkou a chlapečkem, tak jsem to kamufloval různýma takovýma, že jsme si hráli na maminku, na tatínka, na doktora, abych se prostě dostal k meritu věcí. Já to měl taky stížený tím, že jsem z bigodně katolické rodiny a navíc jsem ještě ministroval, teď pořád jsem viděl před očima to 6. přikázání, nesesmilníš, tak jsem se toho šíleně bál. No ale všecko má svůj čas a když jsem pak začal ochotníčit, tak to mě snad bylo 17 let, tak mě vzala do práce taková, asi o 30 let byla starší, ale byla pěkná. A tak to vzala bez příruček prostě. Otevřela mě v okno do světa, že jsem z toho ohluch, oslep, dostal jsem kopřívku, opuch jsem, přišel jsem tvrdě jak pravítko domů, maminka říkala, co je to s tebou, kluku, a já se skácel, no ale stejně i přes tenhle ten jako defekt na začátku jsem v tom pokračoval dál. Je to nádherné, víte, žena, já dnes, volala mě nedávno jedna redaktorka, jak se na to koukám, kdyby se obnovil svátek žen, mezinárodní svátek, já pám, to by mělo být, protože to přece nevymysleli komunisti a my pořád hrneme se do Ameriky a tam to tenkrát vzniklo. Já si myslím, ženský jsou u mě Johanky z Arku. Podívejte, my jsme třeba po generálce, když jsme měli takovou vyčerpávající generálku s Alfredem Radokem, tak člověk přišel domů a skácel se a žínka ho obskakovala. Když to kolegyně, ty měly doma rodiny a museli přijít a nastal druhý zemén. Takže ženský si zasluhou, já bych je slavil každý měsíc, když ne každý den, aby ty chlapi aspoň jednou za měsíc přinesli domů tu kytičku. No ale žena to je u mě cítoslovce. Žena to je zaklínadlo. Žena je to moc radosti, někdy je to moc starosti. Žena to je něco ohromného, někdy je to něco ohromně protivného. Žena to zní hrdě. Kdybychom si dali tu práci a vrátili se zpátky do historie, tak bychom našli spousty příkladů. Žena obloudila korunované hlavy, hrabata knížata, hvězdopravce, lékaře, právníky, lepiče plagátu, pekaře, truhláře a někdy docela obyčejného chlapa. A nedejme vůbec nic na to, že neznámý filozof neznámého věku, kdy si napsal, že kam nemůže čert, tam nastrčí starší ženu.
4: Polokulaté narozeniny s číslovkou 85 slaví v těchto dnech herečka Iva Janžurová. Absolventka DAMU byla přes 20 let v angažmá v divadle na Vinohradech, odkud odešla do Národního divadla.
5: Do srdcí diváků se zapsala svými rolemi v řadě filmů a svůj jedinečný hlas využila samozřejmě i v rozhlase. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
4: Ve čtvrtek 14. května se vrátíme do roku 2007, kdy Iva Janžurová přijala pozvání Jiřího Suchého a Jiřího Anderleho do pořadu Dva v Africe.
5: V sobotu 16. května nebude chybět pohádka Tulácká na motivy pohádky Karla Čapka.
4: Se svou dcerou Sabinou Remundovou si bude povídat v neděli 17. května Iva Janžurová v tobogánu Tomáše Slámy a týžden uslyšíme taky rozhlasovou hru Zahrádkáři, aneb až se Jaro zeptá.
5: A samozřejmě pro vás Ivu Janžurovou vyspovídal i Jan Rosák. Jejich tandem uslyšíme v úterý 19. května.
4: Český rozhlas Pohoda,
5: písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je moderátorka, divadelní manažerka Anna Heřmánková a taky osobnost, která je veřejně činná, protože já si myslím, že to je v pořádku, že člověk, když se dostane na určité nivo společenské, jak se hezky říká, tak je dobře, když své síly dá i ve prospěch nějaké společnosti, která něco dělá hezkého pro lidi a třeba i zadarmo. Což vy děláte, což vás samozřejmě šlechtí. Slunce pro všechny se jmenuje ta nadace, víte. Čím se zabývá?
2: Je to nadační fond Slunce pro všechny a jeho ředitelkou, nebo vede ho a zakladatelkou je paní doktorka Blanka Dvořáková. A je to fond, který se stará o handicapované děti Středočeského kraje. A kdybych už měla teď vyjmenovat za dobu jeho působení, kolik už mají různých školek a škol a zařízení ve Středočeském kraji v okolí Kladna a Unhoště, tak to bych tady jmenovala moc dlouho, protože právě paní doktorka je neuvěřitelně schopný člověk a člověk na svém místě. A já jsem řekla, že se starají o děti a taky to vlastně už za tu dobu není pravda, protože vlastně ta starost se už rozeběhla, rozšířila i na dospělé, protože většinou, když děti opustí základní školy nebo ty stacionáře, tak pak o ně není postaráno. Aha. Takže i na to mysleli, takže mají vybudované domovy dobré vůle, kde mohou dokonce i sami žít. Ti dospělí už. No a myslí na ně i dále, takže vlastně jim zřídili třeba na Kladně takovou cukrárnu, kavárnu, kde obsluhují a sami také připravují kávu a ty cukrovinky a chodí tam seniori zase z Kladna. Ti mají radost, že mají svoje místo, že mohou vlastně pomoci, znají ty děti, které je obsluhují a je to takový... A ty se zase cítí, že jsou důležití, takže to se mi moc líbí a tak u toho jsem ráda. No. Ale to je skutečně jenom minimum, co bych mohla říci, co všechno mají na kontě. No tak já, protože jsem s nimi vlastně ve spojení nebo spolupracuji s nimi už tolik a tolik let, tak mohu říci, že už tam mám kamarády a vůbec to není, že bych něco dělala pro někoho zadarmo, já naopak z toho čerpám, protože...
1: A jak konkrétně vypadá vaše spolupráce?
2: Tak nejkonkrétněji asi právě u nás v divadle, protože já vím, že právě tyto děti nemají často možnost navštěvovat divadlo, i když teď už to také není pravda, protože k nám chodí skutečně dvakrát v roce, vždycky se nastrojí, moc se na to těší. Bývá to vždycky kolem Vánoc, tak tam jim uděláme takové benefiční představení a pak vždycky na konec roku, zase když je třeba Den dětí nebo podobně. A to už má skutečně dlouhou tradici. Oni nám zase vždycky na Vánoce vyzdobí divadlo. Ještě pořád tam máme, ještě dnes, betlém, který nám vyráběli celé léto. Takže říkám, nás to také obohacuje. Máme nejkrásnější divadlo, jak říkám, s oblibou v Praze nebo na světě, protože to oni si na tom vždycky hrozně dávají záležet. No a dokonce i nám, díky nim, my máme jedno představení, které jsme vlastně původně udělali jenom pro tyto děti, protože my jsme nahráli CDčko s písničkami a výtěžek z toho CDčka šel tedy na pomoc tohoto fondu. No a pak za mnou Blanka přišla a říkala, no a my bychom rádi se na to podívali na divadle. Tak jsme z toho udělali i takovou písničkovou reví a vlastně ji máme na repertoáru už také mnoho let. Takže to je díky tomu, že se to těmto dětem líbilo. Jmenuje se to Páté přes deváté a pořád na to mohou chodit.
1: No. To je krásný, jak se to obohacuje.
2: No, tak já říkám, to není jako, že by člověk dělal něco pro někoho zadarmo, to musí dělat rád.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: I když se člověku daří všechno, na co sáhne, tak nepochybně přijme určitě rád třeba dobrou radu nebo i pomoc, a to třeba hlavně v začátcích své kariéry. Teď možná malinko mluvím trošičku obecně, ale třeba Hana Heřmánková to teď zkonkretizuje, protože se vás, Hanko, chci zeptat opravdu na to, jestli ve vašem životě byli důležití lidé, kteří vás správným směrem nasměrovali, včas vám pomohli, anebo vám dali opravdu dobrou radu, na kterou prostě nikdy nezapomenete a která tady vzadu pořád sedí.
2: Měla jsem velké štěstí v životě, potkala jsem se s výjimečnými lidmi a vždycky jsem opravdu poslouchala, co mi říkají, protože jsem věděla, že to myslí upřímně. To znamená, že mě pořád neklepali po zádech a nechválili. To určitě ne. No tak to štěstí jsem měla v rodičích určitě, protože ty mě vždycky jednak pomáhali, abych dělala to, co chci, ale současně mě hezky drželi při zemi.
1: Takže, to je důležitý, ano, ano.
2: Když jsem například poprvé se dostala do televize a přeci jenom v těch 17 letech, když nás tam bylo pár a vlastně jiné programy neexistovaly, tak jsme se rázem stali populárními, že jo, známými tvářemi, tak to může leckomu třeba zamotat hlavu. Ale mně se to tedy, doufám, nestalo už z toho důvodu, že jsem přišla z té služby celá rozechvělá domů a tatínek mi tenkrát na takový malý kazeťák maďarské výroby natočil, jak jsem ty tři věty, které jsem tam hlásila, jak jsem je řekla, když jsem se slyšela, jak mluvím, tak skutečně ta skromnost mi zůstala. Věděla jsem, že na sobě vždycky musím pracovat. No a když už jsem v té televizi, tak já jsem tam nastoupila jako velmi mladá dívka do party sehrané těch hlasatelů. To už byly pro mě dospělí, zkušení lidé. Ale musím říci, že mě docela hezky přijali. A shodou okolností bych teď vzpomněla třeba na Miloše Frýbu, který vlastně mě přivítal tam v té hlasatelně slovy svěží vánek do zatuchlé hlasatelny.
1: Jejda, ne, ne.
2: Tak to bylo přesně jeho humor a vlastně mě pomohl překročit ten práh, protože jsem se bála moc. No a vzpomínám i na paní Dvořáčkovou, která se mnou šla do studia a říkala mi takové ty praktické věci, které vám nikdo nikdy neprozradí. A ona s tím neměla problém, i když tam měla mladší kolegyni, která vlastně jí víceméně nahrazovala.
1: To se cení, to
2: vám řeknu. V té době odcházela, nezapomenu to. A budu si to také pamatovat i do života, že když bych mohla někomu pomoci.
1: Mu to takhle vrátíte.
2: Tak mu to určitě vrátím. Tak to byla doba té televize, no ale pak hlavně tedy, o kom jsem přesvědčená, že mě drží při zemi, je mým velkým rádcem a kryje mi takzvaně záda, je tedy Karel, určitě. To jsem šťastná, že jsem ho poznala a vlastně jsem pochopila, že spousta věcí, které se v životě přihodí a vždycky nejsou veselé, někdy jsou hodně těžké, tak když se překonávají ve dvou a je tam ten spolech, tak že to je to nejdůležitější.
1: Já myslím, že u vašeho manžela Karla nehrozí, že by mu sláva zmámila hlavu, už má taky něco za sebou a je to opravdu takový zdravý skeptik, bych řekl, jak ho asi tak malinko znám. Tak to si myslím, že to je to nejlepší zázemí, které si můžete jenom představit.
2: Ano.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Co pak čeká Hanu Heřmánkovou a myslím si, že jedním dechem můžu říct i divadlo Bez zábradlí, protože tím divadlem samozřejmě žijete, Hanko. Vy jste tady zmínila třeba to představení, na kterém jste byli v Londýně, byli Elliot. Jestli pak náhodou jste tam na tom divadle nebyli, protože hodláte něco podobného, nebo tohleto představení
2: jo,
1: uvést
2: no
1: u vás?
2: Tak to samozřejmě, tak to by byl sen, ale bohužel na to nejsou jednak finance.
1: Lidi taky, ale...
2: ale myslím si, že i najít tak šikovný kluky. Vezměte si, že jim bylo 9 let, 9-10 a oni stepují, hrají, zpívají a všechno v jednom záběru, tančí, balet, no to bylo prostě.
1: To byste museli do přípravky ale, Národního divadla a baletní.
2: No, ale oni šli do těch přípravek také po celém světě, tedy oni skutečně udělali na to tam konkurs veliký, takže to, do toho bychom si asi nemohli troufnout a navíc ten zážitek byl skutečně silný, tak to je těžký pak něco takového dělat. I když my, když jsme připravovali třeba muzikál Cikáni jdou do nebe, tak na ten jsme si tenkrát troufli i v našem menším prostoru a divadle. A musím říct, že to byla krásná práce, ten muzikál máme pořád na repertoáru. Objevili jsme spoustu zajímavých lidí, kteří teď už jsou známí, už jsou z nich hvězdy, ale tehdy jsme je vlastně oslovili, když byli ještě na oblasti. Teď už hrají v Praze Adrian Jastraban, právě Filip Čapka, další Vanda Konečná. No tak to byla hezká práce, takže i na tento muzikál jsme si troufli a když už jsme u těch muzikálů, tak před námi jsou tedy dva teď. Ale jsou spíš právě komornější, aby se to k nám vešlo všechno a taky my nechceme dělat takový ty muzikály, kde se odspívá písnička a ta vlastně jenom posouvá děj, ale spíš bychom chtěli spíše něco, čemu se říká, já nevím, hudební divadlo, aby to bylo divadlo s písněmi, se zpěvy. Takže teď pro nás napsal Radek Balaš s Ondřejem Brouskem muzikál Marilyn Monroe, tak to je jasné, o kom to bude. A začíná to její smrtí a vlastně celý ten její život, který byl velice tedy bohatý, samozřejmě i když krátký, tak by se tam měl objevit.
1: Mě okamžitě napadne
2: to je jasný.
1: Hlavní představitelka.
2: Napadla?
1: Jo. Kateřina Brežová.
2: Ano.
1: No, já jsem se říkal.
2: Tak to nikdo jiný vlastně tady teď v současné době.
1: Ano, zatím, ano.
2: Zatím. No a Ondřej Havelka také píše pro nás a to budeme dělat v koprodukci s Mladoboleslavským divadlem a to je muzikál a zase z 30. let. A měl by být o tom, co se událo v posázavském Pacifiku. No vlastně to mohu říct, že to byl zločin. A bude to s písněmi právě z té doby. Takže na to se také samozřejmě moc těším. Ale tak to jsou takové ty hudební, to jste mi nahrál tím Billy Elliotem. Ale
1: ta vaše spolupráce s těmi oblastními divadly je, myslím, docela hezká, že se mohou praští diváci podívat na věci, které se hrají třeba v Příbrami.
2: No samozřejmě, Hrdý
1: Buděs. A nebo Boleslavi, že jo.
2: Ano, tak to máme Muži v obsajdu.
1: Tak já si myslím, že to je docela hezké. V tom budete určitě pokračovat.
2: Určitě. Já si myslím, že to je nejen hezké, že to je i docela chytrý,
1: samozřejmě,
2: protože
1: ježi,
2: samozřejmě, no. Že i v těchto divadlech vznikají mimořádná díla a je škoda, když to praští diváci nevidí, no, opomíjejí.
1: Tak díky vám. To uvidí a uvidí i další kousky, které divadlo Bez zábradlí
2: připraví. Víte, co uvidí hlavně? Uvidí narozeniny paní Jiřiny Jiráskové. To je důležité.
1: 80. slavné.
2: Tak na to se vlastně těším teď. A to teď,
1: čím teď
2: to žijeme.
1: Oslavíte? Čím?
2: No, oslavíme to prací. protože a konkrétně myslím u paní Jiráskové, že právě ta divadelní práce je na prvním místě. Ona po těch těžkých nemocech, které jí potkali, se vrátila na jeviště, nastudovala u nás hru Sonáta pro lžíci, je to australská hra, kde skutečně exceluje s Danou Slovou a Alešem Cibulkou. Takže v den jejich narozenin jsme se domluvili, že bude hrát tuto hru, no ale pak budeme už slavit, to je jasný.
1: No tak vás čekají hezké věci, samé pěkné věci. No. A vy samozřejmě, milí posluchači, můžete být také u toho. Stačí si buď to najít stránky webové, anebo prostě si zajít.
2: Myslíte u té Jiřiny Jiráskové?
1: No tak třeba.
2: No pokud vám bude víc než 80, tak my jsme se rozhodli, že v únoru a v březnu na některá představení dáme jsme lístky nad 80 za 80, abychom trošku více oslavili tyto narozeniny, takže pokud je někomu více než 80, prokáže se tím, tak může přijít
1: za 80.
2: v těchto měsících na některá představení k nám.
1: Jenom pro jistotu, nemáte náhodou nad 60, že by byli za 60? Ne, to ne.
2: Zatím ne.
1: Hezký nápad mě teď napadl. No nic, zapomínám na to, ale každopádně vám moc děkuju, Hanko, za vaši návštěvu. To byla Hanka Heřmánková dnes na Tandemu a třeba se s ní potkáte někdy v divadle Bez zábradlí, kde pořád velice bohulibě funguje. Moc
2: děkuju. A já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Polka Václava Hájka a Ladislava Nusharta s názvem Nic si z toho nedělám uvedla dnešní pořad Trubte nám trumpety. Za doprovodu malé dechové hudby Úslavanky ji zpívala Gerta Ledinská. Z Plzně vás srdečně zdraví Jaroslav Kopejtko, přeji vám příjemný poslech. Dnes vám, milí posluchači, představím stavbu, která vás ohromí svou historií i rozlohou. Klášter Premonstrátek v Chotěšově, městečku jihozápadně od Plzně. Byl založen v roce 1200 blahoslaveným Hroznatou a jeho sestrou Vojislavou. Byl vypálen husity a znovu obnoven, ani poté se však nedočkal klidu, opět byl několikrát dobyt a vydrancován mimo jiné i polskými a švédskými vojsky. Vždy byl ale znovu opraven. Za Karla IV. Byl klášter velmi bohatý, držel celkem 56 vesnic.

Tenhle pěkný valčík o plzeňském kraji napsali Ladislav Hájek a Ladislav Nuzhard, zpívali jej Gerta Ledinská, Zdeňka Bílková, Jiří Langmajer a Vlastimil Tauš, hrála malá dechová hudba Úslavanka s kapelníkem Jindřichem Buriánkem. Vraťme se zase, milí posluchači, na chvíli do Chotišovského kláštera. Na základě reforem Josefa II. Byl sice zrušen, ale sestry jej v roce 1937 koupily za symbolickou cenu zpět. Za druhé světové války byl v klášteře zřízen ženský starobinec, který dostali sestry na starost. V jednom křídle bylo ubytováno 200 totálně nasazených dívek, které pracovaly v okolních muničních továrnách. Po válce se do celého kláštera nastěhovala československá armáda. Ta objekt opustila před 31 lety přiznáním tehdy 10-milionové škody, která nebyla nikdy uhrazena. Od té doby byl klášter neobydlen. Tak, milí posluchači, doufám, že jsem vás neunavil suchou historií, dejme opět prostor hudbě. Zahraje nám malá dechová hudba Škodovačka s kapelníkem Vladimírem Vondřichem.

Malá dechová hudba Škodovačka hrála polku Ladislava Hájka a Ladislava Nusharta, když tenkrát hráli, zpívali Jitka Koutecká a Vladimír Vondřich. Lidový valčík z Plzeňska Zvoni ty nám, zvonečku zvoň, zpívali Zdeněk Synkule a Iva Hasmanová. Chotěšovský klášter, jemuž je dnešní pořad Trubte nám trumpety věnován, je pro rok 2004 zařazen mezi 100 nejohroženějších světových památek. V seznamu ohrožených památek můžete najít například velkou čínskou zeď. Z českých památek byl do seznamu zařazen ještě kostel svaté Anny v Praze. A teď je tu valčík Václava Osvalda Přijď k nám v podání malé dechové hudby Škodovačky. Zpívají Marie Günzbergová, Gerta Ledinská a kapelník Vladimír

Lidový valčík a já to políčko nedoorám v úpravě Stanislava Matějky zpívali Vlasta Bláhová, Gerta Ledinská, Jiří Bárta a Jiří Langmajer, hrála malá dechová hudba Plzeňačka, kterou řídil František Železňák. Milí posluchači, pokud byste se chtěli do Chotěšovského kláštera vypravit, je možné po předchozí domluvě navštívit prakticky celý areál. Tak si třeba na cestu nechme ještě zahrát. Bude to lidový valčík Vyrostla mě bílá růžička, kterou upravil Stanislav Matějka. Zahraje nám i malá dechová hudba Plzeňačka se solisty Jiřím Langmajerem a Jiřím Bártou. A do závěru nás dovede sousedská od Karla Polaty s názvem Za starých časů v podání malé dechové hudby Šumavanky. Milí posluchači, od mikrofonu se s vámi z Plzně loučí Jaroslav Kopejtko. Přeji vám příjemné chvilky při dalších pořadech Trubte nám trumpety. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Naším hostem v rozhlasové kavárně je dnes, jak to říci, četař ze 60. let. Dobré odpoledne. Chtělo by to rozklíčovat, pane Renčíne.
3: Tak já jsem se vrátil ze kstu knížky, kterou jsem ilustroval. Je to knížka Michala Verniše, jmenuje se Modrá knížka aneb Jeblomu. Já jsem tehdy dostal nabídku ilustrovat, takže jsem si tu knížku přečetl a tak se mi zdálo, že těm situacím rozumím a že dokonce jsem cítil jisté oprávnění, že já jsem ten člověk, který by ji mohl ilustrovat, i když na rozdíl od Michala Verniša tak tu modrou knížku nemám, ale strávil jsem 2 roky základní vojenské služby na Slovanech v Plzni.
2: A ta 60. léta?
3: No, když jsem tam přišel na křest té knížky, tak z dálky na mě volali: pane Renčín, vítejte, vypadáte jako ze 60. let.
4: Tvoje postavičky jsou z počátku 60. let, nebo možná dokonce...
3: Začalo to tenkrát někdy asi v roce 62, 63. Hmm. Ovšem, ty postavičky, kdybychom je tu měli před sebou, tak byly o něčem jiném, protože ať člověk chce nebo nechce, tak tam dochází k jistému vývoji té kresby.
4: No a doba byla jiná trochu.
3: No, doba byla samozřejmě úplně jiná.
2: V jednom vašem rozhovoru jsem zaznamenal řádky, ve kterých mluvíte o Vladimíru Jiránkovi. Ta otázka byla, tedy se potěuchla, jestli mezi vámi byla a je rivalita. A vy jste spíše řekl, že v počátcích byl ochoten vám poradit.
3: No, to dokonce, když už teda jsme se bavili o těch letech vojenské služby, tak já si velice dobře vzpomínám, že když jsem nastupoval, že jsem tehdy v Praze se stavil ještě v redakci, abych naposledy se rozhlédl po redakčních zdech a navštívil takové ty redaktory. A v redakci Mladého světa jsem potkal Vladimíra Jiránka, tak jsem mu říkal, že jedu do základní vojenské služby. Tak jsme pak spolu seděli asi 3 hodiny někde v nějaké restauraci a povídali jsme si. Jiránek tehdy pro mě byl už takový pojem, protože on přece jenom začal publikovat o pár let dřív, takže já jsem k němu vzhlížel jako k výtvarníkovi, kterého si vážím.
2: Mě by, pane Renčíne, zajímalo exemplárně, jakým způsobem kreslíř uchopí text. Vy jste se zmínil o tom, že jste si třeba přečetl tu knížku, tu modrou knížku Vernišovu, a že se vám zdálo, že text vás oslovuje, že máte co k tomu dodat. Co to znamená? Vám nad těmi řádky naskakují už postavičky v určitých situacích, nebo jak to probíhá ve vás?
3: Normálně to není nic vzácného, že člověk dostane do ruky rukopis s nabídkou ilustrací, pak si ten rukopis vezmete, začnete si v něm listovat, číst jako uhlopříčně nejvíc, abyste se dostal co nejdřív na druhou stranu toho rukopisu. No a zjistíte, že buď je to váš šálek čaje, nebo to není prostě. Když jsem četl toho Verniše, tak jsem si říkal, no to by nebylo špatný ilustrovat, protože by si člověk naledat co vzpomněl ze svého času vojenské služby.
2: To znamená, že vyhmátnete nějakou situaci z té knížky nebo něco, co jste v podobném kontextu prožil vy sám a zobrazíte na papíře?
3: Spíš celková taková ta frekvence toho psaného slova, že vás osloví. Hmm. Ale jako nedělejme zase z knižních ilustrací něco, jako že stavíte nějakou takovou honosnou budovu, chrám nějakého výtvarného umění. To v podstatě ne.

0: Bylo řečeno, že kreslíš a ilustruješ 30, možná 35 let. Jak tohle prožíváš, právě to plynutí času? Existují, já nevím, ekvivalentně dlouho kapely, třeba Spiritual Quintet. Tam je si člověk vždycky jist, když jde na koncert, že uslyší dobrou muziku, ale už to není velký ohňostroj, velké překvapení. Mm-hmm. A ty přece musíš neustále každý den, každý týden přikládat pod kotel, aby ještě lidi hledali Renčína.
1: Když to srovnáváš s těma kapelama, tak tam dochází k takovému jednoduchému efektu u těch kapel, že ty muzikanti se mají vzájemně za čas plné zuby. Dochází tam k ponorkové nemoci. Když je člověk sám, tak nemůže dojít v podstatě k žádné ponorkové nemoci.
0: Dobře, ale ti tví dlabáčkové nelezou ti na nervy už postupem doby?
1: Ani ne, ne.
0: Tohle přece taky může vytvořit ponorkovou nemoc tuhle situace, ne?
1: Já nevím, jak bych řekl. Třeba Vlasta Zábranský kdysi napsal, že takováhle věc jako kreslený humor po novinách a časopisech, že se dá dělat tak maximálně 5-6 let. Mně to nepřišlo, mně by ta doba 5-6 let přišla zatraceně krátká a musím říct, že ještě dneska mě to velice baví. Pokud mě něco otravuje, tak protože moje povinnost je po ránu si rozevřít ty noviny, listovat časopisy, noviny. Někdy mám chuť to vzít zmuchlat, hodí to do koše, protože mě ta politická scéna mě otravuje. Ale to nemá nic společného s tím malováním. Pak se uklidním, sednu ke stolu, začnu si kreslit a tam jsem doma, tam jsem v pohodě.
2: Co vidíte z okna v Hradci Králové, když sednete ke stolu?
1: V Hradci Králové z okna teďka vidím poměrně dost, protože se dívám směrem na Jiráskovy sady, vidím tam trávník. Hmm. Horší je to potom z jara, když začne se obalovat dříví, před domem jsou obrovské kaštany, takže mě začnou tak stínit, že tam v podstatě nevidím a musím u svého psacího stolu celý den svítit.
2: Uvažoval jste někdy o tom, že byste přesídl do Prahy? Přece jenom jednodušší styk, když ne s redakcemi, tam se dá faxovat nebo e-mailovat, ale s lidmi. Lepší pro kšeft.
0: No, pak on se odstěhoval do Orlických hor.
2: No, já vím.
1: Ale... No, je to věc názoru. Abych si řekl naprosto upřímně, když jsem přemýšlel, že jsem měl z Hradce odejít, tak to bylo v době, kdy jsem měl v Hradci trestní stíhání.
2: A co šlo?
1: No, že jsem bez souhlasu československých úřadů publikoval své kresby v zahraničí.
0: Oh. Dokonce v porno časopisech.
1: No, oni tehdy říkali, když to třeba bylo v Pardonu a tam na druhé straně byla třeba taková dívka nahoře bez, tak jako to byl pro ně porno časopis.
0: No, samozřejmě.
2: A oni vlastně vyžadovali souhlas a kam jste mělo ten souhlas jít žádat za toho bolševika?
1: No,
2: vlastně,
1: tak to naštěstí,
2: měl dělat?
1: Tam naštěstí se nemohli domluvit. A to byla moje záchrana. Z art centra lidi, kteří tam přišli jako experti k soudu, tak prostě říkali, ano, ty kresby, pokud by dělal kresby, my bychom mohli posílat přes art centrum. Ale jestliže jsou to kresby s textem, tak tam je podstatnější ta základní textová teda část té kresby, ale v tom případě
0: Dilia.
1: To byla Dilia. A díky tomu, že takhle se v podstatě nevyjasnilo, tak to šlo do ztracená. No akorát, že jsem nesměl teda vlastně 4 roky publikovat.
0: Ano. To bylo tedy období, kdy jsi uvažoval o tom třeba, že by se chtěl ztratit ve velkom městě.
1: Když jsem měl takové ty problémy a pozvánky, že mám jít k výslechu tamhle a tohle, a tak jako jsem říkal, proč já tenkrát jsem neodešel z Hradce, v Praze bych se ztratil. No.
2: Jaká to přesně byla léta, pane Renčíne?
1: No tak to trestní stíhání mi začalo v roce 1974.
2: Čím jste se ty 4 roky živil?
1: No nejdřív jsem myslel, že to nějaké rozumění, protože jsem si to nedokázal nějak srovnat, protože se mi to zdálo všechno takový naprosto zhovadilý, celá ta žaloba, takový ten obřad okolo toho, ty domovní prohlídky a sepisování majetku.
2: Ostatně kdo vás zažaloval? Český stát nebo kdo?
1: No žaloba jménem Českého státu. Já nevím, kde jsem teďka skončil.
0: Československého státu.
1: Jo, takže jsem...
2: Zprvu jste to nebral až tak
1: že jsem to nebral,
2: stuha.
1: Čekal jsem, že se to nějak změní, jenomže na poradě šéfredaktoru okamžitě, jakmile jsem měl tyhle problémy, tak oni neřekli přímo, že nesmím publikovat. Ale je něco s tím Renčínem, takže když já potom celý to trestní stíhání po několika letech byl zastavený, tak jsem se obrátil na Český úřad pro tisk a informace a říkal jsem, když teda jste mě zakázali publikovat, tak byste zase mohli zařídit nějak po těch redakcích. A oni řekli, my vám nemůžeme povolit publikování, protože my jsme vám to nikdy nezakázali.
2: Rostomilé. A čím jste se tedy živil, když vám došlo,
1: no, tak
2: že je
1: z kraje teda jsem jako byl doma, tak jsem si studoval právní takový předpisy a autorský zákon. Ta doba byla i taková, že když jsem třeba přijel za nějakým věhlasným právníkem do Prahy, tak jako když jsem ukazoval žalobu, tak on mi říkal, pane Renčín, tohleto, bych rozbil během 5 minut. A já jsem na něj se díval s takovou nadějí a říkám, tak pane doktore, zúčastníte se, pomůžete mi? A on říkal, já to neudělám, protože mám ženu a 2 děti. A všichni říkali, a co je zatím, co je zatím?

0: Jaký jste ročník?
1: 1941.
0: Válečný ročník.
1: No, tak já jsem dokonce říkal, někde jsem měl nějaký rozhovor, tak jsem říkal, že jsem se narodil několik hodin před útokem na Pearl Harbor.
0: Co z vás chtěli rodiče mít? To mě vždycky zajímá.
1: Rodiče ze mě chtěli mít takového počestného člověka, proto třeba vůbec nebyla moje záležitost, že mě otec někde přihlásil ke zkouškám na obchodní akademii. Já jsem měl zájmy úplně jinačí a vůbec mě to nezajímalo nějaké učení. Já jsem si udělal takový svět sám pro sebe, byla v něm literatura, i ten zájem o výtvarné umění tam byl, ale to jako se mému otci dvakrát nelíbilo. A když jsem mu přinášel třeba své verše nebo své první kresby, tak jako se na to podíval a vždycky se držel při zemi a říkal mi, nech toho. Jsou lidi, kteří to dokážou psát líp, stejně tak kreslit. No pravdu, samozřejmě, to dokážou i dneska. Ale tak jsem se zhlédnul v tom kresleném humoru, zalíbilo se mi v něm a zůstal jsem tam.
2: Ale vlastně nejvyšší dosažené vzdělání je účetní, ano?
1: No, tak mám obchodní akademii. No.
0: Čím byl váš otec ostatní?
1: Otec byl úředník.
0: Čili měl spíš blíž k tomu exaktnímu způsobu.
1: Samozřejmě, on by mě rád také viděl na takovém místě. A tak jako se díval vždycky s podezřením, že se mu z toho začínám nějak odchylovat už výběrem knížek, které jsem si nosil domů a tak jsem ho dost překvapoval.
0: Co to bylo třeba tenkrát v těch pubertálních letech?
1: V těch pubertálních letech, no, to byla taková přehlídka knížek naprosto nesourodých od Plavčíků kapitána Bontekova a Verneovek ještě s ilustracemi Zdeňka Buriana. To jsem byl tak hloupej, že když jsem se na to koukal, tak jsem si říkal, kde oni se brali tak pěkný fotografie. No a tak samozřejmě, jak jsem přečítal to, co jsem měl na dosah, tak jsem se pak začal zapisovat do různých hradeckých knihoven a táhl jsem toho domů čím dál víc. A byla to chyba, že tenkrát třeba otec mě nedělal v tom jistou takovou základní selekci, že jsem ztratil spoustu času. Když mi otec řekl, tak už zhasnout a spát, tak jsem zhasnul pod peřinou s baterkou, jsem pokračoval dál ve čtení. Ale snad si tohle to musí každý potom vytřídit sám.
0: Ještě jeden dotaz. Vy jste tu pubertu nebo středoškolská studia prožil vlastně na sklonku 50. let. Jak vypadala tehdy vaše zábava? Chodilo se někam aspoň tancovat tajně na rock'n'roll nebo?
1: Chodilo
0: konopí
1: se.
0: Asi nebylo ještě, víte?
1: Ne. Já jsem o ničem takovém nevěděl.
0: Já nevím ani dneska, ale budiš.
1: Tu a tam se šlo, ale to byly takový ty čaje a mě to dvakrát nebavilo.
0: Byla to nuda v podstatě?
1: Mě to nebavilo, mě spíš bavilo teda taková dobrá hudba se produkovala v Hradci Vyráskových sadech, kde tehdy hrál Miroslav Kefurt, kytarista. No a s ním tam tehdy třeba zpíval Hála, tam jako nás to táhlo, ale jinak ty odpolední čaje na Střeláku a tak, to mě nic neříkalo.
3: Dobře, tam byl Miky Volek, to byla generace Pavla Sedláčka, začátek 60. let a to se rozbíjely židle a sály se demolovaly. To přece byla taková doba, já nevím jak v Hradci, ale v mém rodišti ano, ve velkém.
1: Asi se to u nás dělalo taky, ale já jsem u toho nebyl.
0: Chtěl jste něčím být v té době? Měl jste na střední škole představu, že teda budete slavným spisovatelem nebo rentiérem nebo co já vím?
1: Ne, to ne. To jsem měl takové ty dětské sny, že třeba bych chtěl být hvězdářem nebo strojvedoucím. A potom, jako co budu dělat, jednou to mě dvakrát nezajímalo, protože jsem se obklopil takovým tím světem knih a to bylo všechno pro mě.

0: Musíš, jedna věc mě napadá nad tvými kresbami, ale tak jak si vůbec nad touhle produkcí. To přece není ženská záležitost.
1: Co?
0: Znáš nějakou autorku kresleného humoru?
1: Jo, humor kreslený.
0: Humor kreslený a vůbec jak to vnímají ty ženy? Jak reagují ženy na
1: to
0: Marii?
1: To je ale velice slabý led, na který se pouštíš.
0: Prosím tebe, aby
1: to už bychom
0: něco
1: museli řekl, teda začít se zmiňovat o smyslu pro humor, který mají ženy. Já si myslím, že pokud je o smysl pro humor jako takový, tak jako nezůstává nijak pozadu.
0: Ano, s tím souhlasím, ale proč
1: pokud je o tvorbu, no tu a tam se myhla nějaká výtvarnice v tomhle žánru, co já vím, tak asi 4-5 jich bylo.
0: V cizině nebo tady?
1: Tady u nás, mám na mysli naše autorky, už je nebudu ani vyjmenovávat, protože už si ani nespomínám, jak se jmenovali křestními jmény, ale já nevím, čím je to, že to je tak vysloveně mužská záležitost.
2: Ale je to zvláštní téma, hodné pozornosti, protože shodujeme se všichni tři, že je mnoho žen, které mají smysl pro humor, jako je mnoho mužů, kteří ho nemají, vidíte. Čili takhle to dělit nebudeme.
1: Ano.
2: Jak to, že žena nemá tu potřebu, aspoň některá, přetavit ten smysl pro humor do těch kreseb?
1: Možná by taky nemohli dělat takový razantní humor, tak jak to třeba člověk někdy dělá s těma textama, že oni třeba, jak jsem si všiml, tak některé byly v téhle oblasti byly pilné a myslím si, že odváděli dobrou práci, ale ten humor byl až takový příliš jemný, někdy takový poetický humor, beze slov samozřejmě, ale takovou tu razanci těch textů a tak, to jako ženy přenechali nám.
2: A vy, když nám to pořád nedá, kreslíte tu svoji postavičku, tak už máte v hlavě ten text, co pod ní napíšete?
1: No samozřejmě.
2: To už je vám jasné, co řekne?
1: Musím to tak mít, protože nemůžu začít kreslit s tím, že teprve během té kresby.
2: Doplníte slogan.
1: Bych vymyslel to, co na tom obrázku
2: bude. Tak naopak, vy máte ten slogan, těch několik slov, ty dvě větičky hotové v hlavě předtím, než ho kreslíte.
1: No to už
2: on
1: mám už na papírku.
2: Doplní svým gestem a vzhledem.
1: A tak než začnu kreslit, tak se na to ještě 6x podívám, jestli to stojí za to, protože někdy se stává, že začnu kreslit a najednou zjistím, že to není nosný celý. A ta kresba je potom samozřejmě k ničemu. Když vidím, že jako by se z toho něco mohlo být, no tak začnu kreslit ten obrázek tomu a než k tomu ještě připíšu ten text, tak ještě nad tím sedím a ten text si napíšu na papírek takhle, potom vyhodím některá slova, zkracuju ten text nebo hledám synonyma. Prostě, aby to bylo co možná nejúdernější. Takhle.
0: A máš těchto textů, těch sloganů nebo těch základních nápadů, máš do zásoby hodně?
1: Ne.
0: A nebo to přijde prostě jeden a teď to namaluješ a
1: ne,
0: to zase...
1: Třeba, co vím, tak teď tam na stole někde se povalují asi 3 papírky, kde jsou napsané 3 nápady.
2: O tam mluvil o té možné tvůrčí samotě, řekněme, nad těmi postavičkami, nad tím papírem, nad tím stolem. Zmocňuje se vás občas třeba pochybnost nad tím, jestli je to vůbec vtipné?
1: No,
2: velice, to, co děláte?
1: Velice často.
2: Je to mučivé? To se musí být, ne? Člověk si říká, no tak mně to připadá legrační, ale co když je to ve skutečnosti úplná ptákovina? Co když se nikdo jiný než já nezasměje?
1: A to se mně taky stávalo, že třeba jsem nakreslil obrázky, jo, a teďka jsem chtěl, aby do počtu tam ještě byla jedna kresba, a oni třeba ty všechny kresby vzali a tu, kterou jsem tam dal jenom já do počtu, tak tu dali třeba na titulní stranu anebo na ty stránce jako hlavní takovou kresbu. Já jsem říkal, jež, teď já jsem ji tam dal vlastně jenom do počtu, jenom abych chtěli 6 kreze, poslal jsem 6, nechtěl jsem poslat 5 a vůbec jsem s ní nepočítal. Myslel jsem, že z těch 6 si vyberou 4 a tuhle tu, že dají automaticky pryč. A oni vybrali a řekli, že byla nejlepší.
0: Já bych se ještě možná vrátil k té ženské tematice, už tedy nikoliv z toho autorského hlediska, ale ty tam máš postavu Marii, viď? A kladeš těm dlabáčkům a rambouskům do úst nejrůznější věci, které dost možná mohou vzbudit, když ne asociace, tak přímo odpor žen. Já si pamatuju na nějaký vtip. To, mě...
1: to už bych neudělal.
0: To už bys, ale...
1: V tom já jsem opatrný, protože ta doba se skutečně změnila a taková ta dřívější razance.
0: Pamatuješ tehdy ten vtip, který vzbudil nějakou pozornost? Tam on se dívá nějak před Vánocemi, tak
1: jo,
0: na tý zahrádce.
1: Ano, budu tě muset říkat... na pár dní zavřít do
0: tak,
1: sklepa,
0: protože
1: Marie.
0: Vánoce jsou dny míru a pokoje.
1: Jsou svátky, klidu a míru.
0: Tak.
1: No dobře, ale
2: a to
1: je...
2: Budil on rozhořčený ohlas různých Marií?
1: Někomu se to mohlo nepříliš zamlouvat. No. Ženy na tohle byly vždycky citlivější a já si myslím, že jsem tam velice záhy rozeznal jisté nebezpečí a že jsem vycouval do předem připravených pozic. Já třeba krátce na to jsem namaloval takovou kresbu, jako jak ta žena doma se oboří na svého muže, který sedí u televizi, hnípe a říká mu, taky by tvé mozkové buňky mohly odumírat tišeji. Jo? A že jsem na to neměl třeba nějakou reakci, že by muži my...
0: A tvoje žena, zpívali. Která se nemenuje Marie, viď, je jakýmsi cenzorem v tomhle směru? Ne, dívá se ti přes rameno a říká, no to z přepisku, Vladimír.
2: To my ženy nezbaštíme.
0: Tak.
1: To ne, ale já už to skutečně nedělám teďka.
0: No dobře, jistě.
2: Vycouval.
0: Vycouval.
1: Vycouval jsem, protože se mně zdá, že ta doba se skutečně změnila a je zbytečný se chovat a psát nebo kreslit tak, jak jsem kreslil před 20 lety.

0: Já se vám přiznám, pane Renčíne, že občas mám potěšení uvádět koncerty takzvaně vážné hudby a často cituji jeden váš vtip, kdy ten váš pandulák říká: Marie, jestli mě nevyslechnete, tak půjdu domů a pustím si vážnou hudbu. Protože tak vnímám postoje české populace k této muzice, jako cosi smrtelného a frakounského. Vnímáte to podobně? A posloucháte vy tuhle muziku vůbec?
1: To už je asi nějaká kresba staršího data. To,
0: ano, to několik let, nepochybně.
1: No, to byste možná musel přidat. No, takhle, já jsem dřív třeba, když jsem kreslil, tak jsem poslouchal hudbu, ale pokud jde o tu vážnou hudbu, já jsem se moc daleko nedostal nikdy. Já tak tomu Vivaldimu a tak ten Mozart a nebo se mě líbil Beethoven, takové ty klasické.
0: Prostě ty směsky do samoobsluh, to by bylo pro vás jako dobrý dárek, ale nic ve zlém.
1: Dřív jsem třeba poslouchal, když jsem kreslil, tak jsem poslouchal třeba skupiny různé. Potom s přibývajícím věkem už potřebu k té práci klid, takže neposlouchám vůbec nic. Ruší mě to.
0: Posloucháte ten kaštan před okny.
1: Dá se to tak říct.
2: Bylo řečeno, že se ta doba velice proměňuje. Ty sám říkáš taky, že to už bylo hrozně dávno a tak. V čem je to vlastně nové, co děláš? Jak pociťuješ nějaký ten třeskot událostí, na které víceméně reaguješ vždycky? Krásný vtip, který by v 60. letech nemohl vzniknout, jak tam stojí Dlabáček s tím svým kolegou na dvorku a říká: Marie, kdyby někdo volal z Bruselu s žádostí o odpověď na to, jak dělat tu hospodářskou a mezinárodní politiku, tak vzadu kydám hnůj nebo něco takového, ať přijdou za mnou. Toto je soudobý vtip.
1: Když přišel 89. rok, tak se na mě přátelé a známí dívali až soucitně, protože říkali:
0: o čem budeš?
1: Co to budeš dělat? Svoboda, demokracie a takhle. A já jsem jako skutečně nevěděl, jak se to bude dál vyvíjet, ale pak jsem velice záhy zjistil, že těch témat rozhodně neubude, že jich naopak ještě bude mnohem a mnohem víc. A ten stav trvá pořád.
0: Pociťujete přece úlevu, že jste mnohem méně vystaven tlaku, který bych nazval cenzorní. Ten přece odpadl. Strach před vrchností z politických vtipů nebo laděných takto provokativně odpadl. Je tady nějaký jiný strach? Má ten či onen deník svoje zaměření, do kterého když se nevejdete do jejich názoru, tak jste bez práce? Jsou jiné tlaky,
1: samozřejmě,
0: jiné nebezpečí?
1: Jistě jsou, ale jako, že bych třeba při práci myslel na to, jestli tato kresba by v té redakci třeba neprošla, radši se držet víc při zdi a tak. To ne, to já si dělám, co chci, a pak ta redakce buď to vezme, nebo to nechá, dá to stranou a já si to pak za čas z té redakce odnesu domů a buď to překreslím, nebo s tím udělám něco jiného, ale rozhodně podobné tlaky, že by na mě byly, to ne.
0: Jako tak tehdy.
2: A tak může se maximálně s tebou některá redakce rozejít, protože to nejde do vydavatelského záměru Ringiera nebo něco takového.
1: Ano, tak. To bývalo vždycky.
2: Jasně.
1: No, když jsem kdysi před lety dostal nabídku Playboye, tak jsem, ne toho českého, to bylo ještě v roce raz dva, tak jako jsem si myslel, no tak to Playboy zahraniční, tak to se asi spletli, tak jsem jim něco nakreslil a k tomu jsem jim napsal takový dopis, že si myslím, že jsem o trošku někde jinde a oni jako mě napsali potom, že těch pár obrázků otisknou, ale že jsem skutečně někde jinde. V tom Playboy mají největší šanci takový ty obrázky, které jsou
2: trochu lechtivé,
1: brány z jejich provenience a moc na přemýšlení ne tedy.
2: Vladimíre, jak je to s českostí tvých fórů?
1: S českostí? Několik let jsem se spíš živil v zahraničí.
2: A musel se to hodně přizpůsobit jejich vkusu, anebo si mohl uspět i s těmi svými lidovými postavami?
1: Ne, ne, ne. Tak tam jsem musel teda nakreslit, začít kreslit něco úplně jiného. A hlavně jsem tedy začal posílat do zahraničí obrázky bez textu, protože texty, to můžeš mít sebe lepšího znalce dotyčného jazyka a pokud nemá zrovna nějaký specifický, výjimečný smysl pro humor v tom překladu, tak ti to zpravidla vždycky zadupe. Už tím slovosledem, třeba v němčině, sloveso nakonec a takhle, pokud tam nemůžeš s těma slovama zacházet jak chceš, tak ten text stvrdne a je to takový, ztratí se z toho spousta procent takové té vtipnosti a je to k ničemu.
0: Jan Masaryk říkal, že umět opravdu skvostně cizí jazyk znamená dokázat z něm vyprávět vtipy. A ono je to skoro nemožné pro člověka, pro kterého to není.
1: No a potom ještě je řada obrázků, kterým třeba lidi na západě by vůbec nerozuměli.
2: Řekni mi, jaké vtipy vlastně tiskne časopis atomových vědců v Chicagu, kam ty maluješ?
1: Už jsem to musel nechat, protože jsem chtěl hlavně teda vycházet v českých novinách a přece jenom je to z ruky.
2: Já vím, ale jaký humor vlastně mají atomoví vědci?
1: Máš k té tematice, o které chceš něco nakreslit, máš co říct, anebo nemáš.
2: Tedy to byly takové ty vědecké.
1: No, samozřejmě. Aha, no a já jsem kreslil, pak jsem kreslil ještě do anglického New Scientist a především léta jsem teda kreslil do vědecké rubriky Die Zeitu. Tam už taky nekreslím, protože mě to publikování v našich novinách a časopisech dává tak zabrat, že už bych neměl sílu na to publikovat někde v zahraničí ještě. Třeba je to chyba, nevím.

0: Využil jste těch 10-11 let po sametovém převratu k tomu, abyste do ciziny cestoval? Vzal jste si na to vůbec čas? Měl jste chuť něco projet? A když tak proč a co?
1: Tu a tam jsem někde byl, ale spíš jsem byl jako takový běžný turista, nikoliv abych se snažil někde dostat se, jako abych se tam rozlížil třeba dlouho. To rozhodně ne. Vždycky jsem si říkal, že tahle ta možnost cestovat volně pro mě měla přijít před 20 lety. Už se mě nechce ani nikam jezdit. Už radši si o té zemi přečtu nebo se podívám na nějaký film. Ta představa, že bych někde se trmácel po světě, cestoval takzvaně, tak to už ne. A já už si taky nemůžu dovolit zas tak dlouho někde být v zahraničí, protože když kreslím pro denní tisk, tak potřebuji pořád si připravovat obrázky
0: a kreslit
1: a být u nás tady a rozlížet se u nás, co v zahraničí, mi to není nic platný.
0: Co vás zajímá v tom výtvarném umění v širším slova smyslu? Jaká architektura, jaké obrazy, jaké sochy? Jako kluk jste se tomu věnoval, zajímalo vás to, sledujete to dosud? Před pár dny zemřel Hundertwasser třeba. Znal jste jeho věci?
1: No znal, já jsem se byl dokonce ve Vídni, jsem se byl tehdy podívat před tím domem slavným. Mm-hmm. A pak dokonce si myslím, že když jsem jezdil na takové ty první zájezdy autobusové, které už dneska nesnáším a nikam jich nejel, tak se stavilo někde za Vídní vždycky u nějakého motelu, který jako navrhoval Hundertwasser, a tam prostě jsme šli povinně všichni, ať jste potřeboval nebo nepotřeboval, zapotřebovat, zase se vlezlo do autobusu a pokračovalo se v cestě na jich.
2: No, no, to taky ve Vídní muzeum, že jo?
1: A tam já jsem nebyl.
0: Je to, co třeba on dělal, ta nepravidelnost křivek, ta zeleň v architektuře, je vám to blízké?
1: Jo, já jsem měl
0: nebo
1: rád.
0: Jste spíše technicistní typ v tom,
1: no,
0: se rád díváte.
1: Já si myslím, že z té mé kresby je vidět, že rozhodně k nějakému takovému stylu kresby strohému, akademickému, vykonstruovanému, že jako mám dost daleko, že spíš teda zápolím někdy se základními problémy výtvarného umění i teď po letech.
2: V jakém smyslu?
1: Protože nejsem v podstatě vyučený v oboru, tak jako si myslím, že to tam je někdy znát. No. Já si myslím, že to není na škodu, protože kdybych zase byl odborník v tomto směru, jak se patří, tak bych neměl vlastně co zdokonalovat a usnul bych na vavřínech. Takhle jsem si vždycky říkal, tohle to musíš ještě dohnat a tohle musíš a změnit a tadyhle s tím něco udělat a poopravit tu kresbu, bacha na perspektivu. A člověk se učil za pochodu.
2: Existuje ještě pan Hruboň v Liberci?
1: Pan Hruboň v Liberci existuje a pan Hruboň dokonce, když teda o tom mluvíme, o panu Hruboňovi, tak ten našel moji první kresbu, která vyšla, a teď jsem si zapomněl, ve kterém roce. Zrba? 1958 v Zemědělských novinách, nepodepsaná to kresba.
2: Pan Hruboň je totiž Renčínův archivář. Renčín všecko vyhazuje, ne, všecko asi ne, ale dost si likvidoval svých kreseb, jich je dneska 10 000.
3: Tisíc, nepochybně.
1: No to určitě. Já jsem to počítal tak včetně těch ilustrací pro knížky, pro různé dětské časopisy, no to určitě bude tak o 12 000 víš.
2: A on jich má přibližně ve své sbírce. Máš odhad?
1: No, pan Hruboň jich má dokonce víc, než mám já, protože on dokonce nelenil a napsal si třeba, jak jsme se tady bavili o tom časopisu amerických atomových vědců, on si tam napsal a oni mu skutečně poslali kopie toho, co jsem tam kdy vydal. Takže pan Hruboň je mnohem lépe zásobený než já.
0: A ve chvíli, kdy začal sbírat vaše kresby, zakládat na ten archiv, jste se znali osobně? Nebo to byla
1: Hruboň začal sbírat ty kresby a já jsem to nevěděl. Aha. Samozřejmě.
0: Vy jste se neznali v té chvíli.
1: Neznali jsme se. Zatímco já jsem je likvidoval, on je sbíral.
0: A pak se ozval i vám, nebo jak jste
1: ozval se mi, protože on jako má rád, když je všechno v pořádku, takže mě říkal, tak si dělá přehled výstav, které jsem měl třeba v roce 83 a že mu tam chybí nějaký takový údaje a on si myslel, že já to vím, že já to samozřejmě nevěděl, to já jsem takovéhle věci nepamatoval.
2: Jak si počíná teď, když máš třeba výstavu na internetu? To si může stáhnout.
3: Do svého archivu.
1: Šlo by to teoreticky, no.
2: Tak to musí být tak, přece podchycené, ne?
1: Stejně tak není třeba, aby, kdyby třeba mě chtěl hledat v denním tisku a kupoval si příslušné noviny, tak tam může si najít na internetu a tam je, co jsem kdy pro ty noviny udělal, co jsem nakresl, takže to tam je taky v archivu vlastně.
0: Aha. Řadu svých kreseb, jak tomu rozumím, ani nearchivujete, řekněme to rovnou, je vyhazujete. máte někdy potřebu listovat těmi, které se zachovaly třeba v knížkách a naběhne vám pod vaším vlastním fórem asociace na tu dobu, ve které vznikla nebo na tu situaci? Řeknu příklad, vidíte nějaký fór, svůj vlastní kresbu a řeknete si, no jo, to tenkrát ten Zeman řekl tu zprostiárnu tomu Klausovi a ten Klaus zase řekl, že to řekl Kasal. Naběhne vám to nebo tenhle kolorit, ten šum, ten smog jde pryč?
1: Já jsem vždycky chtěl, aby ta kresba, když už ji nakreslím, aby měla delší platnost než třeba ten týden, jo? Protože udělat okamžitě třeba na takovou situaci, že ten řek něco, tom já moc nepohybuju, protože já ty politiky ani neumím kreslit. Samozřejmě, že bych se to mohl za nějaký čas naučit, ale je otázka, do jaké míry ty politici zase stojí za to, nebo většina z nich, aby se člověk
0: se to naučit,
1: pracně,
0: se střelem, že?
1: Pracně naučil. Protože vy se to naučíte, on už tam nebude.
0: Jedno velké zobecnění jste měl nedávno v novinách, tuším. Tam píšete, kdy vzniklo zlo, že vzniklo ve stejnou dobu jako lidstvo, jestli ta schoda časová není nápadná. Vidíte? Jste pesimista?
1: No,
0: vy co bavíte lidi?
1: Pokud je třeba o tu politiku u nás, tak jako nejsem zvlášť velký optimista, nicméně myslím si, že i na špatné konce se musí člověk dívat optimisticky.
2: No ale hlavně tě to docela dobře živí, myslím si, ty směšnosti naší politiky, protože Renčín vlastně reflektuje, on nepotřebuje zveřejňovat výroky z úst politiku, ale vždycky tvoje lidičky nějakým způsobem to komentují.
1: Komentovat,
2: no. Ano.

0: Volný čas to jsou ryby, viď?
1: Když to je trošku možné, tak okamžitě pruty rybářské do auta nebo na pstruhovou vodu projít se okolo řeky.
0: Ty jsi to dokonce zařídil, tuším nějak v rodině, že tvůj syn prodává rybářské náčiní, nebo prodával, nebo něco takového dělal, ne?
1: Stále ještě prodává.
0: Prodává, viď?
1: Prodává rybářské.
2: To zní skoro, že jste mu to přikázal.
1: Vypadá to tak, ale byl to jeho nápad.
0: Aha, zatímco...
1: Já jsem jeho zákazník.
0: Ano, no tomu rozumím. Zatímco dcera, myslím si, je v nějaké centrále pro drogově závislé, ale tam nechodíš.
1: Tam nejste jako klienta. Nepotřebuji být klientem.
0: Ale je to tak, jsou to správné informace.
1: Jsou to správné informace, ano.
2: Vypráví dcera o svých zkušenostech? Víte něco o světě drog? Teď je totiž módní téma, po co módností se skrývá ta závažnost.
1: Všeobecné věci, ona jezdí také na školy, tak to jako občas se spolu bavíme, ale jinak ne teda přímo o její práci, ne, protože to nic nevynáší ven, žádné informace.
0: Jasně. Ty kamarádiš už dlouhá léta s Miroslavem Horníčkem, a ono tobě tvrdí, že se s tebou úplně nejlépe dlouho mlčí o životě.
1: On působil v Hradci, já bydlím pár metrů od divadla, takže se u nás zastavil kdysi a tak jsme poseděli a povídali a
0: pomlčeli.
1: Pomlčeli a pak jsme se stýkali víckrát. Mirek mi zahajoval výstavy, které jsem měl, třeba i na Moravě, v Buchlovicích, v Brně. Mirek Horníček mě vlastně zahajoval tehdejší výstavu na Staroměstské radnici v 82. v Praze.
0: Výstavu, kterou navštívilo asi 140 tisíc lidí, naprosto něco neuvěřitelného.
1: No tak dneska už by to nebylo možné. Já se na to tak dívám, že je to zahraný. Už nemá smysl se k tomu vracet a říkat, jo, já jsem měl na Staroměstské výstavu, na kterou přišlo. Jo, to prostě je trošku pase. Já dokonce jsem teďka po letech, já už jsem myslel, že ta kniha, návštěvní kniha velikánská ze Staroměstské radnice, že je ztracená. A ona se najednou objevila, vrátil mi jeden kamarád, který měl u sebe řadu let. A tak jako jsem nadzvednul tu první stranu a tak jsem jako se podíval, jak to tam lidi psali, ale hned jsem toho nechal a strčil jsem ji do knihovny dozadu. A už nemá cenu se hrabat, je to jako když se hrabete v minulosti a to není vždycky příjemný.
2: Vám je tolik, kolik vám je, pane Renčíne, to není ani mnoho, ani málo, ale přece jen je to dost na to, aby člověk uvažoval o stáří. Bojíte se nemocí, šetříte si něco, abyste nemusel vybírat z popelnic, chcete žít v těch Orlických horách, protože na nájem v Hradci třeba nebude. Jaké máte představy o svém stáří?
1: Člověk si to nepřipouští, dokud jako.
2: Chyba, řekl by Koukolík.
1: Si myslíte, chyba, že všechno funguje, jak má, tak jako kdo přemýšlí. Já vím, že teda, jak to říkáte vy, je to chyba, že by člověk měl takhle přemýšlet, ale...
2: Já nemyslím, že by se tím měl frustrovat, ale...
1: Ale svým způsobem k takovému jednání by docházelo, že by člověk z toho byl nešťastný. To jako je to tež, jako já bych přemýšlel stále o tom, že se probudím a zjistím, že mě nic nenapadne.
2: No fakt je, že vám nehrozí...
1: Když budete nad tím hodně přemýšlet, že teda nic neuděláte, nic vás nenapadne...
2: Tak se to stane.
1: Tak to přivoláváte přímo.
0: A nikdy jsi neměl strach tohohle druhu? Vždycky tě něco napadlo, anebo tě to někdy zradilo jednoduše?
1: A tak strach tohohle toho...
0: Blbec.
1: Jsou dny prostě, že práce nejde, ale to přeci v každý profesi. To neznamená, že když nějaký truhlář zkazí někde židli, že to okamžitě skočí z okna, takže to zkusí příští den znovu, však ono se to povede.
0: Ale za tvými záry stojí noviny a časopisy a termíny s tím související. Ten truhlář si může dovolit dva dny prodlévat a přemýšlet o životě.
1: Já si můžu taky dovolit dva dny. Taky si můžu dovolit dva dny, protože tu forotu na ten týden mám.
0: A to by neměli v těch redakcích vědět, viď?
2: Já jsem nicméně chtěl ještě dodat, že lidem jako jste vy samozřejmě nehrozí nějaký výrazný předěl ve formě penze. Vy v tom penzijním věku prostě budete dál dělat to, co děláte teď, předpokládám.
1: To já nevím, jestli teda budu dělat. Já jsem o tom nepřemýšlel.
0: Šťastný člověk. Všude jsem o tobě četl, že jsi málomluvný, že tvoje výrazové prostředky jsou pero, barvičky a tak. A dneska jsi hovořil ale víc, než je zřejmě zvykem u tebe, nebo jak? Jak si to vysvětlil?
1: Rozhovory nevyhledávám, v podstatě si myslím, že co jsem chtěl říct, tak to jsem kdy řekl. Pak se mě mnohokrát stalo, že jsem třeba se angažoval, odpovídal jsem na otázky a zjistil jsem, že v novinách vyšlo v podstatě něco jiného, než jsem já řekl. A tak toho vznikla taková únava, a abych to tak nějak řekl, umím si představit čas strávený užitečněji než tím, že budu rozdávat rozhovory.
2: To říká i Milan Kundera. Děkujeme za návštěvu.
3: Děkujeme.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Vladimír Nef, Královny nemají nohy. Vybrané kapitoly z historického románu Vladimíra Nefa čte František Filipovský.
3: Vladimír Nef, Královny nemají nohy. Zasloužilý umělec František Filipovský čte na pokračování vybrané kapitoly ze stejnojmenného románu. Připravili Ludmila Pokorná a Jana Kopecká, režie Jana Bezdíčková. Část devátá.

Dvě míle na sever od Peruže odbočili od Tibery a dali se cestou k jižnímu svahu římských Apenin. Protože bylo nutno počítat s tím, že Podesta, až se mu nanovo podaří ukrotit davy, za nimi pošle své pochopy, aby je odvlekli zpět, poháněli koň k cvalu a zastavili se teprve na večer, když kapitánův hřebec už klopítal únavou, ve Skrytu, obci nevelké, ale dobře známé svým pěstitelstvím obzvláště lahodných fíků. Protože hostinci, v němž se rozhodli nocovat, se znali v přípravě popět, o něch vynikajících telecích svitků s žampionovou nádívkou, jejich nálada se opět zlepšila. Zase jednou v klidu a bezpečí, řekl kapitán, dlouhé nohy natažené, když po jídle pokuřoval dýmku a usrkával po kapkách ohnivý nápoj vonící po meruňkách. Cítil se tak v bezpečí, že se ani nehnul, když okénkem pronikl blížící se dusot 3 nebo 4 koní. Jen klid, řekl Petrovi, který nervózně sáhl po meči. Ti přijíždějí od severu, ne z Perugie. Jezdci se zastavili před hospodou a bylo slyšet jednoho z nich, jak volá hospodského. Kapitán otáhl od úst sklenku. Ten hlas mi připadá známý, řekl. Petr vstal a tasil. Hlas mu rovněž připadal známý. Nepochybně patřil Canketimu, jenž byl protežé a stvůra Giovanniho Gambariniho. A v skutku, po chvíli se ve dveřích objevil mladý střízlík Cankety jako vymalovaný. Když spatřil Petra a kapitána, lekl se nesmírně a pak zaječel. Oni jsou tady! A v zápěti na to opět zmizel. Petr skočil ke dveřím a když je prudkým trhnutím rozrazil, z tmavé chodbičky vyšlehly 2 rány z pistolí. Chvíli měl pocit, že dostal klackem přes hlavu a pak už nebylo nic. Po neurčité době občas oživované zmatenými sny či vidinami shledal, že leží v posteli, u níž na stoličce sedí postarší muž a drží ho doktorským hmatem za pravou ruku, zkoumaje mu puls. Petrova levá ruka byla omotána fáči a i hlavu měl zavázanou. U nohou postele stál onen chlapec z Perugie, který se první dal zapsat, a to pod jménem Alessandro Barberini. Barberini, co tu děláš? Zeptal se Petr hlasem dosud nejistým a slabým. Jak se sem dostal? Mladík se usmál a pak vyprávěl, jak po Petrově a kapitánově odjezdu z Perugie se jeho kamarádi rozhodli, že Podestovi upláchnou, protože měli života pod jeho nadvládou plné zuby a vydají se za jeho výsostí vévodou ze Stramby. Jeho výsost na ně udělala ohromný dojem, když Podestovi spálila listinu s jejich jmény před nosem, i když věděli, že Podesta bez obtíží vypátrá, kdo se dali naverbovat a bude je chtít za to potahovat. A pak se vytratili z města a jeho Barberini ho poslali napřed, aby Petra a kapitána zadržel, neboť má rychlou klisnu krve prý arabské. A tak je nalezl, ale v jaké situaci? Kapitán se bránil 4 chlapům, jeho výsost na zemi s krvavou hlavou a ustřeleným prstem. Mám tedy ustřelený prst, přerušil ho Petr, jemuž proletěla hlavou úzkostná myšlenka. Který je to prst? Jeho levá ruka v obvaze byla jediná a jednolitá hrouda bolesti, takže nebyl sto rozeznat, co mu na ní chybí. Tady ten, řekl felčar, celý prsteník. Petr vyskočil z postele. Kde je ten prst? Kam přišel ten prst? Co vám výsosti záleží na jednom prstu a ještě k tomu na levé ruce, řekl Barberini překvapen Petrovým slaboštkým chováním. Mně nejde o ten prst, volal Petr. Mně jde o prsten, který byl na tom prstu. Byla to památka po mém otci. Petr pak nedbaje felčarových protestů znovu a znovu vylézal z postele a vlekl se světnicí a sténal a proklínal řečí felčarovi neznámou a vzdychal a skřípal zuby rozpálen horečkou. Výsosti, váš prstinek je na světě, hlásil po chvíli Barberini. Měl ho tady Achille, našel ho i s prstem vaší výsosti a protože nevěděl, že to ráčí být váš prst, stáhl jej a navlékl si prstínek sám. Petr chvíli mlčky stál a odechoval,
než si zvykl na pocit nesmírné úlevy, který ho zaplavil.

Kapitán Dobré upjat do své uniformy vyburcoval Petra těsně po východu slunce s dotazem, cítili se dost silný, aby nastoupil další cestu. Petr skvěle odpočinutý odpověděl, že se cítí dost silný na 10 takových cest, jakou jim ještě zbývá urazit, a na dobytí 10 takových hnízd, jako je Stramba. Vojáci jsou, peněz bude dost, tak jaké pak starosti. Po 7 hodině raní dal kapitán svým vojákům nastoupit před hostincem, sformoval je do 3 houfů a každý z nich podřídil velení muže, který se mu na první odhad zdál nejstarší a nejzkušenější. V čelo jízdního sboru byl odměnou za své zásluhy, navzdory svému mládí, postaven Alessandro Barberini. A pak se armáda v počtu 61 mužů, většinou chlapců, hnula vpřed. Po 11. stanuli před branou Gubbia a zatímco čekali na povolení k vstupu do města, jež jim nakonec bylo uděleno jen díky papežově bule, Petr dal mužstvu peníze na stravu a píci a vyprázdnil tak svůj váček až do dna, ponechav si jen 10 cekinů jako výrobní prostředek na čerstvou várku zlata. A o málo později, právě když na věži gubijského domu počali vyzvánět poledne, Petr a kapitán se pečlivě uzavřeli v kovářské dílně, kterou jim ochotně za úplatu postoupil její majitel, a dali se do práce. Když byl kelímek až po okraj naplněn vroucím olovem a nastal veliký okamžik tingování, Petr vstáhl ke kapitánovi ruku a kapitán opatrně otevřel víčko prstenu. A pak, oči vykulené, zadíval se do jeho dutiny jako tumpachový, a když vzhlédl k Petrovi, neshledal se v jeho tváři s výrazem o nic chytřejším. Neboť v nitru prstenu pečlivě vytřeném byl uložen kousek provázku, přesně jeho vlákno, úhledně stočené do kotoučku, bez pochyby kousek provazu, na němž byl někdo oběšen. Prohlédli prsten u světla, zda aspoň v pantu víčka neuvízlo zrníčko kamene mudrců. Marně. Achille, jinoch peružánský, provedl svou věc dokonale. Teď by bylo nejlépe zmizet, řekl kapitán, protože naši chlapci, když nedostanou své, roznesou nás na kopitech. To je rozumná myšlenka a já vám radím, kapitáne, abyste ji provedl, řekl Petr. Ale já, vévoda ze Stramby, si to nemohu dovolit. Kdybych utekl před svými vojáky, jež jsem najal, byl by všemu konec, načisto konec. A vy myslíte, že není konec, řekl kapitán. Petr neodpověděl. 2 hodiny popolední vypochodovali z města, ale už po 10 minutách, když hradby Gubbia ještě byly v dohledu, Petr pokynul kapitánovi, aby kázal zastavit. Ohromeným peružáncům Petr oznámil, že jeho zdroj peněz se ztratil, vyschl a že mu nezbývá, než aby jim poděkoval, omluvil se jim a vyzval je k návratu do rodného města. Snad Boh dá, podesta nebude tak tuze přísný a promine jim malý několikadenní výlet. Petr však předestřel i další možnost, aby se vzdali žoldu, který jim byl slíben, a dokonce mu vrátili část těch peněz, jež jim už vyplatil, aby mohl nakoupit munici. Je to krajní oběť, již se tu na vás dožaduji, řekl Petr. Ale čím větší oběť, tím skvělejší bude odměna. Poraďte se a dotažte se sami sebe, která z obou cest je pro vás lepší. Zda cesta kajícného návratu, anebo cesta slávy a heroické sebeoběti. Počkám na vaši odpověď. Petr s kapitánem poodjeli. Peružánci si počínali jako pominutí, mávali rukama, mluvili jeden přes druhého a strkali se. Ale pojednou nastalo uklidnění a utišení. To se ujal slova Alessandro Barberini, mluvil a mluvil, když tu se od skupiny znenadání začaly oddělovat postavy a hnuli se cestou k bráně města, z něhož před krátkou dobou vyšli, až z bojového houfu, jejž Petr pyšně nazýval svou armádou a který mu dobytím Stramby měl umožnit dobít světa, zbyl jen hlouček 15 až 20 chlapců, mezi nimi 6 jezdců.
Ještě se o něčem radili a pak se naráz vydali bystrým krokem k oběma osamělým mužům, Petrovi a kapitánovi. Alessandro Barberini, který jel v čele, zřejmě uznaný a uznávaný mluvčí zbylých peružánců, se tvářil veselé. Moc vás nezbylo, řekl kapitán. K čemu nám budete platní? K tomuto, řekl Alessandro a rozmáchnul se kopím, vší silou jim probodl kapitána. Petr zavil, jako by kopí projelo jeho vlastním tělem. Současně na něho skočilo klubko peružánských divochů a v mžíku měl ruce spoutané za zády. Já to povídal, zasténal kapitán, když mu Alessandro vytahoval kopí z rány. Pak mu vytryskl z úst tenký pramínek krve, hlava mu poklesla a byl konec. Proč si to udělal, ty vyvrheli, řval Petr, vzpíraje se a cloumaje muži, kteří ho drželi. Protože by nám jen překážel, řekl Alessandro Barberini s úsměvem. Za to vy, výsosti, můžete nám být k velkému užitku, protože kromě vás je ještě jeden vévoda ze Stramby a ten je pravý a na rozdíl od vás není bez groše a bude nám povděčen, když mu přivedeme vaši výsost živou, pěkně na provázku. A teď zhůru do Stramby! Tak to začala Petrova muka. Putoval pěšky mezi dvěma jezdci, Alessandrem a Achillem, ruce spoutané za zády, kolem krku provaz. A nebylo to ponížení, nebyla to potupná a groteskní prohra, jež mu působila nesnesitelnou bolest a žal. Nýbrž jen a jen smrt kapitána Dobré. A hoši postupovali ostře, kopec, nekopec, byli veselí, samý žert a šprým, neboť nepochybovali o tom, že je nemine bohatá odměna a poháněli svého zajatce násadami kopí. Pozdě odpoledne, když už překročili hranice strampského vévodství, se v blízku cesty objevovalo stále více a více drsných a nerovných.

Na obzoru vzplanula vatra a do hukotu lidských hlasů zazněl zpěv pastýřských trub. A to všechno viděl a slyšel nejen Petr pohlcovaný mrákotami horečky, ale i ti, již ho vlekli za provaz, neboť zneklidněli a zpomalili chod svých koní, kdežto Petr naopak napřímiv se zrychlil krok, neboť pochopil, co se děje. Byla to stramba, jeho stramba, jež ho poznala a vítala a volala mu vstříc hlasy svého lidu. Ale tu už se cesta před nimi zaplnila lidmi, takže byli nuceni se zastavit. Alessandro zvedl bičík, ale někdo mu skočil z hůry z koruny stromu na záda a strhl ho z koně. Do nesmírné vřavy, jež v té chvíli nastala, třeskly výstřely a s příšerným hvízdavým zvukem přiletěly šípy a zazněly výkřiky bolesti a hrůzy. Orlé se hrnuli z lesa jako voda z přetržené hráze, divocí a zuřiví a bezpočetní, a vrhli se na prudžánské hochy s takovým elánem a přesilou, že konec nastal téměř současně s počátkem té mely. Zatímco Petrovi přeřezávali pouta, jedna z žen uchvátila jeho ruku a líbala jí, slzíc a volajíc. Ty můj panáčku, ti tě zřídili. Petra, pravda, zřídili, ale ještě hůř bylo zřízeno 7 perudžánských chlapců, kteří přežili tento masakr. Alessandro Barberini mezi nimi. Žalostný hlouček zmlácený k smrti vyděšených ubožáků, nešťastných obětí nedostatku informací, neboť k jejich sluchu, když byli v Gubiu, pronikla toliko zpráva o tom, že Giovanni Gambarini vypsal na hlavu Pietra Cucana da Cucan, nového pretendenta na vévodský trůn v Strambě, vysokou odměnu. O tom však, že téhož dnes rána tentýž Giovanni Gambarini utekl ze Stramby a zmizel v neznámu, se tehdy v Gubiu dosud nevědělo. Špatné informace zaskočily i jeho, Giovanniho. Fáma nejen létá, ale přitom letu též narůstá. Zvěsti o válečných plánech a skutcích Petra Cucana z Cucana doletěly do Stramby fantasticky zveličené. Giovanni Gambarini se Petra bál jako samého čerta, neboť ho až příliš dobře znal. A proto od chvíle, kdy se ukázalo, že Petr uprchl, nenabil chvilky pokoje a nebyl sto se osvěžit hodinkou klidného spánku. A jeho neklid pak přešel v opravdovou hrůzu, když se mu doneslo, že Petrovi se podařilo vetřít se v přízeň jeho svatosti a že papež ho, Giovanni ho proklel a postavil Petra v čelo své armády, aby dobil Stramby. A tato hrůza přešla v paniku, když se ve Strambě rozhlásilo, že Petr už dorazil do Perugie, kdež verbuje a doplňuje své válečné sbory. Když pak vrazi, jež v zoufalosti poslal Petrovi vstříc, se nevrátili, Giovanni dobře věda, že jeho vlastní vojáci a naprostá většina obyvatelstva Stramby sympatizuje s blížícím se hrdinou a netuše, že Petr ve skutečnosti má na kahánku a že vrazi, i když se jim nepodařilo ho zbavit života, přece neprovedli dílo nikoliv nepatrné a marné, Giovanni potichu zbalil svých 5 švestek a pravděpodobně opacen tučnými akreditivy vytratil se z města. Prý tajnou podzemní chodbou, vedoucí z vévodského paláce pod hradbami, nikdo neví kam, takže na rozdíl od svého otce nebyl nucen užít přestrojení. A Petr, desítkami silných paží vyzdvižen do sedla, nastoupil triumfální pochod k hlavnímu městu vévodství, k své Strambě. Už se setmělo, ale měsíc stál v úplňku. Když se před nimi rozevřelo údolí, zdálo se, že město hoří a že z jeho bran vytéká žhavá láva, ale nebyl to požár, bylo to osvětlení nadmíru slavnostní a nebyla to žhavá láva, nýbrž zástupy mávající pochodněmi a proudící z bran vstříc přicházejícímu novému vévodovi, mezi nimi osobně kardinál Tinačo, za ním vévodkyně vdova, idiotku Bianca Matu přitulenu k svému boku, pak všichni příslušníci strampské šlechty a bohatého měšťanstva a nakonec nekonečná řeka lidu a chudiny.

Hned nazítří po Petrově triumfálním návratu do Stramby senát, zvaný Veliká rada, jehož jádrem byl soudní sbor 12 mudrců, rozšířený o zástupce cechů, formálně zvolil Petra novým vladařem. Z rukou kardinála Tynača přijal pak Petr požehnání, jakož i křížek, jejž mu načrtla na čelo vévodkyně vdova Diana. Předseda sboru mudrců Don Timonel předal Petrovi vévodský meč v zlaté pochvě a zlaté žezlo a jménem všech občanů Stramby mu přísahal poslušnost a věrnost nehynoucí. Od této chvíle tedy byl Petr vévodou opravdovým, vévodou, jak se sluší a patří, a nic už mu nemohlo bránit v tom, aby dal volný průchod svým spasitelným záměrům. Když obřad předání meče a žezla byl zakončen, Petr, ozdoben těmito insigniemi, sestoupil po hlavním schodišti k bráně paláce, kde pro něho byl připraven bílý kůň se zlatými podkovami. Na tomto koni se měl podle starého zvyku projeti ulicemi hlavního města. Co bylo smyslem a podkladem tohoto zvyku, není dobře známo. Když se však Petr a jeho průvodci hnuli k Piazza Monumentale, slunce najednou zčista jasna zmizelo za fialovými mraky, zafičel vítr a bez přípravy a bez úvodu se spustila sněhová metelice tak ostrá, vírná a hustá, že nebylo vidět dále než na 5 kroků a baldachy nad Petrovou hlavou cloumaný větrem se zaplnil závějí. Nebylo to nic zvláštního v této horské končině, ale okolnost, že sněhová bouře nastala právě při první projížďce nového vévody, vzbudila v mnohých pověrčivých srdcích tíseň a obavná předpověď, že vláda vévody Petra I. bude mimořádně pohnutá, šla od úst k ústům. Na zítří z rána odjel kardinál Tynačo do Říma, aby přivedl svou neteř Izotu a učinil jí Petrovou ženou. Petrovým prvním vladařským činem bylo, že svolal soud 12 mudrců, aby zvážili vinu Alessandra Barberiniho a jeho 6 kompliců, kteří přežili masakr před Strambou, a udělili jim přiměřený trest. Mudrci měli vůči Petrovi špatné svědomí, neboť nebyl mezi nimi jediný, kdo by proti němu nebyl konspiroval. A proto se předháněli v úslužnosti vůči novému vládci a v projevech dobré vůle a loajality. Za to obžalovaní Perugiánci se chovali ku podivu sebevědomě až drze, jako by se jim bylo dostalo předběžného ujištění, že se jim nic nestane a že když vyšli živí a zdraví z rukou rozlícených horalů, teď už mají vyhráno. Když Don Timonel jménem mudrců navrhl, aby obžalovaní byli potrestáni pořádným pardusem a pak posláni postrkem domů, seděl Petr chvíli mlčky se zavřenýma očima, než promluvil. Ale pardus je široké slovo. Měli byste se vyslovit přesněji, pánové. Můj názor je ten, že by měli dostat nabacáno vařečkou, jako to dělají maminky, když jejich kluk si na plotě roztrhne kalhoty. Nebo smetáčkem, samozřejmě tou klupatou stranou, aby to nebolelo. Řekněte mi, pánové, jak se podle strampského zákoníku trestá krádež slepice? Don Timonel otálel, než si olízl rty, a odpověděl osuhlým hlasem. Oběšením, vaše výsosti. A krádež koně? Rovněž oběšením, po předchozím vytržení žebra. A žhářství? Usmažením na pomalém ohni. A falšování mince? Uvařením v oleji. A vražda? Vpletením dokola. A je to podle vašeho názoru spravedlivé? V míře omezených lidských možností to je spravedlivé, řekl Don Timonel. Protože například zloděj slepice, který se dal chytit, tu platí za tisíce jiných zlodějů, kteří se chytit nedali. A potrestat pardusem lotry, kteří se dopustili věrolomnosti, vojenské zrady a úkladné vraždy svého velitele, je po vašem názoru spravedlivé? Abych pravdu řekl,
odpověděl Don Timonel, očekávali jsme, že vaše výsost zahájí svou požehnanou vládu velkomyslným činem, totiž amnestií. Když se tak nestalo, snažili jsme se vzhledem k jejich mládí... Než vyslovím svůj rozsudek, řekl Petr, chtěl bych zdůraznit, že rozum, spravedlnost a pravda nejsou prázdná slova, nýbrž svaté a činné principy, jež zdviženy z bláta, do něhož byly zašlapány, byly by to vyvést lidstvo z temnot, v němž bloudí od nepaměti. Pokud budu zastávat tento úřad a důstojenství, chci být ochráncem a zosobnitelem těchto tří principů. Toto je má první příležitost, abych své přesvědčení převedl v skutek. A já se chci té příležitosti chopit. Čekali jste amnestii. Ne, pánové, ode mne se nedočkáte laciných a populárních gest, protože laciná a populární gesta jsou výsadou tyranů. Já chci vládnout v souladu se svým svědomím zcela bez ohledu na to, že spravedlnost, je-li spravedlností, nezná slitování nad těmi, již sami neměli slitování. Pravda, že bývá často ohyzná a rozum, že docházívá k závěrům na dobro nelíbivým. Vycházeje z této zásady nařizují, aby Alessandro Barberini a jeho 6 druhů bylo pověšeno. Když byli naříkající a vzpouzející se Perugiánci odvedeni, ujal se slova apatikář Gerbino. Stane-li Perugiánec před stramským soudem, je dobře, když soud uváží, že Perugia je bohatá, silná a bojovná a Stramba, která s ní tradičně je na kordy, slabá a v této chvíli dokonce finančně vyčerpaná. Považovali jsme tudíž za žádoucí dát najevo Perugii dobrou vůli. Ve svém skvělém proslovu se vaše výsost několikrát odvolala na rozum. Nuže táží se, zda by to bylo rozumné zbytečně píchat do hnízda sršňů. Čemu vy říkáte rozum, tomu já říkám opatrnost a zbabělost, řekl Petr. Kdykoliv dojde ke konfliktu rozumu a spravedlnosti, znamená to, že buď se spravedlností, anebo s rozumem něco není v pořádku. Vy považujete za rozumné nechat zločin bez trestu, aby se Perugia na nás nehněvala. Já to považuji za nerozumné, neboť zločin ponechaný bez trestu vybízí k dalším zločinům. Pokud jde o bohatou a mocnou Perugii, je to město roztržené na dva nesmířitelně servoucí tábory a na to blízké vzpouře. Pánové, odmítám pokračovat. Buď mé rozhodnutí přijmete bez další debaty, anebo ještě dnes oznámím stramské veřejnosti svou abdikaci a důvod této abdikace. Pak Petr vstal a odešel, zanechav za svými zády 12 rozhněvaných mužů.

0: Na Pohodě jsme vám dnes četli z knihy Vladimíra Nefa Královny nemají nohy. Příběh šlechtice Petra Kukaně z Kukaně, zasazený do rudolfínské doby, v režii Jany Bezdíčkové v roce 1979 načetl František Filipovský.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Póda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Póda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Na Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

Hezký den. Týden uplynul a znovu se scházíme nad nahrávkami, které nejsou ve vysílání rozhlasů běžné. Mezi takové patří i písně, které natočila americká vokalistka Sarah Vaughan. Už od dětství prokazovala výrazný hudební talent. Učila se na piano, zpívala ve sboru a při svém prvním angažmá v orchestru skvělého klavíristy Erla Heinze působila nejen jako zpěvačka, ale i jako druhá klavíristka. Její silný hlas a velký pěvecký rozsah byl přirovnáván k operním hlasům, ale uměla zpívat přirozeným způsobem. V roce 1978 vystupovala na dvou koncertech v Praze. Zaposlouchejme se teď do hlasu Sarah Vaughan.

Dospívala Sara Vaughan a máme připraveno nové album tria Antonína Gondolána. Album je nazváno podle úvodní písně Čekej a neplakej. Pamětníci si možná vzpomenou, že tato píseň byla hitem už koncem 60. let. Prodalo se jí na dnešní dobu neuvěřitelné číslo 150 tisíc gramodesek. Když dostal Antonín Gondolán nabídku, aby natočil celé vlastní album, mimochodem vůbec první, vybral si ji jako titulní píseň.

Hudba Antonína Gondolána v sobě kloubí prvky popu, jazzu i hudby lidové a etnické, které vychází z jeho romských předků.

podpořili výborný houslista, absolvent konzervatoře a AMU v Bratislavě Marek Balog a kytarista a hráč na cymbál Marek Pilo. Romské trio doplnil hráč na klávesi Jiří Nedoma a spolu natočili pěknou muziku.

0: Český rozhlas 2, Praha.
1: Dohrála skupina Antonína Gondolána a my si teď poslechneme americkou zpěvačku Kim Carnes. Narodila se ve 44. roce v Hollywoodu. Psala hudbu k reklamám a když jí bylo 27 let, seznámila se se skladatelem Davem Ellingsonem. Spolu vytvořili autorskou dvojici, která uměla napsat opravdové hity.
2: Just look at you.

Vy tu píseň určitě znáte v podání Pavla Bobka a Marie Rotrové. Dnes ale zpívali Kenny Rogers a autorka Kim Carnes. Ta se časem za svého spoluautora Davida Ellingsona provdala a se svým manželem psala písně, které přejímali například Frank Sinatra nebo Barbara Streisandová. A ta nám teď společně s Kim Carnesovou zaspívá.

Dospívali Kim Carnes a Barbara Streisandová a z Hollywoodu se vrátíme k nám domů. Josef Zoch a Valdemar Matuška zaspívají písně inspirované nejkrásnějším ročním obdobím – jarem.

No a na závěr jsem vybral výtečnou zpěvačku a kytaristku Joan Baezovou. Několikrát vystupovala i u nás, na Bratislavské Lyře i v Praze. Patřila k čelným představitelkám folkového hnutí 60. let a ve 74. roce natočila desku ve španělštině Gracias a la vida. Na obalu desky píše: tato deska je věnována mému otci, který mi dal mé latinské jméno a veškerý životní optimismus.

No a dnešní hudební delikatesy končí. Mám pro vás ale ještě nabídku. Pokud si vzpomenete na písničku či orchestrální skladbu, kterou slýcháte zřídka a myslíte, že udělá radost nejen vám, ale i dalším posluchačům, napište nám. Hudební delikatesy, Český rozhlas, Vinohradská 12, 106.00, Praha 2. Naslyšenou se těší Ladislav Tůma, který pořad připravil.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer v Noční lince. Dnes si budeme povídat o tom, jak se nenechat napálit různými výhodnými nabídkami, pozvánkami nebo reklamami, které na první pohled vypadají lákavě, ale ve skutečnosti mohou skrývat riziko. Podělíme se o své zkušenosti, jestli jste se s něčím podobným už setkali. Jak jste reagovali, co vás na nabídce zaujalo, zda jste někdy na podobnou akci šli, jestli jste se někdy cítili pod tlakem k rozhodnutí, jak jste situaci řešili, jestli vám někdo pomohl, jak poznat, že jde o férovou nabídku. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia na 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je e-mail linka@rozhlas.cz. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Tak ještě jednou krásný večer v Noční lince.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 23 hodin 4 minuty. Zdarma oběd, dárek k tomu a ještě výhra. Dnes v noci si budeme povídat o tom, kdy se z výhodné nabídky stává past. Máte nějakou zkušenost, kdy se vás nějaký prodejce snažil napálit? Ať už v obchodě nebo u vás doma, když zazvonil u dveří. Volá pan Robert, krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer.
0: Povídejte.
1: Vzpomínám si v první řadě rádio.
0: Co máte
1: k tématu? Teď vám řeknu, jak jsem narazil na podvodníka a jak jsem s ním vyběhnul, jo? Slyšíme se?
0: Ano.
1: Halo? No. Stěžila má žena, přišel za mnou chlap s kufrem, bylo to venku ve městě, že nabízí výhodné půjčky, lepší jak v bance. A já říkám, pane, vy jste podvodník, to je mně jasný. A říkám, dejte mě pokoj, než zavolám policii. A chlap šel pryč, jo. A já jsem to říkal doma manžel, co to ještě žila. Ona říkala, dobře jsi udělal, protože ten chlap, kdyby jsi podepsal jakékoliv papír, tak tě tak oškube, že budeš brečet a bude ti to houby platný. Takže nikomu neradím něco podepisovat někde na ulici. A jinak všetky ostatní pozdravujte, nechci nikoho zdržovat, pozdravujte Vlastičku, pozdravujte paní Ludmilu, pana včelaře.
0: Roberte, já si vás dovolím ještě přerušit, než se úplně definitivně rozloučíme. On vám tedy nabízel nějaký výhodný úvěr nebo půjčku?
1: Půjčku a měl už nachystané v kufry papíry na podepsání. A že má lepší podmínky, jak v bance.
0: Uh-huh. A pamatujete si, jak začal ten monolog?
1: No, přišel za mnou a říkal, jestli bych nepotřeboval půjčku.
0: A pamatujete si třeba úrok, jaký vám dal?
1: Prosím?
0: Pamatujete si úrok? Jaké byly ty podmínky té půjčky? Jak jste poznal, že jde o past?
1: No, protože přece takovýhle věci se neřeší venku na ulici. To bylo podezřelý.
0: Mhm. Výborně. Přesto to některé neodradí a někteří by si pana vyslechli a možná podepsali. Tak to jste moudrý, že jste se nenechal nachytat.
1: Že na mě to řekla tak ještě živo tehdo.
0: A někdy u vás doma zazvonil nějaký podobný prodejce?
1: Tak to si... Jo, tak to bylo kdysi a to ještě, když jsme měli psa Lorda, my jsme měli večáka, no uměl otvírat dveře a chlap prodával košťata nebo dešníky a pes otevřel a chlap utíkal, co mu nový skačili, protože si představte, že před ním stál pes jak kredenc.
0: A umíte říci obchodníkovi jasné ne, a nebo je vám to nepříjemné?
1: Umím. Když prostě se rozhodl, že něco nekoupím, tak prostě to řeknu, nezlobte se, ale já radši jdu do obchodu, protože jak já můžu vědět, že nejste podvodník, to nemůžu
0: tak
1: přece
0: umíte
1: vědět.
0: Asertivně reagovat, tak to má být. Jo. Vzpomínáte si na nějakou reklamu, které jste uvěřil a pak jste se tloukl do hlavy? Viděl jste třeba nějaký leták, šel jste, něco jste koupil, pak jste zjistil, že je to někde o polovinu levnější?
1: No, teď řeknu, paní Barbořiková, takovou zkušenost, že reklamy mají velký vliv, já teda tomu nepodlíhám, ale jednou, a to nebyl podvod, teď nevím, jestli to bylo v Šumberku nebo v Budově, byly hody, jako bramboračky, polivky. A ta reklama na mě působila tak silně, že já říkám, já přece nepojedu vlakem, jo, někde 50 kilometrů, a já jsem dostal takovou chuť na bramboračku, že jsem si vzal kuchařskou knihu a tu bramboračku jsem si uvařil. To se nedalo vydržet. Prostě dostal jsem strašný hlad. Jo, to je jak když vám ukážu v televizi dobré jídlo, nevím, jestli tady tu reakci znáte, a vy dostanete hlad a prostě aniž byste o tím přemýšlel, tak jdete do ledničky. Nevím, jestli máte podobnou zkušenost, klidně se s druhým a taky podělte.
0: No, to mě stačí, abych se tady s vámi bavila o jídle a už utíkám do ledničky do spodního patra. Ale tak to, mi to zní veselé, že vidíte někde reklamu na dobré jídlo a to si uděláte, přemýšlím, jak se vás zeptat na nějakou otázku, když byste někde viděl nějaký zájezd, tak jestli byste se tam taky vydal. Reklama nás ovlivňuje, ať chceme nebo ne. Já sama si vždycky říkám, že
1: záleží na finanční situaci.
0: Se nenechám zmást, stejně se mi to stane. Dobře, děkuju, Roberte, děkuju, že
1: Jo,
0: jste se s námi povídal.
1: A ještě všechny pozdravujte, jak jsem říkal. Pozdravujte všechny linkaře, hlavně Oldu, jo, toho včelaře. A řekněte mu, že jestli se mě to podaří, tak mu nechám v písničkách napřání zahrát včelku Máju.
0: Dobře, tak snad poslouchá. Opatrujte se a zase někdy, Roberte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stačí jen podepsat tady a člověk najednou zjistí, že koupil něco, co vůbec nechtěl. I o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju dobrý večer.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady, 13 minut po 23. hodině vás vítám a ptám se. Stalo se vám někdy, že jste až doma zjistili, že nabídka, které jste využili, nebyla až tak výhodná? Jak reagujete, když vám někdo nabízí něco po telefonu? I na další otázky se vás budu ptát, pane Miloslave. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu. Slyšíme se?
1: Tady je Miloslav Kaleš, Uhlířský Chanovic.
0: Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím, to je téma i pro vás. Povídejte.
1: Helejte, já jsem šel tady po náměstí a zastavilo auto. A jelo takhle do vedlejší ulice, no tak já jsem tam, protože tam mám taky ještě nemovitost, tak jsem tam šel taky. Auto zastavilo, vyskočil jeden chlapík a povídá, pane, helejte, nechcete, mám tady vbíječku s příklepem, jo, vrtačku jako. A já říkám, Já ji nepotřebuju. A on pohle, já vám ji dám zadarmo. A já říkám, no dobrý, tak když zadarmo, tak mi ukažte. Taky vyndal, že jo. On to měl na sedačce na zadní, a ještě tam seděl řidič vedle, že jo. A tak mi ukázal, já pám, no dobrý. A tak mi podává a tu máte zadarmo. Já pám, no tak dobrý, děkuju. A jdu a on povídá, no počkejte, tak úplně zadarmo ne. Zas, abyste si mysleli, že to bude úplně zadarmo, tak nějakou slevu vám dám. A já říkám, vy jste říkal zadarmo.

0: jinak, jinak já to nepotřebuju. Tak koukal jako tele na nový vrata, jak se říká, jo. Pán, no tak takhle zase neúplně zadarmo. Já pán, no tak to neříkejte, že to je zadarmo. A tak jsem koukal a vyskočil ten druhý a povídá, kde bydlíte? Já pán, a proč to chcete vědět? No já bych šel s vámi, já pán, no ze mnou nemusíte, hlejte. Já vám nechci ukázat, kde bydlím, že jo. Jo, takže jsme se takhle nedohodli. No a tohle se mi stalo jeden den, no a asi za tři měsíce zas něco podobného, jo, to zas bylo jinde, jo. Takže takovýhle chytráci jsou tady taky mezi námi, jo. Nejdřív zadarmo, pak za málo, jo, a vlastně oni to někde ukradli a kdyby to člověk vzal, jo, tak ještě by měl po potahování, jo.
1: A řekněte mi, pane Miloslave, jaké v úvozovkách zázračné výrobky vás nejvíc pobaví, že někdo nabízí? Napadá vás něco?
0: No hlejte, já žádný zázračný neznám, jo. Většinou jsou obyčejné věci a když někdo říká něco zázračného, tak to je nějaký podfuk, jo.
1: Souhlasím. Třeba magnetická deka, která prý léčí úplně všechno od kloubů po nespavost. Nebo hrnec, ve kterém se nikdy nic nepřipálí. A ještě prý ušetříte elektřinu o polovinu. Nebo nějaký zázračný pás na břicho, po kterém člověk zhubne v leže u televize. To
0: ale
1: jsou
0: neskutečné nabídky. Věci opravdu nejsme, no.
1: Jo. Fajn, tak ale vy se nenecháte nachytat, to máte štěstí, ale řekněte mi teda, z jakých zkušeností jste vycházel, protože já jsem se musela napálit mockrát, abych teda pochopila, že musím být opatrná. Ale kde to mělo počátek, ta vaše opatrnost?
0: Víte, kde je začátek? V logickém uvažování.
1: No,
0: víte, že já
1: nemám.
0: Vkládám básničky, jo? Takže já už jsem složil básničky pro kde koho, i pro svého lékaře, jo? A prostě, když někdo chce něco zalacit, no, anebo to, tak je mi to hned prostě odreaguju, nebo ho, jak se říká, nenápadně
1: zkrátka,
0: od sebe.
1: Nejste důvěřiví, jako ne. Třeba já nebo ostatní. Tak ne, vám se to vyplácí, ušetřil jste určitě spoustu stovek, ale možná tisíc.
0: Ale mě jen tak někdo nenapálí, jo. Já když jsem byl třeba, dal jsem třeba vyskládně v Kavolíru, jo, a tam už mě znali a říkali, jo, Sláva, ten je i nad vedoucího, jo. A dokonce i pak vedoucí, jo, já jsem třeba ve skláně Kavolír vítal Klause, když dělal ještě premiéra, jo. A dokonce když tam Klaus šel, tak já jsem ho vítal u nás expedici, ještě jsem předeběh, nechtít jsem jako předešel i svého vedoucího, jo. A potom vedoucí šel do kanceláře a povídá, Slavo, tady bude dělat vedoucího, jo. Jo, tak se tomu všichni smáli, jo. A já jsem říkal, no vidíte, blbci, já jsem si s Klausem popovídal, aby se tady někam schovávali, jo.
1: Pane Miloslave, teď jsem se někde ztratila. Tak jestli je to k tématu všechno, tak já vám poděkuju.
0: Já bych vám mohl říct jednu básničku. Ale
1: a na závěr klidně řekněte báseň, po které se pustíme, píseň od Damians.
0: Tak jdeme na ní. Když se člověk narodí, o světě tu nic neví. Pozná až časem pak, když oblékne hezký šat. Projde se tu po kraji, přátelé mu mávají. To hned pozná lidí pár, ucítí ten slunce žár. Ví, že žije na zemi, všichni jsme jí souzeni. Každý se tu narodil, aby šťastný život žil. Měl tu vše, co by si přál, aby mohl jít světem dál. Tak to pro nás začíná, má to každá rodina. Každý má mít své hobby, aby s ním žil dlouhý roky. Já mám své básničky, bavím s ním lidičky. Říkám, jak je krásný svět, žijeme s ním září hvězd. Tak vám k tomu žitičku posílám všem písničku. Dobrou noc.
1: Loučíme se. Čtete smlouvy a drobná písmenka, když podepisujete nějakou smlouvu nebo spoléháte na to, co vám kdo řekne. I na to se budu ptát dalšího z vás. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: skupina Damians dospívala 24 minut po 23. hodině a před námi je Valdemar Matuška. Ale než nám zaspívá svou nádhernou píseň, která nestárne do věží, tak se podíváme, kdo nás čeká na naší telefonní lince 731 800 900. Krásnou noc přejeme. Halo? Byl tam pan Jiří, který volal od Prahy, tak nevím, jestli se ještě ozve, nebo jestli nás telefonní linka zklamala. Tak Jiří, věřím, že ne, vy jste zklamal, ale to spojení. Tak mě mrzí, že se vás nezeptám, jestli si myslíte, že jsou lidé dnes opatrnější, než bývali dřív, co vás spolehlivě odradí od nákupu a tak dále. To jsou totiž otázky, které pokládáme k dnešnímu tématu, které zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Pište na 731 800 900, linka zavináč rozhlas.cz anebo rozhlas.cz/linka. Podělte se o své zkušenosti, jestli už jste si prošli něčím podobným, jak jste reagovali, když vás někdo oslovil, ať už doma na ulici, nebo třeba v zaměstnání, i to se prý stává, protože to je prý bezpečnější prostředí. Jak jste to vnímali? Naletěli jste někdy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se k nám dovolal? Dobrý večer, krásnou noc.
2: Ano, dobrý večer, Matěj. Praha.
0: Matěj nebo Martin? Omlouvám se, nerozumím.
2: Martin.
0: Martine, poprosím stlumit rádio, abychom se dobře slyšeli a povídejte. No. Téma znáte jistě.
2: Jo, no, já jenom jsem se chtěl podělit, já, víte co, já jsem dost blbý, já jsem sice středoškolák a vystudoval jsem teda na té střední škole reklamu, jsem se nějak zadýchal, no.
0: A víte co, začal jste výborně, tak.
2: Jo. No,
0: já se přiznám, že jsem blbý, vy jste dobrý, pokračujte.
2: No, jenom jsem si tak říkal, víte co, mně se toho stalo těch průšvihů už tolik, jako jo. A já mám snad tu, jako takovou tu beránčí povahu, že jako prostě, jo, že se mi to stává nějak moc často, no. Ale my jsme byli, mě už je 55, jo. A my jsme byli taková ještě za komunistů jako poměrně jako bohatá rodina, jo. Táta byl restaurátor a jako tehdy vlastně se, v podstatě to bylo takový bezpečnější, si myslím, jo, po téhle stránce. A i ty reklamy byly takový jako sofistikovaný a prostě bylo to vlastně, když jsem někdo přijal, tak říkal, to je země bez reklam, jo. A teďka vlastně mě se stalo třeba, by byl konkrétní, prostě klika u dveří, jo. A teďka mě přišlo vyměňovat vodu a já jsem jim to vyprávil těm klukům a oni říkali, to je klika za 500 000 000, jo. A tam šlo o to, že prostě já jsem si říkal, no nikdy bych nenaletěl, jako já nevím, kupovat hrnce někde nebo a prostě najednou zvonek a slečna, jo, taková roztomilá slečna a teď já jsem si říkal, no to bude nějaký zase, jo, a hned jsem byl připravený, jako ne, nic nechci, jo, a ona prostě asi, no my tady máme kliku ke dveřím, jo, vy to máte takový a prostě mě nějak ukecala, já jsem říkal, jako já to nechci, že a prostě mě ukecala. Za chvíli přišel technik, jo, vyměnil kliku a říkal, já nevím, 1200, jo. A jako já jsem vytáhl 2000 a říkal jsem mu, dobrý, tak tady to máte, jo. A on, ne, to na fakturu, jo. A teďka jako prostě, já jsem říkal, ne, já to chci hned zaplatit, jo, prostě žádný problémy. Říkal, ne, jedině na fakturu, už začal by jako i ostřejší. A zkrátka takový chlápek, to byl hlavně taky 50-letý, montérky šedý, jo. A teď jako jsme se chvíli hádali a on vytáhl tu fakturu a dal mi to podepsat. A teď to dal na dveře a dal mi tušku, že jo, a zakryl to číslo, tu cifru, co tam bylo. No. Jo, no a teď já jsem jako, jak jsem opatrně, jak jsem mu to vytrhl, jako vytáhl jsem tu složenku, nebo, a tam bylo, myslím, 480 000, jo. Prostě bylo to ve 100 000, no. A teď já jsem řekl, no to teda nepůjde, jo. A teď najednou jsem cítil jako na boku nějaký tlak, tak jsem se podíval dolů. A on z těch montérek prostě v klidu vytáhl takovou tu velkou vojenskou pistoli, odjistil to, že jo, a vymířil mi to, prostě mi to vrátil do boku, no. No a teď já jsem, nevím už, jak to dopadlo, jestli jsem tam udělal nějaký křížek nebo co, ale prostě jako, já jsem neměl strach, akorát prostě to bylo takový, jako jsem nevěděl, co mám dělat.
0: Počkejte, no, jak můžete říct, že jste neměl strach?
2: No já v takových situacích většinou to jste jak ve snu, no, prostě mě se stalo víckrát něco podobného a já, jako to mi říkalo víc lidí, že vlastně jako člověk je takový klidnej najednou.
0: No, zamrznutí, no, pokračujte.
2: No a prostě zkrátka, pan teda, že jo, technik, jako, jo, tak já něco jsem tam, já se obávám, že jsem mu to nějak podepsal, něco jsem tam u nějaký klikák, znači, že on se ještě otočil to výtovo, řekl, ukázal nahoru, jako, a říkal, až to zaplatíte, tak to skončí, jo, a odjel. No a teď já jsem nevěděl co, tak jsem zavolal policajty, ale až nějak druhý den, myslím, že to bylo, jo, a oni mi říkali, no to jste měl hned, že jo, to jako, co my můžeme dělat. A já jsem říkal, jak jsem, když na mě mířil pistol, ale měl jsem telefon, že jo. A on říkal, no jo, tak to jste měl jako prostě, i když na vás mířila ta pistola, tak jste na vás měl zavolat. Jo, a já jsem říkal, no co byste dělali, tak on mě zastřelil. A ten policista mi říkal, no my bychom udělali pak zápis, jo. Jako, jo, my víc nemůžeme dělat, tak on by nás zastřelil a my bychom udělali zápis, jo. No. Jo, a teď jako, co no. No takže takhle to nějak dopadlo a teda pak se nade mě nastěhovali nějaký lidi, kteří tam trošku dělali takový zmatek a ale jako jestli to souviselo, to nevím, jo, ale jako nic jsem teda nezaplatil, jako nevím, no. Tak to je jedna taková zkušenost, no. Prostě pozor na ty slečny, no.
0: Pozor na slečny. No, to teda věřím, že to je situace, která by vás měla hodně poučit, ale vy jste přitom začal tím, že jste hodně důvěřivý, takže jste se úplně nepodoučil a něco se opakovalo.
2: No, ono problém je v tom, že ono, jako máte třeba dneska, že ty přes počítače všechny možný ty metody, že vám byla třeba policie, že jo, a chce nějaký bankovní účet, tak to teď říkala jedna slečna vysokoškolačka, tam byl na internetu někde příběh, kdy ji okradli o 600 tisíc a ještě půjčka, jo, jakože ji přivedli až do té banky, jo, ona si vybrala ze svého účtu a pořád uvěřovala, že by někomu pomáhal vlastně jako odhalit policii ten zločin, teda, jo. A problém v tom, že vlastně spousta firm skutečně chce třeba rodné číslo, že jo, nebo přefotit v občanku. A jak se v tom má člověk vyznal? Já nevím, jo.
0: No to je pravda, že dnes už člověk nemusí otevřít dveře cizímu člověku, aby naletěl, ale podvod si ho najde přes telefon, přes e-mail, přes internet. No, podvodníci umí být přesvědčiví a bohužel teda fikaní, když to řeknu lidově.
2: No. Poslyšte, abych ještě jenom takhle do éteru teď takovou jenom zkušenost, to je trošku se to dotýká tématu, ale to spíš, totiž my jsme měli velkou sbírku známek, jo, to vlastně děda investoval, nebo pradědeček za první republiky a děda to chudák ukryl před gestapem, před komunistama, jo. Ono to bylo trestný vlastně za komunistů, rozumíte, jako mít vlastní majetek bylo trestný, takový zvláštní, jo. A po té revoluci tady bylo divoko a děda furt, jako to nemohl vlastně, bál se prostě s tím jít někam, jo, protože to byla obrovská částka. A nás představte si, 7x vykradli, jo, 7x. A teď na poprvý dědu s babičkou, jo, a to radši nebudu říkat u telefonu, ale prostě to bylo hrozně smutný, no. A pak ještě chalupu a teď ještě zase ty známky, jo. Ale já jenom chci říct takovou zkušenost spíš, jak nenaletět, co se týče sbírek, jo. Ať jsou to obrazy, známky, mince, prostě cokoliv takovýho, tak vlastně já jsem zjistil, že v podstatě, jak ty filatelisti třeba konkrétně, já nemůžu jmenovat, jo, ale prostě i tam může být nějaký podvod vlastně v tom, že vám dají třeba setinovou částku. Aha. A jediná možnost je mít v podstatě Google AI, jo, a pokud máte někdo telefon s internetem, jakože to má většina lidí, to mají bezdomovci, tak prostě ofotit si vlastně konkrétní položku, říkám známka, to může být třeba má někdo, máte na půdě poklad, jo, ani to nevíte. A já třeba jsem opravdu jako dělal, já jsem dělal uklizeče, jo, prostě v nemocnici, jo, všechno možný sanitáře a měl jsem tady poklad za prostě několik milionů, já vůbec jsem to nevěděl, dokud to neukradl. Jo, takže jenom radím teda lidem, není to úplně jako na to téma, ale prostě pokud máte telefon s foťákem a internet, tak normálně Google, obrázek a dotaz, cena položky. No.
0: Martine, tak bylo to částečně k tématu, mluvil jste o tom, aby si lidé dali pozor, aby třeba neprodali nějakou vzácnou známku za zlomek ceny. Takže děkujeme, teď ale je na čase se rozloučit, takže se s dovolením rozloučím a budu se těšit na příště.
2: Taky hezký večer všem, naschle.
0: Některé podvody jsou udělané tak chytře, že se nachytají i vzdělaní a zkušení lidé. Máte zkušenost? Volejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co vás dokáže nejvíc přesvědčit při rozhodování? Slevá, dárek, milé vystupování. Dnešní noční linka Českého rozhlasu vítá pana Jaroslava, který má volat od Pardubicka. Je to tak? Vydržel jste do vysílání?
1: Ano, ano.
0: To jsem ráda.
1: No, já mám zajímavou zkušenost v tom, jednalo se v podstatě o nabídku služby ohledně jako zveřejňování mé činnosti. Jo. Já jsem pracoval jako revizní technik a že budu mít přednostně nějaký zvýhodněný nabídky a podobně. No a já jsem, jako mně se to zdálo docela férový, tak jsem říkal, no jo, ale já jako teď nejsem při penězích, můžu vám nejdřív začít platit až za měsíc, jo, a domluvili jsme si i, že to bude za nějakou cenu sníženou o DPH a takový. No a ta dotyčná paní, co mě jako lanařila, tak se vším souhlasila, jo, všechno do telefonu slíbila. Takže ty podmínky, které byly jako údajně u nich nahrávaný, tak ty se mně zdály docela dobrý. Jenomže pak mě přišla během 14 dnů faktura a chtěli zaplatit hned, jo, a úplně jinou cenu. A tak to mě zarazilo. No a bavil jsem se o to s maminkou a ta říkala, hele, nedávno mi vykládal o jedný zajímavý knížce, jmenovalo se to Kdo pak by se šmejdu bál, jo, to napsala nějaká paní po zkušenostech s podobnýma šmejdama. A tam bylo přímo citovaný nějaký občanský zákoník, kde bylo jasně řečený, že když někdo změní ve smlouvě jedinou větu, jo, oproti tomu, co bylo dohodnutý jako ústně, tak ta smlouva už neplatí, takže jsem jim odepsal, že ta smlouva padá, že už se s nima dál nebudu bavit a že dotyčná dáma je pěkná mrcha, jo. No a tím jsem to ukončil a už jako si netroufli mě otravovat a já bych doporučoval lidem, ať si tu knížku od té paní, já jméno její už nevím, jo, ale jsou tam docela rozumné rady a jmenuje se to Kdo pak by se šmejdu bál a každému z těchto otravů po telefonu je, jo, omlátit tu citaci z toho zákoníku o čumák, vřele doporučuju, jo. Byla to nějaká firma z Brna, ještě se tam podepisoval ten její jednatel, nějaký pan Bera nebo kdo, jo. No, tak je to už teda asi 6-7 let možná, že už si zaznašli jinou činnost, jo, ale jako konkrétně teda, že některé lidi mají i takovou drzost takhle jako telefonicky sjednávat smlouvy.
0: Jaroslave, mohli byste prosím zopakovat to, tu formulaci, jak jste to říkal, tu větičku?
1: Že když někdo změní smlouvu oproti, i když je ústně sjednaná třeba o jedinou větu, to nejde konkrétně o nějakou větu, ale prostě jakmile vám pošle potvrzení ty smlouvy a je tam něco jinak, už to neplatí. A další věc je, oni spoléhají na to, že budou říkat, že mají váš souhlas nahraný a že to nějak elektronicky sestříhají. Nesestříhají, víte proč? Protože tyhle stříhací programy, jo, do těch nemůžou zasáhnout ani lidi, kteří to kontrolujou. To je prostě za tím účelem vytvořený, jo? To je digitální a jakmile někdo v nahrávce provede jakýkoliv střih, tak se to při soudním dokazování, kam oni si ty svoje údajné nahrávky zmanipulované přinesou, tak si je můžou strčit někam, víte?
0: Dobře, víte, já myslím, že je velmi náročné někdy reagovat na manipulativní věty typu musíte se rozhodnout hned a podobně. A myslím, že zejména starším lidem to může dělat problém, protože nejsou připraveni na to reagovat.
1: No, tohle nebylo, že se musím rozhodnout. Ne. Tam
0: jo,
1: všechno,
0: já jsem
1: co
0: to
1: jsem
0: pochopila.
1: Jako
0: já už jsem
1: říkal, tak velice
0: dál.
1: Ochotně, jako byli svolní. To je podobný případ jako s tou slečnou, co vás naláká do uličky, jo, že vám nejdřív všecko, co chcete, potvrděj, jo, a pak vás vydírají tím, že mají nahraný váš rozhovor a že jako tím pádem vás mají v hrsti, protože oni, že si s tím rozhovorem nahraný můžou manipulovat, jak chtějí. Nemůžou, protože sestříhanej, nahranej souhlas po telefonu je jim úplně k ničemu. Jo?
0: Dobře. Tak moc děkujeme za praktické rady, praktické informace. Jaroslave, zdravíme vás.
1: No a tu knížku ještě opakuju, ten titulek Kdo pak by se šmejdu bál, jo? Vřele doporučuju.
0: Děkujeme.
1: Ta jedna stránka mě ušetřila asi 8 000, který jsem mohl použít na něco jiného, protože jsem neposlal vůbec nic.
0: Mm-hmm.
1: Jo.
0: To je dobře. Tak vám přejeme krásnou noc a pojďte s námi poslouchat příběhy ostatních.
1: Taky. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Setkali jste se někdy s podvodem přes SMS nebo e-mail? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhejch nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud zvěst, když zhor vítr vál. Společně na cestách

23 hodin 53 minut, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a píše nám pan František z Přerova. Dobrý večer, mně se stalo, že mi volali kvůli levnějším energiím. Pán byl strašně milý, všechno znělo rozumně. Pořád opakoval, že nic nepodepisuju. Až syn pak zjistil, že jsem vlastně souhlasil se změnou smlouvy. Od té doby už nic neřeším po telefonu. Nakonec to syn nějak vymyslel, ale měl jsem z toho velké trauma. Tak tomu rozumíme. Dál píše na web Noční linky pan Petr, já jsem jednou jel s kamarádem na předváděcí zájezd. Říkali oběd zdarma, dárek a krásný výlet. Jenže pak nás tam několik hodin přesvědčovali ke koupi matrací za skoro 100 tisíc. Bylo mi líto těch starších lidí, někteří už to skoro podepsali, jen proto, aby měli klid. Nakonec jich to podepsalo opravdu jenom pár, ale i to mi bylo líto. No, tak to jsou zkušenosti. Pište, volejte dál Noční linku Českého rozhlasu. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím.

0: Za 4 minuty je tady půlnoc, nový den, 14. května, ale téma zůstane. A to, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Zdravíme paní Věrko, krásnou noc.
1: Já také zdravím všechny posluchače, samozřejmě zdravím i vás do studia. A jsem byla překvapená, že jsem se dovolala. A ještě úplně než začnu, tak bych chtěla pozdravit jednu paní nevidomou, ale starší paní, ona bude vědět, když uslyší můj hlas, ona má dneska narozeniny a já se jí omlouvám, že jsem opravdu nezvládla, ona věděla, že jsem předchozí den měla něco hrozně dost vyčerpávajícího, tak jsem nezvládla zavolat a popřát k narozeninám. Tak jestli mě slyší, tak tamhle do Znojma nebo kam na druhou stranu republiky, tak posílám gratulaci k narozeninám. Mm-hmm. Tak a teď se vrátím k tématu. Prostě, no, ono s těma, jaksi v uvozovkách šmejdama, nebo vlastně i bez uvozovek, jsou to šmejdi, tak je to docela problematické a je mi trošku záhadou, proč pak vlastně trošku, já nevím, i ten stát, nebo tak se v tom trošku něco neděje, protože těch telefonátů, co je různých nabídek, investic a tak, je taková spousta. Že si myslím, že by byly dohledatelný a vystupovatelný. A to je jenom taková moje otázka do éteru, třeba mi na ní někdo odpoví. Já bych na ní ráda měla odpověď, tak. No a co řeknu ze své vlastní zkušenosti? Ze své vlastní zkušenosti, že třeba, ano, také jsem kdysi, ono už to teď moc není, ty výlety s těma, jo, ten výlet s nějakou předváděčkou, jo, taky jsem na to byla, taky předváděli kastroly, to je pravda. Dokonce mi taky se podařilo, že se mě nějak, že mě nějak nalákali, ale pak se mě podařilo vrátit dokonce. To je pravdou, podařilo se mi, ale už to byla dřívější historie, takže se úplně nepamatuju ony podrobnosti, ale podařilo se mi to, což samozřejmě bylo docela dobrý, protože no, to je takový výjimečný, že se člověku někdy taky podaří mít ti štěstí v podstatě. No a pak ještě jedna věc, jo, co na to říkávám, když takhle volají. Jo, volají teďka opakovaně, protože nevím, kdy si možná co, je to půl roku, ne, to už je víc, to je možná rok, rok a půl. Jo, někde jsem taky zareagovala prostě na investice, ano. Prostě doví kde, na Facebooku, kýho víra, kdo ví kde. Tak prostě, jo, že založili ten účet a že za ním jsou už peníze, tak mi čas od času volají, načež já jim říkám, že jsem za prvý opravdu nedala žádný souhlas k založení účtu a že mě ty peníze tam vůbec nezajímají, ať to zní divně, že člověka nezajímá peníze, ale mě opravdu jako tyto peníze skutečně ani nezajímají. A já nevěřím, že tam jsou, samozřejmě je to podvod. Takže jim potom prostě jednak je teda odpálkovávám, no ale oni jsou fakt neodbytní, že už to zkouším možná 2 roky, opakovaně čas od času volat, tak člověk jim říká, že na ně pošlat policajty, a nebo říká takovou sofistikovanou odpověď, teda, ale ona taky jako, že by úplně zabírala, no někdy jo, no aspoň je to pobavení, že říkám, že můj psychiatr mi to nedoporučuje. To jako, jo, no, já bych se třeba nechodím k psychiatrovi, já mám teda, jak už jsem říkala, někdy i vlastně do éteru, mám handicap vlastně tělesný, takže ano, mám takovou tu zvláštní olejerovou chorobu, co má 1 na 2 miliony lidí, ale to nic, co jsme se odbočili od meritu věci. No, takže prostě k meritu věci je to, že mě záhadou, vidíte, už se o tom dělá pořád i v rozhlase, no a s nima, se šmejdama se pořád jako nic kloudného, jak si neudělá. Myslím si, že je to trošku neférový a že jim je dávaný v podstatě prostor, protože v podstatě, když se pak říká, že ano, nalítnou prostě slabý nebo starší, nebo tak, ale ono se zmanipulovat dá skoro každého člověka, jako když na to přijde, když se najde způsob, jak ho zmanipulovat, tak si myslím, že jde zmanipulovat i ty zdraví, ty, co si myslí, že by to na ně nefungovalo, který jsou nad věcí, nebo prostě s nadhledem, že jo, ještě plní síly a tak. Myslím si, že i na ně, i každý máme totiž někdy tu achilovou patu a tama by se nám prostě možná opravdu, prostě já si myslím, že opravdu, nevím, se překvičila. I ty lidi, kteří teda opravdu dělají takový ty, já nevím, jako, že to mají, já jsem zrovna teda, jako předevčírem měla soudní řízení možná, s jednou osobou, která tímto způsobem taky vystupuje, že jaksi, já nevím, no, to je takzvaně, když vám řeknu, že občas začíná s lidma komunikaci větou, víte, kdo já jsem? Tak asi tenhle ten typ lidí, že jo? Jo. Takže tenhle ten typ lidí si myslím, že má taky achilovou petu. Že taky někde. Jasně, třeba to místo je hrozně maličkatý a mikroskopický, ale ono tam bude. Ono tam bude. Kudy, aby se manipulátoři dostali dovnitř, teda prostě do jeho někam tam, kde... No, kdyby ho dokázali taky tohle člověka prostě nějakým způsobem dostat, prostě vykolej, to jsem nechtěla říct, ale prostě mu ano, podsunout mu myšlenky do toho mozku, který mu tam chtějí podsunout, že jo, v podstatě. Takže i tam by se našla tahle ta cestička. No nic, to jsem asi takhle řekla k tomu, tohle mě prostě napadlo, teďka momentálně a úplně spontánně, protože já jsem vám skutečně zavolala a to bylo první vytelefonování, já jsem se doči probudila a zavolala jsem a vy jste mi to v zápětí úplně krásně zvedla, takže to se byla až překvapená tak rychle, že prostě, že jsem překvapená. Tak já doufám, že teda nevím, já pozdravím všechny posluchače. Aha. Já všem posluchačům přeju zdraví, to už možná, já totiž přeji zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást, ani nikde prostě najít na silnici nebo tak, a protože ho potřebujeme všichni a je to takový trošku spíš dar z hůry, tak to přeji všem i sobě, to je moje krédo.
0: Přání opětujeme, loučíme se a někde příště naslyšenou v Noční lince, paní Věrko.
1: Ano, dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je 8 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes si povídáme o tom, jak nenaletět výhodným nabídkám, reklamám a nejrůznějším akcím, které umí být někdy velmi přesvědčivé. A jak už z vašich telefonátů i zpráv slyšíme, stačí někdy opravdu málo. Milý hlas, slib úspory nebo pocit, že nabídka platí jen pár minut. Možná i vy máte zkušenost s telefonátem, e-mailem nebo pozvánkou, která na první pohled vypadala nevinně a nakonec z toho byl problém nebo alespoň nepříjemný pocit. Jak poznáte, že něco není v pořádku? Umíte říct rázně ne? A co byste poradili ostatním? Telefon do studia je vám stále k dispozici 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Volejte, čeká na vás Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak ještě jednou krásný večer a posílám Žalman a spol.

0: Moc krásná písnička od Žalman a spol. 13 minut po půlnoci vítám paní Janu, a protože o ní vím, že trpí hlasovou indispozicí, tak vás moc zdravíme. Víme, že pro nás máte dobrou radu, ale klidně jen ve stručnosti, ať ty hlasivky nenamáháte. Krásnou noc ano. Přejeme.
1: Přeji pěkný večer všem ponocníčkům i vám, paní Varvíková. A chtěla bych všem poradit, pokud vám volá nevyžádané číslo, často se stane, že i operátor to hned přefiltruje a ukáže se to červeně jako spam, nevyžádaný hovor. Ale pokud chcete zjistit, o co se jedná, může to být i někdy od lékaře, který volá a tak dál, tak bych chtěla poradit, vyhledejte si na internetu stránku, kde zadáte do vyhledávače telefonní číslo vyhledat. Zadáte tam to telefonní číslo a hned na vás vyjede statistika nebezpečnosti toho čísla, plus jsou tam komentáře jiných účastníků, kteří to číslo třeba zvedli, a informace, o co se jedná. Navíc teda jsem zjistila, že vlastně v roce 2022 byl schválený zákon proti tady těmto v uvozovkách šmejdům, který vstoupil v platnost v lednu 2023, takže je to v podstatě trestné tady to. A když jim řeknete, chcete se jich zbavit třeba, tak řeknete, počkejte chvilenku, já si jenom zapnu nahrávání, tak vám to okamžitě položí.
0: Mm-hmm.
1: Takže
0: to je
1: taková zkušenost moje a většinou teda říkám, cizí čísla neberu, a takto si to zjistím, telefonní číslo vyhledat a jsou tam okamžitě. Je tam i graf vidět nebezpečnost pro

0: Váno jako nebezpečné nebo podezřelé. Děkujeme, že jste to zmínila, paní Jano.
1: Takže přeju pěkný zbytek noci všem. Mějte se hezky. Nashledanou.
0: Paní zde napíše na web Noční linky. Dobrý večer, nechala jsem se napálit dvakrát. Zazvonili dva mládenci, vypadali slušně, věrohodně a nabízeli změnu dodavatele plynu. Po dlouhém hovoru a vyptávání se na podrobnosti z mé strany jsem podlehla a podepsala. Po chvíli šel soused a já se svěřila. Upozornil, že jsou to podvodníci. Mají v zásobě určité množství levnějšího plynu a když se zásoba vyčerpá, nastane problém. Obratem jsem smlouvu stornovala. Reakce od prodejce nulová. Půl roku trvalo, než jsem dostala po mnoha urgencích kladnou zprávu. Spojila jsem se se svým dodavatelem a požádala ho, aby mou smlouvu nerušili s náležitým vysvětlením. Jednou zase přišel mladík, že v celém domě instalují zabezpečení pantů u vchodových dveří. Pojišťovny takového zajištění doporučují. Kus za 200 korun. Po několika otevření dveří zajištění spadlo a v doma svých potřebách jsem zjistila cenu za kus asi 40 korun. Hold klučina podnikavý. Později začaly zvonit na telefonu různé osoby s nabídkami. Po jejich naučeném mentorování jsem požádala o okamžité vymazání mého čísla a pokud ještě budou obtěžovat, tak je nahlásím na policii. Zabírá to a už mám klid. Přeji všem pěkné jarní dny a obezřetnost. Zdena.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Věříte ještě reklamám v televizi nebo na internetu? Jak poznáte, že na vás někdo zkouší prodejní nátlak? Je s námi pan Robert, který volá od Prachatic. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer všem posluchačům, vám paní redaktorko. Já jsem poslouchal, asi hodinu poslouchám ten váš pořad a teď tu paní, co byla přede mnou, přesně já bych asi na to navázal. Samozřejmě, že paní je velice asi pečlivá, takže ona to našla na internetu, vyhledává a tak dále ty podezřelý a nebezpečný telefonní čísla. Já jsem to trochu zkrátil. Já teda nemám s tím nějakou zkušenost zásadní, protože já prostě jsem celý život byl v bezpečnostních službách státu, takže já ty věci na mě nefungují, ale obtěžuje to samozřejmě. Mě třeba osobně už asi po 2 roky, vždycky v nějakých intervalech, vždycky hustých, pak zase nic, volá někdo, já tomu říkám s takovým tím sovětským dialektem, jo, a to jsou, že mám někde nějaký účet, nějaký konto a takovýhle věci. A vždycky jsem do toho skočil, utnul, zavřel, hotovo. V zápětí vám volá druhej, třetí, čtvrtý a konec. Uh-huh. A já jsem si říkal, to musí být asi automat, nebo jo, protože to volají 4 čísla po sobě, každý je jiný, jo. To, jen to zavěsíte, už to frčí. A já jsem pak jednou byl někde v nějakém městě, kde jsem v nějakém Kauflandu, nebo co to bylo, nějaký jako obchod velký, takže před pokladnama prodávají ty předplacený ty karty, ty SIM karty, jo. A tam přede mnou byla rodinka, Ukrajinec, do 30 let, asi s manželkou nebo s nějakou paní a měli děcko. A ten chlap do toho 2x šáhnul a vzal jich, co do těch rukou dostal prostě. Já si říkám, aha, tyjo, tak jsem si říkal, i tohle to by mohla být ta varianta. No jo, dobrý, já jsem to zapomněl zase, že jo, mimo jiné, ta paní má pravdu v tom, že je to nezákonný, samozřejmě, já jsem dokonce si dal jednou tu práci a volal jsem na policii, kde jsem všecko tomto předal, jo, no, pán, co to vzal, že jo, na 158, jsem mi řekl, že bohužel nejsem jedinej a že to prostě úplně standard a že s tím asi, že to prostě někde zaevidujou, ale že se asi s tím zdít nebude, jo. Nebo že to bude velice, velice složitý, až to je ze zahraničí a takovýhle věci. Jo. Je pravda, že ty telefonáty někdy jsou z Irska, někdy ze Španělska a tak dále, ze Slovenska. No až jsem přišel na takovej nápad, protože vždycky to připadlo, že to je takovej, no všecko takový ten sovětský dialekt, taková ta ruština, ukrajinština, já nevím jaká prostě. Až jednou teda jsem mu řekl tomu volajícímu jedno, a to vám taky povím, a od té doby je klid a mír, jo.
0: No.
1: Já jsem mu říkal, poslouchej, kamaráde, a teď ti něco poradím zase já. Vem samopal, sedni do tanku a jeď na frontu. A byl konec. A od té doby je klid, jo. Takže to je se můj lék.
0: No, tady na mé straně je teď taky klid. Dobře. Roberte, řekněte mi, jestli ještě stále, když jdete do supermarketu, tak si hlídáte ceny, reagujete na slevy, všechno si pečlivě přepočítáváte.
1: Nejsem ten typ. Já prostě buď věci potřebuju, tak je koupím. A když to nepotřebuju, že jo, ale opravdu ne, opravdu nejsem ten typ, protože já, víte co, já nevím, jo, mě to nějak neoslovuje a já v tom stejně nespatřuju, je to jenom marketing prostě, jo, to nespatřuju nic, co by bylo pro zákazníka užitečný. Vždycky je v tom prostě sofistikovaný, zase nějaký skrytej tah na něco jiného a já to ne. Já když něco potřebuju, tak to koupím a tím to končí.
0: To je zdravý přístup. Děkuji, Roberte, za čas, který jste věnoval teď noční lince. Jsem ráda, že se zapojujete také aktivně. Pojďme teď poslouchat příběhy ostatních a písničku od Karla Černocha. Sen kovbojů. Ano?
1: Hezký večer, mějte se krásně, na shledanou a díky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pamatujete si ještě na předváděcí zájezdy s řízkem zdarma? Dnes si o tom povídáme v noční lince. O tom, jaké triky fungují nebo nefungují.
3: Každý

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Kdy je prodejní nabídka opravdu výhodná? A kdy je výhodná hlavně pro toho, kdo ji prodává? Právě o tom si dnes povídáme v noční lince. Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím? Téma i pro pana Jiřího. Zdravíme vás.
1: Hezké brzké ráno neboli večer. No já se dívám na televizi, jak oni dávají ty letáky neboli ty reklamy.
0: Pane Jiří? Slyšíme se? Tak je mi líto, telefonní spojení nás zklamalo. Pojďme zvednout druhou telefonní linku a vy, pane Jiří, zkoušejte znovu vytočit noční linku. Zatím se podíváme na linku číslo 2. Kdo tam?
2: Tady Jana Klatovi.
0: Jani, vítám vás, prosím, stlumte rádio a povídejte, co máte k tématu.
2: Stlumím počítače.
0: Reklamy dnes umí být velmi chytré, ale posluchači noční linky bývají ještě chytřejší, jak jsme dnes slyšeli. Tak povídejte i váš příběh.
2: Vypráví o těch starých a známých věcech, ale mně se stala teď čerstvá věc a ráda bych ji sdělila, jo. Jsem z toho docela šokovaná, protože jsem si přečetla reklamu velkou na internetu, nabízeli brýle, který mají být lehký, mají být od 0,5 dioptrií do 4 dioptrií, že se i na sluníčku zatmaví a tak, a když se přijde dovnitř, tak zase zesvětlí. Prostě velká reklama, tam prostě brýlí plno vystavených a takovej, jak se tomu říká, takový prostě plátek, kam vypíšete svoje údaje, když si je chcete objednat. A do 90 dnů můžete výrobek vrátit. Jo? Je to německý patent, jo? Mě prostě ta nabídka velice zaujala a že jsou dobrý i na počítač, jo? No. No a tak mě ta, protože mám velký potíže se zrakem, tak mi ta nabídka zaujala a objednala jsem si ty brejle. A představte si, to je daleko, jako jestliže jedu na nějaký zájezd nebo s někým jednám a on se mi snaží doběhnout, tak je to jiná práce. Tadyhle jste jako postavená mimo děj, jo. A mě přišly brejle, já jsem je zaplatila a představte si, přišla mi taková hnusná papírová krabice, na které bylo jeden nalepený papír a vevnitř v té bedně nebyl papír žádný, jako faktura nebo jo, že jste to zaplatila, nic, jo. No a teďko já jsem zjistila první věc, že ty brejle mají půl dioptrie až 2,5.
0: Aha.
2: Jo. Já potřebuju pochopitelně větší. To už byl první problém, který to. No a řekla jsem si, no to nevadí, když oni psali, že se může jako výrobek, když nevyhovuje, vrátit. Tak já prostě napíšu, že došlo k omylu, že mi poslali slabší brejle. Jo. No a teď jsem si říkala, no jo, ale kde já seženu adresu? Ten inzerát už na internetu nevisí. A oni mi dovnitř nedali od nich žádnej, já nevím, jak se tomu říká, pokladní blok nebo fakturu, nebo rozumíte, jo. Něco, kde by bylo, co tam je a kolik to stojí. A nahoře, co byl nalepený ten papír, tak tam se mi zdálo divný ty adresy jako ty čísla předtím. No a tak jsem to zkoušela zadat do počítače a víte, co to bylo? Tam byl nalepený box, z kterého to posílali někde v Brně v Hršpicích.
0: Jo?
2: Takže oni mě poslali, rozumíte, oni poslali balíček, ale já na ně nemám žádnou návaznost. Já jim nemůžu ani napsat, že ten výrobek prostě není, že jsou slabý ty brýle. No nemám, prostě doběhly mě úžasným způsobem, jo.
0: To je neuvěřitelné. Zkoušela jste jít do nějaké spotřebitelské poradny třeba?
2: Já mám, že jsem to objednala. A na druhé straně zase se nedivím, že jsem to objednala, když to tam vychvalovali a mám potíže se zrakem.
0: Ano. Víte, co z tohoto nikdy neobvinujte sebe, ale právě ty manipulanty. Já se vás zeptám ještě jednou, zkoušela jste kontaktovat nějakou...
2: Mám, protože oni ví, já vlastně nevím, jaká firma mě to poslala. Já akorát vím, že jsem zaplatila 1400 a že jsem mohla 14krát jet taxíkem po Klatovech, protože špatně chodím, že jo.
0: Mrzí mě to, že jste měla takovou negativní zkušenost, ale na druhou stranu vám řeknu, že 1400 můžou být velké peníze, ale v porovnání možná s tím, o kolik přišli ostatní posluchači, to není zas tak velká částka. Takže alespoň to vás může uklidnit a hlavně je to po naučení.
2: No. Já jsem ani z té krabičky nerozbalila, protože jsem si myslela, že jim to pošlu zpátky. Není kam.
0: Dobrá.
2: Tak to je vymakaný, chápete? Oni se nemusí hmoždit s nějakýma obědama a nějakýma přednáškama. Oni vám prostě pošlou úplně něco, co se vám vůbec nehodí, co vůbec neinzerovali, a pošlou vám to a dostanou peníze a dobrý, a vy na ně nemůžete, protože nevíte, kdo to byl, kdo to poslal.
0: No,
2: to je dobrý, ne?
0: Já si pamatuju, že jsem před lety dostala do poštovní schránky nějakou nabídku, teď jsem si na to vzpomněla, kde bylo napsáno, že mi pomůžou zhubnout, a já si pamatuju, opravdu hrozně dávno, to asi tehdy začínalo chodit takové reklamní kampaně do schránek, a já jsem si to zaplatila, nevím vůbec, kolik to bylo, ale bylo to dost a ani vlastně nevím, co jsem tehdy čekala. Možná nějaké zázračné nápojové sáčky nebo něco. Oni mi poslali knihu, jak zhubnout. A vím, že mě to tehdy strašně pobavilo, ta moje naivita. A důvěřivost, určitě nejsem jediná. Tak děkujeme moc za tuto zajímavou zkušenost.
2: Já jsem si jednou nechala poslat nějaký od nějaký čarodějky nebo nějaký tletý ženský, jo, taky nebylo to levný, a já jsem byla tenkrát nemocná, tak jsem nějak si myslela, kdyby z těch hvězd vyčetla, že se uzdravím, a ona mi poslala štos takových papírů, tam bylo takových věcí o tom, jak jde nějaký ten ascendent je tam, ascendent je tam. Já jsem tomu vůbec nerozuměla. Jo, no. A říkala jsem si, no to zhubnu, protože nebudu mít na svačiny.
0: No, vidíte
2: to. A to jsem byla mladá.
0: Tak děkujeme za váš čas. Jsme rádi, že jste se k nám dnes přidala a chvíli jste s náma vysílala noční linku. Ať se vám daří a naslyšenou příště.
2: Já omílají jedno samý, jo, zájezdy a nabídky někdy na ulici, jo, no prostě omílají to, co už je pasé, to, co už v podstatě...
0: Já se omlouvám, ale už se budeme muset rozloučit, protože bychom měli stihnout ještě nějaký telefonát do té jedné hodiny, než se budeme přepojovat ze Zlína do Prahy. Takže se s vámi rozloučím, ano?
2: Mějte se moc hezky. Já jsem si aspoň někomu postěžovala, nechce se mi jako dávat na vodi, že jsem tak blbá, že jsem se nechala chytit. Ale to byl fakt tak úžasný inzerát a tak pěkně udělaný.
0: My tomu rozumíme a hlavně děkuju za tu otevřenost, protože za prvé jste ti mohla otevřít oči někomu jinému, aby nenaletěli, a za druhé jste možná otevřela teď dveře do noční linky některým dalším posluchačům, kteří si říkají, tak možná na sebe také řeknu, jak jsem naletěl.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám zaspívá Věra Martinová.

0: Telefon zazvoní, někdo vám slíbí levnější energie, výhodný tarif nebo zázračný výrobek. Co uděláte vy, když vám někdo řekne sleva 80%, poslední kusy, jen dnes? Ptáme se pana Zdeňka, který volá odkud?
1: Z Boleslavy, mladá Boleslav.
0: Od mladé Boleslavy. Vítejte a povídejte.
1: No, já jsem se stal vlastně... naletěl jsem na podvod, konkrétně práce. Já jsem byl nezaměstnaný a byla nějaká práce, tak jsem tam vlastně nastoupil. Týden jsem tam dělal 12, jo, a vždycky jako, že přijde šéf a že podepíše smlouvu a tak. Poté mi přišel ten pracovník a že jsem se neosvědčil a že to, a, takže nemám chodit, jo. Tak takhle, když oni vždycky takhle vezmou nějakého nového, nechají ho tam dělat vždycky 12, týden 12, pak ho zase pustí, protože takový vlastně člověk dělá prostě na pracovišti, jo, a nemusí nikoho platit a vlastně nepodepíšou s ním smlouvu a takhle. To je. Neměl jsem se na koho odvolat, prostě takhle blbě jsem naletěl, no.
0: Mm-hmm. No ale nejste asi jediný.
1: No, nejsem, no.
0: Jak o tom mluvíte, tak co se poradit s nějakým odborníkem?
1: To už je to asi 15 let, ale jako docela to zamrzelo.
0: No, to věří. A nějakou čerstvější zkušenost pro nás nemáte?
1: Čerstvější, ne, ale taky starší, jak jsem byl bez té práce, tak prostě najednou mi přišel papír, že mám zaplatit asi nějakých 5 000, jo. Já jsem nikde nepodepsal, nikde jsem neto, a že jsem si objednal nějakou reklamní plochu nebo co, jo, tak jsem dokonce jsem jako firmy na to půjčil grafologický ten, že jsem nic nepodepsal, stejně jako mi to bylo nic platný, a stejně jako nakonec jsem musel zaplatit 30 000 za to, že jsem nikdy nic nepodepsal, nic jsem neudělal. Nevím, kde se brali podpis, nevím, já jsem nikde fakt nebyl, jo, zaprvé, když nemáte peníze.
0: Zdeňku, vy jste to zaplatil? Pod...
1: No musel jsem, protože mě odsoudili. Přišel papír od soudu a...
0: Takže jste nenašel nikde podporu dovolání se nikoho ničeho?
1: Nenašel nikde ničeho, prostě nevím, kdo to provedl, prostě, jo. Přece nebudu si dělat nějaký reklamu, když jsem nikde nic nedělal, že jo. Nevím, jak prostě někdo... Myslí... Nevím, vůbec nechápu, no, jak to se to stalo. Nikde jsem žádný podpis nedělal. Jo, když nemáte peníze, abyste si pomalu koupila oběd a jela někam do Prahy podepisovat smlouvu, není to trošku ujetý?
0: No, přemýšlím, jak se to... No, a o co tam teda konkrétně šlo, kdybyste to mohlo rozvést?
1: Nevím, něco, nějakou reklamu, nějaký leták, že jsem si objednal, nebo co, nevím, já vůbec nevím, o co šlo, jo, ale prostě...
0: Tak to vám musel nějaký právník vysvětlit.
1: Ne, kde byste vzala na právníka, když nemáte na pomalu na jídlo a pak na právníka, to bylo jako,
0: no.
1: Vůbec nechápu.
0: Možná bych tady upozornila na to, že existují v každém kraji nějaké spotřebitelské poradny nebo jiné organizace, které pomáhají, jejich nespočet.
1: Tak, nikdo prostě... Nikdo
0: příště,
1: nepomohl.
0: No, tak i když doufám, že žádný příště nebude.
1: Běhal jsem od čerta k ďáblu, ale nikdo prostě neměl chuť. Jak teďka, že jsou tyhle ty nezaskovky, že pomáhají. Nebyl po ruce žádný člen ODS, nebyl po ruce žádný Ukrajinec, aby pomohl. Nikdo nebyl, aby pomohl.
0: Zdeňku, děkujeme za váš příspěvek.
1: Jo.
0: Prostě, tak to ještě bude znít v hlavě, jak se něco takového může stát. Tak no. Vám přeju, aby to bylo poprvé a naposledy. Ano, na celý život. Mějte se co nejlépe, loučíme se.
1: Jo. Tak jo, naschle. Dobro.
0: Důvěra je krásná věc, jenže někdy může přijít draho. Dnešní noční linka Českého rozhlasu byla o podvodných i chytrých nabídkách a já vám moc děkuju za vaše telefonáty, zkušenosti, příběhy i rady, které můžou pomoci ostatním posluchačům. Děkuju, že jste dnešní noc trávili s námi. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková, přeji klidnou noc, dobré ráno a hlavně co nejvíce poctivých lidí kolem sebe.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: války českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 273. se potkáváme daleko od současnosti, hluboko uprostřed české historie. Právě se nacházíme na samém sklonku doby, které se podle jejího hlavního protagonisty říká Poděbradská. Vašimi průvodci jsou
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Připravil Český rozhlas Brno na motivy knihy Petra Hory Hořejše. Režii má
2: Jaromír Ostrý.
4: Počasí toho léta již od svátků svatodušních bylo neobyčejně deštivé a chladné. V posledních dnech se řeky u Olomouce nad obyčej rozvodnily a činily tu krajinu prohradby vozové ještě neschůdnější než pro jízdu. Z toho, když se zdálo, jako by Jiří až na Opavsko táhnouti chtěl, Matyáš, jak byl kvapný a odvážlivý v úmyslech svých, umínil využít i příležitosti k provedení velikého skutku válečného.
5: V srpnu roku 1470. Vpadl Jiřík do Slezska, aby skrotil zdejší Matyášovi spojence.
1: Neudělal Jiří chybu, když se od Olomouce pustil do toho Slezska? Na minulé schůzce Toulek to ostatně naznačoval kronikář Současník.
4: Pak učinil král špatný tah a vydal se s vojskem do Slezska. Slezsko toho velmi láká. Doufá, že tam najde mnoho zlata.
1: To bylo ve Slezsku tolik zlata?
0: Ono se kronikářům nemusí věřit každé slovo.
5: Před Olomoucí to vypadalo na patovou situaci.
0: A český král měl dobré zprávy od šlechty v Horním Slezsku, že je čas k vyhnání uherských posádek a vojsk přisluhovačů krále Matyáše.
5: Kromě toho se cítil rodově zpřízněn se slezskými knížaty, byl nakonec jedním z nich.
1: Jenomže ve stejné době mu Matyáš vpadl do Čech.
0: Smyslem tohoto loupeživého útoku mohla být obrana před důsledky slezského tažení.
5: A taky se mohl pokusit dobít Kutnou Horu.
0: Každopádně se uherská záplava rozlila až do Polabí a lehká jízda pálila vesnice až u Kolína.
4: Matyáš vtáhl do Čech bez nehody a všude dělá hrozné škody. Začal v Moravské Třebové a skončil tam, kde je Hora Kutná. Za ním zůstávají němí svědkové, zbořeniště, spáleniště smutná. Když se to dozvěděl český král, domů hned rychle pospíchal. Však cestou ho zdržela jedna příhoda. Na nějaké řece přišla veliká voda a odnesla most, který tam stál a oba břehy spojoval. Nemohl už spěchat o závod a musel někde hledat brod. Uherský král sebral všechen lup, když došly mu ty zprávy, a dal se rychle na ústup od Kutné Hory k Čáslavi. Odtud pak směřoval do Jihlavy, kde nechal po sobě smutnou památku. Jiří už nedožene tu uherskou čelátku, protože má náskok 3 denních pochodů. A v Čechách leckde do hradů umístil svoji posádku a také do některých měst. Vojáci pak na vlastní pěst v Čechách i na Moravě loupili, kradli a pálili vsi i obilí. Válka trvá dál. Co bude příště?
5: Uherský král zkrátka využil Jiříkovi nepřítomnosti a odhodlal se k diverzní akci přímo v Čechách.
0: Jeho rychlá jízda pronikla až ke Kolínu.
5: Jiřík se potřeboval honem vrátit, ale nešlo to.
0: Deště, o kterých už byla řeč, rozvodnili Odru a Moravu.
4: Ještě 18. srpna roku 1470. bylo vojsko uherské u Olomouce. Matyáš s jízdou svou náhle 3 proudy obrátil se do Čech přes Třebovou, Vysoké Mýto a Chrudim až k Čáslavi, k hoře Kutné a ke Kolínu, kde byl už 25. srpna, nezastaviv se nikde dobýváním měst, neb tvrzí, ale proudem širokým v popel obracel všecky vesnice a všecka stavení, kterých jezdci jeho dosáhnouti mohli. Všem svým zapověděl co nejpřísněji vytrhovati se z řad a vyrážeti do obydlí pro kořist. To proto, aby při plenění takovémto neupadali snad do záloh nepřátelských. Následkem toho počalo uherské vojsko brzy trpěti hlad a žízeň, když pálilo všecky vesnice a osady napořád se vším, co se v nich ukrývalo. Křik a pláč ubohé chudiny rozléhal se na vše strany. Jakkoliv rychlé bylo tažení nepřátel, předstihovali je nicméně úžas a útěk zoufalí, nesoucí do Prahy zprávu ohromující. V kritickém okamžiku tomto zřízení obrany zemské po krajích, které bylo stanoveno na posledním sněmu, ukázalo se býti skutkem prozřetelnosti božské. Co nevidět, bylo v Praze nové vojsko na nohou, v jehož čele postavila se královna Johana sama i táhlo proti nepříteli. Z druhé strany král Jiří, zvěděv o tom, co se stalo, chvátal do Čech zase cestou nejkratší a kázal všude na hranicích dělat záseky, aby jízdu nepřátelskou Bohdá v zemi zdržeti a utlačiti mohl.
1: Zdá se, že královna Johana byla skutečně člověkem na svém místě.
0: To byla. Aniž chvilku váhala, dala okamžitě svolat zemskou hotovost a u Prahy se těm vojskům postavila do čela.
1: Kolik jí bylo tehdy let?
0: Datum jejího narození neznáme. Předpokládáme, že jí ještě nebylo 40.
5: Současně letěly výzvy k Jiříkovi, aby se vrátil do Čech a udeřil proti vetřelcům.
0: Matyášovi nezbylo, než rychle ustoupit z Polabí na Vysočinu a odtud vycouvat do pevných posádek na Moravě.
5: Ke konci srpna už všechny uherské oddíly utekly z Čech.
4: Aby nebyl napaden zpředu i zezadu, a vzpomíná je bez pochyby také na nebezpečí, které na něj před půl druhým rokem v těch samých místech přikvačilo, obrátil se Matyáš naspět chvatem ještě usilovnějším, nežli byl příchod jeho. Že ztratil přitom velikou část svých jezdců, kteří na unavených koních jemu nestačili a přitom od Čechů rozlícených na cestě potlučeni byli, tomu nebylo ani trestem od Boha, ani pokořením před lidmi. Však nešťastných nepočítal nikdo. My víme jen tolik, že 25. srpna byli ještě v Čáslavi, 29. na to již na poli u Telče na Moravě diktoval psaní, mezitím v Jihlavě prý si odpočinuv. Dle toho snadno soudit lze, podobala-li se jízda jeho více pochodu vítěznému nebo útěku žháře a zloděje právem stíhaného.
5: Ještě předloni, ještě loni se zdálo, že Jiříkova moc visí na takhle tenonké nitce a že tu nitku co chvíli uherský meč přetne.
1: To bylo předloni a loni, zatímco letos, tedy roku 1470...
0: Selánka mezi císařem Fridrichem a uherským Matyášem se chýlila ke konci.
5: Císař měl oprávněné obavy, že by ho mohl Matyáš rozdrtit v přátelském obětí.
0: Takže hledal raději spojence.
1: Jednoho před nějakým časem měl, českého Jiříka.
0: Právě nyní si z náhlého vnuknutí vzpomněl, že český král je vlastně jeho osvoboditelem a zachráncem.
5: Takže zatímco papež čekal, že císař připravuje křižáckou výpravu proti těm českým kacířům,
0: Fridrich už mezi tím pilně tkal osnovu budoucí koalice Vídeň, Praha, Krakov.
5: Těsně předtím dohodli se na Moravském hradě Malenovicích polští vyslanci, že polský král Kazimír dá Čechům svého synka Vladislava jako Jiříkova nástupce.
1: Jiřímu tedy zase hrálo všecko do karet.
0: Svým způsobem i Turci.
1: Copak, už se zase hrnou do Evropy?
0: Hrnou a nepřestávají. Výborně vyzbrojená armáda Mohameda II. Dobyvatele překračuje chorvatské a uherské hranice a zaplavuje jednotlivé kraje střední Evropy.
5: Do rukou jim padá i klíčová pevnost Benátčanů, ostrov Euboja v Egejském moři.
1: Co teď?
5: Papež si uvědomuje, že teď bude velice záležet na Matyášovi Korvínovi, aby ubránil svůj stát jako nárazník mezi Turky a křesťanským světem.
1: Jenže bojovat na dvou frontách proti Turkům a proti Čechům to asi nešlo.
5: No nešlo.
1: A naděje, že kacířský král před křižáky vezme nohy na ramena, tak ta se taky nějak nepotvrdila?
5: Nejenom to. Poslední události z moravských bojišť ukazovaly, že český král získává na převaze.
0: K válce proti Čechům se už nikdo nehlásil.
5: Sasko a Braniborsko stálo věrně po boku českého krále jako jeho spojenci.
0: Pro křižáckou výpravu bylo ztraceno i Polsko.
1: Přece nebude bojovat proti státu, na jeho trůn má polský králevic legálně usednout.
5: Takže nezbylo než domlouvat ústupky a kompromisy a příměří.
0: Vyjednávání si vzal na starost saský vévoda Albrecht.
5: On už totiž patřil svým způsobem do Jiříkovy rodiny.
4: O masopustu roku 1471. slavili se v Praze oddavky knížete Hinka, nejmladšího syna Králova, s kněžnou Kateřinou, dcerou knížete Saského. Knížata domu tohoto tím vstoupili v přátelský svazek ještě uší s dvorem českým, dávno však již usilovali o pokojné nějaké narovnání mezi papežem a králem Jiřím. To podporoval nyní i císař Fridrich, aby papež aspoň na chvíli odvolal kladby na krále Jiřího a národ jeho vynesené. Ani papež, ani kardinálové již toho nezamítali, ale vzali je v uvažování opravdové. Takovým způsobem obloha ještě celá chmurná i černá vyjasňovala všechny své hromy a vichry a počala ustupovat i naději, pokoje a ticha, tím blahodárnějšího, čím krutější byl vztek předešlý.
0: Poslové se odebrali nejprve do Prahy.
5: Tam s Jiříkem projednávali návrhy, které chtěli předložit v Římě.
0: Král Jiří svolil, aby poslové navrhli papeži smíření za podmínek obapolných ústupků.
1: Něco za něco, jinak to v politice ani nejde.
0: Papež měl zrušit všechny církevní tresty i kladby, měl uznat Jiříka z Poděbrad za českého krále a Čechům měl být povolen kalich.
1: A na oplátku?
5: Jiří měl vyhlásit, že nesouhlasí, aby toliko kalich byl nezbytným ku spáse a měl naopak zdůraznit, že kališníci a katolíci mohou žít pokojně vedle sebe bez vzájemného kaceřování.
1: Což Jiří mimochodem tvrdil celý svůj život.
5: Další ústupky Jiříkovi tkvěly ve slibu restituce církevního majetku a ve volbě nového arcibiskupa, jemuž dá papež plnou moc.
1: Na tom se tedy Jiří domluvil s delegací. Co v Římě, jak pak byly jeho návrhy přijaty?
0: Ze vzpomínek členů poselstva se dovídáme, že papež měl údajně přijmout Jiříkovi nabídky neobyčejně vřele a radostně.
5: Dal prý i najevo, že vyjde českému králi všemožně vstříc.
1: Tomu kacíři zlořečenému?
5: Jakému kacíři? Věrnému synovi církve.
1: Ale vždyť přece ještě nedávno.
5: Co bylo nedávno, to již odnesl čas. Názory jsou tu k tomu, aby byly měněny.
1: Aha. A já zapomněl.
5: Přijde-li Jiřík do Říma, papež jej počestně uvítá, ba ponese jej v náručí.
1: Koho? Jiříka? Věděl papež, jakou má český král hmotnost?
5: Ale to byla jenom taková metafora. Ostatně, sami poslové svatého otce upozornili, že český král je nadmíru objemné postavy, takže by ho hlava církve asi stěží unesla.
4: Dobře.
1: Děl na to dobře naložený náměstek Kristův na zemi.
4: Neponesu-li jej celou cestu, alespoň chvíli jej snad unesu.
5: Vatikán nezažil již dlouho tolik smíchu a žertů, jako při jednání o tom ještě nedávno docela kacířském králi.
0: Svatý otec se dal dokonce slyšet, že by poctil i Jiříkovi syny.
1: Jak?
0: Jednoho by učinil arcibiskupem, druhému by sám osobně nasadil kardinálský klobouk.
1: Když je dobrá vůle, tak jde všecko nějak líp.
5: Ano, dělali se vtipy, úsměv střídal úsměv.
0: Ve stejné době však podepsal papež tajný dokument, ve kterém doporučoval legátům Rovarelovi a Piccolominimu pokračovat v jednáních a udržovat českého krále v naději.
5: Tentýž dokument naznačoval, že se kacířům žádné ústupky dělat nebudou a že Čechám kalich povolen nebude. Jedině pokoří-li se český král, zřekne-li se kompaktát a kalicha, navrátí-li se sám i celá jeho země do lůna katolické církve, jedině tehdy by mohli dosáhnout odpuštění.
1: Jakže to říkal papež Pavel II?
4: Neponesu-li jej celou cestu, alespoň chvíli jej snad unesu.
1: Zkrátka léčka, podvod, habaďůra.
5: O tom však nikdo kromě několika zasvěcenců nic netušil.
0: Nad českým královstvím to vypadalo, že se rozjasňuje.
5: Panovník mohl být plný optimismu.
0: Matyáš Korvín musel ustoupit z Čech a rozpustit armádu.
5: Do panských hradů na Moravě přišly uherské posily.
0: Pravidelné polní vojsko se však už vzdalo naděje, že se jim podaří obsadit Čechy a odešlo s králem do Uher.
1: Myslil král Jiří na pomstu?
5: Cítil tu možnost agresorovi oplatit a skutečně se chystal na odvetnou výpravu do Uher.
0: Jakože to svému někdejšímu

0: Když je nahoře.
1: Když se pak Slezáci vrátili z války,
0: píše vratislavský kronikář Eschenler,
1: vypravovali o znamenitém vojsku a veliké moci Jiříkově i kacířů jeho, kterým král Matyáš vší svou silou odolati byl nemohl. Byly to časy zármutku a hoře. Obecný lid, který dříve byl kaceřoval a pronásledoval každého, kdo na pokoji jen pomysliti směl, volal nyní a toužil po pokoji nekřesťanském a nectném a byli by již i Jiříkovi poddali se, kdyby zámožnější byli nepostavili se tomu na odpor.
2: S nabídkou míru přišli za Jiříkem i uherští vyslanci.
3: Prostřednictvím Zdeňka Konopišského byla zahájena na jeho hradě Polné jednání.
2: Matyáš nabízel...
4: Co pak nabízel ten dobrý brach?
2: Nabízel, že sjedná u papeže povolení kompaktát.
4: No, to už sliboval nejméně pětkrát.
2: A žádal, aby mu za to český král odstoupil vedlejší korunní země.
4: Což by znamenalo?
2: Že by Jiřík zůstal králem jenom v Čechách.
4: Zatímco Moravu, Lužici a Slezsko...
2: by získal Matyáš.
4: Nebyl zrovna troškař tenhle ten úher.
2: Ještě v únoru roku 1471. se o těchto podmínkách usmíření jednalo v Praze.
3: K dohodě však nedošlo.
2: Král Jiří prostě nebyl ochoten ustoupit ve chvíli, když se otevíraly nadějné perspektivy na nové úspěchy diplomatické i vojenské.
3: Tím spíš, že zrovna do Prahy dorazilo polské poselstvo, které utvrzovalo Jiřího ve víře, že Kazimír zasáhne v Římě v jeho prospěch.
2: A taky, že se definitivně uzavře jednání o polském nástupnictví na českém trůně.
4: Nikoho tehdy ani nenapadlo, že životu královu je vyměřeno už jenom několik týdnů.
1: Tu vkročila z hůry do dějin vůle, která nezná meze ani předpisu, a povolala výtečného hrdinu z jeviště v tom okamžení, kdy vyprázdní v číši utrpení až do dna, měl státi se původem a poživatelem nového blaha i nové slávy. Osud, zdá se, chtěl Čecha míti ne tak vítěze, jako mučedníka.
3: Královu smrt předešel konec jeho starého druha a pomocníka, voleného arcibiskupa pražského Rokycany.
2: Vůdci kališnických kněží bylo 74.
3: Už delší dobu postonával. Ranila ho mozková mrtvice.
2: Trochu se sice zotavil,
3: ale jazyk už nenabil dřívější pružnosti. Řeč se zadrhávala, slova koktavě poskakovala.
4: Typická afázie.
2: Někdejší slavný kazatel však ustupoval do pozadí i politicky.
3: Král už daleko méně slyšel na jeho návrhy.
2: Nad jeho požadavky při jednání s Římem se Jiří ocital v rozpacích.
3: V posledních letech byl dokonce připraven odepsat Rokycanovo arcibiskupství z listiny svých plánů.
4: Takže vztahy mezi králem a arcibiskupem se ochladily?
3: Byly chladnější, ale to neznamenalo, že by přátelské vztahy dočista vymizely.
2: Král si stále spolupráce s hlavou kališníků hleděl.
3: Když mu řekli, že Jan Rokycana ulehl a že lékaři bezmocně krčí rameny nad jeho nemocí, tak k němu přispěchá.
2: No, lépe řečeno přibylhá.
3: Rozptiluje ho, utěšuje.
2: Když se s ním loučí, tak netuší, že se loučí navždycky.
1: Dne 22. února 1471. roku umřel v Praze mistr Jan Rokycana, volený arcibiskup, který už půl století stál v čele pod obojí církve české a spravoval, řídil a zastával veškeren duchovní život a ruch její. Co do těla líčen byl, co muž slušné, však nepříliš vysoké postavy, širokoplecí a tlustý, mohutných prsou s lysinou na čele. V posledních letech jeho života roznášena o něm pověst, že mrtvicí byl raněn, někdy se zakoktával. V obcování byl ke všem lidem přívětivý a ochotný. Starý letopisec praví, že byl syn kováře v předměstí Rokycanském a že Bůh skrze něho veliké a spasitelné věci působil a zůstavil Čechům.
4: Říká historik František Palacký a my jsme si ve starých letopisech českých našli příslušnou

0: pasáž, kterou o něm kronikář Rokycanův současník napsal.
1: Báli se ho domácí i cizinci, král, královna i páni. Neboť on se bál milého Pána Boha a pilně se modlil ve dne v noci už od mládí.
2: Návštěva u lůžka mrtvého Rokycany je posledním svědectvím, že se Jiřík mohl pohybovat.
3: Sice stěžka, ale ještě mohl.
2: Když se pak vrátí do královského dvora,
0: Pražský hrad stále jako sídlo hlavy státu nefungoval,
2: tak uléhá a už není s to vládnout svým nohám.
3: Tělo mu opuchá, nohy odmítají sloužit, nemohou už unést tu otylou postavu.
0: Král rezignoval?
2: Ne. Lékařům se podaří, aby mohl aspoň sedět a pracovat, protože v té šedivějící hlavě vládne stejně bystrý rozum jako předtím.
3: Král sedí na trůně a dlí ve vzpomínkách u svého nejstaršího syna Viktorína, který tráví dny v žaláři uherského krále svého švagra.
2: Se sebezapřením zůstává Jiří v čele svatební tabule, když se žení jeho nejmladší syn, 19letý Hynek.
3: Nikdo z okolí královy bolesti nevnímá.
2: Bezstarostný je i králův mazlíček, kníže Jindřich.
0: Ke konci února píše do Saska.
1: Král i královna jsou veselé mysli, jsou zdraví a svěží.
3: O zdravotním stavu Jiříka je daleko lépe informován jeho protivník Zdeněk Konopištský.
0: Od koho?
3: Možná od komorníků, možná od lékařů.
0: Co se dozvědělo?
3: Že život českého krále může každou chvíli zhasnout.
1: Odvolaný už vajec červených jistě nebude.
0: Píše přátelům, tím chce říct, že se král...
1: Odvolaný král...
0: Velikonoc nedožije.
3: Přichází však jaro a král pookřívá.
2: Začíná se věnovat úředním povinnostem.
3: Lůžko a křeslo jsou jeho stálým sídlem. Jakýkoliv pohyb ho však unavuje.
2: Choroba postupuje stále rychleji.
3: On se však chová... Jakoby neexistovala.
0: Ignoroval ji?
3: Do posledních hodin vyřizuje státní agendu.
2: Odulé tělo sedí ochromeno v křesle, mozek a ruce však stále pracují.
3: Ještě v první jarní den.
0: Den před svou smrtí.
3: Král podepisuje úřední písemnosti.
2: V pátek 22. března roku 1471. se mu přitíží.
3: Lékaři... Nejsou sto zadržet údery smrti.
2: V 10 hodin dopoledne 51letý český král
1: umírá sedě na stolci.
0: Tedy na trůně.
1: Ani o příčinách, ani o okolnostech jeho smrti nezůstaveno nám hojnější paměti, nežli že umřel na vodnatelnost.
0: Tedy na selhání funkce ledvin.
1: Postava jeho již tak přirozeně těžká a hrubá opuchnutím zvláště nohou a pak i ostatního těla upadla posléze až do neforemnosti. Když z mrtvého těla vybrána střeva, nalezena byla játra do polou zkažená a v žluči kamének holubímu vejci podobný. Břicho pak tukem napíť tlustým obrostlé. Mrtvola v hlavní síni dvora králova na Starém městě ležela v sobotu a v neděli k obecnému podívání. V pondělí pak pochována v hrobkách královských u svatého Víta na hradě.
2: Srdce a vnitřnosti byly prý ve stříbrné schránce vloženy do hrobu nedávno zemřelého Jana Rokycany v Týnském chrámu.
3: Odešel od nedokončeného díla.
2: Nebylo nikoho, kdo by správu českých věcí převzal s touž odpovědností a s týmž politickým rozhledem.
0: Sen jednoho z největších českých panovníků, sen o národním království, ve kterém vedle sebe snášenlivě žijí lidé dvojí víry, ten sen se náhle a nenávratně rozplynul.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

Tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Televizní, filmová i dabingová herečka a také oblíbená komička a vypravěčka Jiřina Bohdalová slaví v těchto dnech své 95. narozeniny. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná, a my přejeme paní Jiřině Bohdalové všechno nejlepší.
2: Co děláš, to dělej rád. Tak to byl v rozhlasovém programu druhdy velmi oblíbený zábavně hudební program, kde se střídaly písničky a vyprávění pozvaných hostů. Jedním z nich byla také herečka Jiřina Bohdalová.

Dále. No prosím, dále. Za dveřma nikdo. No to jsem blázen. Co je to ve vzduchu? Co to voní? Aha, už mi to došlo.